0: No, teď jsem si přečetl článek v Lidových novinách, že u nás stoupla spotřeba alkoholu. Tak jsem se zamyslel a říkal jsem, no něco vynecháš, no.
1: Většinou jsi byl pokřtěn, že patříš mezi znalce dobrého červeného vína, dokonce firma Dionysos, která bude trvale dodávat panu Volejníkovi víno. Už přichází s přípitkem, ale chlapci s alkoholem později, nesmíme ho prosazovat. Skutečně to červené víno ti tak učarovalo, anebo je to spíš taková fikce z tvých knížek?
0: Ne, to je legenda.
1: Legenda.
0: Lidi mě znali třeba z televize nebo z jeviště, kde jsem obyčejně mýval před sebou sklenku červeného vína nebo láhev flašky. Ale já dost často, a možná častěji piju bílý, ale bílý na jevišti i v televizi steplá. V těch reflektorech. Já jsem si vzal vychlazený bílý víno na jeviště. Za 10 minut jsem se napil a řekl jsem si, tohle už jednou někdo pil. Takže to červený je se mnou spojený dost neblaze. Já na to nejsem vůbec znalec.
1: Dobře, já bych poprosil Evu Pilarovou, aby přistoupila k mikrofonu, zaspívala nám první písničku. Jak vidíte, první tousty jsou hotovy. Evičko, nebudeš se jistě zlobit, že v průběhu tvoje písničky budu rozdávat tousty.
2: No já nevím.
1: Tak já to udělám tak, aby to nerušilo.
2: Dobře.
1: Při předehře, prosím, tousty jsou.
0: Jestli tebe nebude rušit v rozdávání toustů, že Eva bude zpívat.

seznámila se svými kolegy. Na tenor saxofon hraje Miloš Bílek. Piano Milan Dvořák. A konečně kontrabas a náš šéf, doktor Vít Fiala.

0: Eva Pilarová. Přímý přenos tobogánu se rozjel, každý dneska dostane něco za odměnu. Eva Pilarová dostane za odměnu fotografii Tomáše Slámy. To je velmi důležité, prosím, protože na této fotografii jsem jako zločinec trošku.
1: To jí závidím.
0: Ale já to vysvětlím.
2: Já si ji teď nevezmu, protože já ji chci zvěnování.
0: Dobře, jde o to, že Evička pojede do Ameriky a tam je taková paní, která když vidí vaši fotografii, tak určí vaši diagnozu. Mně pan docent Friedman, vynikající hematolog, řekl, vy máte nemoc D471. Hele,
1: to bych uhádl i já.
0: To by se, jo. Prosím tě, to by se pan Friedman netěšil moc, kdyby se spletl do medicíny.
1: Já kouknu na tu fotku a říkám, vyhledej psychiatra, rychle.
0: Tady jde o to, pozor, neplést si D471 třeba z E55, jo?
1: To je silnice.
0: To je silnice. Tam teda můžeš dostat jinou nemoc, jo? Ale...
1: Ano.
0: No ty už ne teda, jo? To spíš jako kdybych já tam vyrazil, anebo pan doktor Fiala, to je takovej proutník, ten s kontrabasem lehce získáš třeba nějakou dívku, nebo pojďme vůbec možná, pojďte mi něco říct o prvních takových láskách, třeba hudebních nebo divadelních. To mě napadlo v souvislosti právě s tím, že Eva Pilarová dostala platinovou desku a přešla od firmy Suprafon k Tommy Records, což se mě líbí, pač to už připomíná, jakože třeba to mám já, tu firmu Tommy Records, ale patří to někomu jinému. První lásky, děti moje, no.
1: Evo. Až začne Eva.
2: Ty hudební lásky?
0: No, i hudební.
2: Tak moje první láska byl americký černošský zpěvák Nat King Cole a v zápětí na to Elvis Presley. A tyto lásky mi dodnes zůstaly.
0: To je vytříbený vkus horníčku, viď?
1: No. No tak to musí být hudební lásky?
0: Ne, nemusí hudební. Ne.
1: No tak osobní bych vynechal, protože v tom mám zmatek.
0: Je zmatek, protože to je jako hodně...
1: Ne, ono se prolínalo několik a já dodnes nevím, která byla první. Ale jo, mě samozřejmě byly první lásky, byla první láska a divadelně to byl a zůstává mou nejvyšší láskou Jan Pivec.
0: To je... No ve čtvrtek jsme mohli obdivovat, myslím... Jeden z filmů, ve kterým Jan Pivec hrál. Proč právě Jan Pivec tě zaujal? Já dokonce vím, že tenkrát ho chtěl pozvat do rozhlasového mikrofora. Bohužel už čas byl proti nám, dá
1: se říct.
0: A
1: tenkrát, když jsem se do něj zamiloval jako do herce, tak ještě nebylo mikrofon.
0: Ano, ale ty jsi ho chtěl tenkrát pozvat na vysílání.
1: To bylo za první republiky, když jsem ho poznal.
0: Čím to herectví podle tebe bylo... jako neopakovatelné, protože byla řada dalších vynikajících.
1: Silnou osobností. Vnitřní takovou intenzitou, že to byla sopka. Jeden šéf činohry jednoho divadla prohlásil, a já to podepisu, i když bych se to sám neodvážil říct, že od doby Eduarda Vojana nebyl větší herec český než Jan Pivec. A já bych s tím souhlasil, protože to bylo zjevení pro mě a pro mnoho jiných.
0: Eva tady připomněla Elvise Presleyho, Nat King Cole. Mě by zajímalo, jestli třeba se někdy nechce k jejich repertoáru vrátit. A také by mě zajímalo, protože oni třeba teď, když pominu třeba Elvise, tak Nat King Cole, velká kapela big bandová, vždycky za ním stála a hrála. Ty hraješ a vlastně máš menší seskupení.
2: Já jsem se chystala na některé písničky z jeho repertoáru a právě hned ta první, kterou jste dnes slyšeli, tak tu nejenom zpíval, ale sám ji napsal.
0: Vydaho. Jak si pouštíte doma muziku? To by mě zajímalo.
2: Nahlas.
0: Ale mě zajímají technické věci, abych prozradil něco z vaší kuchyně, když tady budeme hovořit o kuchyni a restauraci. To znamená, u horníčku jsem byl, tam to bylo zajímavé, že myslím, ten videomagnetofon ten tě převálcoval, protože ty než ho zapnul, tak to byl vlastně obřad a bojovali jste spolu teda.
1: Pořád. Se vším technickým bojuju. Všecko technický v mých rukou přestává fungovat.
0: Je paní Běla šikovnější v tomto směru než ty?
1: Ve všech směrech.
0: Mm-hmm.
1: To je samozřejmě, ona to totiž poslouchá. Tak...
0: Mm-hmm. Evo, kdybych mohl zaimprovizovat, přineseme se malinko teď někam jinam, protože jsem řekl, že jsi jmenovaná kmotrou stravovací sekce Euroklubu. Prozraď nám třeba svůj recept. Ten Tomův tobogán, nebo toastový tobogán, už jsme nabídli, budeme nabízet po vysílání. Jaký by byl tvůj recept třeba? My ho budeme používat od pondělka.
2: Na toast tobogán.
0: Na toast tobogán.
2: Toast, který je neopečen ještě, namažu trošku máslem, posypu granulovaným česnekem. Nakrájím na maličké kousíčky americké krabí maso, to jsou takový ty růžový nebo oranžový masíčka, takové tyčinky dlouhé asi jako prst. Smíchám s kaparama a s troškou, buď to dám majonézu, anebo když mám po ruce, tak dávám takový americký dressing. Nebo můžu použít majonézu s kečupem, aby to dostalo takovou tu červenou barvu. Dám trošku kaparu, podle chuti ještě můžu dát trošku citrónu, posolit, to dám na ten toastík, nahoru dám zapíkací sýr a posypu picovým kořením a dám zapéct do trouby.
0: Berete to, přátelé? A tomu by bylo dobře ještě si zaspívat. Já to vidím jako ideální šanci a možnost.
2: Dobře.

0: the conclusion.
1: Yeah. Come on.
2: Já jsem koukal v němém úžasu, jak Miloslav Horníček kouká v němém úžasu.
1: Ano.
2: Co tomuhle, prosím tě, říkáš? To snad ani...
1: Čemu?
2: No, čemu, no. Ty vejšky nádherný, paní Pilarový.
1: No, ježišmarja, já léta už ji znám a léta ji miluju, což ona neví. A pořád je to jednička.
2: No, prosím tě, ale... Ne, že bychom tě chtěli donutit zpívat s paní Pilarovou, ale faktem je, že Eva říkala, že jsi jednou zpíval a já bych o tom chtěl něco říct a ona prý ti dělala křoví.
1: Nejen ona. No. Eva Pilarová, Karel Gott a Valdemar Matuška. Já jsem s nima zpíval. To bylo v rámci mých 75, no vidíš, je to 15 let a ještě to pamatuju.
3: A já si vzpomínám, že pan Horníček tenkrát říkal, tak takovýhle křoví neměl ani Franta Sinatra.
1: Ano. To je pravda. Oni se tak drželi pozadu a zpívali jsme Život je náhoda, ano. Že jo? A já takhle, když někdo umí zpívat, tak já se můžu přidat, jinak já nemám zakázáno zpívat.
2: Ale ty jsi nedávno se chlubil, že jsi zpíval se světovými tenory a že...
1: Jo, to jsem
2: byl velký zážitek, ano.
1: To jsem se přidal, v televizi zpíval nějaký chlap a já 10 minut jsem s ním zpíval.
2: Jak se jmenoval?
1: Co?
2: Jak se jmenoval ten chlap?
1: To neznáš, to je cizinec.
2: Cizinec, no tak.
1: Pavarotti.
2: Pavarotti, no. A šlo vám to dohromady?
1: Jo, mával jo. Na mě kapesníkem.
2: Já bych udělal to, na co nechci, prosím, zapomenout. V tuto chvíli bych vám rád představil Mirka Gemrota, výtvarníka. A Miroslave, pojď tady ke skutkům. Díky Mirkovi Gemrotovi a jeho paní otevíráme dnes výstavu, kterou mají. Jenom jestli, Mirku, nám můžeš říct, co vystavujete, na co se těšíte a co očekáváte také od těch, kteří přijdou do Euroklubu a budou se od pondělí nebo vlastně od zítřejšího dne na vaše obrázky dívat.
4: Tak já nevím přesně, co očekáváme nebo neočekáváme od té výstavy. Zaprvé jsme strašně rádi, že tady můžeme vystavovat. A očekáváme od návštěvníků určitou fantazijní spolupráci, když si teda postaví před ty naše obrázky.
2: Dobře, pokud nechceš nic dodat, já bych to považoval za velmi stručné, ale výstižné, pokud mistr slova a tedy kmotr nápojové sekce a kmotřenka stravovací sekce nechtějí něco dodat, což by mě zajímalo, jaký je váš vztah Evy Pilarové a Miroslava Horníčka k výtvarnému umění.
1: No tak já především závidím každému, kdo maluje, to je můj životní komplex takový, já bych strašně chtěl malovat a protože neumím nakreslit ani židly. Tak lepím koláže už přes 20 let a měl jsem řadu výstav, jednu dokonce ve Francii. Ale krásně byla, jsem měl výstavu tady v Dejvicích na stanici metra v knihkupectví a koláže, jenom koláže, nic jiného nedělám, než lepený koláže. Že? A nějaká dívka do té knihy návštěv tam napsala, některé ty obrázky se mi zdály jenom nalepené.
2: Děkuju. Mirko, vzal bys pana Horníčka do své výtvarné školy?
4: Určitě.
1: Já dělám pokusy spíš, víte, já třeba do akvarelu kapu alpu na nohy. Fantastické věci vznikají a do olejů ředidla. Takže já, nebo do tuže, sůl a ocet. Takže u mě ten ateliér je spíš kuchyně.
2: Počkej, abys nevytlačil paní Pilarovou jako kmotra... Stravovací sekce, že ty spojíš obrázky s jídlem, no to snad je, to je avantgarda už, ty jsi avantgardní výtvarný umělec, ty představuješ dobu skoro. Ano. No mistr, budeme ti říkat mistře.
1: Ano.
2: Výtvarný mistře. Dovolte, abych panu Gemrotovi představil výtvarného kolážového mistra Miroslava Horníčka. Tím se poznali a tím považuji výstavu za zahájenou. Mirku, děkuju, to už dostaneš potom. Děkuju. Tak, Devičko, jaké obrázky máš doma? Které obrázky ti obklopují? Kromě pozornosti svého manžela.
3: No, já mám obrázky Radka Koláře a pana Kristoforiho Honzy.
2: Je,
3: tak dostala ten... jsem už kdysi dávno, kdy ještě se to nesmělo se s ním kamarádit. Já jsem byla čirou náhodou, takovou podivnou okolností mě vítr zavál do Norska, kde on tehdy bydlel, tak jsem dostala na památku krásný obrázek.
2: Pokud jde o tebe, Mirku, ještě se k tomu vrátím.
1: Já tam mám pár obrázků Bohumíra Matala, což byl brněnský vynikající malíř, dva svého přítele Adolfa Vondry, ale taky tam mám Kamila Hotáka a jihočeského vynikajícího malíře Karla Waltra. Já mám rád moderní umění, přiznávám, a mám tam jenom... Dlouho se moje žena bránila vstupu moderních obrazů do našeho starobylého interiéru. Ale posledně pochopila, že ono se to dá kombinovat a že to naopak má svůj půvab.
2: To se mi líbí. Já zjišťuji, že dokonce paní Bělu někdy i přemluvil, což jsem do dnešního dne netušil.
1: Já bych neřekl, že přemluvil, ukecal.
2: Dobře. Já to beru a srdečně zdravím paní Horníčkovou. Poprosím Evičku Pilarovou o další, tedy v pořadí třetí písničku, a po ní hned vyhlásíme telefonní spojení k nám do studia Tobogánu, abyste se mohli i vy, rozhlasoví posluchači, dovolat.
3: Můžu si k té písničce něco říct?
2: Samozřejmě.
3: Já totiž strašně ráda zkouším neustále něco nového a nového. A jednou mě napadlo, že risk je zisk, a vydala jsem se za panem Mládkem a požádala jsem ho o text. Přišla jsem za ním s tím, že jsem se mu svěřila, že se chystám věc zpívat pro krajany za velkou louži a že bych mimo jiné chtěla zpívat také valčík Johana Strause Na krásném modrém Dunaji. Pan Mládek mi text slíbil, svůj slib skutečně splnil. Když mě vysvětloval svůj záměr, tak jsem zaslechla, jak jeden z jeho muzikantů říká: zatím paní Pilarová přikivuje, za chvíli ho zabije. Protože pan Mládek říkal: poslouchejte, já jsem si uvědomil, že v Americe tam nefrčejí texty na tři doby, tak jsem vám ten balčík otextoval na čtyři. A nemůže se jmenovat Na krásném modrém Dunaji, protože to je tamnějšímu divákovi vzdálený, musí se jmenovat nějak, aby mu to bylo bližší. A zeptal se mě, jestli vím, komu se v Americe říká bum. To jsem věděla, taky se jim říká homeless, u nás jsou to bezdomovci. A on říkal: no vidíte, a o jednom takovém bumovi bude ten valčík na čtyři. Ale nebude se jmenovat bum, jak byste předpokládala, protože tu by na Ameriku nebylo dost Nobel. Tak jsem ho nazval Beverly Hills.

0: Eva Pilarová a vlastně také Ivan Mládek a skupina Vítka Fialy.
1: Řeknu, telefon k nám je 24 21 0965, jako vždy, každou sobotu, 24 21 0965 a můžete se ptát. Když jsem poslouchal o texté písničky, tak já nevím, jak tedy Miroslav na to reagoval, ale mě se okamžitě vybavily písničky Voskovce a Wericha a samozřejmě Ježkovy melodie, to hraní si se slovíčky, se samohláskami a všechno, tohle to se tam objevilo. Jak třeba ty vzpomínáš na spolupráci s Janem Wellichem, pokud je vůbec ale o písničky, dejme tomu. To se ptám teda Miroslave, tebe, pač Janička, ještě s panem Wellichem.
2: Ještě nebyla na světě.
1: Ještě nebyla na světě skoro.
3: Ale byla ale malinká. Já jsem se taky s panem Wellichem setkala a dokonce jsme spolu hráli v jednom filmu Magnetické vlny léčí.
2: Ano. A tam Wellich krásně tančil.
3: Ano. A já jsem tam byla strašně nervózní, protože já jsem tam hrála takovou prostopášnou děvu a měla jsem pana Wellicha poplácávat a sedat se mu na kliny. Já jsem se strašně styděla.
2: No jo. Já jsem to viděl, mně se to líbilo, ale ani na vteřinu jsem neuvěřil, že jste prostopášná.
3: Nejsem herečka, no.
1: Já tě nechám rozmýšlet malinko, pokud jde o spolupráci s Janem Wellichem. Vyprávění máme první telefonát. Dobrý den. Halo.
4: Dobrý den, tady Diviš.
1: Dobrý den.
4: Paseka.
2: Vy jste vymyslel hromoslo,
4: paní Pilarový.
1: Ano, ano.
4: Ona je předsedkyní klubu amatérů kuchařů jako České ano. republiky.
1: No, teď je dokonce k motrem stravovací sekce Euroklubu.
4: Ano, já jsem se chtěl zeptat, jako, jak je možný se do toho klubu dostat jako člen.
1: No, já myslím, že stačí přijít.
3: No, je to velice jednoduché. Já bych to opravila, protože já jsem prezidentka.
4: Ano.
3: Tak, prezidentka, tak dokonce jsem dostala diplom, který jsem si dala zarámovat z rukou pana ministra Dyby. A dostanete se tam tak, když si napíšete žádost na jméno pan Jiří Štrébl, Hotel Evropa, Václavské náměstí. A přijmou vás.
2: A přijímací zkouška je uvařit knedlík. No.
1: Jste spokojen s touto odpovědí?
4: Jsem spokojen a chtěl jsem jenom paní Plenový říct, že jsem sběratel kuchařek, že jich mám asi 2500 a kdybych chtěl nějaký recept, tak jim můžu poskytnout recepty celého světa.
3: Tak to bych byla ráda, doufám, že na vás dostanu nějaký kontakt a předem děkuju.
1: Ano a my vám doporučujeme, přijďte si sem sníst tomu v Toast Tobogán a na to nikdy nezapomenete.
4: Děkuji moc krát za
2: pozvání. Aspoň tři dny ne.
1: Děkuji vám za zavolání, uvolníme linku pro další, děkuji moc. Hele, tak my tady máme prezidentku a nemáme vlajku. No. Hele, Evo, nevadí to, že nemáme vlajku vstčenou, když jsi jako prezident tady?
3: No, já bych se vlastně měla urazit. Fanfáry nebyly, vlajka nebyla,
1: tiskovej mluvčí chybí. Horeničku, to bys mohl být tiskovej mluvčí, paní prezidentky.
2: Mohl být tiskovej mluvčí, ale zase to je obor, o kterém já nic nevím, vaření je mi cizí.
1: Ne, no, tiskovej mluvčí to už by si zvládnul.
2: To jo.
1: Čím bys začal?
2: To by záleželo na okolnostech. Já můžu začít čímkoliv, já nevím, kde skončím.
1: Jo. No to je ideální pro tiskového mluvčího.
2: No právě, no.
1: Nic neříct, ale jenom tak to...
2: A jen tak hovořit.
1: Hovořit, zamlžit to malinko.
2: Být mluvčím. Být mluvčím. To je smluvit.
1: No, včera jsme tady měli tiskového mluvčího pana prezidenta Václava Havla, Ladislava Špačka, ale musím říct, že to je výborný tiskový mluvčí a chodil tady a byl rád, že se může pohybovat s námi. Bohužel ještě nedostal ten Toast Tobogán, tak to až příště. Tak máme další telefonát, dobrý den.
5: Dobrý den. Tady je Mladá Boleslav Heřmanová.
1: Já
5: bych se chtěla...
1: Začněte tím, prosím vás, začněte tím, že jste paní Heřmanová z Mladé Boleslavy. Pač Mladá Boleslav. Ano, tak výborně, paní Heřmanová.
5: Já bych se chtěla zeptat paní Pilarový, proč neopráší písničku Řekni mi, mámo, ty přece všechno víš?
3: Za chvíli ji uslyšíte.
1: Jo. Vidíte, co jste si vykoledovala. A vy máte vztah k té písničce, paní Heřmanová?
5: Tak jenom čistě to, že jsem si vždycky vážila svojí maminky, tak asi takový.
1: A zpívala jste si to třeba někdy s Evou?
5: Tak to určitě.
1: Jo?
5: Sama.
1: No, můžeme udělat takový pokus, prosím vás, to je vzkaz našim rozhlasovým technikům, jo, Evo. Až budeš zpívat tu písničku, tak vyjeďte paní Heřmanovou do telefonního sluchátka, bude to dvojhlas. Jste pro?
5: A pak bych měla ještě jednu otázku.
1: Ano.
5: Proč koncert paní Pilarový nebyl vysílaný přímým přenosem k její vydání platinové desky?
3: No, to jste na špatné adrese.
5: To bylo mnohem hezčí, kdyby celý koncert byl, než jenom potom ten záznam, že by to bylo lepší než třeba některý americký akční film.
1: No, tak to doufám teda. To doufám.
3: Evo, počkej,
1: tiskový mluvčí se k tomu vyjádří, hele. Řekni k tomu něco, než Eva řekne
2: proč
1: něco zásadního.
2: Proč to nebylo přímým přenosem?
1: No, proč to nebylo přímým přenosem a nemusíš vůbec mluvit, odpovídat na otázku.
2: Že ne, nemusíš. To doufám. No.
1: Třeba řekni, kolik stojí 2 kila brambora.
2: Přímý přenos se prodraží, pochopitelně, že jo. A kromě toho, v době, kdy se mohl konat přímý přenos, tak Eva byla trošku v bezvědomí.
1: To je tiskový mluvčí tohle. Ty seš ničitel své
2: prezidentky. Já jsem pomluvčí.
1: Pomluvčí.
3: Já to uvedu na pravou míru. Tak. Ten koncert totiž trval přes 3,5 hodiny a myslím si, že to by snad diváci ani nevydrželi. Já
5: vám řeknu, vydrželi.
3: Jo, no já měla co dělat, abych to vydržela na tom jevišti, to je pravda.
1: Paní Heřmanová, já vám chci ještě říct teda jednu věc, že možná, že je dokonce i nejen časový faktor tady důležitý, ale že on přímý přenos televizní něco jiného než přímý přenos rozhlasový. Je to trochu složitější věc a možná, to asi Eva také takhle bere, některé věci, které by se technicky nepodařily, by mohly trošku snížit možná celkové vyznění a možná, že by se i ta atmosféra trošku vytratila. Nevím, to je můj pocit jenom.
5: Já si zase myslím, že spíš naopak, že člověk teda co odpustí.
1: No, ale to máte pravdu. To vidíte třeba na dnešním tobogánu, že jo, tady pomluvčí už co způsobil všechno.
3: Ono třeba ta atmosféra vlastně se nedá zachytit tím, že se tam vystříhají určité věci. Tam na tom koncertě je krásný to, jak třeba chodí lidi, který člověk vidí poprvé v životě, chodí s těma kyticema. Já jsem dostala tolik květin, že my jsme toho doma měli plnou vanu, plný hrnce, všechny vázy a že teda těch vás mám hodně. No, plný kýble, ještě jsem si půjčovala od sousedů, takže to bylo vyloženě jako květinářství. Takže
2: já jsem si říkal, proč máte druhý den na Karlově mostě stánek s kytkama.
3: Velký omyl, protože já jsem většinu těch květin donesla do kostela na Strahov.
1: No. To je taky zajímavé, že prezidentka je chytřejší než pomluvčí v tuhle tu chvíli. Což je nebývalý jev.
2: Protože ví svoje.
1: Ví svoje. Znovu opakuju ten telefon 24 21 09 65. Někdo se dokonce zlobí, že opakuju ten telefonát, ale je třeba, protože někteří přicházejí k rozhlasovému přijímači, tak třeba neslyšeli náš úvod.
2: Zase někdo se zlobí, když to neopakuješ.
1: A někdo se zlobí, když to neopakuješ.
2: Nikomu tak nikdy nevyhovíš všem.
1: Můžu se zeptat tady na Jana Wericha a jeho vztah k písničkám, to znamená možná k tomu, co jste zpívali tedy v divadle ABC Miroslave.
2: No počkej, zpívali.
1: No zpívali.
2: Verich zpíval. Verich. No. Já jsem takzvaně přizvukoval, nebo snažil se dodržet text a dílku fráze jednotlivý, ale to nelze mluvit o zpěvu. To by Milan Dvořák mohl podat své svědectví o mém zpěvu.
1: A ty jsi říkal, že Jan Velich nerad zkoušel, pokud si vzpomínáš.
2: No velice nerad.
1: No. Můžeš k tomu.
2: On to taky nepotřeboval. Oni to napsali s Voskovcem, znali to tudíž, že Honzel připravil perfektní představení, Ježek muziku, Jenčík Gers. A oni do toho vpluli jak pstruzi do potoka. A on nerad zkoušel, naše první setkání na jevišti bylo v Cezarovi, kde nás takový muskulus, myslím, že se jmenoval Schwarzenegger, tak nás hodí do vězení a my se teprve tam potkáváme. Že on hrál Papula a já Bulvu. A on potom prostrčí hlavu mříží a čumí na Řím z toho vězení a říká, je, dole teče Tibera. Teď se tam mrskla ryba a takhle. Komentuje Řím a pak vyleze a tam Říž mu zůstane na krku. A já bral takovou velikou palici a říkal jsem, zavřete oči. A lup jsem ho do šišky, tou palici, vyrazil jsem ho s ním Říže. Že? A zkoušeli jsme to asi 10 dní a vám potom povídá Horničku, vynechme tu scénu s tou Mříží. Ona nikdy neměla úspěch, nikdy, ani z Voskovce, nechme. Tak jsme to týden zkoušeli bez té Mříže. Mně už to pak bylo líto, blížila se premiéra, říkám, pane Verichu, mě je to líto, té scény, to je škoda. A tak to tam vraťme, říkám, mrzuty, ale vrátil to tam. Při premiéře to měl obrovský úspěch. A on pak přišel do Černé, říká, Horničku, ono to mělo vždycky úspěch, ale já byl línej si klekat.
1: Poprosím Evo o další písničku, ať využijem toho, že si mezi nás přišla.
2: Ať je to, Evo, prosím vás, cokoliv, jenom ne hymnu, abych nemusel vstávat.
3: Dobře. Ono to bude víc písniček v takové malé směsi.
2: Mm-hmm.

0: Eva Pilarová a vlastně tvá přítelkyně z Mladé Boleslavy tady vidí, co to je přímý přenos a jeho atmosféra. Klobouk dolů, my sekáči, to znamená Horníček a já.
1: To by potřebovalo další sloku o mně. Jo. Sekáč se šourá.
0: Hele, na to je čas ještě, Miroslave, no. Na to je čas a navíc máš teďka funkci. Prosím vás, to jsou toasty tobogánovi pro vás dva, ale nemůžete teďka je jíst, protože máme další telefonát. Takže ten, kdo bude odpovídat, tak bude odpovídat a nebude jíst a ten druhej může. Dobrá, vyzkoušíme to, jak to funguje. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Můžete se ptát kohokoliv na cokoliv. Budeme rádi, když nám řeknete, odkud voláte.
2: Tady Dvořák Brno.
0: Dvořák Brno.
2: Nikdy mě nenapadlo, že vám budu teda telefonovat. Příležitostně váš pořad poslouchám.
0: Ano.
2: A na ten telefonát mě přivedla ta paní, co volala před chvílí a ptala se paní Pilarové.
0: Uh-huh.
2: A já bych se teda rovněž chtěl zeptat paní Pilarové. Já mám kdysi ze svých mladších let, kolem toho roku 68, nahranou ještě na starém magnetofonu její písničku. Nevím, jestli ten název je přesný a teď si ani ty slova úplně přesně nevybavím, ale začínalo to přísahám, on byl mi baby a tak dál, a že vzala nůž z pomsty a zabila ho nebo tak něco.
0: Sakra.
2: A byla to úžasná písnička a tak jsem se jí chtěl zeptat, jestli to třeba vyšlo někde na nějakém jejím albu nebo na něčem, nebo jestli neuvažuje, že by to znova naspívala.
0: Evo, pardon, nejdřív tiskový mluvčí.
1: No, jestli Eva Pilarová zpívala o tom, že někoho zabila, tak to bylo, jak by řekl Bedřich Smetana, z mého života.
0: Děkuji. A teď paní Pilarová.
3: Ta písnička se jmenuje Přísahám. Na text už si dost dobře nevzpomínám, vzpomínám si na to, že tam byl takový recitativ, o který jsem požádala pana Jiřího Adamíru, protože se mi vždycky velice líbil jeho hlas. Nejsem si jistá, jestli tahle ta písnička náhodou nevyšla na teď novém albu Suprafonu Story 2, pakliže nevyšla, tak pakliže mi Suprafon vydá ještě Story 3, tak určitě tam bude. Když mi ji nevydá, tak ji znova naspívám, protože jsem ráda, že jste mi tu písničku připomněl, naspívám ji u své nové firmy Tommy Records.
0: Ano, a

0: A dokonce v Brně jsem hrál brněnsky.
1: Byli jsme na vás, když jste vlastně
2: hrál. Děkujeme, uvolněte Lenku.
1: Já taky děkuju.
2: Prosím, dalšímu děkuju. My s panem Horničkem jsme vždycky vzpomínali, jak to byly úžasné chvíle, když v brněnském dubbingovém studiu namluvili Vinetu a jako Můj rudý kémo a takový. To bylo nádherný, nezapomenutelné. Přátelé, uděláme to, co jsme slíbili, protože my skutečně dnešním tobogánem otevíráme po rekonstrukci Euroklub pro širokou veřejnost. Výstavu už jsme zahájili a poprosím teď pana Petra Voliníka, aby přišel. Toto je šéf nové restaurace, která přesně za hodinu a půl bude otevřena. Láďa Davídek nám nabídne víno za firmu Dionysos. Nabídne víno samozřejmě i divákům. Já bych jenom, Petře, poprosil, kdybyste nám řekl laskavě, co všechno ta restaurace bude nabízet a odkdy bude otevřena. Je to vlastně takové vstupní antré pro vás.
3: Takže ta restaurace bude otevřena od 10 hodin dopoledne do 23 hodin do večera. Není to jenom restaurace, je to denní bar, kde si můžete přijít posedět, popít právě dobré vínečko, sponzorované firmou Dionysos.
2: Dobrá. A dále?
3: Potom je tam tedy ta restaurace, kde bude poskytována široká škála pokrmů pro téměř všechny.
2: A bude to i pro nás? To znamená jako pro mě tady, pro pana Sekáče. Jako jestli to bude lidská cena, bych řekl takhle.
3: Lidská cena to bude samozřejmě a to už musíte posoudit vy. Dobře. Jak se vám zde bude líbit.
0: A na co budeme máme.
2: A na co máme. Tak, a já bych poprosil, ať všude se skládá slípa. Dneska tady máme paní prezidentku, máme kmotřenku stravovací sekce, paní Evu Pilarovou a pana Horníčka, který je kmotrem nápojové sekce. Takže bych prosil o slavnostní slib, jo? Já souhlasím s tím, Miroslave. Slavnostní slib pana šéfa restaurace. Opakujte, ano, prosím, po mně. Ano, slibuji, že nebudu ředit alkohol. Jo. A prosím vás, ještě v závěru, až to skončí, pokud splní podmínky, pan Voliník, tak prosím, abychom všichni naraz povstali a zakřičeli, když já řeknu, či je hospoda, naše odpovíte, ano? Děkuju.
3: Takže jak postavit levou rukou na srdce.
2: Levou rukou na srdce, tak. A slibuju, že nebudu ředit alkohol.
3: Slibuji, že nebudu ředit alkohol.
2: Že ceny budou odpovídající našim platům.
3: Že ceny budou odpovídající vašim platům.
2: Že budu dodržovat heslo Náš zákazník, náš pán.
3: Že budu dodržovat heslo Náš zákazník, náš pán.
2: To nám úplně stačí, přátelé. Či je hospoda?
0: Naše!
2: Výborně, děkuju panu Voleníkovi. A my si připíjeme, přátelé, na to, aby se v Euroklubu dařilo. A poprosím Evu Pilarovou, která ani chudinka...
0: Já bych ještě předtím, než jí poprosíš,
2: ano.
0: Tak já bych chtěl udělat něco, co v rozhlase nebývá zvykem, a sice požádat Evu Pilarovou, jestli bychom si mohli tykat.
2: Tak pozor, já to budu velice komentovat. Ráda. Vážení přátelé, červené víno se míchá s bílým, je to zvláštní.
4: Nebude vadit, když se nenapiju.
0: Ne.
4: Ale za to smím vás políbit.
0: Musíte. No, tak.
4: Ahoj, Mirku.
5: Ahoj, Eva.
2: Pozdravujeme paní Bělu Horníčkovou při té příležitosti. No, no. A sdělujeme jí, že to nebylo jen jako. Že to bylo, ale že to bylo teda. Nejlepší odměnou ti bude písnička Evy Pilarové a jako nemusíš být nějak dojatej, vem to, že vlastně,
0: ne, já...
2: ona tě jako prezidentka živí, ty poskytuješ jenom informace.
0: A kromě toho, já jsem dojatej vždycky a pořád.
2: Jo.
0: To už je sentimentální takový věk.
4: Mirku, já vím, že máš, všimni si, jo, máš rád klasiku, tak si dovolím zaspívat takovou něžnou skladbičku Ludvíka van Beethovena, kterou mi otextoval Pavel Cmíral. Ti z vás, kdo jste se učili v dětských letech na piano, ji určitě budete znát. Pro Elišku.

0: Hele, Evičko, my už si týkáme, víš, a nechtěla bys ještě druhýho tiskovýho mluvčího? Hele, já jsem k dispozici. Ale první tiskový mluvčí má ještě dotaz asi na tebe.
1: No tak já jsem ochutnal ten toast, viděl jsem Evu, jak odmítla víno, a tak tím vlastně vím, čím to je, že ona tak podezřele zeštíhlela.
2: Ten toast neodmítla, protože to, ale proč jako suchý toast? Tam má něco být na tom toastu.
0: No ne, tohle je ten Tomův, to je můj toast, jo? Aha. Já ještě nemám...
2: Tak já si udělám doma ten tobogán.
0: Udělejte si ten tobogán, dobře.
1: Tak tohle jsem jedl v době, kdy jsem nesměl nic.
0: To si mě udělal dobrou reklamu, teda.
1: No. Když mě hrozila operace žlučníku, tak jsem jedl... Já měl pocit, že žeru korespondenční lístky.
0: I se známkou. Dobře. Počkejte. Na mikrofon nám to říkejte. Vy jste úplně rozčilená, nebuďte.
3: Nádherně nahráli dneska. Jo. Představte si, že já 14 dní marně po Praze scháním tyhle ty dietní obyčejný suchary.
0: No já vám ji dám, ale máte prachy nějaký sebou?
3: Pan Horníček netuší, jakou vzácnost jí.
0: Aha, no pan Horníček tuší. Korespondenční lístek, no.
1: Já ani netuším, s jakou vzácností žiju.
0: Možná, že ještě stíneme jednu odpověď. Dobrý den.
4: Dobrý den. Moje jméno je Červinková a já bych prosila, jestli bych mohla mluvit nejdříve s paní Evou Pilarovou.
0: Ano, prosím.
4: A potom s tiskovým mluvčím, pane mistrem.
0: Ano, tiskový mluvčí zatím dojí a korespondenční...
1: Tedy nemyslím škrávu, dojím.
0: Ano.
4: Ano.
0: Dobře, tak prosím, můžete se ptát.
4: Já bych chtěla paní Evičce Pilarové moc a moc poděkovat za její krásný zpěv, který léta poslouchám. Je mi přes 60.
0: Ano.
4: A vím, že je to zpěvačka, která má největší rozsah od hlubokých tónů po vysoké.
0: Ano.
4: Což jsem se dočetla v jedné knížce, kterou, kdyby náhodou bylo možno znovu vydat, protože někdo zcizil a jmenovalo se to Zpěváci bez konzervatoře.
0: Ano, ano.
4: A
0: pomalu směřujte k dotazu, kdybyste byla tak hodná.
4: Ano, jestli by byla tak velice laskavá,
0: ano,
4: a mohla zaspívat, no, ten rozsah svůj otehlou. Rozumíte?
0: Ano.
4: Tedy...
2: Já vám rozumím.
4: Stupni

0: No ja ráno ešte to tak. Noči tam sú.
1: Je to vynikající, ja moc a moc
2: děkuji
1: a myslím, že som potešila i všechny ostatní posluchače.
2: Áno, hlavne ste potešila... Hlavně jste potěšila tiskového mluvčího, že to nemusí dělat paní Pilarové, tu stupnici.
1: Ne, já jenom bych chtěla se ho zeptat,
2: ano?
1: Jestli už se těší na oběd.
2: No tak,
1: vy jste říkal, že
2: po těch toustech, co jsme nabídli.
1: Jestli...
2: Tak jak to je?
1: Jestli prostě se těší na oběd.
2: Jestli se těšíš na oběd, no.
3: A víte, že ne, já už k stáru vůbec přestávám jíst.
1: Tak já, prosím vás, s tím stářím to neříkejte, protože mně se moc líbí, když právě říkáte, že jste sekáči. Jak no. To bylo krásné.
2: My jsme jako i sekáči, kteří žijou na toustech už jenom.
1: No to je jenom jistě předkrm, že?
2: No to je předkrm a
3: doufejme.
2: Doufáme teda. Jestli ještě...
1: Já vám moc děkuji, nebudu zdržovat. Mějte se všichni moc hezky i vy, pane Sláma.
2: Ano, děkuju.
3: I vy dokonce.
2: Ano.
3: Já, pokud je o ten rozsah, co ano. Tady Eva předvedla, ona by mohla zpět Mařenku i kecala.
2: Já se dívám na hodinky a ta ručička mě naznačuje, že za 4 minuty budeme končit naše dnešní setkání s panem Horníčkem a s paní Evou Pilarovou. Evička to uzavře písničkou a já bych se možná obou dvou našich hostů dnešních zeptal, čím je pro ně vlastně setkání s publikem a dokonce pro Evu velmi netypické setkání, protože přeci jenom ráno se nespívá tak dobře jako večer, alespoň to tvrdí tví kolegové. Takže Eva a nebo Miroslave, ty bys mohl, až dojíš. Jo, ano.
3: O setkání s diváky?
2: No.
3: Vždycky rád, já vlastně už ožívám jenom ve styku s publikem. Já jsem normálně zapšklý, mrzutý stařec, otravný, a když se potkám s lidma, notabene, kteří si zaplatili, tak musím se probudit.
2: Jo.
3: Takže já děkuju divákům, pokud přijdou, a litu ty, co nepřišli.
2: Evan?
0: A já odpovím otázkou, vážení a milí diváci, proč mám odpovídat já, když mám 2 tiskové mluvčí?
2: Tak, tiskový mluvčí, ten druhý nový tiskový mluvčí, to odvede malinko stranou. My jsme, přátelé, tady otevřeli dnešním tobogánem prostory Euroklubu pro veřejnost. Odpoledne dokonce, protože je připraven bohatý program, je zde vystoupení Dismanova rozhlasového dětského souboru. Budou si hrát hru na bídníky, tak jak ji hráli ochotníci v 30. letech. Je to velmi zajímavé, začíná to dnes v 16 hodin. Večer setkání s Brolnem, s ochutnávkou vín. No a zítra odpoledne pořad pro děti. Tam budou soutěže, písničky, standahlože, Krůda Papeží, kloutky. To všechno je připraveno pro vás, pro diváky, pro posluchače. Pokud je o dnešní tobogán. Všem děkuji. Děkuji panu Horníčkovi, že vydržel ty tousty, který jsem si vymyslel. Loučíme se s Miroslavem Horníčkem pro dnešní den. Se skupinou Víta Fialy a závěrečnou tečku za dnešním tobogánem dělá paní Eva Pilarová.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Meteor.
2: Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Začíná poslední červnový meteor.
3: Poslední předprázdninový meteor a také první letní meteor.
2: Tak si ho pěkně užijte. Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
3: a Kateřina Březinová.
2: Rasismus v lidském mozku.
3: Červenec v zrcadle pranostik.
2: Vydejte se s námi do nepřístupné jeskyně.
3: Tajemství svítícího popela.
2: Jak vyřešit problémy s vodou.
3: Muž, který slyší jako netopír.

0: Hned první dnešní téma je poněkud choulostivé. Rasismus.
1: Co problémů už natropil třeba Ku Klux Klan ve Spojených státech amerických v 19. i 20. století?
0: Rasismus tu byl a je. Proč ale? Máme ho v sobě od narození?
1: Právě tohoto tématu se týká dotaz našeho posluchače, pana Petra Trojánka. Ten se ptá.
0: Zajímalo by mě, jak je v lidském mozku nastaven sklon k rasismu. Je to jev přednastavený nebo získaný třeba pozdějším vlivem?
1: Odpovídá doktor František Koukolík.
2: Jestli dobře rozumím, pak se pan Trojánek ptá, zda máme rasismus v genech, tedy podmíněný biologicky, nebo zda je rasismus něco naučeného, získaného učením v nějakém prostředí.
0: Také tomu tak rozumíme. Co platí?
2: Platí obojí. V téhle otázce se skrývá prastarý problém vztahu genů a učení. Čili otázky, za co může příroda a za co odpovídá výchova. Kromě toho se v ní schovává spletitá otázka, jak je to s lidskými rasami, co vlastně rasismus je, se všemi hrůzami, které má rasismus jako nástroj genocidy, zejména ve 20. století, za sebou.
1: Bohužel ano. Jaké rasy dnes rozlišujeme?
2: Nejjednodušší členění rozlišuje bílé, černé a žluté lidi, tedy europoidní, negroidní a mongoloidní rasu. K ním se přidávají australoidi, což jsou drávidové, obvykle malí tmaví lidé, původní obyvatele celé Indie, dnes žijí v její jižní části. A pak australští domorodci, papuanci a melanézané. Někteří antropologové slučují negroidní a australoidní rasu do jedné rasy, které pak říkají ekvatoriální, podle toho, že žije hlavně kolem rovníku. A od negroidní rasy oddělují lidi žijící na jihu Afriky jako rasu kapoidní podle misu dobré naděje. Svá označení mají míšenci jednotlivých ras. Mulati jsou míšenci europoidní a negroidní rasy. Mohou to být mimořádně hezcí lidé, jsou vidět třeba v Brazílii. Je dobré vědět, že příslušníci jednotlivých ras nejsou odlišné lidské druhy už proto, že mohou mít děti schopné dalšího rozmnožování.
0: Ano, jednotlivé rasy nejsou odlišné druhy člověka.
1: Nicméně biologické a kulturní rozdíly mezi rasami popírat nelze.
2: To by bylo legrační. Jestliže se v plném rozsahu potvrdí hypotéza, podle které náš druh vyšel z Afriky, pak se rasy začaly rozčleňovat až poté, to znamená počínaje dobou přibližně 50 000 let před současností. O možné tedy je, že naši přímí předkové, kteří přišli do Evropy přibližně před 40 tisíci lety, byli tmaví a mísili se tady s bílými a zrzavými neandrtálci. Předpokládá se, že rozčleňování ras bylo důsledkem přírodního i pohlavního výběru i genetického posunu. Pravděpodobně se podíleli i další evoluční mechanismy, na které přichází molekulární genetika až v poslední době.
0: Všichni lidé na planetě Zemi jsou jeden druh.
1: Máme ale genetické odlišnosti.
2: Variabilita genetické informace mezi rasami není malá, dosahuje až 12%. Zapříčinuje to, kromě jiného, rozdílnou citlivost vůči některým chorobám. Na druhé straně platí, že geneticky homogenější jsou rasy uvnitř svých kontinentů. Na jejich okrajích se intenzivně mísí. Bělochem je dvoumetrový, blondětý, modrooký Švéd. Stejně jako půldrojeho metru vysoký, drobný, tmavý Sicilan. Podobné rozdíly najdete v negroidní i mongoloidní rase. Zkuste si porovnat skoro dvoumetrového Senegalce, štíhlého jako prut, s obyvatelem Konga, nebo zrovna tak málem dvoumetrového bílého Číňana ze severu, snad potomka takzvaných bílých hůnů, s drobným obyvatelem Číny jižní, který se může v obličeji podobat hezkému Budhovu portrétu.
0: O rasismu se říká, že je představou, podle které se lidský druh člení na biologicky odlišné rasy. Lidské rasy si nejsou rovny. Nejvyšší je rasa bílá, nejnižší černá. Rasová příslušnost má určovat vlastnosti a schopnosti příslušníků jednotlivých ras.
1: Výsledkem tohoto rasismu byla rasová segregace, diskriminace až po genocidu lidské skupiny ocejchované jako nežádoucí rasa. Kde se to všechno vzalo?
2: Myslím, že sociálně a psychologicky jde o výsledek takzvaného rozlišování my a oni. Soupeření o zdroje, teritoriální chování, to znamená, že si zabíráme nějaké území. I mocenskou hierarchii máme v genech po svých vývojových předcích. Lze předpokládat, že malé lidské skupiny na úsvitu dějin hájily svá území, zrovna tak, jak to dělají dnešní šimpanzi. Jestliže se v blízkosti našeho území objevila odlišná skupina, její příslušníci byli oni. To mohlo znamenat nebezpečí. Bezpečnější bylo předpokládat, že oni chtějí naše území a ženy, to jest naše zdroje. Experimenty říkají, že odlišování ras máme vrozené, že nejde jen o katastrofální důsledky kolonialismu a otrokářství. I ty se vyvíjely. Portugalci obeplouvávající koncem 15. století Afriku chápali černé příslušníky místních královských rodů za rovné svým šlechticům. Jednu černou princeznu si údajně odvezli na svůj královský dvůr.
1: Říkal jste, že rasismus sledovali experimenty.
0: No, určitě šlo o experimenty, kde se sleduje aktivita mozku. Jak to probíhalo?
2: Pozorovatele jedné rasy necháte sledovat bolest působenou příslušníkovi stejné nebo odlišné rasy. Sledování bolesti příslušníka vlastní rasy vyvolává v mozku pozorovatele daleko větší odpověď než sledování bolesti příslušníka odlišné rasy. A takhle se chovají mozky příslušníků všech ras. Jeden z experimentů dopadl tragikomicky. Bílí a černí lidé se dívali na bílou a černou a také fialovou ruku, do které píchal špendlík. Odpověď mozku bělochů sledujících píchání do bílé ruky byla bouřlivá. Odpověď mozku černochů sledujících píchání do černé ruky byla podobně bouřlivá. Odpověď mozku bělochů sledující píchání do černé ruky byla malá, podobně jako tomu bylo u černochů sledujících píchání do bílé ruky. Odpověď mozku bělochů i černochů sledujících píchání do fialové ruky byla prosím větší, než byla odpověď při sledování vpichu do ruky opačné rasy.
1: Bolest působená jiné známé rase je nám lhostejnější než bolest působená vymyšlené rase?
0: No, zdá se, že si nemáme co vyčítat.
2: O této stránce vůbec ne.
0: My a oni. Tohle dělení funguje v mnoha případech.
1: Třeba u zarytých fotbalových fanoušků.
0: Máme to zkrátka v sobě a musíme si na to dát pozor.

0: Měsíc co měsíc se díváme do historie a nasloucháme moudru našich předků.
1: Ti si své poznatky o každoročně se opakujících změnách počasí předávali z generace na generaci prostřednictvím pranostik.
0: Často velmi snadno zapamatovatelné rýmovačky byly důležitým zdrojem pro sedláky, kdy mají sít, jaká bude úroda a podobně.
1: Pranostiky především našich rolníků velmi pečlivě zpracoval ve své knize Hold, slunci, dešti, půdě a pluhu docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Dnes otevíráme další kapitolu pranostik a tou je červenec.
2: Červenec v zrcadle pranostik.
3: Červenec žije především očekáváním a zahájením existenčně nejdůležitější zemědělské pracovní činnosti roku někdejších zemědělců – žní. A to se odráží i v hospodářských pranostikách.
4: V červencových parnech zrající obilí suše praská a nezaměnitelně voní. Zraje chléb.
2: V červenci je v dědinách pusto, ale na polích husto. Červenec žně žita a višně skýtá. Červenec a srpen z nové mouky napekou.
3: Nejdůležitější pracovní dějství roku muselo být zahájeno v pravý čas, když většina nejlepších klasů po celém poli dospěla do optimální sklizňové zralosti.
4: Pranostiky obsahující početné praktické poznatky a pracovní pokyny, provázející zlatou obilku od jejího výsevu až po zrání a po výsledný produkt, chléb, napomáhali rolníkovi tento čas maximálně využít.
2: Od koukole červeného za 5 neděl do nového. Obilí po 2 neděle kvete, 2 neděle se nalévá a 2 neděle zraje. Lépe sklizeně zahájit o 2 dny dříve, než o 2 dny později.
3: Lidová meteorologie velice citlivě a výstižně registruje další vlny medardovského deštivého počasí i v tomto měsíci. Tak hned v prvé červencové dekádě pranostiky vymezují takzvané období prokopských dešťů. Například k 2. červenci.
2: Prší-li na den navštívení Panny Marie, tak mnoho potoků a řek se z břehů vylije.
3: Ke 4. červenci?
2: Na svatého Prokopa vody plná příkopa. Svatý Prokop vysévá houby.
3: A k 10. červenci?
2: Déšť 7 bratří nejméně 7 dnů potrvá.
4: Připomeňme si ještě, že příčinou katastrofálních novodobých takzvaných moravských povodní z roku 1997, které ničivě postihly rozsáhlá území v povodí Moravy, Odry a horní části povodí Labe a Visly, byl mimořádný průběh právě prokopských dešťů.
3: Červencové pranostiky rovněž velice dobře vymezují i další, v pořadí již 4. výraznou medardovskou dešťovou vlnu, takzvané magdalenské deště. Signalizují je například pranostiky k 21. červenci.
2: Na proroka Daniele nalije do mandele.
3: K 22. červenci.
2: V den svaté Máří Magdalény rádo poprchává. Neboť svatá Magdaléna svého pána oplakává.
3: A k 23. červenci.
2: Svatý biskup Apolí kropí žence na poli.
4: Magdalenské medardovské deště se v poslední době staly příčinou takzvaných východočeských povodní z přívalových dešťů v roce 1998 a povodní v roce 2011, které postihly především Liberecko, Plzeňsko a některé oblasti na Olomoucku.
3: Naprostá většina našich žňových pranostik se ovšem soustřeďuje do medardovských mezidešťových období. U nás dobře známé takzvané markécké léto provází početná skupina žňových pranostik. Například k 13. červenci
2: svatá Markita kuje srpy do žita. Svatá Markita hodila srp do žita.
3: A k 15. červenci
2: káže svatý Jindřich. Zahálet při žních je hřích. Svatá Anna dožala, co Markéta začala.
4: Markécké léto se k nám rozšiřuje mezi srážkově bohatými medardovskými vlnami prokopských a magdalénských dešťů. To je v dlouhodobém průměru v posledních dnech první červencové dekády až zhruba do poloviny července. Pravděpodobnost výskytu je dost vysoká. Pohybuje se kolem 70 až 75%.
3: Počátek žňových prací je závislý především na nadmořské výšce. Se stoupající nadmořskou výškou se vždy, tedy i u nás, prodlužuje doba potřebná k dosažení teplotní sumy nezbytné pro dozrání jednotlivých plodin.
4: Ve středních polohách našeho území počátek žní lépe odpovídá až takzvanému období anenského léta, které se v dlouhodobém průměru dostavuje s pravděpodobností 65 až 70% v polovině třetí dekády července až po prvé srpnové dny. Z anenských žňových pranostik si uveďme alespoň tuto.
2: Svatá Markéta hodila srp do žita, svatá Anna ta ho vzala a sama žala.
3: Léto svaté Anny nese všechny znaky vrcholného léta, ale je i obdobím relativního srážkového útlumu. V dlouhodobém průměru je pro ně příznačný vysoký výskyt horkých a parných dnů.
4: V kronikách našich obcí se právě k tomuto období vážou četné záznamy o značném fyzickém vypětí lidí pracujících na polích v období anenských veder, například o omdlévání ženců při práci či kuriózní zprávy ze středověku, kdy se pro parné počasí nemohly sloužit ani mše.
3: To potvrzuje i skutečnost, že právě 27. července roku 1983 byla v Praze u Hříněvsi naměřena velmi vysoká okamžitá teplota vzduchu 40,2 stupňů Celsia, která byla donedávna vůbec nejvyšší teplotou zaznamenanou na území České republiky. Až 20. srpna 2012 naměřili v Dobřichovicích, jižně od Prahy, teplotu ještě o 0,2 stupně vyšší.
4: S horkým létem a s teplotními rekordy je jen ve zdánlivém rozporu skupina pranostik chladných anenských rán.
2: Svatá Anna, chladno z rána. Rano na Anku, žimno šedeč na Ganku. Svatá Anna, chladné rosy z rána.
4: Ve skutečnosti se jedná o další výstižný postřeh lidové meteorologie. Pranostiky této skupiny nejsou přirozeně odezvou nějakého celkového globálního ochlazení na konci července. V období vrcholícího léta o něm ještě nemůže být ani řeč. Hlavní příčinu chladných anenských jiter je nutno hledat v typických projevech anticyklonálního vývoje počasí.
3: V tlakových výších, pro které je v letním období příznačné slunečné, suché a teplé počasí, dochází za jasných, klidných a už znatelně se prodlužujících nocí anenského léta k intenzivnímu ochlazování zemského povrchu dlouhovlným vyzařováním tepla.
4: Vzduch v přízemní vrstvě, který po celou noc odevzdává teplo chladnoucímu povrchu půdy, má tendenci zůstávat nadále při zemi, protože se po ochlazení stává těžším. Zejména za bezoblačných a bezvětrných nocí pak dochází v přízemních vrstvách vzduchu a na povrchu půdy k citelnému poklesu ranních teplot a k intenzivní tvorbě rosy.

0: To byl červenec v zrcadle pranostik podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
1: Pro rozhlas texty upravil Petr Sobotka, četli herci Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.

0: Dnešní Meteor je poslední předprázdninový. Už jsme to říkali na začátku, ale je to důležité, protože už od středy 1. července se můžete zúčastnit naší letní soutěže.
1: Ta je určena všem, kteří se s námi chtějí vydat na výpravu do jeskyně. A ne ledajaké jeskyně. Jeskyně, která je pro veřejnost uzavřena.
0: Jmenuje se Amatérská jeskyně a představí ji člověk nejpovolanější, ředitel správy jeskyní České republiky, dr. Jaroslav Hromas.
2: Amatérská jeskyně je nejdelším a nejmohutnějším jeskynním systémem České republiky. Dneska její chodby a domy dosahují téměř 40-kilometrové délky a my se můžeme podívat alespoň do její části. Můžeme se podívat na podzemní koryto Punkvy, které ještě není zpřístupněno. Můžeme projít veliké domy s krápníkovou výzdobou a podívat se do míst, kde pracují jeskyňáři, kam se nedostane běžný návštěvník a kam asi se nikdy v budoucnu návštěvníci nedostanou. Amatérská jeskyně je takovou obrovskou podzemní laboratoří, která musí zůstat žít svým přírodním životem a lidé do ní budou vstupovat a vstupují jenom za účelem výzkumu, pozorování a nebo na takové občasné odborné exkurze. A já myslím, že právě naše soutěž je příležitostí, jak amatérskou jeskyni a její poslání ukázat i některým zájemcům, kteří chtějí se o jeskyních dozvědět něco víc.
1: A jak poznáme, kdo má opravdový zájem o jeskyně? Bude to ten, kdo si jich o letošních prázdninách nejvíce prohlédne. Kdo během 2 měsíců navštíví co nejvíce ze 14 zpřístupněných jeskyní.
0: U každé z nich jsou na pokladnách připravena razítka Meteoru, která na požádání dostanete na vstupenku. Až objedete co nejvíce jeskyní, pošlete nám své orazítkované vstupenky.
1: 15 posluchačů, kteří prokáží svůj zájem o jeskyně tím, že jich navštíví co nejvíce, se s námi bude moci vypravit do amatérské jeskyně a jak jsme před chvílí slyšeli, její návštěva stojí za to.
0: Přesná pravidla soutěže se dozvíte na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a také v příštím 1. červencovém Meteoru.

0: Do studia právě přicházejí Petr Holzhauser a Jan Havlík z Vysoké školy chemicko-technologické. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: A s nimi přichází další chemický pokus. Pokus, jaký svět neviděl.
3: Protože se provádí po tmě. Dnes to bude opravdu zvláštní. Ocitneme se ve stejné situaci jako naši posluchači. Nic neuvidíme.
0: Neuvidíme až do okamžiku, kdy se stane něco zvláštního. Měl by se rozsvítit kouř.
1: Je to tak, kouř většinou, nebo dým, nebo mlha, většinou věci zastiňuje, používají ho vojáci v podobě dýmovnic, ale my si dneska vytvoříme dým, který, pokud budeme mít teda dobrou tmu, tak uvidíme, že sám o sobě ten dým svítí.
3: Co budeme potřebovat? Co bude zdrojem dýmu?
2: Tak jako hlavní potřebujeme několik krabiček od sirek, stačí nám opravdu samotné krabičky, sirky nebudeme potřebovat a z krabiček budeme potřebovat ta škrtátka, tedy tu hnědou část, o kterou se sirkami škrtá.
1: Škrtátka budeme zahřívat a normálně se tenhle ten pokus dělá ve skleněné skumavce, ale vzhledem k tomu, že skleněná skumavka není standardní výbava domácnosti, tak si uděláme improvizovanou kovovou skumavku z alobalu. Budeme potřebovat alobal a nějakou tlustší fixu o průměru, který je větší, než je velikost toho škrtátka na délku.
2: Odmotáme si přibližně 30 cm alobalu. Alobal přehneme na polovinu a následně ho navineme na fixu tak, aby nám vznikla improvizovaná kovová skumavka.
1: Takže uděláme takovou roličku, kterou na jednom konci zmačkáme, aby jsme vytvořili pomyslné dno naší skumavky. Ale vzhledem k tomu, že tu naši skumavku budeme potom zahřívat, tak je potřeba si udělat ještě držátko, abychom se nepopálili. Když několik vrstev alobalu pořádně pomačkáme, tak dostaneme v podstatě docela pevný držák naší skumavky. A teď už můžeme vytáhnout fixu, patrně tak, abychom si skumavku nezmačkali.
0: Držátko máme hotové. Co dál?
2: Vezmeme si škrtátka z krabičky od sirek.
1: Tak, odstřihneme.
2: Odstřihneme hnědou část.
3: Stříháte boky krabičky od sirek, škrtátko je nalepené na krabičce, nevadí to? Můžeme to tam nechat celé?
1: Tak, ta hmota, která tvoří to škrtátko, tak je vlastně natištěna na tom papíře a i ten papír spolu s touhletou hmotou odstřižený, řekněme ze 3 krabiček, to znamená 6 škrtátek dohromady, nám bude pro tenhle ten pokus stačit.
2: Máme nachystáno 6 škrtátek.
1: Tak, dáme na sebe a vložíme do naší improvizované skumavky. Oni nám spadnou až na dno. A teďka máme aparaturu připravenou a naší skumavku se škrtátky bude potřeba zahřívat horkým plamenem. My použijeme pistolový hořák, který se dá pořídit v nějakém hobbymarketu. Stejně dobře se dá použít kuchyňský plynový sporák. Ale co je důležité, že budeme potřebovat dobrou tmu, to znamená, pokud se musí dělat v podstatě ideálně v noci, aby se dalo jednoduše zhasnout.
0: Takže my si teď ve studiu zhasneme.
3: A je tma jako v pytli. Můžete zapálit hořák.
1: Tak, a začneme zahřívat skumavku. Zahříváme tak, aby se nám v podstatě trošku do červena začal rozžhavovat ten alobal. Díky tomu dochází k žíhání i škrtátek uvnitř. A je potřeba žíhat tak, že i ze zhora ve skumavce vidíme, jak nám začíná žhnout papír a ze skumavky nám začíná odcházet kouř. A teď už je kouře hodně. Poprosím, Honzo, vypni plamen. Tak a vidíte, že ten dým, který z toho odchází...
4: Tak krásně to světelkuje.
1: Takže po dobu... Tak a už nám to dohasíná, ale po dobu několika vteřin skutečně ty obláčky bíle svítí.
4: Tak, tak rozsvítíme si.
1: Pěkně nám to tady, začoudilo studio.
4: Větráme.
0: To je dýmo.
1: Tak.
3: No, tenhle pokus bych v ložnici neskoušel, raději někde venku nebo alespoň u okna.
0: Máme světlo, za chvíli budeme mít i čerstvý vzduch. Už by mě moc zajímalo, proč ten dým svítil.
2: Škrtátka na zápalkách obsahují červený fosfor, který se vlastně skládá z atomů fosforu propojených do takových dlouhých řetězců. A my při tom zahřívání tyto řetězce narušujeme a uvolňujeme molekulu bílého fosforu, která se skládá pouze ze 4 atomů. A tato molekula je těkavá. Ona se nám unáší tím kouřem ven a zároveň je velice reaktivní. a reaguje se vzduchem přítomným v atmosféře a během této reakce tedy vzniká oxid fosforeční a zároveň při této reakci dochází k vývinu světla.
1: Ten bílý fosfor, který uniká v podobě par, je součástí toho dýmu a jeho velice rychlou reakcí se vzdušným kyslíkem a zároveň s vlhkostí, s vodní parou, která je ve vzduchu, tak vznikají meziprodukty, které jsou takzvaně v excitovaném neboli vzbuzeném stavu, to znamená mají nadbytek energie a té energie se tyhle ty meziprodukty zbavují tak, že ji vysvítí v podobě viditelného světla. To je zvláštní, protože běžně se molekuly zbavují nadbytku energie tak, že se ta energie uvolní jako teplo, zatímco tady vzniká elektromagnetické záření, které spadá do viditelné oblasti světla.
2: Podobný efekt, kdy při chemické reakci dochází ke vzniku světla, známe z takových těch luminescenčních tyčinek, které se zlomí, tím se promíchají dvě chemikálie a následně chemickou reakcí také vzniká světlo.
3: Vidět svítící dým bylo opravdu zajímavé. Určitě to není vhodné jako zdroj světla, kromě nepříjemného dýmu to nijak zvláště nezářilo.
1: To světlo není příliš intenzivní, ale na druhou stranu dalo jméno prvku fosforu a pravděpodobně podle historických spisů stálo u zrodu, u objevu tohoto prvku alchymistou Hennigem Brandtem, kdy on víceméně náhodou destiloval větší množství moči na pískové lázni a podle tedy té pověsti, jak se traduje, tak odešel na oběd, nechal ten kahan a tu aparaturu v provozu. Ta moč se vyvařila, praskla ta křivule reakční a ta směs, nepříliš dobře vábně páchnoucí, se vylila do toho rozžaveného písku. Došlo tam k redukci fosforečnanů, které jsou přítomny v moči a ten vzniklý bílý fosfor v podobě par unikl do okolí a když se teda alchemista vrátil do své laboratoře, tak s údivem zjistil, že na některých místech ta aparatura a okolí té aparatury světelkuje. A tak tedy byl objeven podle všeho fosfor a dostal i podle tohoto jevu název fosforos, což je latinský název, který v překladu znamená světlonož.
0: Tyhle legendy. Kdo ví, co je na tom pravdy. Ale aspoň mají dnešní chemici co vyprávět.
3: Každopádně děkujeme za dnešní pokus i za všechny pokusy, které jste nám chodili v uplynulých týdnech do Meteoru předvádět.
2: Díky, naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Děkujeme, mějte se hezky.
3: Naschledanou a možná ještě někdy v budoucnu.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Rozloučili jsme se s našimi chemiky a rozloučíme se i s docentem Zbyňkem Hrkalem a jeho knihou o lidech a vodě, díky které jsme navštívili nejrůznější místa naší planety.
3: Dnes naposledy otevíráme knihu. Její poslední kapitola je na velmi kontroverzní téma – globální oteplování.
2: Možná vás postoj hydrogeologa k tomuto tématu zaujme.
3: Čte Jiří Švarc.
4: Návod geologa, jak zbohatnout a vyřešit problémy s vodou. V předchozích dílech jsem vás zavedl do těch částí planety, které trpí problémy s vodou. Snažil jsem se být optimistický a hledat řešení. Velmi často jsme ale skončili u neradostného závěru. Známe vhodné technologie, které by problémy s vodou vyřešily, jenže ty jsou drahé a lidé na ně prostě nemají. Dnes, v posledním dílu seriálu, bych vám rád ukázal cestu, jak získat obrovské množství peněz. Jistě vás teď má slova zaujala. Jsem ale geolog a tak můj návod bude poněkud neobvyklý. Ne, nebudu hledat nové zdroje ropy. Neukážu, jak peníze vydělat, ale jak jich ušetřit tolik, že s jejich pomocí bychom vyřešili valnou část problémů s vodou, o kterých jsme si povídali. Přijměte tentokrát možná trochu neobvyklé pozvání do geologické historie naší planety, která nám ukáže, kde přijít k penězům na problémy vodního hospodářství. Zapomeňme nyní na chvíli na počasí, protože den, měsíc a rok budou pro nás neměřitelné jednotky. Podívejme se nejprve na minulost geologicky poměrně nedávnou. Za posledních 60 milionů let jsme měli na Zemi nejtepleji v eocénu, tedy zhruba před 50 miliony let, kdy na planetě převládala teplota v průměru o 12 stupňů Celsia vyšší než v současnosti. Na Zemi nebylo po člověku ani památky. Koncentrace oxidu uhličitého dosahovaly hodnot okolo 3000 na milion částic vzduchu. Překračovaly tedy desetinásobně dnešní obsah tohoto skleníkového plynu, což jsou hodnoty označované jako alarmující, vedoucí nás ke zkáze. Po eocénu se začalo ochlazovat. Pokles teploty pokračoval do počátku oligocénu, období před 30 miliony let. Tehdy se Antarktida pokryla ledem. Obrovské množství vody zmizelo z koloběhu a zůstalo nehybně fixováno ve formě ledu. Nastalo sucho. Hladiny moří hluboko klesly. Obsahy CO2, to jest oxidu uhličitého, klesly na hodnoty okolo 1000 na milion částic vzduchu, stále ale byly trojnásobné ve srovnání s dneškem. O necelých 10 milionů let později se znovu oteplilo a antarktický ledovec začal tát. Po člověku stále ani stopy. Přibližně před 15 miliony let se na Zemi začalo ochlazovat. Antarktida, Arktida a vysoké horské štíty se znovu pokryly ledem. Hodnoty oxidu uhličitého se blížily dnešní úrovni. Před 10 000 let skončila poslední doba ledová a mírně se oteplilo. Na planetě se rychle rozmnožil člověk. Ten dnes žije v nejchladnějším období za posledních 60 milionů let. Kdybychom se podívali ještě dál do hlubin vývoje Země, zjistili bychom, že poslední skutečně globální doba ledová byla v permu zhruba před 250 miliony let. Uvědomme si, že žijeme v období s nejnižšími obsahy CO2 za celou geologickou historii planety. Tvrzení, že ubývání koncentrací oxidu uhličitého v atmosféře vede k ochlazování, neplatí. Na počátku eocénu obsahy CO2 prudce klesaly a přitom teplota téměř 10 milionů let strmě stoupala. Antarktický ledovec roztál teplem v období, kdy oxid uhličitý spadl na historické minimum. Kam se oxid uhličitý ztrácí? Postupně se ukládá do hornin, v nich je uloženo 99% všech zásob uhlíku na naší planetě. Pomalu se dostává zpět s větráváním horninového prostředí a rychle a v obrovském množství sopečnou aktivitou. V současné době k jeho uvolňování přispívá člověk tím, že spaluje fosilní paliva, ropu, uhlí a zemní plyn. Tvrzení, že v odborných kruzích existuje naprostá shoda v názoru, že růst obsahu CO2 způsobuje oteplení atmosféry, není pravdivé. Stovky renomovaných studií tuto souvislost vyvracejí. Kdo ale z široké veřejnosti zná oregonskou petici nebo heidelberský apel, tedy dokumenty, které vliv člověka na klima zpochybňují? První z nich podepsalo 20 000 vědců a druhý 4 000 odborníků, včetně 72 nositelů Nobelových cen nejrůznějších vědeckých disciplín.

0: Zastavme změny klimatu. Klimatická změna je přírodní jev, který probíhá s různou intenzitou po celou dobu vývoje Země. Nelze ho zastavit, lze se mu jen přizpůsobit. Poučení z geologické historie nám říká, že klimatické změny v dávné minulosti přežila jen společenstva flexibilní, schopná se přizpůsobit. Ostatní vymřela. Evropská komise přijala plán snížit do roku 2020 emise o 20% vůči hodnotám z roku 1990. I kdyby se tento cíl podařilo naplnit, s teplotou Země to s pravděpodobností hraničící s jistotou neudělá nic. Mimo jiné i proto, že co ušetříme v Evropě, nahradí rychle se rozvíjející průmysl ostatních zemí, Číny, Indie, Brazílie a dalších. Evropa za omezování obsahu CO2, oxidu uhličitého, utratí ročně 250 miliard amerických dolarů. A teď si představte, že by se tato suma dala na vyřešení vodohospodářských problémů. Problémy s vodou se řeší, ale pomalu. Nejprve pozitivní čísla. Od roku 1990 má 1 300 000 lidí lepší přístup k pitné vodě a 500 milionů lidí hygienické zázemí. A teď ta negativní. Nejméně 1 200 000 lidí nemá spolehlivý zdroj vody a uspokojivé hygienické podmínky postrádají 2 600 000 obyvatel planety. Zlepšování stavu zásobování vodou je a bude finančně velmi náročné. Budeme-li i nadále hospodařit tak, jak to činíme, pak řešení skutečných problémů na Zemi zůstane pouze na papíře.
1: To byl názor docenta Zbyňka Hrkala, jak by šlo řešit problémy s vodou, kdyby se peníze nedávaly na boj proti klimatické změně, která je podle něj nevyhnutelná.
2: Určitě se najdou odborníci, kteří budou mít názor jiný. To už ponecháme odborné diskuzi ve vědeckém světě.
1: A raději se budeme věnovat naší soutěži. Minule jsme položili záludnou otázku.
2: Znáte nějaké jezero, o kterém víme, že existuje, a přesto o něm můžeme se 100% jistotou prohlásit, že na jeho břehu ještě nikdo nebyl?
1: Odpovídá Zbyněk Hrkal.
3: Minulá otázka se možná mohla zdát trochu zamotaná, ale jezer, které máme vcelku dobře zmapované, ale přitom u nich ještě nikdo nikdy nebyl, je hned celá řada. 70, 80, někdy se hovoří až o 90. A nejsou to jen nějaké malé rybníčky. Například jezero Vostok je dlouhé okolo 200 kilometrů a dosahuje hloubky až 800 metrů. Jeho problém spočívá ve skutečnosti, že se před námi ukrývá. Nad ním leží téměř 4 kilometry antarktického ledovce. A ten vytváří tak obrovský tlak, že voda jezera i při teplotě minus 3 stupňů Celsia zůstává v tekutém stavu.
2: Jezero téměř 4 kilometry pod povrchem. Na jeho břehu určitě nikdo nikdy nebyl. Kdo se nenechal nachytat a poslal správnou odpověď?
1: Tak ono těch jezer je víc, takže i správných odpovědí mohlo být víc a také, že bylo. Bylo jich poměrně hodně. A z nich vybíráme výherce. A tím se stává Václav Kyba z Klučova u Českého Brodu.
2: Blahopřejeme. A zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: Dnešní soutěžní otázka přímo navazuje na dnešní četbu z knihy. Ačkoliv denně hovoříme o globálním oteplování, neuvědomujeme si, že žijeme v nejchladnějším období vývoje naší planety. Ptáme se.
2: Kdy, respektive před kolika lety, byla průměrná teplota na Zemi tak nízká, jako je v současnosti?
1: Odpověď zasílejte na meteor@rozhlas.cz do pondělí 29. června.
2: A teď už Jiří Grigar a citát z jeho sbírky.

0: Jedny z nejvýznamnějších objevů astronomie, pozorovatelské astronomie v době druhé světové války proběhly ve Spojených státech na observatoři Mount Wilson, kde byl k dispozici tehdy největší dalekohled světa o průměru zrcadla 2,5 metru, mimochodem o 10 cm větší než Hubbleův kosmický teleskop. S tímto dalekohledem na Zemi Edwin Hubble pracoval, ale za války byl jako ostatní astronomové Američané byli povoláni do vojenské služby a jediný člověk, který na té observatoři zůstal, byl Walter Bade. Walter Bade byl německý astronom, který uprchl před Hitlerem do Spojených států, ale co se stalo v druhé světové válce, to je velmi pozoruhodné, takže to vlastně není citát, to je spíše ten příběh toho Waltera Badeho, který vedl k těm velkým objevům. Walter Bade se během druhé světové války mohl věnovat výzkumu galaxií díky příznivé shodě okolností. Jako takzvaný nepřítel státu nebyl povolán k vojenskému výzkumu. Proto měl dostatek času na pozorování a navíc díky zatemnění byly noci velmi temné, takže mohl fotografovat velmi slabé hvězdy ve vzdálených galaxiích.
1: Veselý důsledek jinak neveselé války.
2: Ano, astronomové pamětníci rádi vzpomínají na temné nebe v nocích, kdy se zatemňovala města.
3: O takovéto výhodě jsem ještě neslyšela.
2: A o Kanaďanovi, který má uši jako netopír, jste slyšela?
3: Kanaďan? To má být nějaký kanadský žertík?
2: Kde pak? Hovoří profesor Jaroslav Petr.
4: Představíme si člověka, který má uši jako netopír. Jmenuje se Brian Borovsky, je to Kanaďan, je mu 59 roků. A když jde po ulici, tak vlastně slyší, co je kolem něj, protože on je nevidomý, on nevidí. A on říká, že podle zvuků, které může sám vydávat, buď si mlaská, nebo si luská prsty, nebo má plechovku, do které ťuká třeba nějakým dřívkem. A on slyší odražené zvuky a říká, že když jde třeba po chodníku a na kraji mezi chodníkem a tou vozovkou je stromořadí, alej, tak on ty stromy slyší. A že dokonce slyší někdy i větve, které jsou nad ním. A že když tam proti němu jde člověk, tak on ho slyší. Ne, že by slyšel jeho kroky, ale slyší tu odezvu.
3: To snad ani není možné. Jak k tomu Brian Borovsky přišel?
4: On k tomu přišel jako 3-4letý chlapec, protože měl bratra, který byl také nevidomý, a pak měli ještě bratra, který viděl. A tihleti kluci se přestěhovali s rodiči na venkov a rodiče, když zařizovali ten dům, tak tam skládali nějaké kovové trubky. A jak je skládali na zápraží a jak ty trubky třeskaly, tak se vlastně ten zvuk odrážel od stěny toho domu. A ten Brian si všiml, že vlastně najednou slyší ten dům. A napadlo ty kluky, že jestli by se nedalo vlastně takhle slyšet to, co je kolem. A začínali tak, že hráli na skovku tyhle ty kluci. Takže tam ten jejich bratr, který viděl, tak si stoupl na zahradu a tihle ti kluci tím mlaskáním nebo luskáním prsty vlastně se snažili, jestli náhodou ho neuslyší, kde on stojí. A nakonec se ho tedy naučili mezi těmi stromy na té zahradě vlastně najít. A pak už to bylo tak, že ten bratr se skutečně schovával za kmeny stromu a oni ho stejně dokázali najít. Takže tihle ti kluci se to takhle naučili. On ten Brian Borovsky říká, že vlastně když přišel do školy pro nevidomé, tak to ti učitelé neviděli rádi tohleto, že on vlastně se orientuje podle těch odrazů zvuků, říkali, že to je jakási anomálie, že to je velmi prapodivné a že ti nevidomí lidé, jak se odlišují od té většinové společnosti, že už tak to mají těžké a že ve chvíli, kdy on bude mít ještě nějakou další zvláštnost, tak to bude mít ještě těžší, tak ať si nekomplikuje život a ať se snaží vlastně jako vystupovat jako všichni ostatní nevidomí.
3: Poslechl učitele?
2: Ve škole ano. Mimo školu dál fungoval svým osvědčeným způsobem a dotáhl to k neuvěřitelné dokonalosti.
4: Říkal, že se s bratrem naučili jezdit na kole třeba. A říká, že tedy tam samozřejmě, že on si přitom mlaská, když jede na kole, aby jaksi ty odrazy si to kontroloval, ale že samozřejmě jezdili po trase, kterou znali a že se dokázali orientovat. Že třeba už jenom podle toho, jestli jeli po štěrku nebo nejeli po štěrku, jestli ten štěrk byl udusaný nebo jestli byl nakypřený, tak už věděli, kde se asi pohybujou. Že byl schopen tedy podle toho zvuku od těch odrazů zjistit trávník, který dělí tu stezku od silnice. a že zase teda byl schopen zaznamenat tím odrazem sloup s poštovní schránkou, který byl u jejich domů, a podle toho poznal, že má zahnout doprava, aby se tady dostal zpátky.
3: Neuvěřitelné. Nevidomý cyklista.
2: My si o něm v Meteoru neříkáme, protože je to senzace, ale protože se vědci Briana mohli ptát, jako kdyby mluvili s netopírem, a on jim pomohl odpovědět na jednu důležitou otázku.
4: My víme, že ti netopíři vlastně těma ušima taky vidí, a víme, že mají jeden velký problém. My když koukáme a něco je malé, tak poznáme, jestli se nám to zdá malé proto, že ve skutečnosti je to velké, ale je to od nás daleko. Rozeznáme to od situace, kdy je něco opravdu skutečně malé a je to blízko. A je zajímavé, že ten netopíří smysl má s tímhletím poměrně velké problémy. A oni se ptali toho Borovského a i to na něm zkoušeli a zjistili, že on s tím žádné problémy nemá. A tam by se dalo očekávat, že vlastně ta vzdálenost a velikost, že on to zjistí podle toho, jak dlouho se k němu ten zvuk vrací. A on říká, že ne, že takhle to u něj nefunguje. Že on pozná to, co je blízko, podle toho, že na tom vnímá víc detailů. Takže tohle jsou lidé, kteří slyší jako netopír.
3: Muž, který slyší jako netopír, vysvětlil, jak pozná, že je předmět blíž nebo dál. Fantastické.
2: Ano, slyší jako netopír. Jestli jako netopír i spí, na to se ho neptali.
3: Spánek je krásná věc, tak si ho 7x užijte a bude tu další Meteor.
2: Naslyšenou zase za týden u prvního prázdninového dílu se těší Kateřina Březinová
3: a autor Meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Buďte pozdraveni, přátelé, je pondělí večer a tedy čas na stanici Českého rozhlasu České Budějovice, vyhrazený vlídným tónům neboli hudbě beze slov. Ve včerejších písničkových světlech Ramp jsme připomněli skladatelské schopnosti Lesa Reeda, autora plejády velkých hitů, z nich některé se dočkaly i úspěšných českých verzí. Rád bych však zdůraznil, že tento britský gentleman, který zemřel 15. dubna ve věku 83 let na počátku svatého týdne, nepochybně obohatil i žánr, který v tomto pořadu exkluzivně a dlouhodobě sledujeme, tedy takzvanou easy listening, čili hudbu k příjemnému poslechu. A bylo tomu již od konce 50. let, kdy byl rodák z Wokingu, Leslie Reed, co by výborný pianista, jednou z ozdob kapely, v jejímž čele stál nadaný trumpetista, občasný zpěvák a posléze především věhlasný komponista v oblasti filmové hudby John Barry, jehož proslavila zejména série filmů s Jamesem Bondem. Formace, která měla svůj původ v Yorku, se sformovala v roce 1957 a protože její složení bylo sedmičlenné, měla sedmičku v názvu vedle jména svého kapelníka John Barry Seven. Působení pianisty Lesa Reeda, který předtím hrál jazz v londýnských klubech, v souboru bylo zhruba tříleté, ovšem pokrylo časy největších hitprádových úspěchů kapely John Barry Seven. Z nich vám některé zahrajeme v první polovině vlídných tónů. V tomto mezidobí však Les Reed stačil doprovodit spolu s dalšími kolegy z kapely jako druhý pianista populárního britského pianistu Russe Conwaye při jeho instrumentálním hitu z roku 1961 s názvem Pepe. I tento snímek na konci prvního bloku vlídných tónů uslyšíte. Jiří Kasal vám přeje klidný a nikým nerušený poslech.

Velmi příjemná i docela úspěšná nahrávka dvou pianistů, Russe Conway a Lesse Reeda, doprovázených skupinou John Barry Seven, zarámovala první polovinu dnešních vlídných tónů, které jsme dnes věnovali odkazu autora, aranžéra, kapelníka a také výborného pianisty v oblasti instrumentálek. Les měl za sebou spoustu hudby pro televizi, ale také pro několik zajímavých a ve své době příznivě přijatých filmů. Mám teď na mysli půlhodinový film s francouzsko-anglickým názvem Le Bicyclette de Belle Size. V něm mladík na kole, na skládačce, projíždí Londýnem k Belside Parku. Má však malou nehodu s dívenkou na tříkolce, ale nic se nestalo. To hlavního teprve čeká, když prolétne billboardem s krásnou dívkou, ale ta oživne a láska je na světě. Tento kouzelný snímek zaujme nejenom ústředními představiteli Anthony Mayem a Judy Huxtable, ale zejména hudbou Lesse Reeda. Titulní melodie pak posloužila k velkému hitu zpěváka Engelberta Humperdinga, ale nyní si můžete poslechnout v instrumentální verzi tak, jak zazněla v 51 let starém magickém snímku se zamilovaným cyklistou v hlavní roli.

Jako skvělý pianista se předvedl Les Reed v nahrávce High Society, tedy smetánka pro značku Piccadilly, kde byl po jistou dobu zaměstnán jako aranžér. Ještě předtím jste poslouchali v instrumentální podobě jeden z největších autorských šlágrů Leslieho Reeda, který po světě proslavil Tom Jones a v Čechách je spojen samozřejmě s Karlem Gottem. Ve finále nezapomeneme na nejslavnější instrumentálku Lesa Reeda v roli autora a také šéfa orchestru, jako v předchozím případě. Jde o skladbu Man of Action, tedy muž činu, která se stala znělkou legendární pirátské stanice Radio North Sea, která v roce 1970 začala vysílat v holandských pobřežních vodách. A tím skončí i ryze instrumentální vzpomínka na Lesa Reeda, jenž zemřel před 2 týdny. Jiříka se vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

Byla krásná, byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco rila.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Byl jsem od počátku zázračným dítětem. Všichni o mě už od dětství říkali, že to bude zázrak, když ze mě něco bude. Neudolal jsem citaci slov Paula Cézanna, a to i přesto, že dnes uslyšíte příběh duše, která přežila díky lásce. Magistra Tereza Štolbová, psycholožka, dcera padajícího listí, jak nazvala svoji autobiografickou knihu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se vám daří?
1: Tuto chvíli dobře.
0: Vy jste psycholožka.
1: Mm-hmm.
0: Já jsem moderátor.
1: Ano.
0: Má to takový moderátor v rozhovoru s psycholožkou v něčem těžké? Co myslíte?
1: No to já nevím, to byste měl vědět vy. Já to s vámi v tuto chvíli mám celkem lehké.

0: Já musím říct, že budeme probírat váš život. Vy jste se narodila jako dvojče
1: Ano.
0: a vaše sestra byla nemocná. Jak to vlastně bylo u vás doma?
1: No, já jsem se narodila poměrně brzy, na 7 měsíci, se svojí sestrou Markétou, protože v té době, v 70. letech, byl hluboký socialismus, tak ten náš porod skončil tím, že naše matka odešla z porodnice.
0: Jak to bylo možné?
1: Nechala nás tam, my jsme putovali do inkubátoru, protože jsme nebyli zralé. A poté, zřejmě po 2 měsících, kdyby se matka mohla vrátit a vzít nás prostě k sobě domů, tak to neudělala.
0: A víte, proč vlastně odešla? Není to běžné, že matka odchází od svých čerstvě narozených dětí?
1: V 70. letech si myslím, že to bylo běžné. Že nebylo možné, aby maminka zůstala se svými nedonošenými dětmi v porodnici. V dnešní době už to možné je. Existuje klokánkování. Všichni ví, že je velmi důležitý kontakt maminky s novorozenými dětmi, byť jsou nezralé. Ale v době socialismu to tak nebylo.
0: Prostě se teda narodili děti v 70. letech a všechny přišly
1: a byly
0: normálně s maminkou. Tak nebyly nedonošené, ale přesto si říkám, že by ta matka přece měla svoje 2 děti v porodnici, i když v inkubátoru.
1: Ano.
0: A přesto za nimi přestala chodit?
1: Nevím, jestli za námi chodila nebo nechodila. Tu část příběhu neznám. Ale vím, že nás ponechala z porodnice převést do kojeneckého ústavu. Z nějakých důvodů. Já znám jenom příběhy jiných, kteří mi vyprávěli o tom, proč to udělala.
0: A to?
1: A to proto, že neměla prostor, ve kterém by byla schopná starat se o 2 děti. V té době se starala už o mého bratra, asi o 3 roky staršího. A netuším, ale myslím si, že nevěděla, že porodí 2 dvojčata. Takže to pro ní bylo velké překvapení, pravděpodobně. A zároveň si myslím, že nebyla schopná se prostě jednoduše starat o 2 malé děti.
0: Co tatínek na to?
1: Co na to tatínek? No tak tu část příběhu taky neznám. Taky vím jen to, co mi vyprávěli ti, kteří ho znali. Ale vím, že můj otec v té době s mojí matkou žil a žil s ní ještě asi tak 5,5 roku poté, co jsme již byli doma. Maminka se nás nakonec vyzvedla, asi ve 4 měsících našeho života a snažila se o nás postarat s otcem, ale po několika měsících se oni 2 rozešli a já jsem zůstala s matkou a moje sestra Markéta byla předána do rukou a do péče otcovy maminky, mojí babičky. A tak už to zůstalo až do její dospělosti.
0: Jak to vnímáte jako psycholožka, když byste se podívala na ten svůj příběh počátku vašeho života? To je vlastně selhání rodičů, ne?
1: Vy se mi to krásně snažíte podsunout. No, je těžké to tak jednoznačně pojmenovat, selhání. Moje matka měla nějaký důvod a já ten důvod neznám. Ona mi ho nikdy neřekla, protože já jsem se s ní nikdy nesetkala v dospělém věku. Měla nějaký důvod, proč nedokázala v úplně raném věku pečovat o své 2 novorozené děti, dcery. A pak se o to snažila. Snažila
0: se dokázala
1: o to
0: nějakému důvodu porozumět?
1: Dokázala. Mohla si sáhnout na hranice svých sil. Mohla se cítit velmi oslabená. Myslím, že neměla podporu svojí vlastní matky. A v době, kdy se vám narodí, stačí 1 dítě a potřebujete podporu široké rodiny. Když ji nemáte, tak je to pro vás těžké, jako pro ženu, pro matku. Když se narodí děti 2, o to více je potřeba podpory. Takže dokážu si představit, že na to byla hodně sama.
0: Myslíte někdy na to, že jste složena z 50% maminky a 50% tatínka?
1: Rozhodně. Když se na sebe podívám do zrcadla, tak si říkám, ano, vidím svého otce a vidím svoji matku.
0: Vy byste byla schopna to udělat?
1: Co?
0: Co udělala vaše maminka? Konec konců i tatínek? Opustili svoje děti?
1: Zatím to vypadá, že v mém životě to nenastane. Já mám 3 děti a všechny 3 ze srdce miluju a neopustila jsem je. A jsem za to hluboce vděčná.

0: Tereza Štolbová, psycholožka, hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Vy jste po nějaké době v dětském domově dostala nové rodiče. To už vám byly nějaké, kolik roků vám bylo, když si vás přišli vybrat?
1: Vy používáte krásný slovník, dostala a vybrat. Ale víte, že v těch 80. letech to vlastně tak nějak bylo. Dostat a někdo si mě vybral. Já jsem do 3 let žila s matkou a od 3. roku jsem byla opravdu teda převezena do ústavní péče, do dětského domova. A v tom dětském domově jsem žila asi do 6-7 let.
0: Takže si musíte pamatovat ten moment, kdy to zaševelí chodbou, že zase jdou tatínkové a maminky si vybírat nové děti. Co to s těmi dětmi v tom dětském domově dělá?
1: Nevím.
0: Ta naděje.
1: Ta naděje. Já si přímo tu naději nepamatuju, ale pamatuju si okamžiky, kdy se otevřela brána, velká kovová brána, a na malé parkoviště vyjelo několik aut. A já jsem jako dítě čekala, které to auto si jede pro mě. Všechny děti čekaly.
0: Jste si vybírala
1: čekali.
0: Rodiče podle auta. Pak se otevřely dveře, předpokládám, a vstoupili vaši budoucí rodičové. Nebo to je naivní představa?
1: To není naivní představa, ale moje vzpomínky nevytváří tento obraz. Já si své adoptivní rodiče pamatuju až v jejich bydlišti. Ale co se týká dětského domova, tak tam jsem vnímala změť cizích lidí a to, co bylo nejvíc, co přitahovalo moji pozornost, tak byla ta auta, bylo to parkoviště. To bylo místo, odkud nemohl někdo odvést a zase přivést. Místo naděje a taky místo bez naděje.
0: Měla jste tam nějakou kamarádku v dětském domově?
1: Vůbec nic takového si nepamatuju. Já jsem byla ještě malá. Bylo mi 3 až 6 let, 3 až 7. Pamatuju si ostatní děti, ale taky jenom jako změť malých lidí.
0: Jak vypadali vaši noví rodiče, když jste přijela k ním?
1: Moje první vzpomínka na jejich domov, který mi nabízeli, se týkala kuchyně a příborů. Takže já si ani nepamatuju vzpomínku na jejich tváře, ale na šuplík, který jsem otevřela, a v tom šuplíku byly příbory s dřevěnými držadly a to mi přišlo neuvěřitelný a zvláštní. To je moje nejsilnější vzpomínka, první z domova, kam jsem mohla patřit a nakonec jsem patřila.
0: Vy jste přišla do nové rodiny bez sestry. Důvod?
1: Moje sestra nikdy v dětském domově nebyla. Moje sestra zůstala v péči babičky. Babička se o ní starala až do své smrti a já jsem s Markétou, tak se jmenuje, vlastně neměla až do dospělosti vůbec žádný kontakt. Naše pouto se prostě přetrhlo. Přetrhlo se někdy v našem roce, prvním roce života. Ale naštěstí Markétka získala lásku své babičky.
0: Vy jste někdy cítila, že máte své druhé já někde žije jinde, nebo jste si vůbec neuvědomovala, že jste zdvojčat?
1: Někde pod Prahově jsem vnímala, že je kolem mě příliš velká prázdnota. Velmi jsem jako dítě toužila po sourozenci, kterého jsem neměla. Měla a neměla. V adoptivní rodině jsem ho neměla. Ale podle řádu života ve světě, ve kterém já jsem nebyla, moji sourozenci byli. Moje sestra Markéta, u babičky, o které jsem nevěděla, nikdo mi o ní neřekl. Můj bratr Kajetán, který žil zase v úplně jiné rodině. Můj druhý bratr Martin, který žil s mojí matkou.
0: Jak to v tom životě chodí, že dítě přijde k novému tatínkovi, nové mamince a nastane hned láska, nebo jak to je?
1: U každého dítě to je jinak.
0: U vás?
1: U mě to bylo velmi komplikované od začátku. Já jsem samozřejmě jako každé dítě toužila po blízkosti, po lásce, po mamince. Každé dítě potřebuje maminku. A zároveň jsem byla předškolní dítě, které prodělalo něco, co si mnoho lidí nedokáže ani představit. Obrovské odtržení od vlastní rodiny. Moje duše byla prostě jednoduše vystrašená, pošramocená, nedůvěřivá. Bylo velmi těžké získat moji důvěru.
0: A dařilo se rodičům slepit vás 3 dohromady?
1: Těžko říct. V době, kdy si mě vzali, tak zřejmě se snažili, zřejmě prostě toužili potom vytvořit rodinu. Já jako dítě jsem to vnímala velmi těžce. Moje vzpomínka na moje dětství je taková, že jsme vlastně nikdy nevytvořili rodinu, která by spolužila samozřejmě poklidu, v radosti. Jednoduše to bylo těžké. Já to popisuju ve své knize.
0: Bylo to proto, že jste nechtěla?
1: Dítě chce. Dítě vždycky chce.
0: Tak kde byla ta chyba?
1: Samozřejmě, že jsem toužila po blízkosti a zároveň bylo mnoho překážek. Moji adoptivní rodiče nevěděli, kdo k ním přišel. Netušili, jak komplikované je navázat vztah s dítětem, které ztratilo své původní rodiče. V té době, ve které mě adoptovali, neexistovalo žádné vzdělávání budoucích adoptivních rodičů. Takže i oni byli velmi nevědomí a mysleli si, pravděpodobně si mysleli, že stačí dát domov, stačí dát místo a všechno půjde jako po drátkách.
0: A vám to nestačilo?
1: A mně to nestačilo. Mojí dětské duši to nestačilo.
0: Měla jste pocit někdy, že chcete vypadnout z tohoto soužití?
1: Do určitého věku jsem nepřemýšlela, jestli můžu vypadnout nebo nevypadnout, jestli bych chtěla odejít nebo ne. Ale samozřejmě v období dospívání už jsem víc vnímala, že potřebuju něco jiného, že mi něco chybí. Když mi bylo 16, tak jsem si začala uvědomovat, že potřebuju najít svoje kořeny.

0: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si pozval Terezu Štolbovou, psycholožku. Bylo vám 16 let a vy jste utekla od svých druhých rodičů. Jak si člověk v tom věku vlastně chystá takový útěk? Co to by mě zajímalo. Já si vzpomínám, můj bratr často utíkával z domova. Jenom já jsem ho viděl před domem krčícího se v křoví, kdy čekal na první vhodnou příležitost se vrátit domů. U vás to asi bylo trošku jinak?
1: Ano, u mě to bylo hodně jinak.
0: Kdy jste se rozhodla, že utečete?
1: Já jsem se nerozhodla, že uteču. Já bych to ani nenazvala útěkem od svých adoptivních rodičů. A já jsem cítila, že potřebuju najít svoji identitu, své kořeny.
0: Čili vy v té době už jste věděla, že nejste maminky a tatínka, ano, u kterých jste žila.
1: Mm-hmm.
0: Kdo vám to řekl?
1: Já jsem se to dozvěděla už mnohem dříve, ale neřekli mi to moji adoptivní rodiče. Bohužel, v dnešní době už to není možné.
0: Čili vy jste to věděla a rodiče nevěděli, že to víte. Mm-hmm. Vy jste to v sobě dusila.
1: Já jsem se to dozvěděla od dětí, samozřejmě, které to věděli venku na ulici. A přiběhla jsem s tou novinkou, už jako předškolní dítě. Dozvěděla jsem se to vlastně úplně na začátku té adopce. Přiběhla jsem domů a zeptala jsem se, to je pravda? Je to tak? Ale ještě dříve, než jsem tu otázku položila, tak už jsem věděla odpověď. Cítila jsem odpověď. To byl jediný okamžik, kdy mezi mnou a mými adoptivními rodiči proběhl rozhovor o tom, že nejsem jejich. A pak uběhlo několik let, kdy jsme se všichni tvářili,
0: že je všechno v pořádku.
1: Že je všechno v pořádku, že k sobě patříme.
0: A po 10 letech jste se rozhodla odejít.
1: A po 10 letech nějakého zrání jsem se ani nerozhodla, ale musela jsem. Musela jsem odejít. Věděla jsem, že když to udělám, tak to bude krok k získání mojí vlastní identity.
0: Jak to funguje konkrétně? To jste si zbalila prostě nějaké oblečení a jednoho dne večer jste se vytratila, nebo jak to je?
1: No, já jsem v té době studovala gymnázium, takže nebylo možné si jen tak zbalit věci a odejít. Ale tomu předcházely různé události. Předcházela tomu moje velká duševní krize.
0: Co jí způsobilo?
1: Já jsem si čím dál více nerozuměla se svojí adoptivní matkou. Měla jsem s ním velké konflikty.
0: Důvod?
1: Důvod byl jednoduchý. Každá jsme byli z úplně jiné planety. Každá jsme byla úplně jiná. Já jsem se s ní nerozuměla, ona nerozuměla mě, mým potřebám. A myslím, že to velmi souviselo s tím, že mezi námi neprobíhaly rozhovory o tom, že skutečně nejsem jejich biologické dítě. Mezi námi probíhaly hádky o zklamání, o tom, že je zklamávám. Já jsem nevěděla, čím vlastně. Byla jsem z toho hodně nešťastná.
0: Takže vy jste jeden den šla do školy na gymnázium a odpoledne jste se rozhodla, že odejdete.
1: Bylo to trochu jinak. Já jsem jeden den šla do školy a tam jsem se rozhodla, že už tento život žít nechci. Pokusila jsem se o sebevraždu. Ta naštěstí nevyšla.
0: Co jste udělala, probu?
1: To, co dělávají mladí lidé. Pokusila jsem se prostě ukončit svůj život. Nepodařilo se mi to. Jsem ráda, že se mi to nepodařilo. A zároveň mě ten čin upozornil na to, že nemůžu žít takto dál. Že musím hledat pomoc.
0: Byl to nový začátek, myslíte? Něco, co vás vykoplo zpět do života?
1: Byl to začátek uvědomění, že chci-li žít, tak se musím o svůj život postarat já sama. Nemůžu spoléhat na to, že to za mě udělají druzí.
0: Vaše maminka, tedy druhá, věděla, že jste se pokusila o sebevraždu?
1: Ne, nevěděla. Ne. Neměla jsem potřebu jí to sdělovat.
0: Takže po této zkušenosti jste se zbalila a odešla?
1: Po této zkušenosti jsem našla cestu, jak odejít prostě z rodiny, kde se mi vnitřně nedařilo dobře. Dostudovala jsem gymnázium.
0: Jak? Vám bylo 16 let? Jste někde musela bydlet?
1: Ano, bydlela.
0: Kde?
1: Na mnoha místech. Za celý svůj život jsem vystřídala od tohoto okamžiku asi 30 bydlišť.
0: A z čeho jste žila?
1: Jedno z těch míst byla fara. Tam se mi dostalo přijetí a pomoci. A nejen tam, kolem mě byli lidé, kteří se snažili 16-leté dívce pomoci. Takže i když jsem neměla mnoho prostředků, tak bylo vlastně jednoduché přežít.
0: Jak to nesli rodiče?
1: To já nevím, já jsem se jich neptala. Asi těžce.
0: Vás to nezajímalo?
1: Ne.
0: V tu chvíli?
1: Ne.
0: Vy jste hledala svoji opravdovou maminku?
1: Tak se to říct nedá. Já jsem hledala místo, kde můžu žít, kde chci žít. Já jsem hledala tu část života, kterou chci žít. A ta v tu dobu nebyla u mých adoptivních rodičů. Ta byla ve svobodě, ve volbě. A tu volbu jsem udělala.
0: Ale přesto jste hledala svého tatínka a maminku, biologické rodiče, a ty už jsi vlastně nenašla.
1: Já jsem nejdříve vyhledala svoji biologickou babičku. Tu babičku, která se starala o moji sestru. O ní jsem věděla, protože jsem našla nějaké dopisy, které mi psala a které se ke mně nikdy nedostaly. Adoptivní rodiče mi je nikdy nepředali. Ale já jsem našla. Děti jsou šikovné. Zjistila jsem, kde bydlí, takže jsem
0: dojela.
1: Tam. Ano.
0: Ten dojela moment popište, to mě zajímá. Mm.
1: Babička v té době byla na svém letním sídle v Letči a byla tam i s Markétkou. Takže já jsem tam přijela, tuším, že autobusem. Došla jsem k domu, kde babička trávila každé léto s mojí sestrou. To jsem v té době nevěděla. Došla jsem k domu, kde trávíval léto můj otec. Otevřela jsem celá rozechvělá vrata a čekala jsem, jestli mi babička půjde vstříc, jestli mě nezavrhne, jestli se mnou bude chtít být. A babička byla ochotná, chtěla. I když i pro ní to bylo velmi těžké.
0: Poznala vás hned?
1: Poznala. Moje sestra je moje dvojče. I když teda Markétka je nemocná, je postižená, takže už v té době měla trošku jinou tvář než já.
0: Co to s vámi udělalo, to setkání s babičkou a se sestrou?
1: No tam jsem poprvé pocítila, že skutečně patřím k někomu živýmu. K někomu, kdo prostě je se mnou krví spojený. Do té doby jsem byla uvržená do světa úplně sama. Do té doby jsem nechápala, odkud pocházím. Do té doby jsem byla prostě ztracené dítě.
0: Našla jste svoji rodinu?
1: Našla jsem svoji babičku a svoji sestru. Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning

0: Silný vítr. Jaromír Ostrý si pozval psycholožku Terezu Štolbovou. Našla jste babičku a bylo vám už taky tolik roků, že už byste měla přemýšlet o tom, co dál ve svém životě. Co se pak změnilo? Jak dlouho jste byla u babičky?
1: No, s babičkou jsem se jenom setkala, k ní jsem dojela na návštěvu. Byla jsem s ní pár dnů a pak jsem se zase vrátila ke svému životu. A v tom mém životě tehdy bylo studium na vysoké škole. Moje rozhodnutí, že chci a budu studovat psychologii, tam mě moje duše táhla, to samozřejmě. To byl sen.
0: Co jste si tím chtěla jakoby vyrovnat ve svém životě? Teda psychologi chtějí být téměř všechny dospívající děti, že? Ale ve vašem případě to bylo na základě asi nějakého pocitu, nějakého poznání. Že?
1: No, já jsem od gymnázia věděla, že chci studovat psychologii. Myslím, že mě k tomu vedla moje zkušenost s mojí vlastní duší, s mým vlastním utrpením. Hledala jsem, samozřejmě jsem hledala odpovědi na své otázky. Ale postupně, když jsem přeci jen tu psychologii začala studovat, a stálo mě to velké úsilí, než mě vůbec přijali, tak v době, kdy jsem ji začala studovat, tak jsem pochopila, že nejde jenom o moji duši, že nejde jenom o moje otázky, ale že jde o duše těch ostatních, že můžu být užitečná a prospěšná těm druhým.
0: Paní psycholožko, vy víte, jak to v životě chodí. Člověk se nemůže s něčím srovnat, je mu těžko, pak přijde láska a je všechno vyřešeno. Bylo to u vás taky tak?
1: No, je všechno vyřešeno. Tomu se musím smát. Ono většinou s láskou není všechno vyřešeno,
0: ne?
1: Ale naopak, všechno se vyjeví. A vyjeví se to ve světle, ve kterém jste to do té doby neviděl.
0: Ale to světlo je docela hezké, ne?
1: Na začátku určitě.
0: Tak přišla láska?
1: Ano.
0: Na jakém koni přijel, prosím vás?
1: Na žádném. Ale objevil se poměrně pozdě, asi v mých 26, muž, který skutečně získal moje srdce a s kterým žiju dodnes, s kterým mám svoji vytouženou rodinu, 3 děti, kterého miluju a jsem za to hluboce vděčná.
0: V čem je pro vás ten jedinečný? Taková jednoduchá otázka.
1: Já si říkám, že to je složitá otázka. Je to člověk, který mě naučil důvěřovat. Důvěřovat tomu, že můžu být milovaná a že můžu taky milovat. Důvěřovat tomu, že k někomu patřím, někdo patří ke mně. Že tady na světě máme každý svoje místo.

Právě před besídkou děvčátko s páskou na očích. Rukama dotýká se květů.

0: Tereza Štolbová, psycholožka, přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vy dnes jako psycholožka se zabýváte opuštěnými dětmi na jedné straně a nějakou organizací nebo skupinou lidí, nebo jak to nazvat, tedy těmi, kteří se o ty opuštěné děti starají. Když se tak podíváte na tu Českomoravskou, Slezskou planinu, jak to v této oblasti vypadá?
1: Tak to se udělal rychlý skok. Já ještě předtím, než jsem se začala trošku více věnovat profesně lidem, kteří se zabývají náhradní rodinnou péčí, adopcí a pěstounskou péčí, tak jsem celý ten svůj životní příběh sepsala. Napsala jsem knihu, kterou jsem pojmenovala Dcera padajícího listí a kterou jsem napsala právě se záměrem věnovat ten svůj příběh rodinám, které adoptovaly dítě nebo si vzali dítě do pěstounské péče. Příběh, který jsem věnovala i lidem, kteří těmto rodinám pomáhají. To jsou ti lidé, kteří tvoří organizace pro náhradní rodinnou péči. Takže moje cesta k náhradní rodinné péči vedla přes ten můj příběh a přes tu moji knihu.
0: Co tak dělají ti náhradní rodičové za největší chybu? Na čem to konec konců i ve vašem případě všechno skolabovalo?
1: To je těžké pojmenovat jako největší chybu. Každý rodič, který se rozhodne vychovávat dítě, vzít si ho, žít s ním, vytvořit s ním vztah, každý tento rodič si nese něco ze svého dětství, ze svojí rodiny, ze svého vztahu se svojí maminkou, se svým tátou. A celé to bohatství, které si nese do svého vlastního vztahu s dítětem, se pak odrazí na té péči, na tom, co vzniká mezi rodičem a dítětem. To znamená, že když dochází k takzvaným chybám, tak k ním dochází právě proto, že jsme jako rodiče limitovaní. Máme prostě jenom něco. Jenom něco jsme dostali od svých rodičů. A to něco můžeme předat. A to, co jsme nedostali, tak prostě předat nemůžeme. A nebo musíme záměrně hledat cestu, jak se to naučit.
0: Vypsala jste se z toho svého osudu? Tím, že jste to dala na papír a lidé to teď budou číst. Máte pocit, že jste si pročistila tu vaši duši?
1: Psaní toho příběhu pro mě nebylo způsobem, jak si pročistit svoji duši. To jsem udělala mnoho let předtím v rámci mojí vlastní psychoterapie. Já, když jsem začala psát ten příběh, tak to pro mě bylo jako ponoření se do hlubin něčeho, co už je dávno za mnou. A pak jsem se zase musela vynořit a jít ke svým dětem a k přítomnosti. A zároveň jsem věděla, že to ponoření a psaní toho příběhu je důležité. Ne pro mě. Ne proto, abych já očistila svoji duši. Ale proto, abych mohla obohatit duši těch druhých. Těch, kteří hledají odpovědi. A některé třeba najdou v mém příběhu.
0: Dokážete po letech pochopit vaši maminku biologickou?
1: Pochopit je slovo, které bych nepoužila.
0: Použijte jiné.
1: Prošla jsem cestou, která mi umožnila, aspoň doufám, svoji biologické mamince prostě odpustit a pustit to, že mi nemohla poskytnout náruč. Když na ní myslím, když si ji představuju, protože ona už je v jiném světě, už zemřela, tak si ji představuju s láskou. A jestli tu lásku může cítit, tak jsem ráda a chci jí tu lásku dát, protože si ji určitě prostě zaslouží jako každý člověk.
0: Jste šťastná?
1: Jsem šťastná? Musím
0: tam
1: se sebe
0: otazník,
1: zeptat.
0: Tam byl otazník.
1: Ano. Jsem šťastná ve své vlastní rodině. Jsem šťastná za to, že mám krásné tři děti. Jsem nesmírně šťastná za své děti. Za svého muže. Za život, který jsem dostala od svojí matky. Od svého otce. Za to jsem šťastná a vděčná.
0: A seděla jste tady dnes jako psycholožka nebo jako Tereza Štolbová? Přiznejte se.
1: Co myslíte vy?
0: Já doufám, že Tereza Štolbová.
1: Ano. Seděla jsem tady za sebe.
0: Tereza Štolbová byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Moc děkujeme za návštěvu.
1: Já taky děkuji.
0: Přečteme si vaši knihu. Mějte se.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Zprávy.
2: V Česku padl absolutní teplotní rekord. Extrémní horko má být i dnes. Americká armáda podle prezidenta Donalda Trumpa znovu zaútočila na Írán. Počasí bude slunečno, na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Česko zažívá další tropický den, má být znovu až kolem 40 stupňů. Včera padly teplotní rekordy na mnoha místech, i ten absolutní. Stanice v Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřila podle webu Českého hydrometeorologického ústavu 40,8 stupně Celsia. To je o 4 desetiny víc, než byl dosavadní rekord ze srpna 2012, který drželi Dobřichovice u Prahy. Kvůli horku často vyjížděli záchranáři.
3: Nejčastějším pacientem je člověk v seniorním věku, který trpí jedním nebo vícero chronickými onemocněními.
4: Říká mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci taky ošetřovali několik hasičů zasahující u požáru. Horko ovlivnilo i dopravu v Praze. Podle mluvčí dopravního podniku Anety Řehkové jezdí tramvaje kvůli prověšeným trolejím pomaleji a nabírají zpoždění.
5: Podnik musel plošně snížit rychlost tramvají na 40 km v hodině.
4: V neděli by mělo být ještě tepleji. Rekordy navíc můžou padat i v noci. Na Moravě meteorologové prodloužili výstrahu před extrémními teplotami až do pondělí. Ve zbytku Česka se začátkem příštího týdne ochladí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Do půlnoci je poslední šance pořídit si dluhopisy republiky, které vydává ministerstvo financí. Původně se počítalo s emisí za 20 miliard korun, tato hranice už ale dávno padla. Podle Filipa Běhala z ministerstva financí už Češi poslali objednávky za 70 miliard korun.
6: Nabídce jsou tři typy dluhopisů. Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let. Protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%.
2: Dluhopisy lze objednat elektronicky a bez poplatku. Zaplatit se musí nejpozději do 7. července. Prezident Donald Trump potvrdil nové údery na Írán. Americká armáda podle něj zaútočila na tamní skladiště raket a dronů a na pobřežní radarové stanice. Důvodem k úderům podle něj bylo porušení dohody o příměří mezi Washingtonem a Teheránem ze strany Íránu. Na sociální síti Truth Social Trump napsal, že může nastat moment, kdy bude nutné blízkovýchodní konflikt ukončit vojensky. Dodal, že pokud k tomu dojde, Írán už nebude dál existovat. Americké útoky a Trumpovo varování přichází během 60-denní lhůty, kterou si Spojené státy a Írán podpisem memoranda o porozumění stanovili na dojednání konečné mírové dohody. Na Železnorusku spouštějí projekt na řešení overturismu, tedy nadměrného zatížení turismem. Díky rozšíření mobilní aplikace EPO budou mít návštěvníci například přesné informace o volných parkovacích místech na městských parkovištích. Dostanou i 20 nových typů na výlety do méně exponovaných míst v regionu, říká manažer projektu Marek Mejstřík.
7: Měly by to být nějaké alternativy k těm přetíženým místům právě na Železnorusku, protože tady například Černé Čertovo jezero, Pancíř, tak to jsou lokality, které jsou často jako vytížené a zároveň třeba ty jezera, tak tam jsou vlastně velmi citlivé ekosystémy a ta vysoká návštěvnost tam může škodit. Takže my vlastně chceme těm turistům ukázat, že tady je spoustu krásných míst, kde těch lidí je mnohem méně.
2: Aplikace taky případně nabídne variantu veřejné dopravy.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude slunečno, na západě Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky nebo bouřky. V Krušných horách budou častější teploty 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. Poukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní.
1: Doprava.
2: Na dálnicích je aktuálně plynulý provoz, občas překážejí odstavená auta, například na D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov. Je to na kilometru 40,5, odstavené auto je na krajnici, ale pozor, kolem se pohybují lidé, tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už Petr Horký.
9: Přeji krásný den, zdravím vás u dalšího dobrého rána s Českým rozhlasem Dvojkou a s rozhlasem Pohoda. Tak ať vám ten den začíná zvolna a hezky.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

A vlastně dneska se mi ten částečný protimluv, že po ránu hraje písnička Tonight, tedy dnes v noci, od skupiny New Kids on the Block, docela hodí. Teď by jinak vlastně měly zaznívat písničky o ránu, ne o večeru, ale o tom, jak ten den začíná, jak se rozbíhá. Ne, nemusíte se vůbec nechat rozčílit mým zrychleným tokem řeči, protože dnes jsem si konečně jako téma nedělního dobrého rána vybral odpočinek, zahálku, nic nedělání. A tím pádem konečně mohu říci, vstáváte, ještě to odložte. Ještě chcete ležet, no tak si chvilku ještě poležte. Nespěchejte. Jestli vám to okolnosti alespoň trošku dovolí, tak dnešní ranní vysílání je o tom, aby si člověk někdy taky pořádně odpočinul.

Jak jsem říkal před chvílí, nemusíte vstávat. Aspoň z mého úhlu pohledu, nevím, co vás čeká, nevím, jaké máte úkoly a povinnosti, kdo na vás kde čeká. Čistě za mě nevstávejte, nemusíte. Rozběhly se prázdniny, počasí, co si budeme povídat, no to je léto, o tom opravdu není třeba diskutovat. A ty okolnosti, řekl bych, že člověka fakt vedou k tomu, aby nedělal prudké pohyby, nikam se nehnal, fakt to nepřeháněl, protože ve 40-kových teplotách, no dámy a pánové, jestli někdo z vás máte nějaké těžké fyzické výkony a skutečně je podáváte, tak teda smekám a klobouk dolů. Čistě za mě osobně, toto jsou ideální podmínky, které mi nahrávají k dnešnímu vysílání, které jsem zaměřil na odpočinek a na schopnost odpočinku. Myslím si, že ne každý to umí. Jen tak do začátku, tak jako na rozpinkání, nadhodím jednu otázku a ta příští písnička nám může dát prostor, aby pokud někdo bude chtít, aby se nad tím mohl třeba zamyslet. Když člověk nedělá nic, co vlastně dělá? My přece neumíme nedělat nic, jako i když se fakt ani nepohnu, nějaká myšlenka přijde, srdce mi buší, krevní oběh funguje a to nemluvím o tom, co bych jako rád dělal, když nedělám nic. Tak prosím vás, co děláte, když neděláte nic?

Dnes tedy budeme mluvit o nic nedělání, o nudě, o prokrastinaci, o odpočinku, o relaxu, detoxu, o čiště, zastavení a možná i o jedné zvláštní lidské schopnosti, kterou jsme si v moderním světě skoro zakázali. O schopnosti skutečně odpočívat. Já se poslední 3 roky učím zpomalovat a zjistil jsem takovou zajímavou věc, že to nejde samo. Já jsem si myslel, jako přestanu pracovat a už to odpočívá, ne? I ta schopnost odpočívat je určitá dovednost, která vyžaduje cílevědomost, vytrvalost, možná i odvahu. Skoro bych fakt řekl, že to je dovednost. Odpočívat se musí umět. A teď jako nechci pokazit to krásné bezvládí, které tak jako nehybně se pohybuje nad tím slovem odpočívám. Nechci do toho vecpat milion řečiček a teoretizování. Chci jenom jako posílit tu kvalitu toho, když si člověk řekne tak a teď mám dost, teďka chvilku odpočívám. Z druhé strany, pracovitost jsme si povýšili na obrovskou ctnost. Právě, samozřejmě. Často říkáme dětem, neléž, odložte na mobil, rozhlédni se, co je doma potřeba udělat, to snad poznáš sám, ne? Tak se podívej, pomoz, uklid, dej ruku k dílu. Ale realita je taková, že přece nechceme vychovat dokonalé sluhy. Lidi, kteří ať jsou kdekoliv, tak neustále přemýšlí, co by měli udělat. Mám jednoho takového kamaráda. Ten, když jsme spolu byli na dovolené, tak pořád něco dělal, něco opravoval. A já jsem si říkal, tak jestli je mu to fajn, tak proč ne? No ale když jsme jeli domů, tak já jsem byl odpočatý a on byl utahanej. Jenom jinak. Jiným způsobem byl unavený, než když předtím přijížděl z práce. A navíc v jedné fázi života se nám to překlopí a myslím, že to známe úplně všichni. Najednou člověk zjistí, že prostě nikdy není hotovo. I kdybych se na hlavu postavil, stejně to nikdy nebude ukončené. Vždycky přijde další e-mail, další úkol, další zpráva. Tamhle se to dá dobrousit, tamhle se to dá ještě natřít. Další požadavek, nebo někdo jiný přijde a řekne, ty prosím tě, nemohl bys ještě rychle tadyhle. A člověk v jednu chvíli si už musí říct tak a dost. Ale jak to udělat, aby člověk byl v pohodě a aby, když řekne to dost, aby mu to dokrmilo energii, sílu a radost. Takže otázka, když umíme pracovat, umíme taky přestat?

Rozbily se mi chytré hodinky. Měl jsem takové jako hodně drahé, to se přiznám, to byl takový velký dárek. A takové jako schopné hodinky, které mi počítaly, jak cvičím a jak mi jako funguje metabolismus a jak, jako rekonvalescenuji po tréninku. Já docela hodně času věnuji jako cvičení a fyzické aktivitě, takže pro mě bylo hrozně zajímavé sledovat právě, kolik kalorií jsem vydal a jaké mám VO2 max a jaké mám maximální tepovky. A líbilo se mi to, dokonce i mi to počítalo takové jako jak rychle se zase dostávám zpátky do formy, když jsem měl nějaký těžký trénink a ráno tím pádem v jakém stavu a kolik energie mám. A ještě mě k tomu navíc přišlo komické, když jsem sledoval některé lidi kolem mě, kteří na tom byli úplně závislí. Říkal jsem si, to já tak vůbec nemám, já jsem v pohodě. Já to mám tak jenom jakože, jako zajímavost, jako perličku a jinak si žiju úplně nezávisle sám podle sebe. Dokonce vím, že jednou na nějakém soustředění, nebo kde to bylo, jsme se ráno zbudili na pokoji a říkám, tyjo, jak ses vyspal, jaké to bylo? A kamarád vedle mě, počkej, já se podívám, zapnul si hodinky a říkal, no tak dneska jsem se vyspal poměrně dobře, člověče, tady mi to píše a přečetl by ty různé parametry, tak jsem si říkal, tak to už je úplně mimo, já přece se ráno zbudím a vím, jak jsem se vyspal, já na to nepotřebuju jako zkoumat hodinky. No a jak říkám, rozbily se mi. Byl jsem teďka měsíc pryč na cestách a během té cesty ty hodinky najednou přestaly fungovat a já se vám přiznám, že jsem na nich byl taky trochu závislý. Najednou jsem zjistil, že jdu na trénink a jako jsem takový nesvůj, že vlastně nevím, kolik jsem vydal kalorií. Nebo že jsem měl teďka takový den hodně náročný trénink, tak mě druhý den trochu bolelo tělo a chtěl jsem se podívat, jako za jak dlouho to bude dobré. A jsem si říkal, co to je za nesmysl, tak přece sám cítím, jestli ten trénink je v pořádku a jestli jsem si dobře jako máknul, dobře zapracoval. Sám cítím, jestli mě ještě bolí svaly nebo nebolí a jsem snad schopen s tím pracovat nezávisle. A došlo mi, že vlastně teď se mi docela hodí, že ty hodinky jsou rozbité. Původně jsem byl přesvědčený, jak si hnedka budu stěžovat u té firmy, jakože teda za takový peníze a takhle chytrý a takhle odolný hodinky, to by se teda hnedka rozbít nemělo. A teď ty hodinky leží u mě na psacím stole, pořád vykazují takový ten nulový stav, kdy jako se nejsou schopny nastartovat, ale jenom se jim rozsvítí displej. A já jsem si ještě vůbec nikomu nestěžoval, vůbec nikam jsem nenapsal žádný návrh a dokonce jsem si ani nezačal vybírat žádné náhrady, protože mě se ta hodinková svoboda, to parametrové bezvládí strašně líbí a já se vracím k sobě a víc si po ránu říkám, jako jasně, jak jsem se vyspal a po tréninku, jaký to byl trénink a co ty moje svaly a jak si připadám. A jasně, je spousta parametrů, které z hlavy a podle pocitu člověk nikdy podle pravdy nezjistí, ale je hrozně dobré pořád vědět, kde mám takovou tu, neřeknu nulovou, ale takovou tu jako pocitovou hranici, kde si řeknu, já nevím, jak to je, ale je to dobrý. A myslím si, že i tam někde je takový ten základ, taková ta zlatá žíla, ze které by šlo kutat odpověď na tu otázku, co dělám, když nedělám nic, jak se mi nejlépe odpočívá, co je mi nejpříjemnější odpočinek.

0: Petr Horký a nedělní Dobré ráno.
1: Na dvojce a pohodě.
2: Dnes se věnuji odpočinku, zahálce, lenosti, nudě a všem prostě stavům, ve kterých člověk tak říkajíc nedělá nic. Mám příklad pro ilustraci, který ale ten koncept nic nedělání totálně rozbíjí. Mám kamaráda rybáře. On vstává třeba ve 4 ráno, den předtím si už chystá všechny ty udělátka, pak to nanosí do auta, odjede někam, tam stráví prostě hodiny a hodiny, nejenom sezení, ale ještě různě jako prochází tou vodou. Takže jako docela maká, mnohdy dokonce jako nic neuloví, přijede domů a řekne, no dnes to bylo parádní, jsem si skvěle odpočnul. No tak v tom případě to není o tom jako nedělat nic. A tak jsem veden tady tím hledáním, co to je to odpočívání a porovnáváním, kolik jako neuvěřitelné dřiny někteří lidi odvedou, aby si odpočinuli. Takové ty výjezdy na chalupy. Pokud ten člověk je opravdu jako nadšený a radostný chalupář nebo zahrádkář, tak fakt odjede a trhá, seká, kope, pleje, fakt to jako odedře ten víkend a vrací se úplně jako znovu zrozený. Nebo natírá okapy, spravuje odpady, natahuje elektřinu, dává si jiný systém svícení na zahrádku a zase je z toho jako úplně šťastný. A vedle toho jsem si naprosto jist, že mezi lidmi, kteří dnes poslouchají toto rozhlasové vysílání, bude neúplně malé procento těch, kteří, když zazní téma zahrádka nebo chalupa, tak se chytí za hlavu a řeknou, no to bylo strašný. My jsme byli jako malí děcka a rodiče vždycky každý víkend. Nic, jede se na chalupu. Já jsem to nenáviděl. Museli jsme tam s tátou pořád něco kopat, něco vozit, něco natírat. Já už se těším, až se té chaty zbavím, až to konečně prodáme. Jo, rozumíte tomu? Pro rodiče geniální relax, pro děti utrpení. Pro někoho to nejlepší, co můžou zažít, pro někoho jiného, cože? Kopat do hlíny a na zahradě, no to bych se zbláznil, záda by mě z toho bolely. Takže každý to máme úplně jinak. A tím pádem ta dovednost je o tom vyhmatat si, co speciálně pro mě je nejlepší odpočinek a ruku v ruce s tím být ještě natolik moudrý a osvícený, že nebudu nutit své okolí, že je nebudu trápit tím, že bych jim říkal, budeme odpočívat společně. To je zase další rodinný příběh. U nás doma to tak běží. Dvě dospívající dcery, jedna 14, druhá 17 let. Můžu vám říct, že snaha najít společný víkendový program málo kdy je korunovaná úspěchem. V těchto dnech to opravdu vypadá tak, že nejlepší víkend je, když holky si můžou udělat svůj program a my dospělí jim tak jako jdeme z cesty. A teď si do toho říkám, když byly úplně malinkatý ty holčičky, jak jsem snil o tom, až se vyspí sami, až si sami budou hrát, až si já budu moc odpočnout. No himlaudo, no roky jsem si to přál, teď je to tady a já mám pomalu tendence na to nadávat. Tak hle, další věc, vyhmatat si, co bych opravdu chtěl dělat, abych nic nedělal v uvozovkách. A ta druhá věc, přijít na to, že tak, jak to je teď, mi to stačí. Že v tom, co mám teď k dispozici, se to dá najít. A když to pak najdu, tak být spokojený. To znamená, i k odpočinku patří něco jako střídmost. Lidi zlatí, fakt je to tak?

Máme 6 hodin 37,5 minuty a já dál a dál hlouběji a hlouběji se nořím do hledání a bádání, co to je a co člověk dělá, když nedělá nic. Takové to, co dělám, když odpočívám a co už ho si nejlépe odpočnu. Před chvílí jsem hovořil o kamarádovi rybáři nebo o přátelích, kteří jsou posedlí chalupáři nebo zahrádkáři, kteří fakt vlastně dřou, ale přitom si u toho odpočnou. Sám jsem si xkrát v životě vyzkoušel, a to si myslím, že asi každý z nás někdy, že jsem se jakože celý den válel a jakože dneska fakt nebudu dělat nic. Vždycky to bylo pitomý. Vždycky na konci toho dne jsem byl takový jako utahaný, nespokojený, nenaladěný. Prostě jsem neměl radost z toho dne, který jsem si nastavil, takže jako ten den ta činnost bude skutečně nulová. Takže jsem zjistil opravdu, že tam co si udělat potřebuji. Ale abych si spokojeně odpočinul, potřeboval jsem být vyspaný. Takže jedno pravidlo bylo mít možnost nevstávat brzy, což ale stejně v čase vzalo za své, když jsme měli malé děti a člověk s nimi ráno vstával. A když člověk vozí děti do školy, tak tam najednou se prostě za celý ten rok zafixuje do hlavy to, že prostě se vstává kolem té 6 hodin, 6.20. A tím pádem i o víkendu, nebo i o prázdninách, nebo o dovolené, mě to nějak naskočí a v 6.20, i když mám za sebou třeba relativně málo hodin spánku, se prostě probudím a to tělo a mysl jsou připravené něco dělat. Tak jsem zavedl takovou jako lásku ke šlofíčkům. Nevím, jestli to někdo máte taky, ale vždycky jsem si říkal, tak a už je to tady, to je projev, že jsem starý chlap. Že prostě si po obědě na tu půl hodinu lehnu a teď teda prostě jako bacha, táta spí, no, a ještě nejdu toho chrápat. V pravé poledne, za bílého dne chrápající člověk, no to je neštěstí. Vysvobodilo mě z toho, když jsem zjistil, kolik existuje vědeckých studií na to, jak je to velmi dobrá dovednost umět si na 20 minut, na půl hodiny, skutečně v polovině dne lehnout, zdřímnout, vyspat se. Vysvobodilo mě z toho, když jsem si dohledával souvislosti siesty u jižních národů, že to není jenom útěk před tím spalujícím poledním sluncem, ale že to je skutečně i způsob velmi dobrého pečování o vlastní tělo a o vlastní metabolismus. Když jsem zjistil, že například Thor Heyerdahl, legendární mořeplavec, vědec, antropolog, etnolog, takže on byl schopen opravdu spávat třeba 3-4 hodiny denně, ale vždycky si v poledne dopřál 20 minut spánku. Dokonce, když jsem se bavil s jeho různými spolupracovníky a i s ním samotným, tak jsem čas od času dostával další a další historky, co to vyvolávalo za neuvěřitelné situace, že namátkou Thor Heyerdahl přednášel na základní škole a děti s ním i mimo ten čas těch přednášek vedli debaty a diskutovali a najednou zjistili, že slavný host zmizel. Tak ho hledali a některé z těch dětí jako se pak vrátili, přiběhli 3 kluci a vyděšení, on umřel a leží tam ve třídě. Ne, on jenom prostě věděl, že přišel jeho čas, našel si prázdnou učebnu a vzadu si lehl a okamžitě usnul. A jak byl fakt naučený, že prostě lehne, vypne těch 20 minut a za 20 minut ho to zase probudí a on sám naskočí, tak těch 20 minut prostě nevěděl o světě. Takže ty děti byly přesvědčené, že pro ně tehdy ten starý pán, ten veliký pan cestovatel je bez života a že je bez sebe. Takže dobře, sám sebe jsem rehabilitoval a přijmul jsem fakt, že tedy dát si polední spánek je v pořádku. A tady tenhle ten vstup, který obhajuje dostatek spánku, uzavřu institutem, který zdomácněl v našich domácích rodinných historkách a dříve jenom moje manželka, ale teď už i naše dvě dcery to rádi dávají k dobru, když máme u nás doma návštěvu. A to je prosím institut tatínkovy nedělní pohádky. Bylo období, když naše holčičky už začínaly dorůstat a už se jako dalo, že jim člověk nevěnoval pozornost, tak aniž bych to plánoval, dělával jsem často to, že jsem řekl, pojďte si v neděli po obědě pustit nějakou pěknou pohádku. A holčičky, jo, tak dobře, něco si pustíme. A pustili jsme pohádku. Já jsem si tak vzal z každé strany jednu z těch našich holčiček a s úvodními titulky té pohádky jsem okamžitě usnul. A obvykle jsem se probouzel, až když běžely závěrečné titulky té pohádky. A tím, že jsem tu pohádku většinou znal nazpaměť, tak jsem z toho jako neměl žádné výčitky ani problém, dokonce jsem byl schopen klidně s dětmi diskutovat, proč se jaká postava zachovala jak a co se tam vlastně stalo.
A nevadilo mi, že jsem u toho nebyl. Akorát tam bylo to krásné, takové to s odpuštěním fotrovské, že já jsem si vůbec neuvědomil, že to jaksi všichni kolem mě vědí. Takže holky se vždycky řechtaly a říkali jako, tati, dáme si pohádku. A já jsem docela dlouho, měsíc, dva, žil v takovém tom domění, že mi to jako funguje. A jsem, no to je dobrý nápad, pojďte, pustíme si něco. A v duchu jsem si říkal, to je prima, já se pospím a nikdo o tom neví, nikoho to neruší. A holčičky velmi často dělali to, že ledva tatínek usnul, tak to zastavili a šli si hrát sami. A pak třeba tak za hodinu přišli, zase si sedli ke mně a probudili si mě a začali se mnou bavit o té pohádce. Tak z toho vzniklo něco takového, že jsme si vlastně povídali o pohádkách a ani jsme se na ně nemuseli koukat.

Dělám tady během ranního vysílání chytré řeči o tom, jak se má odpočívat, a přitom zrovna já jsem ten, kdo se to fakt složitě učí. Když jsem si to před 3 roky řekl, že začnu odpočívat a zpomalovat, myslel jsem si, že to bude hned, lusknu prsty a prostě mám volnější životní tempo. Fakt se to učím, fakt je to dovednost, 3 roky na tom vědomě pracuji a věřím, že se zlepšuji. Dokonce to sebou nese i ten efekt, že pracuji třeba o něco méně, ale jak řekl bych, jako důsledněji, kvalitněji. A nemám pocit, že by se zhoršovala naše domácí životní situace. Takže asi to fakt má něco do sebe, že nemusí rozhodovat kvantita, ale spíš kvalita. A hledal jsem takové to, jaký je parametr mého odpočívání, abych mluvil čistě sám za sebe. Jsem člověk, který miluje svoji práci a roky jsem říkal, víte, ono to je vlastně těžko říct, já jsem na volné noze, tak ano, když jsem začínal, bývaly doby, kdy jsem si říkal, že ani nevím, jestli jsem na volné noze, nebo už jsem nezaměstnaný, nebo ještě jsem nezaměstnaný, nebo a už to začíná být, že mě to alespoň trošičku uživí, tak ne. Ta doba, kdy už jsem zjistil, že se na volné noze uživím celkem dobře, je docela dávno pryč, takže jsem to říkal, že jako víte, já to mám, takže já vlastně dělám pořád jenom to, co mě baví, to, co bych dělal, i kdybych jenom odpočíval, a mám to štěstí, že mi za to někdo dává peníze. A připadalo mi to vtipné. A on to je vlastně nesmysl, protože já jsem roky odpočíval tak, že jsem změnil činnost. Že jsem, já nevím, dodělal film a řekl jsem si, teďka budu psát knížku. Nevěnuju se filmařině, odpočívá ta část mého myšlení a mého těla, která potřebuje jet na tu expedici, něco tam odedřít, něco tam natočit, a fakt to bylo náročné, a pak zpracovat film. Teďka budu vlastně v klidu jenom psát knížku a odpočinu si. A ano, dělo se to, že jakoby si odpočinula ta část mě, která byla utahaná tou předchozí činností, ale pořád tam byla zátěž. A když jsem hledal, v čem ta zátěž tkví, tak jsem zjistil, že tkví v tom, že je pro mě důležitý výsledek. Že chci, aby ten film byl co nejlepší a podle mých schopností a dovedností, abych tu knihu napsal, co nejlépe dokážu. I když jsem třeba pak jel na výpravu, kde by člověk řekl, cestuješ, kamaráde, teď přece odpočíváš. No jo, ale já jsem věděl, že tam potřebuji pořídit fotky, natočit záběry, napsat si materiál pro další články a zpracování. A i když jsem si užíval, že cestuji, tak zase část ve mně byla v naprosté koncentraci, soustředění a ve velkém pracovním nasazení. A učinil jsem takový zvláštní objev, že nejvíc odpočívám, když je mi vlastně jedno, jak to dopadne. Abyste mi rozuměli, není to jako, že jsem lenoch, který nechá, ať všechno udělají ostatní, nebo nechá, ať se věci pokazí a rozbíjí. Ne. Dělám je pořád jako, aby to bylo poctivě odvedené, ale říkám si, jestli to teď zkazím, tak se vlastně nic nestane, něco se naučím, něco se přiučím, a najednou povolí takový veliký tlak. Já si oddechnu a to je teprve ta chvíle, kdy začínám odpočívat. Takže pro mě, jak tady během té hodiny jsem několikrát opakoval otázku, co děláte, když neděláte nic, tak já nedělám nic, když pro mě není důležité, aby výsledek byl co nejlepší. Když sám sobě dovolím, že teď to případně můžu i pokazit.

Mám svůj YouTubeový kanál a čas od času na místo rozhovorů tam zveřejním, říkám tomu monohovor, takový prostě příspěvek, ve kterém jenom povídám. A jeden monohovor jsem nedávno věnoval právě odpočívání a postěžoval jsem si tam, že podle mého názoru český jazyk nemá správné slovo pro takovéto právě vyvážené odpočinutí, kdy člověk jako nemá to tak, že nedělá nic, že se jenom zbůh darma válí, ale kdy opravdu dělá nějakou činnost, při které se sklidní, srovná, není striktně vázaný na ten výsledek, je schopen sám sebe vyvázat ze všech úkolů, kterými se zatěžuje v běžném toku dní. A lidé mi tam začali psát připomínky, reakce, různé komentáře a dva lidé mi napsali, čeština proto má slovo, pane Horký, a to slovo je spočinutí. A mě to úplně udělalo radost, protože jsem si říkal, to je přesné, to je ono. Ten dobrý odpočinek pro mě je, když člověk spočine. Není to, že nedělá nic, není to, že vypne, ale je to, že jako sklidní, zvolní, ale přitom tam nějaká ta činnost zůstane, která velmi často je jen čistě jeho jediná osobní, to, co baví jeho. A jak jsem říkal před nějakými, já nevím, 20 minutami, myslím, že k tomu ruku v ruce patří důležitá dovednost netrápit ostatní tím, že bych je nutil, aby odpočívali nebo aby spočinuli stejně jako já.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Předsedové obou komor parlamentu se zúčastní summitu NATO. Některé dodávky musí mít do začátku července nainstalovaný tachograf. Začnou platit nová pravidla. Počasí bude slunečno, na západě odpoledne a večer ojediněle přehánky nebo bouřky a teploty až 40 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Začíná parlamentní summit členských států NATO v tureckém Istanbulu. Česko zastoupí předsedové obou komor českého parlamentu, tedy šéf senátu Miloš Vystrčil z ODS a předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD. Jednat budou o klíčových otázkách týkajících se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie nebo spolupráce v oblasti obrany. Summit začíná dnes oficiální recepcí. Vystrčil chce v Turecku znovu zdůraznit, že Česko je pevnou součástí aliance.
2: Zároveň jsem přesvědčen, že je nutné také přiznat, že je na nás Evropanech, abychom posilovali ten evropský pilíř NATO a že máme za bezpečnost Evropy převzít větší kus odpovědnosti, než tomu bylo doposud. A to hlavní potom je, že je velmi důležité pro bezpečnost celého světa, abychom zůstali jednotní.
0: Pondělí je na programu hlavní část summitu, na které vystoupí předsedové parlamentů členských států se svými projevy. Na oficiálním obědě se také setkají s tureckým prezidentem Erdoganem. Řidiči některých dodávek musí od července do vozidla nainstalovat tachograf. Evropská unie totiž zavádí nová pravidla pro mezinárodní převoz nákladu nad 2,5 tuny. Nově tak budou muset řidiči dodávek dělat pravidelné přestávky, podobně jako kamiony. Podle Sdružení automobilových dopravců ČESMAT může být pro řidiči komplikací vysoká cena instalace zařízení nebo nedostatečná znalost jeho používání. Vysoké teploty společně s dlouhodobým suchem zvyšují riziko možných požárů na Šumavě. Turisti by proto měli striktně dodržovat pravidla pohybu v Národním parku a HKO. Podle nich smí rozdělávat oheň pouze na zastavěných plochách a vyznačených místech. 7 nouzových nocovišť mezi ně nepatří, apeluje mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
3: Aktuálně je i na jinak zamokřené Šumavě opravdu velké sucho. Dokonce i v polohách nad 1000 metrů dosahují teploty 30 stupňů Celsia, což je pro tato území netypické. Připomínám, že v lesích platí zákaz kouření. I malý nedopalek může způsobit velký požár.
0: A kvůli vysokým teplotám zrušili organizátoři dnešní mistrovství České republiky v motokrosu. Závodit se mělo v Kramolíně na jižním Plzeňsku. Podle předsedy pořádajícího automotoklubu Nepomuk Vladislava Černého by hrozilo přehřátí závodníků. Potíže by ale mohli mít kvůli tropickým teplotám i diváci. Podle Černého je obtížné i zajištění dostatečného množství vody pro kropení trati. Obyvatelé Maletína na Šumpersku dnes rozhodnou v místním referendu, jestli má obec zabránit výstavbě dalších větrných elektráren. Hlasování vyvolala petice obyvatel. Referendum bude od 8 do 16 hodin na obecním úřadě. Hlasování se týká připravované stavby 3 větrných elektráren. Ty by přibyly k trojici větrníků, které firma TCN Energie uvedla do provozu loni. V sousední Hinčině chtěla stejná společnost vystavět větrníky taky. Obyvatelé to ale v únorovém referendu odmítli. Hlasování je platné a pro obec závazné.
4: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude slunečno, na západě Čech se později odpoledne a večer můžou objevit přehánky nebo bouřky. Teploty 35 až 40 stupňů, na horách kolem 32. Foukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní.
1: Doprava.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Divišov na kilometru 40,5 stojí na krajnici auto, kolem se pohybují lidé, tak opatrně. Na D35 u Olomouce vedle benzínové čerpací stanice stahují provoz do jednoho pruhu mezi kilometry 269 a 270. Čekejte kratší zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy, teď už opět Petr Horký.
5: Děkuji za předání slova od Nadi Procházkové, která nám poskytla ranní informační servis. A než se dál pustím do mudrování nad tím, jak odpočívat, a teď mám zrovna na mysli, kde v jakých místnostech se to odpočívání často děje, tak ještě předtím poprosím našeho zvukového mistra Pavla Choura, aby pustil první písničku po 7 hodině. Přesně teď je 7 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

Během dnešního vysílání nedělního Dobrého rána na Českém rozhlasu Dvojice a na rádiu Pohoda se věnuji tomu, když už tady začínají prázdniny a doba dovolených, jak odpočívat a co to sebou nese, to odpočívání. Když jsem to téma uchopil a když jsem se mu začal věnovat, tak jsem si říkal, kde odpočíváme. Jasně, hromada lidí odpočívá v ložnici, to je úplně přirozené, mnohdy spánkem, ale nabízí se i jiné varianty odpočinku. Spousta lidí odpočívá na zahradě, na chalupě, v dílně, ale zajímaly mě takové ty prostory pro to každodenní, běžné, fakt každodenní odpočívání. A došel jsem k tomu, že v práci to bude asi kuchyňka a kuřárna, taková ta, jenom si dám cigaretku a hned jsem u vás, hned to doděláme. A nebo jo, musíme jenom teďka, už potřebuju kafe. A teď se v té kuchyňce potkají 2-3 lidi z různých oddělení a než se to kafe udělá, než se to zamíchá, než se prostě dochystá všechno, tak je ten mikroprostor na small talk, se tomu říká odborně, na takové to jednoduché, krátké povídání, člověk si odfrkne, odpočne, dochutí to kafe, řekne cukr dneska ne a už vyráží zase a ty myšlenky se přepínají zpátky. Pak jsem si říkal, že místo odpočinku pro spoustu lidí je koupelna. Možná víte, že i v jednom ze svých filmů Woody Allen má postavu muže, který si v koupelně zpívá a zpívá naprosto brilantně, je to Ital. A myslím, že to je z filmu To Rome with Love, Římu s láskou. A Woody Allen tam hraje postavu muže, který hledá talentované umělce. A když tohoto chlapíka dostane na pódium se symfonickým orchestrem, tak on je jako naprosto neschopen kvalitně zaspívat. A Woody Allen se nevzdá a na to pódium mu přinese, nebo přitáhne, to přinese celý sprchovací kout. A ve chvíli, kdy se ten muž může na pódiu sprchovat a u toho si zpívá, tak skutečně oblaží publikum brilantně odvedenými áriemi italských oper. Tak to mi přijde jako v podstatě taková óda na to odpočívání v koupelně. No a nezadržitelně jsem touhletou mentální cestou došel i k tomu, že řada lidí odpočívá s odpuštěním na záchodě. Myslím si, že hodnota této místnosti nespočívá zdaleka jen v péči o jaksi správný koloběh hmot a energií našeho těla, ale i v tom, že to je takové jako zvláštní a legitimní období, které nikdo jako nehodnotí a nepočítá. A nádherně to podle mě jako pojmenoval způsob, jak byla zařízena tato místnost v domě Ernsta Hemingwaye. Na Kubě ve městečku Cochimar je muzeum. Můžete se přijít podívat do domu, jak žil, jak ho měl zařízený, jakou měl zahradu. Ernst Hemingwaye, když žil na Kubě a když přijdete k němu na záchod, tak tam má knihovnu. Takže zcela nepokrytě tady tenhle ten čas, který se nepočítá, ctihodný a uctívaný nobelista, pan autor a spisovatel využíval k tomu, aby si skutečně poseděl a hezky se začetl.

Myslím, že asi všichni známe knížku Malý princ od Antoine de Saint-Exupéryho a že jsme ji všichni četli. Poprvé asi v dětství, když to byla součást povinné literatury, a pak možná někdy kolem dospívání, nebo někdo třeba i později, když jsi řekl, hele, tehdy jsem to nějak divně něco nechápal, ještě si to přečtu, a člověk zjistí, jak se tam ty významy posouvají. Že jo? Já si dopřávám to potěšení, že si to čas od času přečtu, čas od času se potkám sám se sebou a řeknu si, co tam vnímám jinak. A taky dělávám to, že když právě mám nějaké téma, tak si řeknu, co tam je v Malým princi, tam o tom něco bude. A když šlo o odpočinek, tak v té pasáži, kdy Malý princ popisuje, jak cestuje po různých planetách ve vesmíru a na každé planetě potká nějakého člověka. Tak a tam je pasáž, která mi přijde, že je k tomuto velmi konkrétní. On potká lampáře. A lampář má jasný a užitečný úkol rozsvěcet a zhasínat lampu. Když přijde večer, rozsvítí. Když přijde ráno, zhasne. A je to taková jako nádherná práce, protože on měl vlastně úplně volný den, celý den nemusel dělat nic, celou noc měl volno, jenom vždycky večer rozsvítil, ráno zhasnul. No jo, jenže jeho planeta se postupně otáčí rychleji a rychleji, takže den i noc trvají kratší a kratší dobu, až je to tak, že musí rozsvěcet a zhasínat pořád dokola každých 5 minut, bez přestávky. A lampář poslušně pokračuje, protože má pokyn, protože má povinnost, protože dělá svoji práci. Si říkám, to známe ze svého života úplně všichni. Když jsem kolem, já nevím, 25 začal pracovat po té, co jsem dostudoval, tak jsem měl pocit, jako je to parádní, jak jako všechno, jak jsem byl nadšený do té práce a jak toho všeho přibývalo, pak rodina, úkoly, povinnosti, další projekt, další nápad, další akce, tak ta moje pomyslná planeta se roztočila obrovským tempem a člověk v jednu chvíli si musí jako přibrzdit a říct, tak moment, tak jako nejsem náhodou ten lampář, který pořád jenom rozsvěcí a zhasíná. To přece, že plním úkol, ještě neznamená, že žiju dobře. To, že jsme pořád zaměstnaní, ještě neznamená, že jsme užiteční. A to, že jsme unavení, taky neznamená, že jsme hodnotní a že jsme dobrým směrem obětaví. Ten lampář je vlastně dojemný tím, že je jako poctivý, ale zároveň je tragický tím, že se prostě nezastaví. Že on už neřídí ten svět sám sebou, ale podle těch pokynů, které dodržuje. A když je dodržuje, tak si sám o sobě řekne, že je správný. Neudělá to, že by zastavil a řekl, moment, změnily se podmínky. Tohle to už fakt nedává smysl. A v tomhle já spatřuji ten obrovský smysl toho zpomalování a toho odpočívání. Zdaleka ne jenom v tom, že tento týden jsem toho měl hodně, tak si dneska pospím. Ale v tom, že najednou v nějakou fázi života jsem schopen zpomalit, přibrzdit a pomyslně si prohlédnout svoji planetu a svoje úkoly, které jsem na sebe za ty roky naskládal a říct si, dámy a pánové, tohle už nedává smysl. Nebo nezlobte se, ale tohle to já už dělat nebudu. Nebo toto vůbec dělat nemusíme, nemáme to zapotřebí nikdo. A jako odházet, odloupnout jako staré slupky z toho života věci, které už tam nepatří a které to jenom zatěžují. Říkám si, že ten příběh toho lampáře z Malého prince je jeden z nejpřesnějších obrazů dnešní doby. Máme úkoly, máme upozornění, speciální aplikace, deadliney, povinnosti, výkonnostní tabulky, máme chytré hodinky a připomínky, systém připomínek, kterému neutečeme. A k tomu pocit, že člověk, který je kvalitní, je ten, který je pořád k dispozici, který pořád vidí svůj úkol a který má pořád svůj motiv. Ale co když to je celé trochu jinak? Co když odpočinek není slabost? Co když je odpočinek důležitá součást lidské moudrosti?

Dovolím si položit takovou provokativní otázku. Co když mnozí z nás mají z odpočinku strach? Zní to jako nesmysl, že z čeho by měl člověk strach, tak nic nedělá, to je super. Ale co když to je jinak? Ono totiž být hodně zaneprázdněný má zvláštní výhodu. Člověk nemusí tolik přemýšlet, nemusí si klást tolik otázek, nemusí slyšet sám sebe. Diář ho drží pohromadě jako korzet. Splněné úkoly mu posílají zprávu, že je přece dobrý, že je přece poctivý, jako ten labář, co jsem o něm před chvilkou povídal. A ve chvíli, kdy se zastavíme, tak se najednou proti nám jako rozšklebí tlama toho volného času a v něm otázka, co chceš dělat? Jak chceš žít? A najdou ty velké existenciální otázky, se na nás úplně rozšklebí. A jsem spokojený v tom, jak ten život vedu. A to je jeden z důvodů, proč někteří lidi vlastně nemají rádi volný víkend a radši si ho hnedka zasekají nějakými dalšími úkoly. Protože vlastně ten volný čas, po kterém se tolik volá, ne úplně každý člověk chce. Ono to souvisí se svobodou, že jo? Když se teďka dotýkám teda těch obrovských témat, v naší zemi jsme nesmírně citliví na to, aby nám nikdo nesahal na svobodu. A to je dobře a já jsem tomu rád. A myslím si, že je řada svobod, které bychom si měli velmi, velmi úzkostlivě hlídat. A hned ruku v ruce s tím jde otázka, tak fajn, vybojujeme si někde nějakou svobodu. A co teď s ní? Co s ní budeme dělat? Aby pak jako nenastalo ticho. Aby pak tam do toho vplynul proud nějaké odvahy něco zkusit, odvahy něco pokazit, zkusit takovou tu činnost, kde právě nebude důležitý výsledek. Ruku v ruce k tomu ještě přidám jedno téma. Hodně často se říká, že žijeme v hrozně povrchní době, kdy se všichni ženou za tím, aby měli majetek a aby měli víc a víc. Já si dovolím myslet, že to je nepřesné. Já jsem přesvědčen, že spousta lidí vlastně ve finále třeba ani to druhé nebo třetí auto nechce, nebo nechce to super drahé značkové oblečení. Ale Bůh ví, proč mají pocit, že když ho nebudou mít, takže si o nich okolí bude myslet, že se jim nedaří, nebo že jsou špatní. Že hromada lidí se žene za nějakým projevem úspěchu nebo jako dovednosti, který ale není jejich, který jim implementovali různé osobnosti v jejich okolí, mohli to být rodiče, kteří jim tloukli do hlavy, že nejsou dost a že musí víc makat, anebo že tobě se už bude dařit dobře a já konečně budu klidný. Fakt si myslím, že spousta lidí, kteří i navenek vypadají chtivě, tak když by se fakt zastavili, tak toho klidně půlku škrtnou a řeknou, že mě je to ve finále úplně jedno. A že tím pádem to nemusí být o tom, že ta doba je chtivá, spíš ta doba je rychlá. A ještě to není o tom, že by ta doba sama byla rychlá, ale my jsme v té době zbytečně rychlí. Že když se jenom jako zastavíme někdy, občas, na chvilku a necháme, aby v tom odpočinkovém čase za námi doběhlo něco, co mi začne vrtat do hlavy a řekne, hele Petře, nechtěl by ses na tohle vlastně vykašlat a nechtěl bys tamhle tu činnost úplně zrušit, protože ve finále ruku na srdce dítě to štve. A že by to pak člověk vyslyšel a že by se tak jako to pročistilo a sklidnilo. A to si říkám, to možná bude souviset i s tím, proč se ty poslední 3 roky snažím zpomalit, protože já se snažím tady ty s odpuštěním kraviny, ty zátěže, které jsou ale úplně k ničemu, ze svého života vyčesat. Kdo víte, jak vypadám, tak víte, že jsem úplně plešatej, takže tohle je možná poslední příležitost mého života, kdy vůbec jako obrazně mohu sáhnout po hřebenu a teda vyčesat nadbytečné vši úkolů, povinností a cílů, které mi jsou ale ve skutečnosti úplně ukradené a udělat si ten život klidnější. Já na to mám takovou malilinkatou hru, o té budu povídat po písničce a když budete chtít, můžete si to se mnou zahrát, ale nebojte se, vůbec nemusíte, jenom si to můžete poslechnout a třeba si říct, jestli vám to bude připadat jako hloupost, anebo že to má něco do sebe.

0: Petr Horký a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: Sliboval jsem, že mám hru, při které si šáhneme na svoji chtivost. Tak jestli chcete, můžete se do toho pustit se mnou, můžete si vzít tušku a papír, nebo si to můžete jenom promítnout v hlavě, anebo to nechte jenom plynout a můžete si na to dělat prostě svůj vlastní pohled, svůj vlastní názor. Napište si seznam věcí, co byste chtěli a co byste dělali, kdyby vás vůbec nelimitoval čas. Musí to být, abyste si to jako mohli finančně dovolit, ale prostě můžete úplně cokoliv. Představte si fakt, a může to být velká osudová zásadní věc, odešel bych tam z té práce, z toho vztahu, tam od těch lidí, z toho města, přestěhoval bych se, ale může to být i úplná blbinka, může to být prostě šel bych se projít tam, kde vždycky jsem chtěl, šel bych konečně zkusit dělat něco z hlíny, nebo jaké to je malovat štětcem na plátno, nevím, opravdu úplně cokoliv. Můžete se do toho pustit velmi svědomitě, že tam rozepíšete každou věc, která vás napadne. Šel bych na smažený sýr, i když se to nemá, protože je to prý nezdravé. Dal bych si, já nevím, 10 hamburgerů, nebo já nevím, co by to mohlo být i za ptákovinu. Fakt tam napište úplně všechno. Seznam věcí, co byste dělali a co byste chtěli, kdyby vás vůbec nelimitoval čas. A teď druhý seznam. Seznam věcí, co byste chtěli a co byste dělali, kdyby vás nelimitoval ani čas, ani peníze. Představte si, že jste nekonečně bohatí a teď chcete cestu kolem světa, výborně, od zítřka platíme, to je jedno, soukromým letadlem, bez vás soukromým letadlem. Chtěli byste, já nevím, jaké drahé, speciální, unikátní auto a jezdit v něm, no bez vás, paráda, kupte si ho hned, teď to objednáme. Víte, co se stane, když člověk to začne doopravdy sepisovat? Když ty různé úzkosti, touhy, nesplnitelná přání, když jim dáme prostor, aby se je zjevily, tak zjistíme, že ten seznam je konečný. To prostě nebude nekonečný seznam, že pořád něco. Najednou člověk to sepíše a už se dostane do stavu, že ho nic dalšího nenapadne. A teď se na ten seznam podíváte a řeknete si, no jo, to jako... To zase jako není, že mi ten svět nic nemůže splnit. To je, že tady je docela jako hodně věcí, které jsou docela i splnitelné a já se můžu rozhodnout, že je fakt udělám. Pak když se na to podíváte znovu, tak si řeknete, a tohle to je vlastně blbina, a tohle bych ve finále ani nechtěl, tohle by mi za to nestálo. A ten už takhle konečný seznam se ještě zmenší a člověk si řekne, hele, ono to vlastně jako není nemožné. Ono by se to mohlo splnit. A to najednou krásně otevírá dveře proto, že člověka úplně začne přecházet jednak pocit, že mu svět křivdí, jednak ho začne přecházet pocit, že mně se to splnit nemůže, protože najednou zjistí, že ono by to fakt možná šlo. A jak jsem říkal, ta nejcennější zpráva je, že ten seznam není nekonečný.

Ta hra se seznamem všech mých přání bez jakýchkoliv limitů má ještě jedno kolo. Tak jestli dovolíte, já se u toho chviličku zdržím. Vyzýval jsem, že člověk si může udělat seznam čehokoliv, co by chtěl udělat nebo co by chtěl mít, když by nebyl limitovaný časem. A druhý seznam, co by chtěl zažít, udělat nebo co by chtěl mít, kdyby nebyl limitovaný ani časem, ani penězi. A vzniknou dva seznamy. A teď se k těm seznamům člověk může vrátit a může si je číst. A stojí za to rozdělit na blbiny. Že si řeknu prostě, tohle to je vlastně kravina a hloupost a jestli budu mít čas a náladu, tak to můžu splnit nebo nemusím, ale vlastně ono mi to je ve finále úplně jedno. Na opačném konci toho spektra budou skutečně nesplnitelné touhy a sny. Opravdu, když bych si já řekl, že chci být třeba baletní mistr, tak ve svém věku to skutečně nedokážu, i kdybych možná někdy ve fázi rané dospělosti nebo puberty mohl mít teoretickou šanci udělat, já nevím, nějakou piruetu a padidy, tak v mém věku už se to fakt nikdy nestane a je teda klika, že si to nepřeju. Ale možná bych zjistil, že tam jsou najednou věci, po kterých toužím a jsou pro mě skutečně nedosažitelné. Tak ty můžu škrtnout a říct si, tohle se fakt nestane. Můžu o tom snít, můžu to nechat v krajině růžových snů, ale tohle se fakt v mém životě, je krajně nepravděpodobné, že by se toto v mém životě stalo. Už i toto stanovisko je cenné, protože to přesuneme z pozice nějakého možná smutku nebo úzkosti nebo velkého přání, které nás pronásleduje, do pozice pouštím to z hlavy. Jo, nebo to tam pouštím to z hlavy ve smyslu úkolu a povinnosti. Můžu si to přát, můžu si o tom snít, ale to se mě v mém životě, v tomto životě, pokud žijeme více životů, kdo ví, to se mě prostě netýká. Ale pak tam zbude soustava věcí, které vlastně budou splnitelné a jsou pro nás nějakým způsobem důležité. A teď přichází strašně nepříjemný krok. Můžeme si k těm věcem napsat, kdy to udělám, kdy to splním. Protože jestliže to prošlo těmi dvěma seznamy, jestliže to přežilo to vyškrtávání, tak se to prostě v mém životě může přihodit. A tím pádem záleží na mě. A když tam píšu, tak je dobré, nemusím tam napsat datum, že řeknu, já nevím, 10. října tohoto roku to udělám, nebo se to stane. To je nesmysl. Nebo u některých věcí to může být nesmysl, u jiných třeba ne. Ale napsat tam třeba aspoň rok. Abych si potom v lednu mohl říct, aha, to je ten rok, kdy jsem řekl, že co já vím, vyrazím na trek do Himalájí. A řeknu si, no tak jo, tak jsem si řekl, že letos, tak a najednou začnu dělat kroky k tomu, aby se to splnilo. A nebo tam nemusím napsat, kdy to splním, ale můžu tam napsat rozhodně odpověď. To znamená, nevím kdy, ale ještě lepší je, nechám to plavat. Takže najednou se ještě ten zúžený seznam rozdělí na to, co si skutečně splním a můžu, a na to, kde si řeknu, já jsem se sám rozhodl, že to plnit nebudu. Mám k tomu svůj důvod, to nemusí být vůbec slabost nebo lenost, to může být, je důležitější, abych byl jinde, nebo rozhodl jsem se, že chci být jinde. Ale zase ono se to z té polohy toho snu, který nás někdy trápí, rozčiluje, budí, dostane do polohy, jo, já vím, že jsem si to přál, ale já jsem se rozhodl, že to nesplním, protože pro mě je důležitější něco jiného. A člověk se s ním vlastně nějakým způsobem vypořádá. A to, co tam pak zůstane, to jsou sny, které prošly úžasnou trasou v pohybu ze snu do pozice vize a z pozice vize do pozice projekt. A to, co už je projekt, to se fakt může stát. A ve výsledku se třeba stane, že z toho relativně dlouhého seznamu, ale který měl tu hodnotu, že byl konečný, vypadnou třeba jenom dvě věci, které si řeknu, hele, tak tyhle ty dvě vlastně bych opravdu za svůj život udělat chtěl a tuhle zkusím udělat, tuhle jednu zkusím udělat příští rok a napíšu si to. A najednou se to fakt může přihodit a najednou nejenom, že člověk ví, že to jde, ale člověk je schopen si i u těch věcí, které nejdou, říct, jo, ale tam už to mám jasný, tam už to mám pojmenovaný, takhle to prostě holt je. Jakože třeba já vím, že nenarostu na dvoumetrovýho chlapa a můžu se kvůli tomu trápit, třeba kdybych chtěl, ale je to úplně zbytečný, protože prostě to se mého života netýká. No a když vím, co chci a vím, čemu se chci věnovat, tak taky vím, co nechci. To jsou ty ostatní věci. A jestliže zjistím, že ve svém životě dělám příliš mnoho věcí, které nechci, které s tím seznamem vůbec nesouvisí, s tím seznamem mých přání a toho, co bych chtěl zažít a co bych chtěl dělat, tak si můžu říct, co kdybych místo toho, že si něco splním, si udělal radost tím, že něco škrtnu.
Rozumíte? A tím se oklikou dostávám k tomu mému tématu toho odpočívání. Že najednou tam začne vznikat prostor, ve kterém můžu nedělat nic. A ono se to ještě spojí, že já si můžu odpočnout, abych, až začnu něco dělat, že bych byl lepší. A to je najednou taky takový jako jiný myšlenkový východisko pro rozhodnutí dneska. A třeba možná zrovna dneska, tuto neděli, je důvod, abych nedělal nic. A je to nejlepší cesta, jak splnit nějaký velký projekt, na kterém mi záleží.

Mám ještě tři věci, které chci zmínit k té mé obhajobě odpočinku, k mému přemýšlení o odpočívání, kterému jsem věnoval 2 hodiny dnešního vysílání Dobrého rána na Dvojce a na Rádiu Pohoda. Jedna věc je, že u sportovců nás nutnost odpočívat vůbec nepřekvapí. Dokonce i u nás, když máme fyzickou námahu, tak nás to nepřekvapí. Je úplně běžné. Dnes jsme dlouho lyžovali, pojďte brzo spát, zítra budeme lyžovat znovu. Zítra nás čeká těžká hřebenová túra, pojďte půjdeme brzo spát, ať jsme zítra silní. Úplně automaticky bereme, že prostě, aby byla kvalita, když ji máme podat, musíme si předtím odpočinout. Ale neděláme to, když jde třeba o intelektuální činnost, když jde o takový nějaký pracovní výkon, který nemusí být fyzický, který může být o tom, abychom si dobře poradili, abychom měli dobré nápady, abychom měli energii s někým diskutovat. Tam to mnohdy není. Tam najednou je důležité si to uvědomit a říct si, jo, já vlastně si potřebuji odpočnout, abych zítra byl šikovný na poradě, na debatě, když budem něco vymýšlet. Jan Špáta, legendární český kameraman a dokumentarista, režisér, říkal, že vždycky, než jde natáčet, tak sám na sebe pohlíží jako na sportovce před vrcholovým sportovním výkonem. Musí být najezený, musí být napitý, musí být dobře vyspaný a jen tehdy věří tomu, že je schopen kvalitně rozeznat situaci, nacítit respondenty a kvalitně číst světlo, aby dobře natočil tu situaci tak, jak chce. To mi přijde jako naprosto parádní. V tu chvíli, když si tohleto člověk uvědomí, tak najednou ten odpočinek je něco, co chceme udělat a co máme udělat, protože to je první krok k tomu, abychom byli dobří v práci. Takže pokud někdo z vás je workoholik, pokud někdo z vás má problém vypnout z práce, odpojit se od práce, tahle myšlenková cesta vám to může usnadnit, protože si uvědomíte, že dobrý odpočinek je začátek kvalitní práce, která přijde potom. A druhá pomůcka pro ty, pokud někdo z vás má problém odpočívat a opravdu se odpojit od starostí, úkolů, termínů a povinností, tak je, já jsem si ji půjčil ze židovské víry a z toho, jak oni vnímají šabat a den, kdy se opravdu nesmí pracovat, že si člověk řekne, jasně, může to být lepší, jasně, můžu udělat ještě něco navíc, ale dnes je mým úkolem rozeznat, co je dobré na tom, co už teď je. Před týdnem toho bylo míň, před měsícem té práce bylo uděláno ještě méně. Takže teď to nemůže být neskonale špatné. Tak co kdyby mým úkolem dnes bylo říct si, že dnes je to dobré? Tak jak to je, to stačí. Pro dnešek, tak jak ta moje práce, kam se dostala, natírání okapu, psaní scénáře, psaní knihy, plánování něčeho v práci, co když dnes, nebo jenom půl den si řeknu, teď je to takhle dobré a budu se věnovat tomu, abych rozeznal, co na tom je dobré, v čem je to lepší, než to bylo dřív a člověk se ani nenaděje a zjistí, že odpočívá. V tomhle se mi hrozně líbí, že ten den, kdy se nesmí pracovat, takže ten den není o tom, jako musíš nechat, ať všechno končí špatně. Ne, dnes se musíš zastavit, aby se rozeznal, kolik dobrých věcí se stalo doteď. A které z nich si zaslouží, aby člověk pokračoval. Když si toto jsme schopni uložit jako úkol, protože ono to jako není úplně jednoduché, takhle to vypadá, jako no to je toho, tak si řeknu, že se mám dobře. Ne, když se člověk opravdu musí zamyslet a najít, v čem už to teď stačí, tak se to fakt začne v tom světě trošičku sklidňovat. A ještě je na odpočinku a na tom, když sebe vyvážu z běhu pracovních povinností, jeden nádherný rys. Ale ten si nechám až na rozloučenou.

Včera večer jsem seděl s kamarádem Jirkou, je to chlap s velkou podnikatelskou minulostí, vybudoval veliké firmy, zaměstnává řadu lidí a vím, že je to znalec vína a rád jezdí třeba po světě do speciálních vinařství, něco speciálního ochutnat. Tak jsme spolu seděli a říkám, Jirko, co ti vlastně dělá největší radost? A čekal jsem, jestli to bude něco podnikání, budovat, rozvíjet. A on říká, povídat si. Největší radost mi dělá, když si můžu sednout s přáteli a když si povídáme. Když klidně vezmeme nějaké těžké, velké životní téma. Teď jsme si nedávno povídali, člověče, 3 hodiny o smyslu života. Jasně, že jsme to nevyřešili, jasně, že to je prostě věc, kterou nemůžeš vyřešit, ale byla to nádherná debata. Byli jsme s přáteli blízkou sebe, vyprávěli jsme o svých životech, o tom, co pro nás bylo a je důležité. A já jsem si uvědomil, že on vlastně většinu své podnikatelské aktivity už delegoval a úplně se stáhl do věcí, které pro spoustu lidí navenek můžou vypadat jako úplně zbytečné. Tamhle jako filantrop něčemu pomůže, tamhle se osobně zapojí do nějakého projektu, o kterém spousta lidí třeba ani neví. A my jsme se dostali společně k tomu, že na odpočinku a tom, když člověk se jakoby vyváže z toho rychlého běhu úkolů a povinností, je ještě jedna a podle mě úplně nejkrásnější věc. Když totiž nějakou dobu přestanu pracovat, tak rozeznám, že tomu světu vůbec nechybím. Že ty věci běží dál, že se nic tak strašného nestane a že prostě nejsem nepostradatelný. Jsou lidi, které to vyděsí, ale jsou lidi a mezi ty naštěstí už ve svém věku počítám i sebe, kterým to dá křídla svobody. A já si řeknu, je to skvělý. Já vlastně vůbec nemusím mít pocit, že jsem tady nutnej. Tak vážení a milí posluchači a vážené a milé posluchačky, já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásnou neděli a moc vám přeji, abyste si odpočinuli. A ten pozdrav na rozloučenou vám posílám jménem zvukového mistra Pavla Choura a jménem svým od mikrofonu, tedy jménem Petra Horkého. Mějte se hezky a mějte aspoň dneska pohodu. Je to dobré.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

Hezký a ničím nerušený poslech pořadu Zpátky si dám tenhle film přeje ze studia dvojky Českého rozhlasu Karel Gott. I never knew the child.

0: Jazzový standard April in Paris, duben v Paříži, z mého vystoupení v kavárně zimního stadionu v Praze na Štvanici z prosince roku 1961 jsem na úvod našeho dnešního setkání zařadil proto, že bude celé věnované výjimečnému trumpetistovi a zpěvákovi Louisi Sečmu Armstrongovi. Na začátku 60. let se totiž Sečmo dostal svými zpívanými nahrávkami jako zřejmě nejoslnivější hudební kříženec na špičku popových hitparád. Z avantgardního hudebního progresivisty 20. let se stal postupem let populární hudebník, zpěvák a bavič, který byl nadšeně přijímán tím nejširším obecenstvem. Aniž by se přitom nějak podstatně změnila jeho hudba, zpěv či způsob, jakým se publiku prezentoval. Armstrong se stal skutečným symbolem jazzu a jeho cesty z newyorských brlohů do světel reflektorů a velkého světa showbiznesu.
1: Oh, I can't give you anything but love. Baby, that's the only thing.

Louis Sedgemo Armstrong byl jednou z podstatných osobností, které otřásly nejen světem jazzové hudby. Narodil se před 114 lety, nebo možná před 113 lety, neboť se mu údajně lépe pamatoval letopočet 1900 než 1901, ale každopádně ve správný čas a na správném místě. Vyrůstal v newyorkských ulicích právě v době, kdy po nich pochorovali první jazzové kapely. Od domu k domu zpíval s klukovským kvartetem. Zavřeli ho do polepšovny, když si na Silvestra vystřelil a jen tak pro radost z pistole. Z polepšovny se vrátil s trubkou v ruce. Brzy se přemístil do ulic mezi muzikanty. Stal se chráněncem Kinga Olivera, jednoho z prvních newyorkských králů trubky, a z kraje 20. let minulého století odešel za jeho kapelou do Chicaga. Tam se díky Lil Hardin, své ctižádostivé, v pořadí druhé manželce a současně pianistce v téže kapele, postavil na vlastní nohy. A přitom dokonale rozbil do té doby kolektivní způsob hry newyorkského jazzu. Jako první velká sólová hvězda, která vymyslela a zahrála takovou spoustu muziky nejrůznějších žánrů, že z ní dodnes čerpá jazz i populární hudba. S kapelou Hot Five, tedy s Horkou pětkou a posléze Horkou sedmičkou, nahrál Louis Armstrong ve druhé polovině 20. let minulého století snímky, které znamenají historický zlom nejen v jazzové muzice, ale v celých hudebních dějinách 20. století. You know, folks.

0: Dětství Louise Armstronga nebylo moc šťastné a idylické. Jeho rodiče se často hádali a rvali. Jejich manželství dlouho nevydrželo a Louisova matka, která pracovala jako pradlena, odložila Louise k babičce. Po 5 letech ho vzala zpátky k sobě. A aby Louis pomohl mámě a nevlastní sestře, prodával už jako kluk noviny a dělal poslíčka prostitutkám. Doma se zatím jako na běžícím pásu střídali noví partneři jeho mámy. Jeden z nich jí málem utloukl, údajně. Aby ji zachránil, musel ho Louis několikrát praštit cihlou. V té době ještě neměl zlaté cihly.
1: Up in the morning, out on the job, work like the devil for my pay. But that lucky old son

Po třech letech v roce 1916 Louise na žádost otce z polepšovny pro barevné propustili, i když jemu se ven moc nechtělo. Stal se totiž vedoucím tamního orchestru, naučil se hrát na kornet a trubku. A otce, který měl vždycky nejvíc práce s lítáním za holkami, neviděl dlouhých 14 let. Louis brzy zjistil, že táta ho z polepšovny dostal jenom proto, aby jeho druhé ženě hlídal děti, vařil a uklízel. Když se jim narodilo třetí dítě, poslali Louise zpátky k matce. Aby a svou nevlastní sestru uživil, začal Louis hrát na kornet v baru plném pasáků a prostitutek. Ráno ve 4 skončil a utíkal se trochu prospat. Od 7 ráno do 5 odpoledne pak skládal uhlí. Bylo mu 16 a když naházel 10 metráků uhlí na vůz, připadal si konečně jako pořádný chlap. Brzy mu ale přibyla další starost. Jeho 14-letá sestřenice Flora otěhotněla se starým černochem a při porodu chlapečka zemřela. Louis byl tenkrát jediný z rodiny, kdo měl stálý příjem. Vzal si proto chlapce k sobě a rozhodl se, že mu nahradí tátu. Jednoho dne ale chlapeček jménem Clarence nešťastně uklouzl a poranil si hlavu natolik, že zůstal mentálně postižený. Louis Armstrong se pak o něj staral celý život.

Když hrál Louis Armstrong v Londýně před královskou rodinou, zrodila se jeho slavná přezdívka Sečmo. Jeden anglický novinář totiž tak zkomolil letité označení nejlepších trumpetistů Satchel Mouth. Satchel znamená v angličtině brašnu a mouth zase ústa. Ve skutečnosti však neměli Armstrongovi rty k brašně daleko. Kvůli špatnému nátisku se mu uvnitř rtů tvořily tvrdé mozoly. Své potíže ale řešil způsobem kluka z černého New Orleansu. Odřezával stvrdlou kůži žiletkou.

Celý svůj život zasvětil Louis Armstrong své největší lásce, kterou byla trubka. Jen málo která žena by se s tím dokázala vypořádat. Ve 20. letech s ním v jedné tančírně začala flirtovat krásná prostitutka Daisy Parker. Když se před Louisem poprvé svlékla, Louise dost překvapilo, že spolu se šaty odložila i umělé boky. Nosila je, aby měla lepší postavu. Daisy Louise pronásledovala tak urputně, až se s ní nakonec oženil. Přestala pracovat a celé dny na něj čekala. Dělala mu žárlivé scény a někdy ho prý i zmlátila. Jednou mu břitvou dokonce rozřezala jeho oblíbený klobouk. Armstrongovo první manželství vydrželo jen 4 roky. V chicagském orchestru Joea Kinga Olivera se Armstrong seznámil s klavíristkou Lil Hardin. Absolvovala univerzitu, znala kde koho a Louis na ní obdivovala, že tak křehká dívka měla odvahu vstoupit do chlapského světa tehdejšího jazzu. Lil byla nesmírně ambiciózní, nosila norkový kožich a jezdila v limuzíně. Přestože byl Armstrong nevzdělaný venkovan, brzy poznala, že je génius. Zamilovala se do něj a rozhodla se z něj udělat hvězdu. Aktivní a energická Lil donutila Louise, aby se naučil noty a aby se z Chicaga přestěhoval do New Yorku. Když už Louis vydělával dost peněz, Lil zorganizovala rozvod jeho i svého manželství a vystrojila jim svatbu. Koupili si 11-pokojový byt, ale jejich manželství šťastné nebylo. Byť spolu vydrželi dlouhých 18 let. Přestože byl Louis Armstrong velmi submisivní, špatně snášel panovačnou povahu své druhé manželky. Nejvíce mu nelíbilo, že po něm neustále chtěla, aby zhubnul a vnucovala mu nejrůznější diety. A jí zase vadilo, že se Louis staral o postiženého příbuzného Clarence. Na sklonku 30. let se Armstrong oženil po třetí. A zase špatně. Alfa Smith milovala víc než Louise luxusní věci a tak se po 4 letech rozvedli. Teprve Armstrongova 4. manželka, sborová zpěvačka Lucille Wilson, se kterou se oženil v roce 1942, zasvětila svůj celý život manželovi a jeho hudbě a stála mu věrně po boku až do jeho smrti v roce 1971. Hello.

0: Louky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Louky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
2: Karel Gott, Zpátky si dám tenhle film. Na dvojce.
3: Pamatuji si, jak ve druhé polovině 50. let jsem docela dobře zabudoval v pěvecké soutěži lidové tvořivosti mládeže Volná tribuna. Měl jsem naposlouchaný duet a tak jsem v jedné písni vlastně imitoval zároveň Ella Fitzgerald a Louise Armstronga. Aby to celé nebylo fádní, přidával jsem ke zpěvu grimasy a pohyby málem jako nějaký černošský šamán. Je dost dobře možné, že lidi v publiku se tenkrát nechali mnohem víc než mým zpěvem strhnout právě těmi opičkami, které jsem dělal. Už tenkrát byl ve mně Louis Armstrong pevně usazen a svou muzilou je ve mně dodnes. Nikdy nezapomenu na jeho koncert v Pražské Lucerně v březnu roku 1965 a na jeho vstřícný přístup k fanouškům po jeho skončení. Ale o tom jsem vám již několikrát vyprávěl a nerad bych se opakoval. Louis Armstrong se po vyčerpávajícím koncertě neodebral na hotelový pokoj, ale přijal pozvání na malé setkání do divadla Semafor, jehož jsem byl tenkrát členem. Přišel na ní s manželkou Lucille, s manažerem a s celou kapelou. Když jsme mu předvedli krátký program, kterým jsme mu chtěli divadlo Semafor představit, nadšeně nám aplaudoval. S laskavou parodií našeho hosta vystoupil i trumpetista a zpěvák Semaforu Jiří Jelínek. A jak dokazují záběry kamer, sám Sačmo se touto písní ohromně bavil. Najednou Armstrong z ničeho nic zvolal na členy své kapely Come On. Doslova vlítli na jeviště divadla a předvedli nám na oplátku svůj úžasný malý recitál. Manažer byl zoufalý, že se Sečmo zničí a stačil nám sdělit, že něco takového s ním už dlouho, hodně dlouho nezažil. Muzikanti z Armstrongovy kapely s námi pak jamovali do časných ranních hodin. Louis Armstrong se odebral na lože poté, co jeho manželka usoudila, že už toho všeho bylo dost.
4: Jak rád

0: time to forget the final bow, just upon you.
1: Oh, no.
2: Takhle Sečmovi vzdali hold Jiří Jelínek a Eva Pilarová. Jako zpěvák nemá Louis Armstrong přímé následovníky, jenom plagiátory. Ale téměř všechny výrazové prostředky, jimiž se zpěv populární hudby liší od zpěvu klasického, jsou obsaženy právě v jeho zpěvu. A to v takové míře a koncentraci, jako už zřejmě nelze zopakovat. Všichni další si už jenom něco z toho vybírají. Před chvílí jsem se zmínil o Armstrongových plagiátorech. Na přelomu 70. a 80. let se jeden z nich objevil v Praze. Schválně si poznáte, kdo to byl.
0: Be

Slavnou píseň Be My Love, buď mou láskou, jsem vám ve stylu Louise Armstronga dospíval já. Na vánočním koncertě v pražské Lucerně jsem tuhle skladbu zpíval i ve stylu R.A. Dvorského a Gilbera Becoda. Pokud nevěříte, že jsem to skutečně zpíval já, tak se podívejte na mé DVD Zůstanu svůj, hity 80. let. Pádnější důkaz vám nemohu dát. V srpnu 1974 přijela na krátkou návštěvu Československa vdova po Louisi Armstrongovi, paní Lucille Armstrong, a měl jsem možnost se s ní setkat na americké ambasádě v Praze. Za Sečmova života byla Lucille svému muži i nejbližší a nejvěrnější spolupracovnicí a sekretářkou. Spojovali je stejné záliby a paní Lucille doprovázela svého manžela na všech jeho cestách po světě. Po manželově smrti se paní Lucille se zvýšenou měrou věnovala i veřejné činnosti. Působila v dobročinných a sociálních organizacích, místní samosprávě, přednášela na vysokoškolských kurzech a pomáhala při organizování jazzového festivalu v Hamdenu. Do Československa přijela po návštěvě jazzového festivalu v Nice, kde odhalila bustu svého muže. A kromě Československa navštívila tehdy i Rumunsko, Maďarsko a Polsko. Během týdenního přednáškového turné u nás tenkrát navštívila několik měst. Bydlela v Ústí nad Labem a navštívila výrobu cibulového porcelánu v Dubí u Teplic, stejně jako výstavu bižuterie v Jablonci nad Nisou. S příznivci svého manžela besorovala v Železném Brodě, v Děčíně, Žadci a v Ústí nad Labem. Jak prohlásila, hlavním smyslem jejího turné bylo přiblížit Louise Armstronga jeho posluchačům prostřednictvím fotografií z rodinného alba a ze zájezdů a v neposlední řadě také filmem z Newportského festivalu z roku 1970. Tehdy u příležitosti Armstrongových 70. vystoupili na jeho počest například Dizzy Gillespie, Mahalia Jackson a Louis sám se představil publiku už jenom jako zpěvák, zatímco jeho místo trumpetisty zaujal Bobby Hackett. Another bride, another June,

0: everything is cheaper than making room bed.
1: Tolik brilantní nahrávka Louise Armstronga a klavíristy Oscara Petersna. Lucille Armstrong nám v roce 1974 vyprávěla, že když přijel Sečmo domů ze zájezdu, čekali na něj před jejich domem nejen děti z jejich bloku, ale ze všech ulic v širokém okolí. Pravidelně chodil k holiči kousek od jejich domu, nechat se ostříhat a oholit, a na cestě za ním vždycky běžel zástup dětí. Obvykle potkali zmrzlináře, který jel kolem se svou šlapací tříkolkou a byl vždycky podezřele blízko, když se Sečmo objevil na ulici. Aby ne, když Armstrong vždycky koupil celý obsah vozíku a zmrzlinu rozdal dětem. Pamatoval ale i sám na sebe, protože zmrzlinu miloval a dával si ji několikrát denně. 10 dní v Praze na jaře roku 1965, to byl podle Armstrongovy manželky jejich nejdelší čas strávený v cizí zemi na jednom místě. Prý je na světě jenom málo zemí, kde se cítili tak dobře jako u nás. Někdy to prý Sečmo opakoval až do omrzení. Paní Lucille mi to říkala tak upřímně, že jsem neměl sebemenší důvod jí nevěřit. Poslechněme si teď, jak se v roce 1957 Louis Armstrong a Ella Fitzgerald vydali do černošské lidové opery George Gershwina Porgy and Bess.

0: Po Ari Bess, You is my woman now, Bess, teď si moje žena, kterou Ella Fitzgerald a Louis Armstrong naspívali v roce 1957, kdy byli na vrcholu interpretačních sil, je tu chvíle pro tradiční židovskou anekdotu. Prý si u mě řekl, že jsem zloděj. Je to pravda? Je a není. Jak tomu mám rozumět? Nevytáčej se. Je pravda, že jsi zloděj, ale neřekl jsem to já.
1: Karel Gott. Zpátky si dám tenhle film.
0: Louis Armstrong zemřel 6. července roku 1971 ve věku 69 let. Ve svém domě v newyorské čtvrti Queens, na selhání srdce a ve spánku, kdy se prý usmíval. Průběh smutečních obřadů byl na přání jeho ženy Lucille velice skromný a poslední rozloučení proběhlo v malém kostelíku nedaleko Sečmova bydliště. Mezi smutečními hosty byly mimo jiné Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Benny Goodman, Count Basie, Bing Crosby, Peggy Lee a Frank Sinatra. Mějte se krásně a za týden se s vámi těším ve stejný čas a na dvojce Českého rozhlasu naslyšenou. Váš Karel Gott.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem.
2: Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Pátek 12. srpna 1983 Helsinky. 1989, 1969, 1972, 1994, 2030 a nakonec 21.05. V tu chvíli se před zraky milionů milovníků atletiky stává mistryní světa ve vrhu koulí. Vůbec první mistryní světa. Helena Fibingerová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli pak byste zvládla z paměti jednotlivé hody, jejich hodnoty.
1: Ne, já vám, nebo jsem vás překvapil. Já jsem vám za to velmi vděčná. To opravdu jste mi vrátil historicky celý hrůzný průběh toho závodu. Zaprvé, jako to je, svědčilo o tom, že já jsem házala špatně.
0: Jak to? Mně se to zdají vyrovnané.
1: No, jenže jestliže já jsem měla na výkon 21.05, který po dlouhé soutěží v dlouhotrvajícím dešti, kdy na těchto šampionátech je třeba, tam se tříbí charaktery, hrají se hymny, čekáte, něco se běží. To mistrovství světa bylo v tak obrovském mediálním zájmu, že prostě to svědčí o tom, že jsem ten závod vedla absolutně špatně a ono nutno říct jednu věc, já vůbec jsem pro sebe nikdy nehledala omluvy, ale mě zemřel otec před mistrovstvím světa. Když jsem se vrátila, maminka byla velmi statečná a ona mě ani nezavolala domů z vysokohorského soustředění ve Von Rom, protože já, byť vrhačka, já jsem hodně běhala a mě strašně to prostředí dělalo dobře. A když jsem se vrátila, ani mě to tam neřekli, ona to zakázala, tak otec už byl prostě pochovaný. Víte, já jsem to dítě, nebo byla jsem to dítě, které neví, co to je nevycházet z rodiči, nebo já mám takový ten středomořský syndrom. Pro mě jako rodiče byli absolutně nejlepší lidi na světě a vůbec jak šel život, kdo mi dá za pravdu, tak rodiče jsou absolutně nejlepší lidi na světě. Už nikdy to nikdo s váma nebude tak myslet a lituju každého slova, kdy některé věci, které mi říkali, jsem úplně nepřijímala jako s takovými vlajícími prapory. A to jako mě mrzí. Já si myslím ale, že to je vlastně takový ten souboj těch dětí a rodičů, těch generací.
0: Jak už to tak bývá. Jste říkala hrůzný závod. Jak jste se cítila v tom kotli dnes, když vidíme ty záběry? Skutečně to mělo obrovskou atmosféru, první mistrovství světa v atletice. A vy, když jste hodila ten první hod téměř 20 metrů, tak jste měla pocit, že to je špatně?
1: No, špatně. To bylo špatně a já, víte, můj problém byl ten, že v podstatě ty velké závody mě všechny propršely. Aha. Je mě líto jediné věci, že jsem člověk prostý absolutní závisti, že mě by strašně vyhovovala doba, v které žiju a děkuji Bohu každý den, že jsem se jí dožila, kdy ten tlak té společnosti, která byla, byl obrovský. Vlastně z těch výsledků našich nebo mých dost žil ten vrcholový sport, to středisko, kde já jsem byla příslušná a mě by spíš vyhovoval takový ten benevolentnější, prostě tak, jak je to dneska,
0: režim.
1: Kdy samozřejmě sportovci tomu dají vše. Nicméně oni nejsou tak tlačeni. A já jsem od narození vůbec celý život člověk, který je neskutečně zodpovědný a mě, přestože jsem byla nejlepší třeba na světě, to svazovala ruce. Ale v roce 83 už mě bylo kolik 33 let a už já říkám, že 33-34 a ale vrhač má dlouhověkost. Já jsem pak ještě vyhrála mistrovství Evropy řadu a tak dále. A já prostě jsem cítila, že je to moje obrovská šance. Já jsem strašně chtěla, ano, ale když vy sám jste mi přečetl tu sérii, úplně se mě dodatečně udělalo z toho zle, jak jsem byla hloupá, tak já jsem tak strašně chtěla a určitě tu zkušenost vy a i ti třeba, co mě poslouchají. Když strašně něco chcete, jako chcete.
0: Tak to nejde.
1: No nejde, to chce kapičku jako v tom vypětí a v tom, co k tomu výkonu potřebujete, tak to chce trošičku nadhledu.
0: A co jste si říkala před tím posledním hodem?
1: No to jako už, já dokonce vám řeknu, že během toho závodu se udála taková historka,
0: ano.
1: Kdy oni ty koulařky, já jsem s něma výborně vycházela ze všema. A ta Kubánka Seriová ke mně přišla, tak do mě jako dloubla a říkala, co jako se to děje. Co jako, a že jo, já jsem měla největší soupeřky Němky, západní Němky, východní Němky, Rusky. A já před tím posledním pokusem jsem si říkala, no, to vážně tady ze sebe jako opravdu v mým věku už nechám dělat takové trdlo, že prostě se nechám tady tak oškubat, protože já jsem věděla, že jsem dokonale připravená, ale věděla jsem, že vlastně prší a ta moje technika, kdy já jsem úplně nedávala tu levou nohu jako k tomu břevnu, tak jsem věděla, že mi to bude dělat zle. Na olympiádě v Montrealu jsem si dokonce přes tu botu dala ponožku. Ale zřejmě ten pán Bůh atletický a vůbec už teda toho taky měl dost, protože mě propršel Montreal, mistrovství Evropy v Praze a nutno říct, že to nebylo jako teď. Jednou za 4 roky byla olympiáda, tohle bylo první mistrovství světa, byly haly, které se milovala, kde bylo vždycky dobrý, jako dejme tomu teda počasí, protože tam to bylo zakryté a jinak jako my jsme žádné závody neměli. A tak jsem si říkal, no toto opravdu tak nějak, to víte, během toho závodu vám projde hlavou film.
0: Jo.
1: Několikrát to málem zdáte. Jo, ale viděla jsem, že jsou v úžasné formě. To jsem věděla. No a tak potom, jako já jsem dělala jednu chybu. Jak jsem mi vyjmenoval ty pokusy, úplně mi fakt zle z toho, že já jsem strašně rychle tu kouli chtěla odhodit a ono všechno chce své. To je v relativně krátkém pohybu, musí dojít z klidu k obrovské
0: explozi.
1: A já mám na to i povahu. Jo? A já jsem se zvedala, protože jsem brzy tu kouli chtěla odhodit a ona mě v podstatě upadávala na 20 metrech. Jo? Strašné. A teďka víte, co je mi ještě strašně líto? A chtěla bych to říct, že to, co je dneska dovoleno, že závodník přijde k hrazení a tam má trenér a tam se s ním během závodu radí, tak to tehdy bylo zakázáno. Takže ve chvíli, kdy tam lilo jako z konve a ještě to bylo umocněno tím, že tam, kde seděl můj trenér, manžel, tak lidé roztáhli deštníky a tím pádem byl konec. A i kdyby něco někdo ukazoval, tak nevidíte vůbec nic.
0: Ale
1: takže
0: přišel poslední pokus.
1: Přišel poslední pokus.
0: A pak?
1: No a pak já jsem jako opravdu, najednou já jsem to jako pochopila, víte, vítězství v té chvíli, vítězství nejsou úplně přesně popisována. Vítězství je emoce, kdy v té chvíli je to úleva, že jste to vyhrál. Ale a máte radost, jako prostě jste úplně, protože ten závod jako je takový, každý, je tam řada konkurentů, každý jako chce vyhrát. A to je jenom jedna stránka té věci. Pak je pár dnů před závodem, den a pár hodin. To jsou, tam se tvrdí charaktery. Svolavatel na příchod na ten stadion a tak. Ale v té chvíli, jako mě se tak ulevilo, že jsem pochopila, že celá ta moje kariéra, která jako měla zlaté medaile a to, že tohle to je první medaile z mistrovství světa a tak to máte hroznou radost. Tak jsem tam skákala, psali noviny finské, že jsem si získala srdce Finska. Když jsem se vracela, piloti mě dali v letadle bomboniéru, pozvali mě tam k sobě a tak. Ale ty nádherné dny, kdy si uvědomíte pocit svého vítězství, přichází až potom, kdy jdete ráno do jídelny a všichni se smějí a na vás mávají a vám blahopřejí, když se vrátíte domů. Jo? A pak teprve přichází ten nádherný čas toho vítězství.
0: Užívání.
1: Tohleto je jenom radostná emoce.
0: A ta hymna, když jste stála?
1: Hymna, ano, ale pršelo. Jo. Já, když se dneska vidím, jak tam tak stojím schoulená, tak jsem brečela. Já měla úplně zmoklé vlasy. Já jsem vždycky, jako to bylo dobré, já jsem šla vždycky k holičce a začal závada, začalo pršet, kdy já jsem v momentě připomínala strašidla a vodníka.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Helenu Fibingerovou. Vy jste se narodila jako dcera mlynáře a druhý den po vašem narození slavil někde v Plzni mladík jménem Karel Gott svoje 10. narozeniny. Už jste zmínila tatínka a maminku. Jaký byl tatínek?
1: Tak ono, tatínek pocházel, to tady je poměrně všechno blízko z Bučovic. A maminka, tam já jsem se narodila ve Víceměřicích okres Prostějov, do dneška tam jsou bezvadní lidé, jezdím tam. A potom mém narození rodiče, otec byl mlynář, jako mlynářský dělník, ne, že by vlastnil mlýn. I když ta odnož té bohaté rodiny Fibingerů, což byla velmi vzdálená příseň, vlastnila ty mlýny, ale otec byl z 11 dětí a byli chudí jako stelní myši, tak on vlastně nastoupil do toho mlýna v Ostrohu jako mlynář. A tam prostě pracoval, tam já jsem vyrůstala, bylo to velmi romantické, tam jako vlastně dneska už to je všechno pryč, to je zasypané, ty mrtvé ramena. A určitě jako, když jsem zdaleka neměla všechno a vyrůstala jsem hrozně v skromných podmínkách, tak si myslím, že to bylo hezké dětství.
0: Byli rodiče přísní na svoji dcerunku?
1: Tak určitě jako u nás nebylo na nějaké rozhazování, museli jsme pracovat. Měl tehdy každý, měl pole, měl hospodářství. A jako ale matka, rodiče, určitě to byli milující rodiče, kteří pro nás v tehdejších podmínkách dělali, co mohli.
0: Po kom jste dostala tu výbušnost?
1: No, můj otec byl spíš takový jako klidný člověk, ale zas měl na rozdíl od maminky rád sport. A maminka byla neskutečně ctižádostivá. Ona měla vystudovanou tu krejčovskou školu u Rolného a byla léta vedoucí, to se jmenovalo Vkus, a potom byla, bych řekla, velmi úspěšná vedoucí prodejny z oděvy tam v tom Ostrohu. A matka byla taková jako rázná a prostě asi i tou ctižádostí po ní. Řekla bych, že otec nebyl tak ctižádostivý, ale o to byl větší fanoušek, že mamince, když já jsem začala dělat atletiku, tak ona teda nebyla z toho jako Bůh ví, jak nadšená.
0: A koho to vůbec napadlo, když se podíval na Helenku, že by to byla atletika?
1: No, tak já jsem má vysoká, štíhlonká holka. Já jsem hrála ale českou házenou. Aha. A na školních závodech tedy my jsme měli v Ostrohu, ta škola měla báječného učitele, učil občaskou výchovu a tělesnou výchovu, Vladimír Přírezky, já do dneška jako na něho vzpomínám, tak on na tom pedagogovi hodně záleží, kdy on nám vyprávěl o těch slavných sportovcích, o tom, jak, co pro to dělali, jak se mu, jako čeho všeho třeba, co museli tomu dát, aby z nich byli ti sportovci. A víte, umocněno tím, že vyrůstáte v prostředí, které je velmi skromné, tak pokud jako jste ctižádostiví, tak aspoň já, je to moje, tak začnete snít a toužit o tom, že třeba se vypracujete nějak v něčem tak, že prostě jednou všem taky ukážete. A teďka je otázka, nakolik je v tom talentu vůle. Já nemám ráda slovo oběť, to jako, když něco děláte...
0: A u vás to bylo jak talent, vůle, v jakém poměru?
1: Tak já jsem byla báječně, to vidíte do dneška. Dneska bych potřebovala zase k té postavě jenom vyměnit hlavu, protože jsem zestárla. Já jsem, když natáhnu ruku, já mám dlouhé páky, určitě jako dokonalé dispozice a strašnou vůli, to vy určitě jako víte. Potom já jsem člověk, který jako dokáže prostě potlačit třeba jako touhy nebo po něčem jiném, co by ho odvádělo od toho, co chce. To prostě já i do dneška mám určitý režim a všichni, můj věk je bohužel veřejné tajemství, kdy já tak pracuju, ale já to mám tak všechno jako poskládané a s podívem na tehdejší dobu, kdy vlastně takové věci se moc nenosily, tak já jsem na školních závodech začala dělat tu atletiku, i jsem běhala, dostala jsem kouli do ruky a prostě protože jsem jezdila po těch školních závodech a porazila mě tam taková malá dívka, tak jsem jednou se vrátila domů a říkám, tam nebyl v Ostrhu stadion, nic, žádný. Říkám, ty tati, prostě kupně tu kouli, já to zkusím. A tak jako úplně sama, úplně laicky, víte, jsem se naučila.
0: A kde jste to házela? Někde?
1: Házela jsem doma na dvoře a potom jsem různě. Víte, atletika vlastně je nenáročná, pokud nejste skokan. Nebo jako sprintera tak atletika jako příroda je nejlepší tělocvična. Stačí vám kousek asfaltové cesty nebo betonového chodníku a volný prostor a v tomto já jsem taková, ale já jsem to pak všichni věděli, já jsem byla taková, já prostě dokážu si z mála vytvořit prostě pro to, co jsem potřebovala, tak takové podmínky, no ale to víte, to bylo zatím jako někde taková periferie toho vůbec, co by mě mohlo čekat. No a já jsem pak začala studovat na gymnáziu ve Veselí, tehdy 12-letka, tak zase jsem, dneska si člověk říká taky, jak to všechno mohl vydržet. Jsem šla prakticky 2 kilometry na nádraží, vrátila jsem se 2 ze školy, musela jsem něco udělat, jít na trávu a. Mm-hmm. A pak jsem já každý den ty 2 hodiny trénovala, nebo 3, už na tehdejší dobu, místo svačin jsem si kupovala časopis Atletika, kde se člověk leco zdočetl a já jsem tam jsem si dala základ, za který jsem byla do dneška vděčná a myslím si, že ničím, já jsem překonala tu dobu tím, že já jsem třeba běhala 10 kilometrů, pak jsem si vyčetla, že musím sprinty běhat, měla jsem poleno, našla jsem si kus železa, s tím jsem házela a to už je o tom člověkovi samotném, nakolik dokáže prostě sám se sebe vzdělat v tom, aby prostě jako mohl dělat to, po čem touží. Ani jsem nepřemýšlela, jenom jsem toužila se někam dostat, nakonec potom v tom vyniknout, to já jsem byla posedlá tou touhou, to už se pak vědělo i na těch okresních závodech, tam si mě všimli ze Zlína, tak zase já jsem si musela vydělat na tu cestu do těch Otrokovicích, do těch Otrokovic, a abych dojela do Zlína. Nikdo tam taky s otevřenou náručí na mě nečekal a tam byl trenér mládeže, myslím si, že my umíme rychle zapomínat. Jmenoval se shodou okolností jako náš nejlepší koulař jeden Jarda Brabec, který strašně moc pro tu dorosteneckou atletiku ve Zlíně a vůbec pro ten ligový základ udělal. Já jsem mu vděčná, no a začala jsem jezdit po závodech a v podstatě ten můj režim denní byl škola, doma něco udělat, trénink a já jsem se každý den učila do 1 v noci, do půlnoci, protože už mě v té době pak zvali na ty soustředění reprezentační a žákovské a já jsem musela mít dobré známky.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Helenu Fibingerovou. Skvělá kariéra, jedna možná kaňka v ní, nebo velká káně, nevím. Olympijské hry v Los Angeles, pro vás to mohlo být vyvrcholení kariéry. Jak jste to nesla tehdy?
1: To víte, nakonec já dneska jsem ráda za to, že mám olympijskou medaili z Montrealu, protože ji mám, že bez olympijské medaile, jedna věc jsou světové rekordy a všechny medaile. Víte, ta situace k tomu zrála. A já mě už prakticky, já jsem byla, měla ohromně našlápnuto před tou olympiádou, po tom vítězství na mistrovství světa. Najednou, jako já jsem vůbec neměla žádné zábrany a přistupovala jsem k tomu tak, jak jsem hovořila ze začátku, jak je k tomu třeba přistupovat. A jsem se strašně na tu olympiádu těšila. A musím říct, že už někdy na jaře, na halových závodech, mě jeden vysoce postavený důstojník z ministerstva říkal, neupínej se tak na tu olympiádu, protože já ti to říkám, že věděli, že se mnou jako je řeč. Může se stát, že prostě se to bude bojkotovat. Víš, že Američané bojkotovali Moskvu. A já ale vám jsem to nechtěla nějak slyšet. To tehdejší, oni, ti sportovci, víte, oni neříkají tak úplně pravdu. Ta doba byla taková, jaká byla a my jsme v ní žili. A nemohl jste si moc vybírat, jo? A určitě já nebyla jsem ten typ, že bych za sebe dělala nějakého takového jako agilního šaška. Nicméně, jako jste měl několik služebních pasů a ať dneska někdo říká, co chce, stačilo málo. Například jednou, když jsme neodevzdali peníze z Berlína a už mě nepustili do Číny, ať si to ti lidi nemalujou. A určitě já jsem díky televizní radě několikrát lustrovaná, určitě jako jsem nikdy, jako se nějak nezaprodala. Nicméně, vrátím se k té olympiádě, ty podmínky, ty soustředění a to všechno běželo. Takže potom, když někdo z cestně říkal, že já jsem rozhodla, že nepojde na olympiádu, já jsem se držela za hlavu, nebo že si poslechli, protože mě vybrali, abych k tomu řekla slova. A zase jsem strašně ocenila, jako tehdy to byla Frekvence jedna, a pak myslím, že to bylo i v Českém rozhlase, oni vytáhli celý ten můj záznam, pustili ho a řekli, ani po 20 letech se tomu nedá nic vytknout. Já jsem oplakávala to, že nepojedeme na olympiádu, ale že v kontextu válek a to. Jako, no a tehdy tam okamžitě jako na mě vystartoval jeden člen ústředního výboru KSČ a řekl, že to je příliš sentimentální. No a já, protože jsem dneska stejná a tehdy jsem byla, tak jsem řekla, já to už jinak neřeknu. A tak to zůstalo. Ale víte, vždycky se někomu to hodí. Bylo to těžké, my jsme odjeli na soustředění do Font Romé, do vysokohorského prostředí a tam v podstatě já jsem se dívala na kouli žen z Los Angeles. Jo? Tehdy jsem koupila flašku whisky, seděli tam trenéři a jako opravdu to nebylo jednoduché.
0: Bolavé místo do dneška.
1: Ano, a tady ten východní blok, aby pravda jako nás nějak odškodnil, tak a tam já jsem s mnohými sportovci nesouhlasila. Tak udělá to, že uspořádali takzvanou Spartakiádu národů, to taky ti sportovci. Muži to měli v Moskvě a ženy v Praze. Musím říct, že atmosféra ohromná, ty závody tehdy, to tam se podílel na tom Aleš Frapša, to on uměl ze Slávie. A výsledek byl ten, já jsem tam získala stříbrnou medaili, porazila mě Ruska Lisovská, já si myslím, že pokud byla tady olympijská vítězka Lošová, kterou jsem podařila, všechny ty, co byly na té olympiádě, to zase bylo jako gesto, že přinesli tu kůži na trh, ale myslím si, že Natália Lisovská by v Los Angeles mě neporazila. Takový výkon určitě by nepodala.

0: Helena Fibingerová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vaše kariéra je složena ze samých úspěchů, občas pád, ale v životě jste zažila řadu situací, které úplně jednoduché nebyly. Vy jste asi ta nejméně šťastná, to když váš muž měl autonehodu. Jak jste to vnímala, protože se veřejnost obracela víceméně na vás po celou dobu.
1: Ano, já vám děkuju za to, že jste se na to zeptal. Já jsem za to vděčná, protože musím říct, že to bylo nejhorší období mého života, když pominu úmrtí rodičů. A v podstatě zaprvé, jako já jsem byla velmi naivní. A já musím říct, že mě to je strašně líto, co se stalo. A já jsem z toho skoro zemřela, to by vám řekla moje hospodyně, lidé kolem mě, kdy říkali, prosím tě, jako nám to je taky líto, ale nemůžeš to tak brát. Já jsem s tím přece neměla nic společného. A v podstatě bych se obvinila jenom za to, že mimo to, že je mi to strašně líto, že k tomu došlo, tak já musím říct, že jsem ten byte člověk, jak jdou léta, tak pořád si myslíte, a určitě se to stává i vám, že už vás nic nemůže překvapit. A nakonec já jsem nikdy nic neměla společného s policií, ze soudy. A teď já jsem viděla, že ta nehoda je manipulovaná, že prostě soud, jak může říct soudce, že ten člověk měl reflexní oblečení, když on byl celý v černém. Státní zástupce, tam byly střepy, prostě ty střepy vůbec nepatřily. Prostě nebudu to tady rozvádět. Bylo to, mě to je líto, bylo to těžké období, ale nejstrašnější je, že jsem si zvolila tak špatně to právní zastoupení, kdy ten člověk mě ujišťoval, jak všecko jako umí, a pak jsem zjistila, že sám byl trestně stíhaný, předal to svému kamarádovi. Už já na tom nezměním nic, já jenom můžu říct, že prostě to tak nebylo. A pokud, ať si každý z toho vybere, co chce, pokud je v pořádku, že někdo celý v černém je na prostředku silnice, ale manžel si zasloužil trest, ale to není pravda, že se napil vína, to vymyslel jeho právník, on jel ze sklepa, on má inzuliny, měl alkohol, za to si zaslouží trest. To prosím vás, já jsem nekompromisní, ale ten vůbec nebyl příčinou té nehody. A byla rozbitá a to už každému bude stačit. Jel metr a půl od kraje a byla rozbitá pouze levá strana auta. A tomu střetu došlo na středové čáře. On jako, aby právník jeho řekl, ať nejde k soudu, už to nevrátím, spíš mě to, co jste řekl, velmi hezky překvapil, že ta nehoda byla o mě, o útoku na mě, ale já jsem s tím přece neměla vůbec nic společného. Jo, ani já jsem se nevyjadřovala, dneska nevím, jestli to byla chyba nebo nechyba. Prostě a já jsem byla úplně, dál jsem dělala svoji práci manažerky, dál jsem bojovala v pekárně a musím říct, že jako tehdy, jako opravdu stačilo málo, kdy já jsem jako řekla, já už fakt nemůžu dál, ale lidé, jeden z nich jste i vy, lidé kolem mě, lidé, kteří mě znají, kteří věděli, že to tak nebylo a říkali, to, ten útok na tebe, to jenom nás utvrzuje v tom, že to tak prostě nebylo. Ale prostě jako skončilo to, vyřešilo se to, nakonec ještě jako šli po pekárně. Musím říct, že víte, mě na celé věci, a za to vám teď strašně znovu děkuju, vadila jedna věc. Pan Polách zemřelý nebohý. Měl takovou nehodu v roce, nevím, před x lety, kdy zabil 14-letého chlapce Tomáška Schindlera a vlastně jeho matka už se nemohla na to dívat, co nám dělají, protože Poláchovi jako neměli zájem to řešit. Vůbec, jak se chovali. A je zajímavé, jak ta justice funguje. On zabil toho chlapce jejich a v podstatě neměl ani soud a dostal nějakou jenom, nevím, podmínku a pokutu. Tak já nevím, jestli tohleto je v té justici v pořádku. A A abych vám řekla pravdu, já jsem se ani neuměla nějak bránit. Já jsem byla tak zdrcená, kdy prostě pak už ti lidé, jako moji z toho okruhu, kteří se mnou pracují, celá atletika, prostě toho jako měli dost, protože v podstatě já jsem vůbec nic neudělala. A to bylo o mně. Takže tak to bylo. Ono, víte, jak se to říká, musíte se přes to přenést a pokud jako jste osobnost, tak i když je to tragédie a soucítíte vůbec, ale vidíte, že i ta pravda se dá prezentovat různě a vlastně, když jsem já to řekla, že vlastně on měl ten pán takovou nehodu, tak prostě ani nebyl zájem to napsat. Takže tady nebylo něco v pořádku. Ale říkám, já, je mi to líto, vzpomenu si na to, můžu vám říct často. Já jsem ale s tím neměla nic společného.

0: Stříbrný vítr, Helena Fibingerová, hostem Jaromíra Ostrého. Už jste to tady zmínila, několikrát máte pekárnu.
1: Ano.
0: Upekla jste v ní někdy něco vlastníma rukama?
1: No, víte, tu pekárnu založil můj manžel, který už nechtěl pak dělat trenéra. V podstatě my jsme museli poměrně jako složitě řešit několik věcí, jako každý. Já jsem toužila žít v Praze a ve chvíli, kdy končila moje kariéra, tak já jsem chtěla prostě být v Praze a dělat tady. Vlastně se pak změnila doba, byl rok 89 a musím říct, že já jsem byla na dlažbě. Víte, ale to už taky se zapomnělo. Prostě všechny místa skončily. Já jsem byla nějakou dobu na systemizovaném místě a pak v tom vrcholovém sportu řídila jsem trénink, ten vedoucí jsem byla pro tréninkový proces a v Ostravě jsem zažila báječná léta s atletikou, ale já jsem vždycky milovala Prahu. Dům byl postavený v Ostrohu, manžel už to dělat nechtěl. Manžel začal podnikat, nejdřív měl nějakou restauraci a potom začal s nějakými společníky tady tu pekárnu. A já jsem vlastně začala si od toho roku 90 šlapat ten takový, řekněme, společensko-marketingový politicko-chodník v Praze a vybrala jsem si z toho úplně to nejhorší. A protože ani na tom atletickém svazu tehdy nikdo nemával prapory, prostě byla taková doba. Takže budu dělat ten marketing, tak já jsem prostě musela si najít nějaký zdroj financování, to jako všichni, že? Mm-hmm. Tak jsem začala prostě podnikat, měla jsem obchod, svým způsobem i kvůli pekárně, jedna věc je věci upéct a jedna věc vy se smějete prodat. Mm-hmm. A potom vlastně jsem ale už byla větší část týdne v Praze a manžel byl v té pekárně, ale to víte, euforie, teď užiju, doufám, správné výrazy, euforie počátečních společností SRO v očekávání velkých finančních efektů, říkám to správně, jako se nenaplní v tom drobném podnikání. Hmm. Ti společníci z té pekárny odešli, ten manžel tam zůstal sám, a protože já jsem ten týpek, co teda a bohužel

0: Heleno Fibingerová, jste šťastná?
1: Já bych řekla, že víte, že to je otázka, když jsem jela za váma, protože ty vaše, jako tento váš pořad je plný vždycky takového, abych tam řekla, v tom je duše, tak já jsem si položila tu otázku několikrát a zrovna i dneska. A já bych řekla, že jako přes všelijaké ty, jako které dostanete šťouchance od toho života, tak já bych řekla, že jsem velmi šťastný člověk, že já přesně dělám to, co jsem chtěla, přesně žiju tak, jak jsem chtěla. No a to víte, že když přijdu do pekárny, tak tam jako třeba nadávám nebo ale zas dál bojuju, protože to drobné podnikání já se všemi je strašně náročné a já bych nepřežila, kdyby ta malá firmička jako měla zkrachovat. A takže já bych řekla, že pokud mi Bůh dá zdraví, já jako bych neměla vůbec důvod si stěžovat, ale zrovna tak mě překvapí, že někdo mi řekne, víte, vy jste vždycky v životě měla štěstí a vám se jako to dařila. A já jako už dneska se nevstekám. Já normálně jako jsem se jako úplně byla nepříčetná. I třeba při pár takových jako někde v nějakém médiu a jsem říkala, prosím vás, máte vůbec představu, co já jsem proto jako dělala nebo musela udělat, dělám do dneška, protože už mám let

0: A já pořád běhám a cvičím stran svého vzhledu, stran toho, abych byla dokonalá, abych byla přijatelná pro ty obchodní partneři, což jsou jako neobyčejně jako úspěšní a bohatí lidé, aby mě, co musím dělat třeba v té pekárně, ale zjistila jsem, že to jako asi jako se tak nehodnotí. Ti lidi vás vidí a oni mají pocit, že prostě jako člověk je známý a já nevím, jestli, já jsem ještě jednu otázku si kladu, já jsem dost nápadná, jednak jako bych řekla, že mám výstřední šatník na svůj věk, ale a jako ti lidé mě poznávají a třeba mě tahají za ruka a úplně, čili já už dneska trpím takovou schýzou, že pokud jako já nejdu běhat, tak já absolutně nevyrazím, abych nebyla jako upravená, učesaná.
1: Ano.
0: Víte, že bych jen tak jako odplotný a tak, ale já si myslím, že i to je hezké a to svědčí o tom, a Bůh to vidí, že snad jsem ten život neproflákla.
1: Helena Fibingerová byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří.
0: Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vítáme vás u prvního z prázdninových meteorů.
1: Meteorů, které vás zavedou...
0: Ale vy jste nedočkaví. Pojďme nejprve popřát pěkný poslech.
1: Máte pravdu. Takže tedy jako každý týden vám příjemné chvíle s meteorem přejí Kateřina Březinová.
0: A autor pořadu Petr Sobotka. No, vidíte, že to jde. Velké putování po jeskyních.
1: Dnes do jeskyně na Špičáku.
0: Podoba života ve vesmíru.
1: Objevy alchymistů.
0: Vodní kanály indiánů zachraňují Peru.
1: Tajemství ledových měsíců Jupiteru.

0: Dětem začaly prázdniny, rodičům dovolené, doba odpočinku, letních radovánek, doba horka, koupání, zmrzliny a vůbec všeho, co k tomu patří, je tu.
1: Doba, kdy většina lidí cestuje. Turistická sezona je v plném proudu, lidé se vydávají na nejrůznější místa, ať už v zahraničí nebo tady u nás doma.
0: A přesně to bude dělat i Meteor. Zavedeme vás na místa, kde nesvítí slunce, kde je vlhko, zima a kde byste sami zabloudili.
1: Přesto věříme, že se tam s námi budete vydávat rádi. Budeme putovat po jeskyních. Každou sobotu navštívíme jednu. Objedeme celou republiku.
0: Nebudeme si hrát na žádnou VIP návštěvu. Půjdeme pěkně s vámi, běžnými návštěvníky, kteří ten den do jeskyně zavítají. V každé jeskyni nás bude čekat jiný průvodce. Ten, který má v uvedenou hodinu službu.
1: Naší výpravu do jeskyně bude navíc komentovat geolog a speleolog dr. Jaroslav Hromas, ředitel správy jeskyní České republiky. Pěkně si to rozdělíme. Já budu vyprávět o jeskyni a vy, Kateřino, se můžete ptát Jaroslava Hromase.
0: Dobře, a kde začneme? Na severu v Jeseníkách. Asi 10 kilometrů od města Jeseník a 1 kilometr severně od obce Písečná. 10 kilometrů od hranice s Polskem je jeskyně Na Špičáku.
1: Po příjezdu si jako první všimnete krásně opraveného domu, kde je pokladna. A mám štěstí, sotva jsem vystoupil z auta.
2: Dobrý den, právě začíná prohlídka, jestli chcete jít do jeskyně.
1: Už mě nahání, abych nezmeškal prohlídku, která právě začíná. Za domem je les a u lesa samotný vchod do jeskyně. A tam už na nás čeká náš mladý průvodce.
3: Takže dobrý den, já vás vítám v jeskyni Na Špičáku, o kterou pečují pracovníci správy jeskyní České republiky. Jeskyně i její okolí patří k přírodnímu a kulturnímu bohatství naší země a je proto přísně chráněná. Z toho pro její návštěvy vyplývají některá omezení. Zejména není dovoleno jeskyni jakkoliv poškozovat nebo znečišťovat. Prosím vás, abyste se nedotýkali něčeho jiného, kromě zábradlí. Během prohlídky nekouřili ani nekonzumovali potraviny. V zájmu vlastní bezpečnosti se během prohlídky nevzdalujte od výpravy. Jeskyně je komplikovaná, chodby tvoří malý labyrint a místy jsou vedle chodníků i dosti hluboké propástky. Děkuji vám za to, že se budete držet těmito pravidly a přeji vám, abyste si z naší jeskyně odnesli jen ty nejlepší zážitky.
0: Podobný úvod můžeme jistě slyšet při vstupu do každé jeskyně. Pane Hromasi, vy máte přehled o všech jeskyních. Zlobí vás návštěvníci?
4: Čas od času se takový zlobivý návštěvník najde, ale vždycky se s tím dokážeme nějak vypořádat, protože to je člověk třeba, který jenom je nedočkavý nebo je příliš zvědavý. Co ale mě velmi těší za posledních několik roků, že se změnil vztah návštěvníků k jeskyním, že více návštěvníci vnímají potřebu ochrany jeskyní a vnímají význam jeskyní, jaký pro nás mají. A to dřív nebývalo.
1: Přesouváme se po schodech dolů, průvodce odemyká dveře a jsme uvnitř.
3: Jeskyně Na Špičáku je poněkud odlišného charakteru od ostatních jeskyní, které jste možná již navštívili v jiných krasových oblastech. Vznikla totiž masívu světle šedého krystalického vápence, který se usazoval na dně Devonského moře, které přibližně před 350 až 380 miliony lety zaplavovalo od severu na jih Slezsko a Moravu. Během dalších geologických vývojů byly spolu tyto okolní horniny, tvořící tuto část Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny, intenzivně rozlámány, zvrásněny a tepelně i tlakově metamorfovány za vydatného přispění vyvřelých hornin zejména Žul na právě tyto krystalické vápence. Když se oblast stala souší, začaly do puklin a trhlin v chemicky čistých vápencích pronikat povrchové vody. Vápence rozpouštěly, pukliny zvětšovaly i mechanicky vymílaly. Po miliony let tak postupně vznikaly jeskyně. Na konci třetí hory z jeskyně prostupovaly kuželovité kopce mramorů, takzvaného tropického krasu. V následujících dobách ledových glaciálech starších čtvrtohor pleistocénu pokrýval celou severní Evropu kontinentální ledovec. Poměrně agresivní vody, které z něj vytékaly, dotvářely tvary jeskyní do dnešních podob.
4: Tak jak jsme slyšeli, jeskyně na Špičáku dlouhou dobu vznikala jako všechny ostatní krasové jeskyně. To znamená, že voda, která prosakovala do země, rozpouštěla zdejší mramory podle puklin zlomů, podzemí vytvářela první kanály, cesty, první volné prostory. Ale k zásadní změně oproti jiným jeskyním došlo, když předposlední době ledové, říkáme jí sánské, dorazil až k našim hraničním horám od severu kontinentální ledovec. A právě voda, která vytékala z kontinentálního ledovce, je voda výrazně agresivnější a ta už v těch prvních podzemních prostorách vytvářela jezera. Jezera, která po velmi dlouhou dobu měla svoji hladinu v jedné konstantní úrovni. A tak došlo k tomu, že právě při hladinách těch podzemních jezer se vytvořily římsy na stěnách. Celá ta jeskyně má v podstatě jeden horizontální průběh.
1: A to je při návštěvě vidět. Kdy byla asi jeskyně objevena?
3: Jeskyně na Špičáku patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. Uvádí se, že první písemnou zmínku publikoval již roku 1430 představitel krakovských dolů Antonius Valé v jedné z takzvaných vlašských knih. To byly průvodce určené pro hledače zlata a stříbra. Původcem informace o naší jeskyni je jistý Prokopius Hoberg, který je v knize jmenován a který se zmiňuje o podzemním toku naší jeskyně, chodbách a symbolech na stěnách. Archeologové a historici zmapovali na našich stěnách více jak 4000 nápisů, symbolů a letopočtů.
0: Pane jo, z toho je jasné, že se o jeskyni vědělo už hodně dávno.
4: Právě množství nápisů a kreseb na stěnách jeskyně na Špičáku přilákali historiky a archeology. A dá se říct, že doslova detektivním způsobem oni vyhledávají na stěnách všechny nápisy, takže dneska už nemůžeme jednoznačně potvrdit, že rok 1430 je zaručený letopočet první písemné zprávy o jeskyni. Ukázalo se totiž, že ty zmíněné Valého spisky pro horníky a prospektory, že byly sestaveny poněkud později, a to pravděpodobně až v letech 1470 až 1480. Takže z toho vyplývá, že naše zpráva o jeskyni bude patrně o několik roků mladší.
1: Kdo chce vidět v jeskyni nápisy, musí se posunout asi 30 metrů dál do takzvané Kalvárie.
3: Takže my se nyní nacházíme na křižovatce zvané Kalvárie. Je to historicky nejzajímavější, ale také nejzáhadnější místo naší jeskyně. Právě kvůli četným nápisům a symbolům na našich stěnách. Já bych zmínil tady tyto dva symboly, slunce a půlměsíce. Jsou to staré prospektorské symboly značící přítomnost drahých kovů v jeskyni. Slunce zlato a půlměsíc stříbro. Avšak ani zlato, ani stříbro nikdy v naší jeskyni nebyly nalezeny ani dobývány a naše jeskyně byla tehdy mylně považována za staré důlní dílo. Nad těmito symboly můžete vidět mladší letopočet 1583. Samotné symboly pocházejí snad již z 15. století a jsou to druhé nejstarší jeskyní malby hned po Býčí skále v Moravském Krasu na území České republiky.
0: To mě zajímá, proč tehdy lidé zanechávali v jeskyních symboly a nápisy? Bylo to takové to ahoj, byl jsem tady?
4: No, nejste daleko od pravdy, ale těch důvodů je víc. Samozřejmě nejčastěji náhodní návštěvníci jeskyní dělali značky v místech, kde bylo rozcestí nebo kde začali pochybovat o tom a potřebovali mít jistotu, že se dobře vrátí z jeskyně, že najdou cestu zpátky. Také prý začátkem 19. století kostru jednoho takového zbloudilce v jeskyně na Špičáku opravdu našli. No a pak je řada jiných důvodů, které neznáme. My máme na stěně srdcové chodby letopočet, který byl objeven teprve před několika lety, je vyťukán a je na něm Rok 1519, to je nejstarší letopočet, jaký známe vůbec z jeskyň v naší republice. K tomu letopočtu je taky vyťukán takový znak, je to kolčí štít, na něm je stylizován Adam s Evou pod stromem poznání a je to symbol, který si zatím těžko dovedeme vysvětlit.
1: Dívám se na něj, má bílou barvu. Ano, dvě postavy tu vidím, i ten strom mezi nimi. Jestli to jsou Adam a Eva, to ponechám na rozhodnutí znalcům. A tohle už bude proslulá srdcová chodba.
3: Za mnou už se nachází puklinovité chodby. Obě tyto chodby jsou výrazného srdcovitého profilu, který vznikl intenzivnější korozí při hladině vody, která tehdy naší jeskyni dlouhodobě zaplavovala. Právě v této úrovni byla voda nejagresivnější. Postupně, jak tok opadal, chodby se zúžovaly a dole se usazoval vápenec, který vytvořil takovou ostrou kamennou přepážku. My jsme jediná jeskyně na světě, která má zpřístupněné srdcovité chodby. Ještě jedna se nalézá v Kanadě, ale ta není přístupná veřejnosti, protože je na dně propasti. Za chvíli touto chodbou projdeme. Ještě bych chtěl ale upozornit, jak budete procházet. Po pravé straně budete mít nasvícený jícen naší nejdelší 8-metrové propástky. Jak projdete touto chodbou, ocitnete se na nerizovém mostě. Pod vámi bude další 5-metrová propástka. Přejdete most, vydáte se vpravo a projdete naší první uměle raženou chodbou, která byla ražena v roce 1954 do prvního domu naší jeskyně.
0: Složitá cesta, snad Petr nezabloudí. Srdcovité chodby mě velmi zaujaly. Průvodce říkal, že jinde na světě nejsou k vidění. Proč jsou tak vzácné?
4: V málo které jeskyni dojde k tak dlouhému období, aby agresivní voda stála v podzemí v jedné konstantní úrovni, můžeme říct možná po tisíce let. Takže došlo k tomu, že na úrovni hladiny byly ty jeskyně rozšířeny a to je právě ta nejširší část každé té srdcové chodby. No a ještě k tomu srovnání s Kanadou. V roce 1973, kdy byl v Olomouci 6. mezinárodní spelologický kongres, tak do jeskyně zavítala skupina specialistů, karstologů takzvaných, vedená profesorem Fordem právě z Kanady. No a profesor Ford potvrdil, že v Kanadě je jeskyně podobného typu, ale oproti jeskyni na Špičáku poněkud menší. A tak, když karstologové sepisovali typologii krasových tvarů, tak tenhle ten typ modelace uvedli do světové odborné literatury právě na příkladu jeskyně na Špičáku.
0: Máme se čím chlubit?
1: My jsme se mezi tím přesunuli do velkého domu. Vidím, že tu nejsou klasické krápníky, ale přeci jen je tu něco zajímavého.
3: Na stěnách i stropech se nám zde usazuje ještě poměrně vzácná forma vápence, takzvaný nickamínek, je toto bílé. Lidé ve střední Evropě kdysi věřili, že má léčivé schopnosti. Vařili si z něj různé léky a lektvary. Ale bylo dokázáno, že žádné léčivé schopnosti nemá, je to pouze vydatný zdroj vápníku. Jinak tam za vámi, jak jste přišli, hned můžete se tam jít ještě podívat. Máme celou stěnu právě pokrytou tady tím nickamínkem, tak jestli chcete, můžete se vrátit. Jinak hlavně se ho nedotýkejte, on je ještě plastický, je měkký, takže sebemenší dotyk tam zanechá otisk.
4: Já bych tomu doplnil, že nickamínek, který je taky označován jako bílé nic, nebo latinsky se označoval jako nihilum album, je kašovitá modifikace sintru. Ve světě je pro něj také rozšířený název Montmilch, čili horské mléko, a na Slovensku se mu jednoduše říká plastický sinter. Je poměrně vzácný, v jeskyni se vytváří za zcela specifických podmínek, a to za účasti organických látek, převážně bakterií, které zabraňují zpevňování a krystalizaci toho kalcitu a udrží jej stále v kašovitém stavu. A i když vyschnete nickamínek, tak nikdy neskamení, zůstane z něj převážně bílá, lehce zpevněná práškovitá hmota. My máme radost, že zrovna v jeskyni na Špičáku se nic kamínek nejen vytvářel, ale tvoří dosud a dokonce máme pocit, že ho utěšeně přibývá.
1: Neodvažují se na něj sáhnout, ale opravdu vypadá křehčeji.
0: A teď se dozvíme, proč některým lidem kape na karbit.
3: V roce 1884 a 1885 nechal Sudecký horský spolek naší jeskyni primitivně zpřístupnit. V té době již návštěvníci vstupovali do jeskyně v doprovodu průvodce a s těmito karbidovými lampami. Ta funguje na tom principu, že dolů se umístil ten karbid, nahoru voda, ta na něj kapala a uvolňoval se plyn, který se zapálil a hořel. Vzniklo z toho takové přísloví kapeti na karbid, protože plyn, který se uvolňoval, byl jedovatý a lidé po něm byli omámení. Na pravé straně si ještě můžete všimnout červeného kříže ze 17. století. Takovýchto znaků můžete v naší jeskyni nalézt více. Lidé si tak kdysi značili cestu ven z jeskynního labirintu. My se nyní posuneme do druhého domu.
0: Kapeti na karbit. To se dochovalo až do dnešních dnů?
1: Přesouváme se do druhého domu jeskyně, takzvané zadní síně. A i tady vidím řadu nápisů.
3: Lidé kdysi tyto nápisy vytvářeli v leže nebo v kleče. Není to z toho důvodu, že by zde bydleli obři. Je to z toho důvodu, že zde bývaly o 150 až 200 cm vyšší podlahy. Teprve, když byla naše jeskyně znovu zpřístupňována, v roce 1954 a 1955 byly sníženy i tyto podlahy. Při snižování byla objevena i tato boční chodba, kterou archeologové nazvali chodba marné naděje. Je asi 30 metrů dlouhá a končí na bloku silně zvětralé žuly a ruly. Takže naděje na pokračování jeskyně za touto chodbou již není.
1: A teď už jenom rozloučení průvodce a hurá na světlo.
3: Takže já bych vám chtěl na závěr moc poděkovat za návštěvu naší jeskyně i za pozornost, kterou jste věnovali mému výkladu. Doufám, že za těch milion let, co už budeme zase slavná krápníková jeskyně, si na nás uděláte čas a přijdete nás opět navštívit. Naschledanou.
0: Tak, to byla jeskyně na Špičáku. Kdybyste měl, pane Hromasi, pozvat posluchače k návštěvě, co je na této jeskyni z vašeho pohledu nejzajímavější?
4: Jeskyně na Špičáku patří sice k našim nejmenším zpřístupněným jeskyním. Její prohlídka trvá něco málo přes 30 minut, ale mohu potvrdit, že svým významem je zcela mimořádná. Jenom si shrňme, co jsme slyšeli. Popsali jsme její mimořádný vznik a vývoj v předpolí kontinentálního ledovce. Neznáme další takové jeskyně. Je naší nejstarší písemně doloženou jeskyní a tím také patří k nejstarším známým jeskyním v Evropě. Oplývá mimořádným množstvím epigrafických záznamů, to jest nápisů, obrazců na stěnách, které jsou v současné době předmětem soustavného vědeckého výzkumu. Letopočet 1519, o kterém jsme hovořili, je nejstarším letopočtem nalezeným na stěně našich jeskyní. No a v neposlední řadě nástěnná malba adorace kříže je zcela mimořádnou památkou z 16. století a ta vůbec nemá v našich jeskyních obdoby. A musím dodat, že také poprvé v historii našich jeskyní byla v uplynulém roce předmětem odborné restaurace. Takže na závěr nemohu jinak, než že jeskyně na Špičáku určitě stojí za návštěvu.
1: A to mohu potvrdit.
0: Takže to byla jeskyně na Špičáku. Příště se s komentářem ředitele správy jeskyní České republiky Jaroslava Hromase vydáme do Moravského krasu, do jeskyně Balcarka.
1: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči. Ten zážitek, ta atmosféra, která tam na člověka dýchne, to ani rozhlas, dokonce ani televize nedokáží zprostředkovat.
0: Máte pravdu, Petře. Zažít to na vlastní kůži To stojí za to.
1: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti a abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlašujeme soutěž.
0: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. Co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
1: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko meteoru a pokladní vám ho dá na vstupenku.
0: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.
1: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jenom jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
0: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba jen 5 nebo 6 jeskyní.
1: Uvidíme, zkuste to. Jeskyně jsou nádherným světem.
0: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
1: Amatérská jeskyně se nachází v Moravském Krasu. Je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
0: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
1: Určitě stojí za to zúčastnit se naší soutěže a navštívit jeskyni. My jsme tam s Kateřinou také nebyli a rádi se tam s vámi vydáme.
0: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyň, které v průběhu léta navštívíme.
1: Takže jeskyním zdar!

0: Co to máte v ruce, Petře?
1: Písně kosmické Jana Nerudy. Neruda byl astronom amatér a ve své slavné sbírce básní nemá jedinou chybu.
0: Samozřejmě z pohledu doby vzniku, tedy roku 1878.
1: Ano, vychází z tehdejších poznatků, ale mnoho myšlenek zůstalo nadčasových, například báseň Seděly žáby v kaluži. Hledání života ve vesmíru nás fascinuje dodnes a dodnes jsme také žádný nenašli.
0: Ukažte, to je krásná báseň, já ji mám moc ráda. Počkejte, kde to tam přesně je? Tady. Jen bychom rádi věděli, vrch hlavy poulí zraky, jsou-li tam tvoři jako my, jsou-li tam žáby taky. No a jsou tam žáby. Jaký život ve vesmíru máme hledat?
1: Víte co, zkusíme si na to odpovědět. Zašel jsem pro názory hned tří vědců.
0: Výborně. Vydejme se po stopách života ve vesmíru.
1: Víme, že život na Zemi je neobyčejně pestrý. Jaké formy by mohly žít na jiných planetách? Co vlastně máme ve vesmíru hledat, když ani nemáme pořádnou definici pozemského života?
2: Je docela dobře možné z jedné strany, že vzniká život na hodně jiných principech, než je ten současný život. Vždyť víme, že existují bakterie, které žijí bez přítomnosti kyslíku, existují bakterie, které vydrží teplotu přehřáté páry víc než 100 stupňů a pomnožují se tam. Dokonce některé bakterie rostou ve zmrzlých půdách pod minus 20 stupňů Celsia. Takže je vidět, že ta diverzita života je velká a to je všechno na Zemi. Není vyloučeno, že v jiných podmínkách ve vesmíru ten život se bude vyvíjet v ještě podstatně rozdílnějších podmínkách.
1: Myslí si biochemik profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. O člověku se říká, že jsme uhlíkové bytosti a to platí o celé přírodě. Poslední dobou se spekuluje o tom, že by mohl existovat život založený na jiném prvku, třeba na křemíku. Připomíná biofyzik Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
3: Teoreticky samozřejmě ano, ale za velmi exotických podmínek. A ty podmínky jsou většinou spojené třeba s vysokým tlakem, s vysokou teplotou, nebo naopak s nízkou teplotou a s nepřítomností vody, protože křemík bude reagovat s kyslíkem a to zase z něj bude vytvářet příliš inertní sloučeninu. Ale zkrátka a dobře, ty podmínky jsou velmi exotické, a taková prostředí, kde bychom je nalezli, tak ne, že by neexistovala, ale jsou třeba příliš turbulentní. Jsou taková, že si nedovedeme představit, že by tam, tak říkajíc, živé, v úvozovkách živé bytosti mohly nějakým způsobem existovat.
1: Proč ale hledat život na jiné bázi? Je asi pravděpodobnější, že i jinde je život založen na uhlíku. V takovém případě bude zapotřebí, aby tam byla voda.
3: Voda má spoustu podivuhodných vlastností jako polární rozpouštědlo a funguje de facto jako takové rozhodovací médium. Když se třeba podíváme na to, jak vypadají bílkoviny, tak ty využívají vodu jako, řekněme, skoro matematický nástroj, protože postaví tu svoji strukturu na základě jednoduchého rozhodnutí. Mám rád vodu, nemám rád vodu a podle toho se poskládají, zjednodušeně řečeno. A takovéhle vlastnosti se těžko hledají. Ne, že by ty molekuly jiné neměly, ale pak třeba narazíme na to, že jsou kapalné ve velice malém rozsahu. Nejčastěji se tedy hovoří o amoniaku. A amoniak, ten by nám velmi dobře vyhovoval. Ne úplně dokonale, on je prostě větší než voda a jestliže víme, že voda vytváří jako klícky, tak tohle s amoniakem úplně dobře nejde. Ale spíše problém, že amoniaku je sice hodně, ale vždycky se míchá s tou vodou nakonec. Takže si řeknete, jako proč byste měli hledat amoniak, když vám stačí hledat tu vodu. Takže je to velmi racionální a řekněme takový základní fyzikálně chemický pohled na věc.
1: Voda má zkrátka přesně ty vlastnosti, které život potřebuje. Ono to vůbec vypadá, že život pro svou existenci potřebuje řadu podmínek, které jsou jenom na Zemi. Takže to vyvolává otázku, jestli to nesnižuje pravděpodobnost, že je život i jinde ve vesmíru.
2: Já myslím, že ano, dokonce slavný molekulární biolog, jeden z otců by se dalo říct molekulární biologie, Jacques Monod, přirovnává vznik života k tomu takzvanému frozen accidentu, k tomu, kdy ta pravděpodobnost vzniku něčeho tak komplexního, jako je i ta nejjednodušší forma života, ta pravděpodobnost je tak malá, že možná jsme ve vesmíru sami, že to tady vzniklo za tak malé pravděpodobnosti, že už nikde jinde ve vesmíru to vzniknout nemůže. Jestli ovšem je to tak nebo ne, nikdo neví.
1: A tak se znovu dostáváme k otázce, co potřebuje život k tomu, aby žil.
3: Záleží na tom, jaký druh života máme na mysli.
1: Zamýšlí se biolog Tomáš Petrásek z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
3: Když se soustředíme na život, který se z chemického hlediska podobá tomu pozemskému, pak jsou to základní prvky, jako je třeba uhlík, vodík, kyslík a dusík. Dále je to zdroj energie, který život potřebuje k vykonávání svých životních procesů. A nějaké kapalné médium, v našem případě je to voda, ve kterém právě ty chemické procesy mohou probíhat. Konkrétní formy života pak mají své specifické podmínky, které jim vyhovují, ale pro život jako celek jsou tohle asi ty úplně nejdůležitější předpoklady.
1: Pro člověka je kyslík naprostou samozřejmostí. Možná vás překvapí, že při hledání života jinde nezbytnou podmínkou není.
3: Protože existuje mnoho forem života, zejména tedy jednoduššího života, které jsou schopny se bez kyslíku obejít. Na druhé straně nás kyslík zajímá, a to proto, že jeho přítomnost je poměrně dobrým indikátorem života. Pokud na planetě najdeme kyslík, je to docela dobrý důvod si myslet, že by tam mohly být rostliny, když samozřejmě kyslík může vznikat i jinými procesy. A je to tedy svědectví o tom, že by tam mohla být biosféra podobná naší. Takže rozhodně kyslík není nezbytnou podmínkou pro existenci života, ale může být jeho projevem.
1: Stále tedy platí, že se vědci snaží hledat stopy, které by zanechal život, řekněme, pozemského typu, ale jsou si dobře vědomi, že život jinde ve vesmíru může mít podobu dost odlišnou.
0: Zdá se, že určité odlišnosti mimozemského života od pozemského vědci připouštějí, ale ne až tak veliké.
1: Ano, ono je to těžké, když známe život jenom na naší planetě a toho ještě nemáme prozkoumaný do všech podrobností.
0: Nezbývá, než hledat někde ve vesmíru.
1: Planet u jiných hvězd už známe mnoho. O tom vám ale s dovolením řeknu až za týden.
0: Klidně, my tady totiž teď máme citát ze sbírky pana doktora Grigara.
4: Myslím, že jméno dánského fyzika Nielse Bohra je dostatečně známé. Byl to jeden z největších fyziků 20. století. Dá se říci, že po Albertu Einsteinovi rozhodně nejvýznamnější. A to zejména proto, že je to zakladatel kvantové mechaniky, nebo jeden z těch hlavních zakladatelů kvantové mechaniky, dostal Nobelovu cenu už v roce 1922. A ten prohlásil tohle. Co je to vlastně specialista? To je velice dobré vědět. Specialista je ten, kdo zná některé obvyklé chyby v dané oblasti a umí se jim vyhnout.
0: To je velmi trefné.
1: A platí to ve všech oborech.
5: 85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky. A v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna, nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.
0: V Meteoru jsme v květnu a červnu prováděli řadu chemických pokusů.
1: Máme od vás, našich posluchačů, ohlasy, že se vám pokusy líbily. Možná vás zaujme i následující výprava do dob, kdy chemie jako věda ještě neexistovala.
0: Byla jen alchymie. Možná se dnes na alchymisty díváme trochu skrz prsty, ale právě oni při svých četných pokusech nevědomky položili základy chemie či fyziky.
1: Jak alchymisté bádali a s jakými problémy se na cestě za svými výtvory museli potýkat, potom pátrala naše spolupracovnice Naďa Reviláková. Ta připravila společně s historikem alchymie a chemie, profesorem Vladimírem Karpenkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy celý seriál.
0: Dnes budeme sledovat, jak alchymisté objevovali zlato.
6: Vyrábíme zlato ze švestek.
7: Ale to nerozšiřujte.
6: To ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek.
8: Ve filmu Císařův pekař, pekařův císař, uvěřil Rudolf II. V podání Jana Wericha, že je zlato možné vyrobit z lehce dostupného ovoce. Skuteční alchymisté však postupovali docela jinak, jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko.
9: Alchymisté předpokládali výrobu zlata z méně ušlechtilých kovů, což znamená olovo, měď, cín, železo, rtuť. A techniky, které měly k dispozici, to byly techniky chemické, to znamená skutečně v chemické laboratoři zahřívat to v nějakých nádobách, případně metalurgické tavit.
8: Dnes už víme, že ať se alchymisté snažili sebe víc, vyrobit zlato v jejich silách nebylo. To však ještě neznamená, že to skutečně není možné.
9: To, co bychom nazvali dnes transmutací, tedy proměnou jednoho kovu v druhý, to je možné uskutečnit ale jadernou reakcí.
8: Umělé zlato, tedy sen všech alchymistů, se tak podařilo vytvořit až v polovině 20. století. I přesto by žádní alchymisté ani jejich mecenáši na takové transmutaci nezbohatli.
9: Bylo to zhruba tak, že se podařilo připravit řádově 10 000 gramů zlata ze rtuti, přičemž náklady se pohybovaly v desítkách tisíc dolarů.
8: Alchymistům se tedy zlato vyrobit nepodařilo, ostatně ani nemohlo. Byli tedy alchymisté podvodníci nebo pouzí snílkové? Nejspíš obojí.
9: Skutečně je možné v historických pramenech najít alchymisty, kteří byli naprosto pevně přesvědčeni o tom, že je možné uměle vyrobit zlato, je možné dosáhnout nesmrtelnosti, ale současně se nacházeli tací, kteří poměrně záhy zjistili, že tudy cesta nevede, a tudíž slibovali, že to zlato vyrobí, uvědomí toho, že ho vyrobit nedokáží.
8: K jejich štěstí existovalo dost takových, kteří byli ochotni podobné pokusy financovat v naději na závratné bohatství. Šlechtičtí mecenáši však nebyli až tak naivní, jak by se mohlo zdát. Uzavírali dokonce smlouvy o dílo.
9: Skutečně se zachovaly konkrétní smlouvy s daným šlechtickým zaměstnavatelem. Co se očekává od alchymisty, co se očekává od toho šlechtického zaměstnavatele. A vesměs byly ovšem samozřejmě koncipovány, takže byly proto alchymistu nevýhodné.
8: U takového výběrového řízení na domácího alchymistu navíc nestačilo jen něco slíbit, ale také předvést, že slovo dodrží. Na to už měli alchymisté své metody. Používali je i ti z nich, kteří pevně věřili, že zlato vyrobit dokáží. Nejdřív k tomu totiž potřebovali dostatečné finanční zázemí, takže se jaksi museli uchýlit k podvodu.
9: Jeden přístup spočíval skutečně v naprosto nejprimitivnější eskamotáži, to znamená, že měli třeba tavicí kelímek s dvojitým dnem. V dvojitém dně bylo ukryto zlato nebo stříbro a nahoru se nasypalo cokoliv tedy neškodného, všechno se tavilo a ve vhodném okamžiku mistr tyčinkou prorazil to dvojité dno a samozřejmě na konci pokusu bylo zlato.
8: Některé metody naproti tomu vyžadovaly už zcela vědecké postupy.
9: Druhá technika spočívá v tom, že se připravil třeba předmět ze slitiny, která vypadala jako jiný kov, třeba jako stříbro, a ponořila se do něčeho, stačila kyselina dusičná. A všechny kovy se rozpustí, zlato se v kyselině dusičné nerozpouští. Takže jakoby zezlátnul ten předmět. Takže to už vyžadovalo nemalé chemické znalosti.
8: I přes podobné demonstrace se větší množství zlata nikomu vyrobit nepodařilo. Proč tedy nekončili všichni alchymisté v hladomornách nebo na popravišti? Měli jednoho velmi mocného ochránce.
9: Tam pořád byla zadní dvířka v tom směru, že alchymie byla označována za dar boží. Takže za prvé, daru božího se dostává jenom vyvoleným, což znamená, že daný alchymista musel být vyvolený. Druhá věc je, že vyšší moc, která je neovlivnitelná, rozhoduje o průběhu toho experimentu. Tudíž, když se dnes podařilo vyrobit zlato, neznamená to, že se to podaří zopakovat ještě zítra.
10: Snad géniové zodiakální snad 58. vyšší inteligence spikly se proti ubohému starci.
9: Druhá zadní dvířka, která mě je alchymisté, tak to byl vliv planet.
10: Možná, že zmýlil jsem se v planetární klasifikaci, považuje drchničku a zaziku za rostlinu Saturnovu, kterou je bezesporu fenikl.
9: Hovořilo se o tom, že je potřeba, aby bylo určité vhodné postavení planet, ale bohužel ty prameny různé písemné se lišily v názorech, jaké to postavení má být. Což znamená, když se pokus nepovedl, alchymista mohl říct, že to postavení planet nebylo zrovna šťastné a nezbývá než pokus opakovat. A teď záleželo na tom mecenáši, zda měl tedy trpělivost to i nadále financovat.
11: A kolik času ještě budeš potřebovat?
10: Snad týden. Snad den. Snad 8 let.
0: Jak jsme slyšeli, jednou z nezbytných vlastností alchymistů i jejich mecenášů musela být trpělivost. To ostatně pochopil i Rudolf II. Ve filmu Císařův pekař a pekařův císař.
1: Platilo to jak v případě přípravy zlata, tak u elixíru nesmrtelnosti, o kterém si s profesorem Vladimírem Karpenkem a Naďou Revilákovou povíme za týden.

0: Koncem června skončila naše četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Četba se vám líbila a zájem posluchačů Zbyňka Hrkala potěšil. Pozornost vzbudila i doprovodná soutěž o knihu, o čemž svědčí stovky odpovědí.
0: Dlužíme vám správnou odpověď na poslední soutěžní otázku. Před týdnem jsme se ptali.
1: Ačkoliv denně hovoříme o globálním oteplování, neuvědomujeme si, že žijeme v nejchladnějším období vývoje naší planety. Kdy, respektive před kolika lety, byla průměrná teplota na Zemi tak nízká, jako je v současnosti?
2: Žijeme skutečně v nejchladnějším období vývoje naší planety. Naposledy na Zemi byla stejně nízká teplota na přelomu karbonu a permu, tedy zhruba před 280 miliony let. Druhé, stejně chladné období, pak vládlo na konci ordoviku, přibližně před 450 miliony let. Zajímavé je, že obsah kysličníku uhličitého, který obvinujeme z oteplování klimatu, byl v tehdejší chladné době téměř desetinásobně vyšší, než máme dnes. Za oteplování tedy nemůže.
0: A kdo nám napsal správné údaje o tom, kdy bylo na Zemi stejně chladné období, jako máme teď?
1: Ze správných odpovědí vybíráme Milana Chrousta z Prahy 10.
0: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: A pokud by se vám náhodou stýskalo po vodě, máme tu jednu novinku právě na toto téma.
0: Přichází s ní Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
3: Peruánská metropole Lima žízní. Řeky stékající z okolních hor mají v období sucha tak málo vody, že se 9 milionů obyvatel Limy ocitá doslova na suchu. Hydrologové, projektanti, stavaři hledali nejschudnější řešení a nakonec zjistili, že budou muset přizvat ještě historiky. Ukázalo se totiž, že velmi dobrý systém zásobování vodou měli už původní obyvatelé Limy, byli to indiáni z kultury Vary, která na tomto území vzkvétala mezi roky 500 a 1000 našeho letopočtu, tedy celá staletí před nástupem mnohem slavnějších Inků. Variové zbudovali rozsáhlý systém kanálů vydlážděných kamením, kterým dnešní Peruánci říkají Amunas. Tyto kanály zadržovaly vodu v období dešťů a odváděly ji na místa, kde vystupovala na zemský povrch porézní hornina a tam ji nechávali vsáknout. Voda putovala pod zemím a nakonec prosákla ke svahům v údolí, kde pak tryskala ve vydatných pramenech. Ty neslábly ani v období sucha a napájely vodní toky. Vodní kanály Variů se rozpadly a dávno už neslouží svému účelu. Kdyby se je podařilo vyspravit, získalo by Peru významný zdroj vody pro nejkritičtější období roku. Místní vodárenská společnost se rozhodla, že v příštích 5 letech investuje do obnovy varijských kanálů 1% tržeb za vodu. Celkem spolkne projekt 23 milionů dolarů. Je to ale jen setina částky, na jakou by se vyšplhalo zásobování města pitnou vodou vyráběnou odsolováním mořské vody. Projekt by mohl zabít hned několik much jednou ranou. Tím, že zachytí vysoko v horách vodu ze srážek, sníží zároveň rizika záplav a sesuvů půdy, které v období dešťů, Limu a okolí často sužují. Zavlaží se také výše položené svahy a je naděje na obnovu lesů, které v důsledku postupujícího sucha zmizely. Limský problém s vodou se tak významně zmírní, ale zcela vyřešený určitě nebude. Odhaduje se, že varijské kanály pokryjí vodní manko Limy tak maximálně ze 60%.
1: To je ale překvapení z Limy. Přes 1000 let staré rozvody vody teď pomohou současným obyvatelům.
0: Některá díla našich předků jsou skutečně hodna velikého obdivu.

0: Máme červenec, předpokládám, že nás ani letos neminou letní vedra.
1: Alespoň se můžete těšit na zmrzlinu nebo ledovou sprchu.
0: Co kdybychom se schladili hned teď, preventivně jaksi, do zásoby?
1: A jak to uděláme?
0: Zaletíme si k Jupiteru. Toho obíhají ledové měsíce, navíc plné překvapení.
1: To je pravda. Už Galileo Galilei objevil roku 1610 hned 4 měsíce Jupiteru. Dostali jména Io, Europa, Ganymedes a Kalisto. Dnes se spekuluje, že se pod povrchem skrývají velké oceány vody.
0: Je to tak. Jupiterovými měsíci se teď při přípravě kosmické sondy intenzivně zabývá profesor Hauke Husmann z německého střediska pro letectví a kosmonautiku.
1: Jaké jsou důkazy o podpovrchových oceánech?
2: There's lots of evidence from theoretical models.
3: Vychází to tak z teoretických modelů nitra měsíců. Ukazuje se, že nitro měsíců je natolik teplé, že dokáže rozpustit led na tekutou vodu. Kromě teorií máme i výsledky měření sondy Galileo, která byla u Jupiteru v letech 1995 až 2003. Její magnetometr zjistil, že v měsících se indukuje magnetické pole. To svědčí o přítomnosti pohybujících se jontů solí pod povrchem. Ty jako nositelé elektrického náboje vytvářejí magnetické pole a reagují pak na ohromné magnetické pole Jupiteru. Samozřejmě, tento důkaz existence vody je nepřímý, ale jiné vysvětlení

0: Jde na měsících Jupiteru skutečně o vodní led?
1: Yes, that's for sure. So water ice is abundant material in the outer solar system.
2: Ano, to víme jistě. Ve větších vzdálenostech od Slunce je vodní led běžnou záležitostí. Obsahují ho všechny měsíce nejen Jupiteru, ale i Saturnu, Uranu a Neptunu, i komety jsou z vodního ledu. Voda je tam už od vzniku sluneční soustavy. Molekula H2O je ostatně jednou z nejběžnějších molekul ve vesmíru. Vodní led můžeme hledat za takzvanou sněžnou čarou. Ta leží mezi Marsem a Jupiterem. Za ní jde o zmrzlý svět. Že jde o vodní led, víme naprosto jistě ze spektr povrchů měsíců Ganymedes, Europa i Callisto.
0: Dobře, ale když se podíváme na fotografie povrchu těchto měsíců, tak jsou velmi tmavé.
3: Led přitom odráží hodně světla. Není to v rozporu?
1: That's a good point. Yeah, if you look at the images, you wouldn't guess that this is really water ice what we're seeing
2: because to je dobrá poznámka. Ano, když se podíváte na fotografie povrchu, neřekli byste, že jde o vodní led, protože je tmavý. Především měsíc Callisto má hodně tmavý povrch. Vysvětlení je ale jednoduché. Ledový povrch měsíců je zaprášen. Led na povrchu je bombardován částicemi z vesmíru a sublimuje, tedy se rozpadá na vodík a kyslík a opouští povrch, protože nízká gravitace měsíce plyn neudrží. Poměr množství prachu ku ledu se tak neustále zvyšuje, protože prach z povrchu měsíce nikam nemizí.
3: Abychom si udělali představu, kolik vody je skryto pod povrchem měsíců.
1: I don't know the exact numbers, but inside each moon, for example, if we take Ganymede.
2: Nevím z hlavy úplně přesná čísla, ale z výpočtu, které jsme dělali, nám vychází, že jde o veliké množství. Musíme si uvědomit, že na měsících tvoří voda vrstvu silnou desítky kilometrů. Když jsme to počítali pro měsíc Ganymedes, zjistili jsme, že je pod jeho povrchem víc vody než ve všech oceánech na Zemi.
0: Máme vodu, máme oceány, jsou v nich ryby?
1: Okay, that's difficult if there's only microbial life or if there's.
2: Je moc těžké říct, jestli je tam alespoň nějaký život na úrovni mikrobů nebo vůbec žádný. Voda sama o sobě k podpoře života nestačí. Je potřeba energie, která by spouštěla chemické reakce, jsou potřeba určité chemické prvky jako síra, fosfor, uhlík. Dále je potřeba mít pro vytvoření a udržení života stabilní podmínky. Dnes pod povrchem měsíců oceán je, ale jak dlouho? Miliony let nebo miliardy?
3: Oceány jsou podpovrchové, tam musí být úplná tma?
1: That's right. These oceans are dark. Yes, especially in case of Ganymede, the ice shell.
2: Ano, ty oceány jsou temné. U měsíce Ganymedes odhadujeme tloušťku povrchového ledu na 70 až 100 kilometrů. Tím samozřejmě nepronikne vůbec žádné světlo. Navíc je potřeba si uvědomit, že Jupiter je od Slunce pětkrát dál než Země, dostává tedy 25krát méně sluneční energie. Pokud je v podpovrchových oceánech život, potřebuje jiný zdroj energie než je Slunce. I u nás na Zemi, hluboko ve tmavých oceánech, existuje život. Díky sopečné aktivitě. A ten je také nezávislý na Slunci.
0: Když bychom se vydali do podpovrchových oceánů Jupiterových měsíců, čím bychom pluli?
3: Pod povrchem je to led. A na dně je co? Vařící se voda, ohřívaná nitrem měsíce?
1: Ne,
2: pravděpodobně i na dně je dost nízká teplota. Máte pravdu, že povrch měsíce je velmi chladný, je tam asi minus 170 stupňů Celsia. Aby mohl být oceán tekutý, musí být ohřát aspoň na 0 stupňů. To ale platí pro čistou vodu a pro podmínky na povrchu Země. Pod povrchem Jupiterových měsíců jsou jiné podmínky, jiné příměsi ve vodě a vyšší tlak. Na měsících Jupiteru předpokládáme chladný oceán, několik stupňů pod nulou i na dně. Představte si to jako obří, klidnou nádrž. Vše je tam díky nízké teplotě zpomalené, žádné silné proudy, žádné rychlé chemické reakce. Kdyby se tam přeci jen zrodil život, vyvíjel by se nesmírně pomalu a potřeboval by dlouhou dobu stabilní podmínky. Jsou to ale všechno jen hypotézy. Chybí nám údaje.
0: To se snad brzy změní. No, brzy. Staví se evropská sonda JUICE, která by měla startovat speciálně k měsícům Jupiteru roku 2022.
3: Hauke Husmann se podílí na vývoji přístrojů pro mapování měsíců, takže má velkou výhodu. Na nejasné otázky si bude moci odpovědět sám, někdy kolem roku 2022.

0: 2030, kdy sonda k Jupiteru doletí.
1: Píšu si do diáře a za 15 let se ho tady na to zeptáme.
0: Domluveno. Do té doby bude odvysílána ještě řada dalších meteorů.
1: Ten nejbližší už za týden. Naslyšenou se těší Kateřina Březinová
0: i autor meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.

0: z divadla u hasičů, jako každou sobotu. Vás zdraví Tomáš Sláma. Dobrý den. Dobrý den vám, rozhlasovým posluchačům i přítomným divákům. Chceme toho stihnout dneska hodně, ale nebudeme netrpěliví, budeme to řešit všechno v klidu. Zaprvé pokřtíme knížku Miroslava Horeníčka Vteřiny života. Uvedeme vernisáž jeho koláží, no a budeme rozjímat s Luďkem Munzarem. Když začnu tím, co neuvidí rozhlasový divák, tak je to to, co uvidíte vy, diváci v divadle u hasičů, to znamená vernisáž koláží Miroslava Horníčka. A my jsme v roce 1995 měli úžasnou šanci pokřtít knihu koláží Miroslava Horníčka. Dokonce jsme tu knížku iniciovali a postarali jsme se o to, že vešla do života. A když jsme křtili tu knížku, tenkrát to bylo v divadle Gong, tak na jevišti byl Pavel Bobek, samozřejmě Miroslav Horníček, byl tam Rudolf Křesťan, byl tam Boris Hübner, mým. A Hübner byl takový jako dotěrný na Miroslava Horníčka, až později jsem pochopil, že je to sehrané, a říkal úctivě, mistře, prosím vás, co to je vlastně ta koláž? A pan Horníček se usmál a říkal, no to takhle vystříhnete nějaké věci a polepíte to různě, dáte to dohromady. On říkal, to všechno, to je koláž a to úplně stačí. On říkal, to úplně stačí, ovšem, když máte nůžky. A Hübner nelenil a vytáhl ze saka skutečné nůžky, nikoli imaginární, a ustřih panu Horníčkovi kravatu. Bylo to úžasné a já od té doby vím, že v každé koláži Miroslava Horníčka je kus Miroslava Horníčka. Ale to je jenom k té výstavě, která nás čeká asi za hodinu. Teď už během 30 vteřin přijde na jeviště muž, na kterého se těšíme, který zítra usedne mezi významné české seniory, pan Luděk Munzar. No, já jsem možná řekl nepřesně, že usedne mezi seniory, protože datum narození je trošku malinko jiné, ale především bych rád popřál Luďku k tomu, a rozhodně vím, nevím, jestli jste senior, tak přesně, ale vím, že jste dědeček.
1: Děkuju.
0: A už takové věci, jako pomáháte Jirkovi v tom otcovství, jako minule, když tady byl Jirka Dvořák, tak říkal, že teprve čekáte Aničku, dokonce už věděl to jméno a je to Anička.
2: Ano, je to Anička. Anička.
0: Koupíte Aničku nebo staráte se
2: o ní? Tak pomáhal jsem Barunce, protože tatínek Jirka Dvořák měl představení asi třikrát, takže koupal teprve včera poprvé. No ale to je jedno, to je naše soukromá záležitost. Hlavně, aby byli zdraví.
0: Ne, to není vaše soukromá záležitost. Herec je člověkem veřejným, jako Český rozhlas je veřejnoprávní instituci.
2: Ano,
0: všichni chtějí vědět o všech všechno.
2: No ale no. Ne, každý zas musí všecko na sebe povídat.
0: No ale divák vlastně kvůli tomu přichází, aby se dozvěděl a znal a pochopil ty věci.
2: Já vím, ale no. To jestli koupete vnučku nebo tak, to není tak podstatný. To dělá tolik dědečků.
0: My jsme nazvali ten dnešní tobogán Vteřiny života. Je to u příležitosti zítřejšího setkání, které organizuje nadace Život umělce, Senior Prý, Vteřina života. Teď tady uběhne 50 vteřin a ozve se konečná znělka tobogánu. My vlastně nevíme, co si budeme říkat v těch vteřinách, ale pro vteřiny hereckého života, co je nejdůležitější? Těch věcí může být hodně. Angažmá, může to být porozumění s významným režisérem a může to být i přechod třeba od herectví k režii. To všechno jsou věci, které v tom vašem životě se objevily.
2: No dobře, to, ale nejdůležitější je být zdravý a trpělivý, si myslím, v herectví. Nepospíchat.
0: Ta trpělivost, když jste zkoušeli třeba s panem Krejčou nebo s panem Macháčkem, u koho byla větší? U režiséra nebo u vás, u interpretu? No, musíte to doložit i na příkladě.
2: No, my jsme museli být trpěliví, vydržet to všecko. Protože pan režisér Krejča, ten když režíroval, tak v podstatě neměl žádný potřeby fyzicky. On nemusel chodit na záchod, nejet a my jsme prostě furt museli dělat. No a u Mirka Macháčka, to je, nedávno běžel v televizi o něm takovej dokument a tam paní režisérka Engelová říkala, jednou prorazím poupě svého klidu a rozkvetu do hysterie. To je režisér Macháček. No a já jsem s ním se... To je citát, no a já se pod to podepisu, takže nebylo to vždycky jednoduchý. Já to tak asi má být u toho divadla. Ale já osobně si myslím, že se nemusí jako vytvářet nějaký takový krizový situace, aby na sebe lidi křičeli nebo se rozplakávali a tak dále, protože to je všecko dohoda přesvědčit my herci diváka, že tu hru si nemůžou přečíst jináč, než jaký hrajeme my. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak jsou daleko chytřejší, inteligentnější lidi diváci a tu hru si můžou přečíst a mají možná ještě lepší představy, než máme my a režisér dohromady. Ale ten vtip přesvědčit o tom, že to jináč není možný, než takhle, to si myslím, že je právě ten mysteriózní okamžik, proč lidi chodí do divadla. Že se to teď právě před nima dělá. Vemte si, já nevím, Novosvětskou nebo Mou vlast, tam je to matematika, prostě luhy a háje jsou ta, furt je to na tři, jo? A to se dá dirigovat rapapa, anebo ta, a zase to budou tři. Čili někdo to přečte a tenhle výklad předloží divákům, jak my jsme to přečetli.
0: Co když dojde a dochází, tak v divadle i v malých alternativních scénách k nedorozumění. Režisér herci v porozumění vyloží hru po svém a divák to nepřijme a sedí a kouká a říká si, co to tady hraje ten Munzar, nebo co to ta paní Hlaváčová?
2: A proč je to... jenom my dva?
0: Ne, to mě... To mě jenom napadlo, že se mě to tak vybavuje v hlavě. Já tam můžu dosadit Libušku Švormovou, která tady sedí
2: ale
0: a zahlíce
2: mi. Ale to můžete dosadit, to je pochopitelné, ale v tom je to fajn. Já jsem zažil, že z mého představení lidi odcházeli teďka z posly a odcházelo jich dost a mě to vůbec netrápilo, protože to je spíš jejich chyba. To já taky, já jsem hrál Janáčka a jsou skladby, který mě třeba nejen, že jim nerozumím, ale mě irituju, ale za to nemůže přece pan Janáček, za to může moje blbost. Já jsem ještě na to nedospěl, ještě jsem tomu neporozuměl. Víte, čili jako výklad té hry, nebo to, já se ani už vůbec nedivím, protože když si vemete, kolik času jsou lidi masírováni stupidníma reklamama a taky tam herec tím velkým, já jsem nedávno poslouchal pana Renče, který reklamy dělá a říkal, jak prostě ti, kteří mají ten servis kolem toho, oni točí movie, oni točí film. Rozumíte? O blbosti. A teď, jak chcete, jak mají ty herci, já už teďka nehraju, ale jak mají stačit s přirozeným, normálním herectvím, se svým trápením na ty všechny paskryšte, tak na ty reklamy vám říkají, že tohle a budete frýš a go, ej, to nemůžeme stačit. A teď si vemte, že někdo přijde utrápený a řekne, mám tě rád. Takovou blbost, že jo? A on je o tom celý život. Tak jak má stačit tomuhle tomu, když neřekne, má tě rád, nekouká místo toho a neleze na hlavu a nešklebí se a teleobjekt mu najedou až na dásně, to ne, s tímhle nemá smysl soutěžit.
0: Ne, my s tím nesoutěžíme.
2: Já vím, no já se vám jenom vysvětlím, že prostě napadlo, se může stát, že kvalitní představení nebo kvalitní text není přijímán. Na takové zkušenosti je, bohužel a s tím se nedá nic dělat. To jednou přece řekl krásně pan Verich, že boj s lidskou blbostí se nedá vyhrát, ale nelze z něj utéct, protože by blbost zaplavila svět. Že?
0: Yeah. Luďku, děkuju, pak se ještě vrátím k tomu, jestli vás to skutečně mrzelo, nemrzelo, když diváci odcházeli. To ještě nemám vyjasněné, jestli s váma souhlasím, ale to nevadí. Od toho v podstatě jsme, abychom se takhle domluvili, já přitom nemusím mít kýbl na hlavu, ani šaranky v ruce, ani kšandy na hlavě, prostě stačí, když jenom si volně povídáme. My vám dnes chceme udělat radost a tu radost vám teď mimo jiné začne dělat Zuzana Navarová a skupina Koal. A Zuzana dneska dokonce má poslání, že ty písničky dává nejen sama za sebe, ale i za velkou slavnou nadaci Život umělce. A to, co si přinesla, to není malé akvárium, to je speciální indický čaj.
2: Ano.

0: Děkuju Zuzaně Luďku, bylo v té písničce Sladko nám bylo, bolně nám bylo. Bylo tam to, mám tě rád?
1: To víte,
0: cítil,
1: že jo.
0: Ano. Cítil jste to v tom? Pro herce, Zuzanko, posaď se i u nás, já budu rád, když i ty se budeš ptát pana Munzera.
1: Ale tak...
2: Já se možná budu stydět, ale...
0: Ne, nestýď se, nestýď. Co je důležité pro zpěváka i pro herce? Je to to udržení atmosféry písničky? Je to také to potvrzení toho, že tam musí být u toho interpreta i nějaké vnitřní tajemství? Nebo herec vystačí, nebo i zpěvák s řemeslnou dovedností odspívá všechno, ale je to vlastně o ničem?
2: Tak ty jsi tady, Tomáši, to už načal, že jo, s tím tajemstvím. Ty jsi tady na pana Munzera naléhal, že nemá mít tajemství, že má s vnučkou nahatou jít do světa. A takže ono je to opravdu osobní věc, jestli všecko na sebe člověk vytreperendí, anebo jestli si to tajemství nechá. Co se tedy nutnosti osobních tajemství přímo při produkci týká, tak bych řekla, že nevyhnutelné není, ale je to výhoda.
0: Luděk?
1: Ne, já... To bychom si museli říct, jaké tajemství. Já hrozně nemám rád takzvané totální divadlo, kde prostě se všecko udělá, protože je všecko zřejmý, viditelný. Proč by lidi na to chodili? Lidi přece chtějí, aby se někde se svýma pocitama ten den, v ten okamžik do něčeho vešli, aby se s něčím solidarizovali, aby to někdo vypověděl za ně. V tom je to herectví. Asi, já nevím, já nechci teoretizovat, strašně krutý. Proč nějaký člověk, který z nějakých důvodů, nebudeme říkat z jakých, prostě ve tmě, pak najednou v prudkém světle se pohybuje na takovém laně na hranici šílenství a krásy a naděje a sléká nahou lidskou duši, dokonce před zraky diváků. To je na psychiatrii tohleto. A přesto to lidi dělají, chodí se na to dívat a jsou lidi, kteří dokážou tu svoji duši takhle obnažovat a dochází k nějakému očistnému procesu, protože jak je možný, že v dnešní době techniky a nevím čeho všeho, co kolem nás je a v čem žijeme, se lidi v určitý okamžik sejdou večer v divadle a věřej vám, že jste král třeba Jindřich V. A vy máte na hlavě plechovou pozlacenou korunku, v ruce máte divadelní meč a oni se chvějou o váš osud, protože jdete do války, kterou podle všech běžných pravidel musíte prohrát a vy jako Jindřich V. vyhrajete. Proč lidi podléhají tomuhle krásnému, mysterióznímu okamžiku? Protože se nějakým způsobem očišťují a zároveň obohacují. Nechci teoretizovat, proto je divadlo věčný.
0: Většiny také zůstane, protože o divadle máme šanci možná i prostřednictvím rozhlasových vln hovořit a připomínat osudy hrdinů. Kdyby rozhlasový posluchač teďka nahlédl k nám do divadla u hasičů, tak by kromě kytek a dárků z Českého rozhlasu tady zahlédl i dvě grafiky od pana Pechara, který je pravidelným hostem našeho tobogánu a přišel vás také touto formou pozdravit. A na jedné je Julie, na druhé je Romeo. Slavná inscenace o Tomra Krejči v Národním divadle. Co tam byly těmi důležitými vteřinami právě u tohohle pojetí, ve kterém jste hrál?
1: No já si myslím, jednak to byl vynikající překlad pana Josefa Topola, tedy můžu říct Pepíka, no. A pak tam byla jedna taková šťastná událost, protože jsme byli mladí a bylo to v partě mladých kluků z italské Verony, kteří byli z Prahy. Já jsem tam umřel jako Mercutio a jednou jsem šel pozdě v noci po Národní třídě, to se ještě stavěl ten, teď je to Tesco, dřív to byl Máj, to se stavělo ten barák a šel jsem sám a bylo už po půlnoci a proti mě šla parta takových kluků a já jsem dostal strach. že si se, tenkrát to nebylo tak běžný, jako je to dneska, ale přesně jsem ten strach měl, takhle jsem si zmač klíče, dal jsem si je do ruky a pám, no to nemůžu, ale aspoň se budu bránit. A oni mě obklopili a já jsem pořád byl úzkostnější a úzkostnější a najednou jeden z těch mladíků ke mně přišel a říká, pane Munzar, řekněte nám, psí rody. Ze mě to spadlo, protože ty kluci, on říká, my už jsme na tom byli 15krát. Oni se solidarizovali s náma, s Merkúciem, s Tybaltem, s Romem, jako s generací, která je proti těm starším, tak jak to mládí vždycky má mít. A v tom psí rody, kdy ten Merkúci o tohle zavolal těsně předtím, než zemře, protože on vlastně umřel z nenávisti těch starých, tak to mě hrozně potěšilo a dneska na to vzpomínám a neprali jsme se.
0: Nebylo to dáno jenom tím, že ta inscenace byla generační výpovědi, že tam málem Romeo byl v kožené bundičce, nebo byly to jenom takové náznaky, anebo skutečně oni pochopili ten vnitřní, to vnitřní poselství Shakespeara i toho překladu pana Topola?
1: Ach, to já si myslím, že určitě pochopili, protože to by jináč na to lidi nechodili.
0: Tak v přímém přenosu posloucháte Tobogán. Našimi milými hosty jsou Zuzana Navarová, skupina Koa a pan Luděk Munzar. V té knížce, kterou jsme kdysi právě také pokřtili v Tobogánu, knížku, kterou napsal pan Luděk Munzar, Když jsem to slíbil, a je to o jeho velké druhé lásce, kromě divadla, to je létání. Jaké vteřiny tam člověk může prožívat a může je porovnat s úspěšnou premiérou v divadle?
1: No tak když chcete za každou cenu nějakou analogii, určitě to najdete. Můžete tam prožít obrovské vteřiny strachu a nebo nádherný úlevy a krásy, která, věřte mi, kdo nikdy v životě neseděl ve větroni a nebyl tam aspoň nahoře sám, třeba 2-3 hodiny, tak to je pocit nezdělitelný, co to je za krásu a zároveň s tou starostí, aby vás ten teplej prout neopustil, abyste prostě, kdyby náhodou, abyste si vybral dobrý pole a nerozbil si hubu a letadlo. Ale ten, mě se častokrát ptávali, proč teda lítám a byli to ironicky, no to chce tebe ještě víc slavný, nebo já nevím co všecko. No, to je jedno. Tak já jsem říkal, pro ty krásný návraty na zem a já jsem tím nemyslel nic poetického, protože víte, odstartovat a zase se vrátit ve zdraví na zem, no to je krásný, ne? A pak je druhá věc, kterou jsem na tom lítání měl strašně rád, zvlášť na tom bezmotorovým, když je tam člověk jaksi, tak jako bych řekl, determinován nebo určen prostě počasím a tak dále a svýma schopnostma, ale ta poezie, kterou v tom. Já jsem jednou, jsme byli na soustředění v Novém Městě nad Metují a tak jsem se nechal vytáhnout, ještě to byl ten starý větroň Šohaj, ale pro mě to bylo tenkrát, to byl brus ještě. A tam je takovej svah od toho letiště, jakoby, a málo kdy se to tam stává, a foukal tam takový mírný vítr, takže se pořád dalo takzvaně létat v té vlně. Takže já jsem letěl do Dobrušky, tam jsem to otočil na křídlo prudkou zatáčkou do Náchoda, nad náměstím zpátky a takhle jsem tam pendloval. Ještě jsem si tam snědl kousek sekaný, co mě maminka dala. A lítal jsem takhle, protože jsem měl pořád letiště na doklus. Měl jsem takovou výšku, že kdyby se něco přihodilo, ta vlna skončila, že jsem věděl, že z Dobrušky nebo z Náchoda nebo tak dokloužu na to letiště. A když jsem letěl asi už po 60. takhle pořád, tak dole začali sklízet obilí. A já jsem tam na ně začal volat, otevřel jsem si a říkám, pomáhej pámbu. A ty ženský tam takhle hrabali, teď koukali po sobě, tak jsem letěl zpátky z Náchoda a zařval si, že jsem to na koni, pomáhej pámbu. Najednou si některá všimla, protože to bezmotorový je opravdu tichý, pomáhej pámbu, děkujeme, děkujeme. A dívali se na mě nahoru, a mě vám takhle tekly slzy krásný, protože pocit bezpečí, jistoty a obrovský poezii. A ty ženský si snad sundali i blůzku, jak mě mávali nahoru.
0: No, mezi náma, Luďku, ty bys byl ideální objekt pro reklamu, to zas ne, že ne.
1: Jak to?
0: No, nebať se to všechno v tom objevuje. Slzy ženský odhazujou halenky, ty seš ve vzduchu, pak přistaneš a ještě ten pánbu, teď už to je moderní, zase tam funguje ideálně. Ale mě jenom napadlo, to je drobnost, zkuste zavolat paní Hlaváčové, to je vzkaz pro Věru Mackovou do přenosového vozu, máme-li tam číslo, můžeme zavolat Janě.
1: Ale ona zkouší.
0: Aha,
1: tak si nebude na jevišti, ona je tady přes ulici.
0: No tak zkuste i tak, protože to může být výmluva, pan Munzera.
1: Není. Ještě mě říkala, já tě vemu, já vám nechci, já jako důchodce jedu 16 a krásně si vystoupím a pokud se nesrazíme, tak dojedu ve zdraví.
0: Hele, a to už máš i takovou průkazku na toho důchodce?
1: No to už budu jezdit zadarmo od března.
0: Jo. No tak to dáš na účet Aničky všechno.
1: To je jasný.
0: Tak když ne Janu Hlaváčovou, Roberta Tamchynu. Robert je šikula, rozhlasový a hrabe se v archivechu. A teď dostal cenu za to, že vytvořil koláž z tvorby Miroslava Horníčka. To slovo koláž nás zajímá. Zaprvé proto, že je dneska ta vernisáž, za druhé pokřtíme za malou chvilku tu knížku Miroslava Horníčka. A mě by zajímalo, jak by třeba možná vytvořil koláž o tobě, ten Robert. Jo? Jako co by k tomu potřeboval? Které fragmenty? Jak by je dával dohromady? Zda by používal nůžky, a nebo jenom ten už moderní počítač, na který se stříhá v rozhlasových vysíláních. Ale předtím tam padlo jedno slůvko, poezie. Nevím, ale myslím si, že ohromujícím štěstím nebo zážitkem pro tebe i pro paní Janu bylo setkání s básníkem Františkem Hrubínem. Vy jste dokonce chystali i pořady ve Viole, tak možná po tom telefonátu s Robertem, že bych se k té poezii jako další lásce docela vrátil. Robert, seš přítomen u aparátu?
3: Ano, dobré dopoledne, já nevím, říkali mi, že jsem slabý, tak nevím, jak jsem slyšet.
0: No, slabý, hlavně, aby jsi nakoupil, co potřebuješ, protože ty nemáš žádnou paní Hlaváčovou, která by se o tebe starala, to taky víme. Jak by vypadal tvoj koláž o panu Munzarovi? Z čeho bys vycházel?
3: Já asi rozhodně bych nemohl zapomenout na 3 věci z rozhlasového archivu, které mě velmi ovlivnily v různém věkovém období, když jsem je slyšel. Jednak by to byla romance Pro křídlovku Františka Hrubína, tak jak ji pan Munzar četl v rozhlase nebo recitoval. Navždy nebude víc o tu chvíli, kdy jsem ji slyšel. Potom by to asi byla ukázka z páni Horčičkovy práce Letu do nebezpečí, kde pan Munzar hraje kapitána Prelevena, který navádí to letadlo, které se řítí nocí na kanadské letiště ve Vancouveru, a on, protože letadla zná, jak o tom mluvil a má lítání rád, tak člověk mu věří každé slovo, když řekne tomu člověku George Spencerovi, který sedí po letech zase za kniplem, když mu radí, tak mu věří každé slovo. No a pak bych asi určitě připomněl v té koláži taky čerbu z knížky Paňolovi, jak voní tymián. A to je možná i styčný bod z prací pana Horníčka, protože to je Provence a voňavá Francie.
0: Roberte, děkuji moc.
1: Já
0: za
1: taky
0: telefonát.
1: Děkuji a moc vás pozdravuji.
0: Díka, můžeš o tom, Luďku, přemýšlet, co bys tam dodal ty sám podle sebe.
1: A to já bych nedodával nic, protože to mě to takhle překvapuje. A to, mně se to hrozně špatně říká, no. Prostě, co má člověk o sobě povídat, když, jak to říkal pan Seifert krásně, co má o sobě mluvit, když je jenom tráva, no. Tak to nic, tak prostě já práci v rozhlase jsem mýval a mám hrozně rád a v podstatě jsem tam bydlel dřív. Nedávno jsem dělal četbu na pokračování z paměti pana Kasanovi. Už v loni jsem udělal 12 dílů, teďka dalších 12 dílů. A tak jsem tam seděl před tou šestkou a díval jsem se a šel jeden můj známý zvukař, pan Miloš Kot. A my se známe, dělali jsme spolu mnoho pořadů. Kam tak, Milošku, tak tady sedím, dneska je říjen, nevím, jestli to je na den, ale je to přesně 50 let, co jsem tady začínal. No, tak jsme si nostalgicky zaspomínali, protože on tam je jenom 37 let. A já, už jsem to řekl na začátku, já o svých láskách strašně rád mluvím, protože se hrozně stydím a rozhlas je moje velikánská láska, protože jako malej kluk my jsme rádio neměli, jenom babička ho měla a pak až později, když byla měnová reforma, tak bohatší strejček nám koupil rádio, aby o nějaké peníze nepřišel. A já jsem první rádio poslouchal tak, že jsem si udělal krystalku a od dalšího strejčka jsem si půjčil sluchátka a dali jsme si je takhle v kuchyni na talíř, tatínek, maminka, já a ještě moje mladší tehdy sestra Eva, tam ty ještě nebyly na světě, jsme seděli u toho talíře a poslouchali jsme, do dneška si to pamatuju, z pohádky do pohádky. A takže ten rozhlas mě provází celý život a nejenom to štěstí, že jsem mohl dělat s takovými mistry slova, jako byl pan Heger, pan Smolík a další, to je takový krásný dar od Boha a já říkám, já se o svých láskách stydím mluvit, je to nádherná, když si tam můžu rozsvítit takhle jenom to světýlko. A teď je ten text, já hrozně rád dělám četby na pokračování, protože tam můžete udělat daleko víc postav, než třeba tu jednu, jenom i když pěknou, na jevišti. A to, co říkal pan redaktor Tamchyna o ty romanci pro křídlovku, mě těší, ale já bych ji teď dělal jináč. Já jsem to slyšel nedávno, to bylo ještě nebyla vydaná knižně a to jsem poslouchal a to nebyl hlas, to byla tkanička od bot. To, i když jsem to měl rád, tak až po letech pozdějších teprve člověk pochopí, co v tom je.
0: No, ne, nebudeme to rozvádět, já bych pak musel připomenout inscenaci v Národním divadle, romance pro křídlovku. Jenom doplním, za malou chvíli po té další písničce, Zuzanko, pokřtíme knihu Miroslava Horoníčka, Vteřiny života. A oni se ptali Miroslava, pan Žák to s ním dělal ten rozhovor, jak si představuje vlastní medailonek Miroslav a on na to odpověděl v podstatě v duchu jakový bez vlastní účasti. Ať řeknou něco o mě lidé, kterým jsem někdy něčím udělal radost a ať tam řeknou někteří herci, že jsem nevěřil v herectví z jednoduchého důvodu, že jsem hercem prostě nikdy nebyl. To je slovo do pranice, po písničce si to vysvětlíme, přímý přenos tobogánu z divadla U hasičů.

0: Romeo Lučku, není tahle písnička o lítání Ludka Munzara, o panu Hrubýnovi, není to o tom, jak člověk se snaží běžet za tou láskou, která mu odchází někam do daleka. Není to všechno z té písni podle vás?
1: Tak asi všecko ne, ale je hezká, já vám děkuju, moc se mě líbila.
2: To jsem z toho úplně celá pryč. Teda.
1: Ne, nebuďte, je to opravdu pěkný.
0: Já jenom připomenu, možná by to bylo další téma, ale na 2-3hodinový pořad, možná, že by nám ho pan Miroslav Dittrich někdy dal nebo věnoval. A to je to otázka toho autorství. To všechno jsou písničky Zuzany Navarové. Písnička i teda muzika i text. A hodně se mluvilo v divadelních kruzích vždycky o autorském typu herectví. Nemám teď na mysli to herectví Miroslava Horníčka, to je, když sám opravdu mluví za sebe, nikoli prostřednictvím té dramatické postavy. Ale to autorství znamenalo možná v pohledu na tu postavu jít na to jinak, vysvětlit to po svém. A
1: já bych tomu rozuměl takhle, že jako jste říkal o tom panu Horníčkovi. Ano, to mohlo být, ale jako autorský herec, já si pod tím opravdu nedovedu nic představit, protože když jde herec hrát nějakou postavu, no tak se snaží být nejlepší na celém světě, že jo. To jináč nemusí na to jeviště chodit. A takže on to nějak uchopil, nějak to divákům interpretuje, takže tak bych, to je jediný autorství, ale jako takzvaný jako kategorii, to si možná někdo vím. Já opravdu neumím na to odpovědět. Já nechci být jako naši politikové, kteří umějí na každou otázku odpovědět.
0: Tak a rád bych teď pozval na podium pana Jiřího Žáka, pana doktora Mareše, aby pokřtili. A protože vidím, kde si někde i Libušku Švormovou, myslím si, že by měla být u toho také, aby pokřtili knihu Miroslava Horníčka Vteřiny života. Luďku, a vy si teď můžete vybrat. Buď dostanete knížku Miroslava Horníčka, anebo budete kmotrem, anebo můžete mít obojí. Vybíráte si obojí, to jsem rád. Tak, je to jednoduché. Tak, pan Jiří Žák, překladatel, autor té knížky, co se vám vybavuje teď najednou, když tato krásná kniha je k dispozici, vy máte možnost naši diváci a posluchači ji mít podepsanou od dnešních účastníků. Bohužel nebudeme dnes mluvit o francouzských rozhovorech, to si necháme na jindy.
3: Já, co se mě vybaví, já tu knížku držím teď vůbec poprvé ji vidím, tak z ní mám velkou radost, ale chtěl bych hlavně říct, že já jsem tu knížku nenapsal. Tu napsal pan Miroslav Horníček celým svým životem, celou svou tvorbou, a v tuto chvíli by tady místo nás všech měl stát především pan Horníček a měl by křtít svoji knížku. A když tady pan Munzar říkal a mluvil o lásce, tak domnívám se, že celý život a celou svojí prací Mirek Horníček rozdával lásku a radost a veselí a smích, a za to mu patří bezesporu náš obrovský dík. A tak já bych osobně, když tu knížku držím teď tady v rukách, chtěl především pozdravit Mirka Horníčka do Liberce, říct, že mě strašně moc v tuto chvíli tady chybí a že jsem moc šťastný, že jsem na té knížce mohl pracovat.
0: Děkuju panu Žákovi. A skoro nechte své dlaně otevřené, protože teď vám představu pana doktora Mareše, který se nám krásně o Miroslava Horníčka stará. Doktor Mareš. Pane doktore, možná, že by bylo tím nejlepším pozdravem, pač vím, že Mirek to poslouchá, navíc mi to pošleme po kazetě Mirkovi, říct nějakou epizodu z toho soužití v současné době, aby lidé měli představu, jak Mirek s vámi v rodině žije.
4: No, já bych hlavně nechtěl říct, že to je jenom moje zásluha, samozřejmě je to zásluha řady dalších lidí, zejména mé rodiny, mé ženy i mého syna konečně. A já doufám, že se Miroslav cítí u nás dobře. Je v domácím prostředí, není teda už v nemocnici, což asi víte. A já možná bych, protože jsem lékař, tak bych připomněl jednu takovou historku, která není úplně nová, ale je asi rok a půl stará. Když Miroslav ležel v nemocnici v nejvyšším patře budovy, tak tam přivétali na okno holuby a pacienti je krmili, což bylo výborné z psychologického hlediska pro pacienty, ovšem z hlediska hygienického a fyzického pro nemocnici samozřejmě bylo špatné. Takže tam byla cedulka, nekrmte holuby. A Miroslav Horníček s humorem sobě vlastním tam připsal jinou cedulku, která tam dodneska je zarámovaná a ta zní, domácí lidé, jejich hosti, tu pochopili jisté zkušenosti. Já taky. Věřím jim a věřím si, že nakrmení holuby tu serou na Římsi.
0: Děkuju panu Marešovi, poprosím Libušku, která hrála dlouho s Miroslavem, co by popřála té knížce. Nebudeme jí polívat šampaňským ani dělat jiné alotrie, ale asi popřejeme vše krásné do života.
5: Já jí přeju do života tolik krásného, jako dal Miroslav ve své době mě, protože jsem s ním prožila jedno opravdu krásné období svého divadelního života ve hrách Rozhodně správná koupel, Rozhodně nesprávné okno, Dva muži v šaku. A to já jsem Miroslava, já mu vzkazuju, já jsem ho milovala a já ho dodnes miluji.
0: Děkuji vám k motoru. Předáváme knížku Luďkovi Munzarovi a poprosíme Zuzanu o písničku pro pana Horníčka a potom máme připravené další věci, kdy poznáte Zuzanu Navarovou jinak než zpěvačku.
1: Mirku, já tě tady hladím na obálce a přeju ti, aby si byl hodně, hodně zdravý. Měj se moc hezky.

Tak tady stojím, Zuzano, a díval jsem se i na Luďka Munzara. V těch písničkách je ohromná naléhavost. A to je potřeba u písničkové tvorby, samozřejmě i u divadla. Možná, že se k tomu teď dostaneme, ale nedá se nic dělat, Luďku. Teď to bude trošku slavnostní, oficiální pro vás. Poprosil bych generálního ředitele Českého rozhlasu, pana Václava Kasíka a Miroslava Dittricha z Českého rozhlasu. A společně teď, dávejte pozor, Zuzanu Navarovou, která je předsedkyní správní rady nadace Život umělce, aby vám předvečer setkání seniorů prý, vlastně dohromady, aby jsme to udělili za nás, za všechny, medaili Tobogán prý, která patří významným českým seniorům. A tady je i dárek Českého rozhlasu. A teď poprosím Zuzanu, aby se vyjádřila za nadaci Život umělce. Patří to významným českým seniorům. Ukážeme divákům. Je to medaile, kterou vytvořil náš vynikající medailista pan Zdeněk Kolářský. A to modré, tomu se říká etuje. A to zas vytvořil náš přední knihař pan Fogl. Je to drahý, ale

0: Užijte i ve zdraví.
1: Děkuji,
0: jo?
1: Pěkně.
0: A můžete ukazovat vnoučatům potom, oni to mají rádi.
1: Děkuji pěkně, ale já jsem překvapený. Já... Dají mi medaily, nedají mi medaily.
2: To jsem opravdu.
1: Ne, zpívat nebudu, já si toho vážím a opravdu jsem... Víte, když si někdo všimne, tak je to dobře. Děkuju moc.
3: Děkuju Jiřímu Mužarovi. A poprosím o přání pana Václava Kasíka, generálního ředitele. Je to naše medaile rozhlasová z nadací.
4: No já vím, teď já se cítím, že mám právo tím pádem tu medaili předat pomocí něžných rukou Zuzany Navarové, to se stalo. Ale vy jste před chvílí říkali, že někdy slova chybí. A mě teď zrovna chybí. Nicméně vám přeju hodně zdraví a mnoho ještě chvil ve Větroni. Na létě.
3: Děkuju. A Miroslav Dittrich přidává dárek Českého rozhlasu 2.
5: To je za Český rozhlas 2, kde právě vás mohou posluchači často slyšet v různých těch četbách a hrách, o kterých jste mluvil. No a já vám přeju samozřejmě, jak jste říkal předtím, hlavně to zdraví.
2: Děkuju pěkně. Děkuju vám moc, děkuju.
3: Tak a já bych poprosil Libušku Švormovou ještě, jak přijde. A,
2: no, tohle, takže to je...
3: No, to je zvláštní. Luděk Munzar to netušil a já jsem to přitom takzvaně rozkecal, rozpovídal v několika pořadech a čekal jsem, jestli někdo zvedne telefon a řekne, pane Munzar, dostanete tam medaily.
2: Ale oni můj telefon neznají.
3: Jo, takhle. A nebo že někdo neradostně řekne, tam dostanete medaily a za co, prosím vás? No.
2: To já bych na to taky neuměl odpovědět.
3: My na to umíme odpovědět. Já si myslím, že to je... A to máte společné se Zuzanou Navarovou. A to je poctivost k tomu, co děláte. A pro mě jste byli v tomto směru oba příkladem, i když Zuzana je mladší asi o 40 let než já, ale to nevadí. Zuzanko, vy děláte hodně věcí, ještě paní Švormovou poprosím, ať přijde. Co nabízíte seniorům, řekněte třeba tři věci, nebo řekni tři věci, a co by si z toho Luděk vybral? Jo, třeba jestli lázně nebo příspěvky na léky.
0: Jo, takhle. Já myslela zítra. Zítra tam je recepce. Já myslím, že si vyberete něco o to. Ne, tak naše nadace, jak už je, lze tušit z názvu Život umělce, je určená pro herce, tanečníky, zpěváky, orchestrální hráče, i solisty, pochopitelně. Je to zkrátka pro všechny umělce, kterým my říkáme, to je kategorie výkonný umělec, to znamená, že ne, že by ti ostatní výkonní nebyli, ale my výkonní umělci podáváme výkon přímo na jevišti. A my tam máme takový tři kupičky. Jedna kupička peněz je pro děti, začínající umělce, který jezdí třeba na mezinárodní soutěže nebo tak. A pak je tam kupička pro umělce, který se ocnou v nějakých nesnázích, takže přechodně nějak nemůžou vykonávat to svoje povolání. A další kupička je, já jsem říkala tři kupičky, my jsou čtyři kupičky.
3: Jo, ale máš na to už jenom 30 vteřin.
0: Jo, tak třetí
3: na ty kupičky. No.
0: Třetí kupička je na hezké projekty, které podporujeme, a čtvrtá kupička, ta je právě určená pro seniory, abychom jim mohli dávat diplomy a chlebíčky.
3: Tak, jenom a jedno tak, z toho, no. Co Luděk bere. Radši chlebíček nebo diplom.
1: Pojďte to nezlehčovat. Je to záslužný, když si lidé z oboru cenějí práce svých kolegů. Já vám za to děkuju.
3: Co bych popřála před poslední písničkou, s kterou se vám rozloučíme, Libuška Švormová svému příteli Luďkovi Munzarovi.
6: Luďku, já jenom vzpomínám jako na svůj nejkrásnější zážitek z divadla vůbec na srpnovou neděli, kde jsme statovali jako Damáci.

0: a kde Luděk hrál velkou roli. A byla to tak překrásný. Trojanova hudba, všichni herci, Heger, Fabian. No prostě to je můj zážitek a ten je s tebou opravdu spojený úplně nekonečně.
1: To já mám i jiný a taky hezky.
2: Děkuju.
3: Děkuju. Dámy a pánové, našimi hosty byli Libuše Švornová, Luděk Munzar a Zuzana Navarová a skupina Koa.
4: To je Omar Kowaj, Mario Binari.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Metaforická komorní hra o zodpovědnosti člověka za každou fázi svého života, o návratu člověka k sobě samému a k prapůvodním zdrojům pravého štěstí. Tak se ve své době psalo o rozhlasové hře Jindřicha Feiraisla Balada o čekání v podzimní trávě. Přejeme pěkný poslech.
3: Sičáku!
4: Kramoliš pocítil prudkou bolest, vzpřímil se, dlouze se zahleděl a špičkou jazyka pak pozvedl odtržený cípek kůže na dlani. Opatrně ho zkousl mezi řezáky, které ještě zbyly poslední proti sobě.
3: Takhle dokázat rafnout v mých letech.
4: Kůže byla neuvěřitelně měkká. Připadal si jako lidojet a tomu se už skoro zasmál.
3: Sýčák.
4: V zápětí ale zvážnil, protože díra v dlani nic veselého není. Vysokým obloukem prsknul ten cípek k Alanovi.
3: Sežer pána hovado.
4: Alanova netečnost však ani teď Kramoliše nepopudila. Zvykl už.
3: Jestli pak si pes něco myslí.
4: Rankou prosakovala krev, takže ji vysál a uvědomil si, že měl štěstí. Hrod hřebu pronikl kůží sotva 3 centimetry od zápěstí, tak blízko tepny.
3: Nová, už se mohl mít pokoj.
4: Chtěl tu myšlenku odehnat, ale vnucovala se silně.
3: Jaký pak pokoj? Rozhodli 3 centimetry, koho by napadlo, že o člověku třeba rozhodnou i 3 centimetry. A hřeb krovák. Bůh ví, jak dlouho zarostlej v drnu. Trefit tak tepnu vystříkla krev a... A co?
4: Sklouzl očima ke stavení a dvůr mu připadl spustlý. Ovšem, že věděl své o spustlém dvoru, ale nemohl se zatěžovat dvorem. Měl tu věc.
3: Věc. Věc. Věc.
4: Nikdy neřekl studna, prostě nikdy. Samu sebou v tom byla pověrčivost, že nikdy neřekl studna, aby snad neuhranul nebo nezakřiknul. Zkrátka věc.
3: Vystříknout krev? Koho bych se dovolal?
4: V pohledu ke dveřím chalupy překážela rozložitá švestka s množstvím ojíněných plodů. A houština strmivých vlků a pařáty odumřelých černých větví zase vypálily výčitku.
3: No jo, no jo. Prořezávka se dělá v zimě, to ví každej. Koho bych se dovolal na téhle samotě?
4: Znovu za ty 3 centimetry pocítil vděk. A i hned úžasl, že je možné za něco vděčit i hřebu. Jenže vždycky může být ještě hůř. A to věděl Kramoliš přesně.
3: Fuj.
4: Měl štěstí. Měl skutečně štěstí.
5: Jíst nebudeš?
4: Matka se zastavila na zápraží v předklonu, jaký Kramoliš vydával u běžců středních tratí, když ještě mýval čas na ničemné vysedávání. Tak stála a vůbec ne na startu v televizi. A jako každé ráno jí bylo určitě lhostejné, zda syn bude jíst. Byla to všechno jen hra. Výstup první všedního dne. Zvolání, odpověď, jakože se sešli agenti jedné branže. I o tom kdysi čítal v románech. Když ještě čítal.
3: Nebudu.
4: Zabručil to pro sebe. A na dálku zakýval v tom smyslu, protože byla hluchá. Zaskřehotala k zemi.
5: Jíst se má.
3: Pořád něco.
4: Vykřikl a zahrozil. A třeba není docela v pořádku hrozit na vlastní matku, která je v takovém předklonu a nemůže jinak. Ale jak to říct až k chalupě?
5: Doplatíš na to.
4: Zmizela jako stopař sledující vlastní šlépěje. A Kramoliš pochopil, že malý nápor v steku způsobila ta díra v dlani. Pálila. A byla velmi hluboká. A navíc zrovna v místě, kde sevření konce násady musí být nejpevnější. A on zase musel dolů k růženě a Kamilovi. Tedy musel. Chtěl.
3: Čapnu to dneska fest.
4: Od Šíbralova kopce pronikalo vycházející slunce řidinou břízek a modřínů. A jazyky stínů v zahradě zvolna kreslily nerostálou jinovatkou siluety stromů protažené do neskutečných rozměrů. Mezi haluzemi keřů jiskřilo množství orosených pavučin a Kramoliš opět mimoděčně pochválil havěť za píly tak dokonale utajenou, že jen časně z rána se zableskne člověku, který řádně vstává a také tím pádem dál doskáče.
3: O skákání by nebylo. Lemple tupej. Je potřeba vědět, kam se skáče.
4: Čuvač Alan líně zamrkal krvavými bělmi, pohnul ohonem, olízl se a jinak nic.
3: Prej psí život. Tak bych se chtěl pomnit po smrti.
4: Když nebylo zbytí, říkal Kramoliš ta věc, ale smrt neříkal nikdy. A teď až ustrnul nad samozřejmostí, s níž mu to slovo vylétlo. A jistě, že i na smrt myslel, ale měl takový názor, že každý tu má ke splnění svůj úkol a dokud není hotovo, i kmotra je krátká. A jeho úkol byl, jak se patří, vážný. Už 9. rok. Dlouze vzdychnul.
3: Proč jenom ty seš tak blbej, Alane?
4: Zjámičněli 4 pahýly neopracovaných kmenů a pažení po obvodu se ztrácelo ve tmě. Sehnul se pro sochor a potěžkalo.
3: Tak mažem k ostatním, Frantíku.
4: A rozmlouval se psem i s předměty. I těm dal jména. Sochor Franta, lopata Růžena, krumpáč Václav. Skutečně se necítil tak sám. Někdy Kramoliše samota notně skličovala. Ba někdy pocítil i beznaděj a úkol mu připadal nezměrný. Jakoby kopal díru naskrz celým světem. Tak se někdy jevilo těch 15-20 metrů, jakoby naskrz. A tenhle Alan Kramoliše řádně zklamal. Alan předtím měl mnohem správnější povahu.
3: Jo, akorát trouba neznalej, řekne čuvač jako čuvač. Je to mylka strašlivá. Věř tomu, pse. Když se ani nedá říct, člověk jako člověk. I se zvěří panujou veliký rozdíly.
4: Ten první Alan i zabručel na protest, anebo kývnul. Měl zkrátka v každém ohledu znamenité vlastnosti pro užitečnou spoluúčast při té věci. Postával pozorně nahoře nad Kramolišovou hlavou a projevoval neobyčejný zájem. Zíral soustředěně do hloubky a skoro se těšil, když na plošinkách přibývaly porce z lopat. Jenže zašel na křeče. Spíše na starobu. A tenhle druhý Alan už zkrátka nebyl to. Samo sebou Kramoliš rozpoznal už dávno předtím, že Lenora nebo chuť do díla vyzařují z každého stvoření. To podle nátury a jak koho vedou od mládí. Ale z druhého Alana ta jeho strašlivá lhostejnost až zrovna čpěla.
3: Hnal bych tě svinským krokem. Ničemu neužilej. Ale co kdyby? Viď?
4: Stát se mohlo lecos. Teď už byl Kramoliš na 17 metrech. To stačí kamínek jako slepičí vejce? A takový kamínek může vyklouznout z podpažení raz dva? A hlavu by prorazil, aby neprorazil. Proto Alan. Snad by se probral.
3: Probral by ses? Tlamo.
4: Popravdě Kramoliš neměl valné mínění o tom, co očekávat od Alana za podobných vážných okolností. A raději své představy dokonce nedomýšlel. Ostatně byly jen dvě možnosti. Naprostá opuštěnost dole v díře. A nebo vědomí, že nahoře polehává pes úplně netečný, ale aspoň někdo.
3: Klika, že seš druhej. Jediná klika.
4: Snad i v tom byla přízeň osudu, že první Alan nebyl druhý a naopak. Vždyť zpočátku Kramoliš potřeboval pochopení mnohem silněji. Neměl žádnou zkušenost. A od 5 metrů nahnáno k mrákotám. Ale teď už se obstojně vyznal. Cítil v sobě zvláštní vyrovnanost. A aby se nevyznal, když tahle díra naskrz, tahle podivná věc, byla už za těch 9 let třetí.
3: Parchante zrzavej.
4: Sevřel hřeb a štítivě ho přehodil přes plot, přendal sochor do pravičky, pohlédl krance v dlani a zpátky k drnu. Bůh ví, proč mu prve překážel. Ještě do drnu kopnul patou a zapřel se v pokleku o vyčnívající kmen, aby konečně slezl dolů.
6: Blázne stará, co pohazuješ hřeby?
4: Za plotem stanul hajný rožek. Držel tu zrezivělou žížalu, tvářil se spíše vyčítavě než vstekle, a okázale ukázal k psu bojarovi po svém boku.
6: No, no, já jsem ti ho schromil? Skučí celou noc.
4: Hajný zasunul hřeb do kapsy, vytáhl cigaretu a opět pokýval ke svému psu. Zapálil si.
6: Jestli sebereš sílu, povídala máma v noci, tak mu to trápení sakra ukrať. Jo, sebral jsem sílu, Kramoliši. Už jsem kránu ve chlívě i namířil. Jenomže dočista vyskočil a šmajchloval se.
3: Vyskočil? Bojar? Ten?
6: No, už jo.
3: A co teda?
4: Rožek povadl a pokrčil rameny.
6: Je to přísně zakázaný pohazovat hřeby.
4: V kloubu pravého předního bojarova běhu nabobtnala ošklivá boule. Pajdal už od jara, kdy střeštěně vletěl do díry po vývratu a někde mu luplo. A také měl Kramoliš dojem, že rožek mohl dát cvičenému psovi lepší opatření, aby se vylízal.
3: Ale ten Alan zase se ani nepohnul. Ať cizáci očumujou direkt za plotem, lempl.
6: Doktor to povídal už z jara. Utratit.
3: Doktoři toho věděj, když běhal.
6: Běhal, běhal. A co ty? Už máš vodu?
4: Jak dobře Rožek věděl, že Kramoliš nemá vodu. Jak dobře to věděl. Protože chvíle, kdy Kramoliš bude mít vodu, nebude chvílí na klábosy. Snad celé tohle údolí by se chvělo. A planeta Země by ronila kamenou cévkou chladivou blaženost do necek i na kafe, na hašení vápna i do vědra k ošplíchnutí, jak dobře to Rožek věděl. A Dloubanec si neodpustil.
6: Divím se ti, člověče bláhovej. Kdo ti o to stojí?
4: Bojar se třásl a stále tlumeně skučil.
3: Uvažuji, Rožku, a koukám. Hony máš na spadnutí a psí učenost se taky nerodí z fleku a zadarmo. Rozumím ti. Máš nervy.
6: Mě vynech, dětku. Já si svoje potřeby dostavení dotáhnu. Je nás tam jako brabenců. Ale pro koho to děláš ty? No pro koho?
4: Jaká zlostnost je v lidech. Pomyslel Kramoliš, s jakým gustem přikládají lupínky z cizího neštěstí na hojení vlastních bolístek. A lupínku samo sebou nikdy není dost. A jestli tamhle překrý, jinde zas odkrý. Má takový je svět, že jitro celé nepřebývá.
3: Budu mít vodu. Budu.
6: Jo, to známe. Na chlastání doudě užiješ, ale s proutkama je srabové, když to řeknu zpříma.
3: Douděra?
6: Ten.
3: Není lepšího na douděru.
6: Nejsem tvoje máma, abys naměřoval. To se ví, na Dvořáka taky nebylo. Na Zláhoru taky nebylo. A jak pak zdopad? Zahradu máš přerytou jak od divokých prasat a vody ani krapet. Povídám ti po sousedsku, že se na to nevyflákneš, seš starý dědek.
3: A ty seš zlej dědek. Rošku.
4: Kramoliš pustil sochor a jedním trhnutím urval výhonek z keře, na němž byla oranžová jádra v podobě biskupských čepiček, pevně sevřel pružinu s čepičkami prsty obou rukou a stanul u plotu.
3: Takhle mi dal to vrbový proutí podržet. Douděra, takhle. Sám jsem pocitoval, jak tam vaří strašná síla. A to nejsem přes proutky forst. Natož douděra. Točil jsem ho jak vrtule. Na svoje oči jsem to viděl. Na tomhle fleku máš vodu v 16 metrech, povídal. A že bych ho nechal jen tak prolítnout kolem stavení? Když už kopu po třetí? Pomyslíš?
6: Žádám tě znova, abys neřval.
3: Máš vůbec tušení, co to je za hrůzu zalejzat 9. rok do díry?
6: Právě, že mám, chasníku. A tobě z 65 už žádnej neubere.
3: 64.
6: Na rok seš háklivej, panici.
4: Hajný se zašklebil. Pokývnul k jámě a zatvářil se vybouřeně.
6: Tak v 16 metrech povídáš. A kolik máš?
4: Kramoliš poklesl, odvrátil se od plotu. A biskupské čepičky popadaly do trávy.
6: No?
3: 17.
6: Máš recht. Není nad douděru.
4: Bojar opět zaskučel. Možná skučel i předtím, ale takové ticho nebylo.
3: Budu mít vodu.
4: Nad Šíbralovým kopcem už vyklouzlo slunce z kostnatých prstů obrovské borovice soušky. K níž Kramoliš za letních bouří upřeně civěl z okna u pece a čekal s úzkostí, že padne. Bylo naprosto nepochopitelné, že dosud nepadla. A když se vichr zvedl v noci, probouzil se s tísnivou lítostí, že ten zánik borovice nespatří. Jako by tolik stál o zkázu. Nevyznal se v tomhle svém pocitu a teď postřehl, že je pokročilá doba a slunce už olízlo pažení v jámě. I v pocitech kolem věcí se někdy nevyznal.
3: Budu mít vodu.
6: Dej mi pak vědět.
3: Je to ukrutně silný pramen. Metr se metr tam.
6: Tak je možný uhnout.
3: Takovýmu pramenu není možný uhnout. Prvně jsem uhnul. To dneska vím. Ale teď?
6: 20? Prvně?
3: Jo. A po druhý 23. Krvavý metry. Ale jak seš přemíru chtivej, uhneš. Tak je to. Je potřeba i uvážlivost.
6: Nahnat je škrholi do chlíva a tam je těma jejich všivejma proutkama zmrskat. Do jednoho.
3: A budu mít vodu.
4: Hajný pečlivě zadusil oharek cigarety o kámen a bylo zřejmé, že s další cestou otálí. Vytáhl z kapsy dvě patrony a pohlédl k bojarovi, který zmlknul.
3: Tady střílet nebudeš.
6: Neřvi pořád, sakra. I vola bys umořil.
3: Tak pomalu, Rošku. Tohle ne. Já mám svědomí čistý.
6: Co zas meleš, jaký svědomí?
3: Jen se nedělej. Nikoho nemořím. Nikdy jsem nikoho nemořil.
6: Takhle ty to bereš.
3: Jo, takhle já to beru.
6: Přejím lehkou hlínu, blázne stará.
4: Kramoliš nakopl biskupské čepičky. Na vstekaně se sehnul a sevřel fandu. I hned ho pustil. A zdáli pocítil bolest v dlani a úplně zblízka pocítil bolest v duši.
3: Nikdy jsem o tom s nikým nemluvil, Rošku.
6: Mlč i teď.
3: S kým taky mluvit, viď? Stavení pustý a matka hluchá.
6: Už musíme jít.
3: Ne! Chci, abys věděl pravdu. Nikoho jsem nemořil, slyšíš? To byla všecko zloba lidská. Pomluvy.
6: Tak jo, nikoho si nemořil. Drž se zpátky, klepne tě Pepina, beru to. Zkrátka nikoho si nemořil.
3: Uváž, která ženská nepustí v krámě slinu, když její chlap sebou doma plácne se slunce západem? Která nekřivdí? Ale já to chtěl pro ní. Ona přece vláčela ty okovy až tamhle dolů ke studánce. Já je nevláčel. Já tou dobou dělal forotu v lomu. Rekordy. A mlela skrz to pantem celý život. Co pro jiný ženský, jak se jim vaří a pere. A která má roury i ke králíkům natažený. Celý život mlela. Samo sebou, že v chalupě něco muselo stranou. Vždycky musí něco stranou, když je něco jiného, toho hlavní. A medaile v lomu se mi vlastně taky líbily. Tenkrát. Za rekordy.
4: Tenkrát. S první věcí uvízl Kramoliš na 20 metrech. A proutkař Dvořák původně slíbil 14. Stačil já mu ještě zaházet před příchodem sněhu. A příkoří vnímal silně až k zalknutí, ale tenkrát už byl sám. Naštěstí.
6: Každej přece věděl, že Láďa byl odmala slabý na plíce.
3: Najednou pamatuješ i ty, Rošku? Já ti něco řeknu. Já mám svou vinu. Protože všecko má jen jeden pravý čas, slyšíš? Jen jeden. Pro vždycky. A běda, když ten moment přehlídneš. Nebo ti ho někdo druhej zachuntá. Ty ho nerozpoznáš a pak se spozdíš. A nedoženeš už nic. To mi věř. Akorát potom platíš. Někdy strašně platíš. Jo. Byl slabý na plíce, ten můj vejškrabek drahý. Ale zrovna na to jsem měl pomýšlet v pravý čas. Na slabý plíce svého jediného syna. Aby nemusel lítat v liáku, prokrapet vody na polivku do té dálky. Aby neprostydnul. Ba, Rošku. Tam jsem se spozdil. Jednou pro vždycky. Že tou dobou bylo vykopáno teprv 10 metrů. Když Láďa byla šil ke studánce. A pak jsem taky z fleku strašně zaplatil. Když mi umřel.
6: Zbytečně to připomínáš, Kramoliši. Je to všecko smutný.
3: A Terezie si zkrátka dala vinu. Ne, nesáhla si na život, jak mleli drbny po všech vsích. Jsou takový případy, Rošku, že si člověk nesáhne na život, ale sáhne si na duši. Věříš tomu? Nechtěla už žít. Usnula. Týden po Láďově funusu úplně obyčejně usnula.
6: A ty jsi pořád neměl teátru dost.
3: Co, jaký pak teátr? Já jsem byl přece kameník. Žádný hogo-fogo. Co vám bych mohl držet dva hroby? A dával jsem k sobě svý vlastní lidi. Do toho se mi nikdo cizej montovat nebude. Že je zakázaný otvírat čerstvý hrob. Právě, že čerstvý.
6: Šli potom řeči, že se vzpominul.
3: Skrz co? Že jsem nakonec sám udělal Terezí plac? Skrz to mě držet za cvoka?
6: No dovol v noci kopat na Krchově.
3: Časně z rána, Rošku, časně z rána. Cvoci byli jenom na úřadech. Jak je čeli? To je pro mě ani cvaj vykopat hrob. Znám horší kopání.
4: Kramoliš si zvolna pokývl a přistoupil zase těsně k plaňkám plotu, pohlédl Hajnému zblízka do očí a usmál se.
3: Ulevilo se mi.
6: Nevím z čeho.
3: Povídal jsi, že je zbytečný připomínat smutný příhody. Ne, Hajnej, není to zbytečný. Hlavně smutný příhody je potřeba připomínat. Aby se ulevilo, víš? Když mlčíš, máš v sobě tíhu a nikam před ní neutečeš. Pravda chce ven? Pravda má správnej plac akorát na světle. I když je třeba nemilá.
4: Bojar znovu zaskučil a Hajný netrpělivě přešlápl.
3: Počkej, ještě něco. Když jsem se tak rozjel, svěřím ti něco úplně hroznýho.
6: Nechci.
3: Dvořák tehda přikázal 14 metrů. Já jsem skončil na 20. Poslouchej dobře. Byl jsem rád, že to neviděli.
6: Kdo?
3: Terezie a chlapec.
6: Cože? Byl se rád, že jsou po funusu?
3: Že to neviděli, Rošku. Když jsem zahazoval jámu.
6: No. No, tak jdeme, Bojare. A ty, Kramoliši, ne, že nejsi. Jsi, cvok.
3: Stoj! Dvořák řekl 14 metrů. Ale člověk má v sobě už od 10 úžasnou horkost. A s každým třísknutím krumpáče věříš, že teď. A nic. Ráno znova palice a klíny. Třese se všecko a věříš, že teď. Nic. Zase je večer. Už tebou pajtluje slabost a karbitka je na chcípnutí. Dobrá, poslední zapáčení s ochorem a věří, že teď. A nic. Sušina. Vlezlej prach všude a vody ani kapička. Akorát pálivej pod tebe leje. Rveš se ty díře. A nic. Týdny, měsíce, roky. Nic. Myslíš na svýho syna a na ženu. Na všecko možný myslíš. Představuješ si samý krásný věci, až voda poteče. Tu úlevu. To štěstí. A potom je 14, 18, 20. A jasný už je jenom to, že jsi minul pramen. Třeba o pár dlaní, ale minul. Prorval ses do hloubky, ale najednou vidíš, že ta hloubka je jalová. Že všecko strádání bylo k ničemu. Je ti hnusně. Je ti bůh ví, proč i hamba. Vylezeš na luft, třeští ti hlava. A jednou z rána začneš házet fortu zpátky. Tu horu. A házíš tam dolů i svou naději. Je pomlácená, mrská se tam mezi šutrama, až začne střískaná vařit. A houlí se zpátky. Je z ní mlha a ty ji vdechuješ až k srdci. A srdce tvrdne a tvrdne. Chceš v jednu chvíli i brečet, že jsi myslel na syna. A už nemáš nikoho. Jenže srdce zatím zatvrdlo dočista. A tehda, Rošku, nahlídneš, jak je dobře, že to tvoje ponížení nikdo blízkej nevidí. A taky se v tobě usadí divná posedlost, že tvoje pochybení může srovnat akorát poctivej konec. Že se už zkrátka nemůžeš vzdát. že nesmíš.
6: Všechno má svoje meze, Kramoliši.
3: Podívejme. A kdo pak ti ty meze nalinýruje? Chlape, buď soudnej. Meze si přece každý dělá sám. Meze. Ale jo, mně se tam zrovna Záhora zapasoval šikovník. Mojí mezi je z Drevníku, co byla i Terezie rodem. Připadal mi jako z Přízně. Proutků měl tenkrát z jara celý snůpek, štrádoval zahradu jako oář a spisoval to svoje měření, až do soumraku spisoval. A potom zastavil tamhle u ořechu. Poněvadž jsem chtěl, aby to bylo ke stavení co nejblíž. 5 mužských kroků od ořechu a povídá takovým úplně slavnostním hlasem: tady kopej, Kramoliši, a pánbu s tebou, máš tam voděnku v 18 metrech. Víš, to se mně úžasně zalíbilo, že Záhora nikda neřekne voda. Záhora vždycky říkává voděnka. Tak se s ní jako hladí po domácku.
6: No jo.
3: Rožku, takovej člověk nemůže být zlej, který říká voděnka.
6: No jasně, mně přece stačí mrknout na tu paseku kolem. U tebe si zkrátka vrzli samý dobráčci. Ten tě teda pohladil. Fest, Záhora, voděnka. Ten jo, prej po domácku. Musím se smát.
3: Neuvážil ořech.
6: A tak to bylo.
3: Já jsem neuvážil ořech.
6: Ještě lepší.
3: Kopal jsem mu do kořenu, rozumíš? Tady je pískovec místama i do 6 metrů. 6 metrů tady můžeš pojmout jako sokol na cvičení. Ale nesmíš tam mít ty pařáty zaťatý. Řekne se papírák, jo. Taky mailka, tvrdota, šílená. A je to i nemělej pocit sekat furt do živýho. Ba, zrovna skrz to mě ořech dostal na lopatky, že jsem zas uhnul.
6: Já už to nemůžu poslouchat.
3: Za tu svou bolest mě položil.
6: Krucinál, chlape. Dětku. Dali ti v 55 penzi a věděli proč. Máš tohle zapotřebí. Vyznamenávanej celý léta medailí kopec. Neumíš teď něco veselejšího? Divíš se, že se lidi týhle samotě vyhejbají? Že tě v celém kraji držej za blázna? Divíš se? 9. rok?
3: Dál už je šutr, po 6 metrech pískovce žula. Ale já svoje řemeslo umím. Znám fajnový grify.
6: 9. rok.
3: Nemyslí, taky jsem to jeden moment skoro vzdal. Když zas bylo potřeba popravdě zvážit, i já mu u ořechu, to mě bylo zatraceně šoufl. Záhora vsadil na 18 a já byl na 23. Proklel jsem tenkrát sebe a celý svět a všechny pevniny a vodstvo. To jo. Ale pak jsem zas podzimu i tu druhou věc zaházel. A už jsem neskučel. Možná mám nabranou tvrdotu zrovna z těch kořenů.
6: Hergot, pro koho, Kramoliši? Tohle jediný mi spravedlivě řekni, pro koho?
3: Teď už jenom pro sebe. Do toho nikdo druhej nemůže správně vidět. Ale ber to, jak to povídám. Pro sebe to potřebuju.
6: Jiní lidi by s těma medailema...
3: Ležej někde tam na půdě v krabici od cukru. Matka je tam přede mnou schovala.
6: Jsou tvoje. Jsou zasloužený.
3: Chtěl jsem je hodit do jámy hned po Ládíkově funusu.
6: A proč?
3: Hele, Rožku. To je příšerně složitý. Takhle nakouknutí třeba připadnou i pěkný. Emajl se parádně blejská, jsou barevný. Sám tomu na nějakou chvíli i podlehneš, že jsou ty medaile pěkný. To může potrefit i člověka jinak soudnýho. Takovej jedinec může mít nakonec i dojem, že za ně i akurátně zaplatil. Svoje si přestal. No, na druhou stranu se medaile nerozdávají na potkání, něco za něco. Jo? Může být v celku milý kouknutí, teda než se přestane svítit.
6: Nerozumím ti.
3: Když vypnou lustry a sežere se uhoštění, Rožku, už se neblejská vůbec nic. To je takovej můj poznatek. Zbyde jen ten emajl. A naraz
6: je v tom příšeří dočista šedivej. A když potom na noc zaleze i slunce, srovnáš si při té tmě všecko v hlavě a nahlídneš, co bylo pro život doopravdy důležitý a co byly jen cetky z poutě. Nahlídneš pravdu. I o té ceně, kterou si platil, že nebyla vždycky akurátní. Že některý placení bylo i řádně nestydatý.
4: Kramoliš uhnul očima. K nelibosti pohlédl přímo k bojarovi a okamžitě postřehl rozmrzení, které v té chvíli k němu přeskočilo přes plot ještě navíc. Zřejmě to rozmrzení hnízdilo v bojarově bouli. Ten pes Kramoliše zajímal. Přestože párkrát po něm hodil i kámen, ne, aby zasáhl, jenom pro pořádek, když vypozoroval, že bojar chodí soustavně kadit na tarásek před vrátky a matka už kolikrát šeredně uklouzla.
3: Je to nakonec taky živý stvoření.
6: Tak jdeme. Seš palice. Je to tvoje věc.
3: Jo. Je to opravdu moje věc. Je to můj život.
4: Hajný se vzpřímil. Zasunul patrony do opasku a soustředěně se zahleděl k bojarovi.
3: Co s ním uděláš?
6: Povídám. Vyjel celou noc.
3: A Hajná?
6: Brečí v sednici.
3: Takže si sílu zase sebral?
6: Ale jo, sebral. Co naděláš z bouly? Dám mu tamhle u suchý borovice a port. A mordě. Učíš mi krumpáč?
3: Zakopeš ho?
6: A co jinýho, krucinál. Byl to dobrý pes. A služby nadělal za dva. Trefím ho v momentě, aby mu připadalo, že je pořád platný a vyplňuje rozkaz. Ani mu nedojde, co se doopravdy děje, tomu dopřeju.
4: Kramoliš podal přes plot krumpáč a bylo mu všelijak.
6: Jo, zrovna tomu dopřeju. Zdechne šťastnej.
3: Snaž se trefit první ránou. Zaslouží si to.
6: Hergot, to samý povídám. Posloucháš jak pařes.
3: Ne. Václava už do jámy nevemu.
4: Bylo ovšem prostoduché předpokládat, že psím hrobařením se na krumpáč navždycky napatlá cosi odpudivého. Kramoliše napadlo, že měl snad raději podat stupeného Karla, jenže ten polehával na dně. Zejména mu však utkvělo Rožkovo zdechne šťastnej. To krajně nevhodné spojení dvou tak protivných slov.
3: Zdechne šťastnej. Tch. Úplná blbost, nemožná. Nesmysl. Prej, zdechne šťastnej.
4: Nemohl se toho zbavit.
6: Tak, ať už máš vodu, až půjdu zpátky. Zastavím se.
4: Hajný se zašklebil a otočil ke kopci. Zmizeli ve stráni nad cestou v mladém porostu a po pavoučích sítích nebylo stopy. Chvíli ještě doznívalo bojarovo skučení a praskot větví.
3: Zdechne šťastný, troubo. To tak.
4: Ne, na uši si Kramoliš stěžovat nemohl, v rodě to nebylo, že matka ohluchla. Co jiného také čekat v osmdesátce, když ten život tak splašeně začal, že porodila v 16 a bez veselky a bez muže, ta střádaná tíha let se dala do zátylku a tlačila trup zpátky k zemi, až jí nadělení skroutilo kosti docela a šla tak světem, věčně nachystaná k pádu.
3: Jo, sedřená ženská to sedí. To jsou slova správný a přesný. Slyšíš, sedřená ženská a je v tom všecko. Ale zdechne šťastnej? No vidíš, Alane, jste tady akorát dva a pod kytky půjde zas ten lepší.
4: Nebylo zrovna příjemné, že v posledních týdnech musel Kramoliš tak často sbírat vůli postaru a na pomoc přivolávat do své mysli celých těch 9 let, Jenže chápal to tak, že cíl je už blízko a z toho vzniká rozechvění. Konečně přiklekl k jámě a byl rozechvěn.
3: Tak. Hlídej, tlámo.
4: Obratně smíkl nohama, stanul na první plošince a zmizel Alanovým lhostejným očím. Plošinek bylo 5 a mezi nimi vždy 3 metry. Vzhledem ke dnu v 17 metrech to byl naprosto správný počet i vzdálenost.
3: Plošinky, takovej neznalej bláha pomyslí, že na věc je nejvíc potřebná síla praštit a zabejčit pest. Ale co počneš s forotou, rožku?
4: Zavolal nahoru k Alanovi bez vážného úmyslu.
3: Kdyby jsi byl tupec, běhal bys jak bůvol dokola. A já bych měl půl starosti.
4: Představa statného psa tahajícího zeminu vzhůru i s kamením byla sice velmi povznášející, ale současně i ničemná. Zážitek z jakéhosi dávného filmu se ovšem Kramolišovi vracel i do snů. Až předloni se takového řešení po příkladu bůvolů konečně vzdal. Protože zápas s vrozenou tupostí je jeden z nejmarnějších. A tak zbyly plošinky.
3: Jo, frajere. Každej šutříček a každou píť ze mě beru teď na lopatu 6x. Rozumíš tomu? 6x! A vercajk s pokrácenýma násadama, to se sakra točíš. Dělám snad haluznu k sandrbálům? Ani by pes nakonec nemusel běhat dokola. Stačily by něčí ruce u rumpálu. Ba. Ale kde se jich nadít? Takových rukou.
4: V určitých místech mezi pevnými krajinami pažení měl Kramoliš vyšlapané prohlubně. Do nich opatrně vkládal špičky bot a sestupoval tak téměř rozkročmo. Na 4. plošině ve 12. metru zarazil, otřel si čelo a pocítil slabost. Bylo to překvapující. Slabost zpravidla vnímal na 2. plošině zhora, a to při návratu. Za 9 let přivykl neměnnosti činů a neměnnost se týkala i pocitů. A najednou slabost na 4. plošině?
3: Proč je mi k sakru ouvej na 4. plošině?
4: Zavolal vzhůru. Se zakloněnou hlavou, zase jen pro pořádek, ale teď už také s malým vstekem, protože prázdnotu dlaní postřehl až při otírání čela.
3: Hoď mi sem Frantu, co pak neuzdvihneš sochor?
4: Alan s dlouhými bílými chlupy vážil jistě 70 kilogramů. Při troše dobré vůle mohl se sochorem i zamávat. Ale v síle vůle skutečně není všechno, může-li rozhodnout výlučně rozum.
3: To sedí. Rozum je k užitku. Teda, když je. Vystřelil?
4: Kramoliš pevně věřil, že vrachocení na dně téhle zlověstné vteřině unikne, proto tak spěchal, až přehlédl Frantu. Ale teď už bylo pozdě.
3: Vystřelil.
4: Třeba, že se potkává se smrtí tak často a byla to smrt lidí. Znovu Kramoliše ohromila ta strohost vteřiny, před níž je všecko a po níž jen tma. Tak obyčejná a samozřejmá tma bez osudovosti, tak všední tma jako mrknutí víčka. Zadržel dech a opět mu připadlo. Zdechne šťastnej k znechucení.
3: Jestli pak ten jeden šus stačil.
4: Na čele mu zase vyrazil pot. A byl teď už skoro zmatený. A nevěděl, zda už tu s ním pobývá i Bojarova psí duše a chce Kramoliše trápit za to odhánění od tarásku. Nebo mu na 4. plošině vydává sama země účet za krtčí pachtění s ním šne a nepřestat. Nebo jej rozechvívá ta klačně tušená blízkost pramene. Těch nebo bylo 1000 a neměl na ně chuť, natož čas. Znovu otřel čelo rukávem, spustil se níž a chtěl už myslet jen na tu věc.
3: Jeden šus stačil. Aspoň to.
4: Když stanul docela na dně a pohlédl k nářadí, oblažila jeho mysl věrnost páky Liduny i klínů Matěje a Kamila a lopaty Božky i palice Růženy a krumpáče Karla. Bylo až chlácholivé, jak oddaně tu v osamělosti přečkali noc. Sotva však Karla pevně sevřel, proniklo jeho tělem tak bolestivé tnutí, až se zapotácel. Pohlédl krance pohřebu a užasil, jakého zvětšení je ještě schopna mohutná kamenická ruka. A právě při tom bezdechem zalknutí uslyšel šumot.
3: Co je tohle?
4: Záleděl se vzhůru. Snad k němu neletí bláznivá masařka. A kdyby letěla, byla by bláznivá bezpříkladně. Vždyť i v parných dnech do chladné jámy nikdo nelétal. Nic pohyblivého Kramoliš ani teď nespatřil. Jen ty hvězdy úplně nahoře. A ty zase byly jako vždycky docela stojaté.
3: Zdá se mi to.
4: Kdysi mu vadilo, že každým sestupem se tak naprosto odpoutává od živočišstva na povrchu a občas jeho mysl ta odloučenost i skličovala. Ani vyhládlý komár k němu nenašel cestu.
3: Ten šumot.
4: Čím hlouběji však postupoval, tím určitěji chápal, že tato věc je střet mezi ním a zemí, jejíž je nutno vybojovat o samotě soustředěně a s pokorou. Vrcholně jej vzrušovalo, že se zavrtal přímo do planety a rve do ní žilku, o níž třeba nestála. Dotýká se tkání, které měly zůstat skryty a nedotčeny. Uvědomoval si v lehkém omámení, že nebýt jeho vůle, nebyla by zrozena žádná věc. Až pochopil, že je to závrať tvoření, pro níž se noří do jámy a vnímá svůj úděl i poslání. A teď ten šumot. Víčka mu znovu zalil pot, ale ještě předtím odhadl, že slunce je už jistě vzdáleno dobré dvě výšky borovice nad jejími kostnatými větvemi. A to byl čas nestydatě pokročilý na to, že dosud ani nekopnul. A slunci navzdory bylo v jámě přítmí.
3: Něco se děje. Co se to děje?
4: Oči promnul pravičko, ale ani potom nemohl z netvořenou dlaň levé paže řádně prohlédnout. A co horšího? Šumot neustával.
3: Ne, žádná masařka. To je...
4: Neodvážil se dále o tom přemýšlet. Chtěl myslet jen o jistotě a jistotu neměl. Násilím přinutil myšlenky k návratu na kopec, kde hajný rožek zřejmě právě vzal bojarovi míru a začal Václavem odkrývat drn. Ale na drn připadl zrovna k zlosti. Přivolal drnem i hřeb a zase tu ruku a myšlenky byly rázem zpátky v díře a v ruce nevýslovně cukalo.
3: Třeba jde ten šumot z ruky a probublává až do hlavy. Je to všivej šumot.
4: Vylekal se.
3: Zdá se mi to!
4: Kramoliš se zapotácel a jako by chtěl zvracet, ale neměl co, když skrze tu věc odvykl i snídat.
3: Já už fantazíruju, pane Bože.
4: Na dně kamenné skumavky začínalo nesnesitelné vedro. A Kramoliš si v záblesku soudnosti připustil, že se tu možná na něho šklebí i nějaké nebezpečí. Okamžitě však váhavost překonal.
3: Devátej podzim čekám. Dočkám se.
4: A pocítil, že tento šumot je konečně ten správný.
5: Máš tady kafe?
4: Matčin hlas zazněl z hůry dunivým dozněním velmi nepřirozeně a Kramoliš se zapřel o dosud nezapaženou stěnu. Šťastnou náhodou mu vystoupili na balvanu schladila zátylek, ale úlevu z obkladu vnímal stejně silně jako plašivé připomenutí, že už je tak pozdě.
3: Už donesla kafe s chlebem, no jo? Teď si nenalhámu. Až potom. Kdy potom?
4: Byl to výstup druhý všedního dne. Spíše časomíra než nezbytnost.

0: se proměnil v dunění. Sehnul se a zaťal dásně. Pozvedl Karla, jenže s touto bolestí počítal a nebolela tolik, jako bolívá bolest zákeřně náhlá. Napřáhl a udeřil. A ještě jednou napřáhl. A po třetí kráně zařval zuřící obrs jediným okem uprostřed čela, ten symbol sopečných jícnů. Ovšemže Kyklop s očima zalitýma potem, bez očí docela, za to s jedinou paží, do jejich svalů se vtavila veškerá vůle a zbytek všech sil, tak mocně a vzpůrně zaburácel a udeřil po páté. A voda vytryskla chtivá volnosti, až nad ní úžasl. Surově vrazila do jeho nepevných nohou a on podajně klesl na kolena, omámen náporem tak nezměrného dobra. Vnořil se do gejzíru. Dunění přerostlo v bouři. Hladil ty krůpěje a stále jim nebyl dost blízko. A plakal šťastné slzy. Bylo už k poledni, když u plotu zastavil hajný rožek. A připadlo mu nevhodné jen tak přehodit Václava a ani se nezmínit. A z tak čerstvého přátelského zabijáctví mu také bylo všelijak. Chtělo se mu i promluvit. Jenže u jámy ležel Alan a Kramoliš ne.
1: Jdu to říct mámě. Slyšíš? Máš tady vercajk.
0: Ještě chvíli otálel. A potom ohleduplně spustil krumpáč za plaňky.
1: Nemůžu tady vysávat jak gipsovej, slyšíš? Zdechnul šťastnej, Kramoliši. Moc o to stojím, abys to věděl, zrovna ty. Tak slyšíš? Ozvi se.
0: Bylo ticho. A v tom tichu se Alan konečně pohnul, otočil se a zamžoural do vysokého slunce. Líně zvedl své mohutné tělo a protáhl se. A potom úplně nečekaně máchnul prudce ohonem a povalil hrnek, který se rozkřápnul na hraně jednoho z žulových odštěpků.
1: Ty spotřeboval za mlada pořádně řezat.
0: Hajný si směrem k Alanovi ještě i odplivnul. Sáhl do kapsy a na široký nosný kůl plotu opatrně položil zrezivělý hřeb.
1: A krovák máš na kůle, Kramoliši, že už ti nedlužím nic. Zdar dílu a dej mi vědět, určitě. Slyšíš?
0: A šel. Zlehka se ohlédl ke kostnaté borovici, která se odtud jevila dosti vzdáleně, a tak už v duchu popřál bojarovi v celku bez trpkosti. A voda v jámě v tomto čase tiše stoupala a s ní i usmířený kameník Kramoliš, jenž čestně a poctivě skončil svůj střet po způsobu těch, kdo s posedlostí hodnou tak vznešeného poslání prorážejí cesty k podzemním pramenům a potom umírají zahlceni rozpoutanou svěžestí a na otravu krve po nicotném hřebu s nímž prostě nepočítali. Jenže pes Alan předtím vstal a neléhl. Nýbrž došel až k okraji studny, pohlédl dolů a chundilatou tlapou uvolnil k pádu hrst drobných kamínků a jakkoliv byl tupý, zaujalo jej, že nebyl okřiknut. Vrátil se tedy k hrnku a začal chtivě chlemtat zbylé kafe ze střepu. A tato nečekaná rozkoš oblažila jeho zastřené vědomí tak silně, že za pochoutku pocítil vděčnost.

0: varovně zaštěkal k již nepřítomným vetřelcům a poté s veškerou vášní své blbé mohutnosti přičinlivě vrazil do plotu v místě, kde prve stál Hajný. A zrezivělý hřeb Krovák po tomto příznačně nezadržitelném činu opět padl mezi vysoká stébla žloutnoucí podzimní trávy, aby v ní mohl zase vhodně zarůst a zkrátka si počkat, než se konečně snad rozpadne v prach. Ještě aspoň jednu příležitost. A čeká.
1: Komorní rozhlasovou hru Jindřicha Feirajzla Balada o čekání v podzimní trávě natočil v roce 1988 režisér Jiří Horčička. Osoby a obsazení: Kramoliš Lubor Tokoš, Hajný Rudolf Hrušínský, hlas Pavel Soukup a matka Marie Rosůlková.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
1: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
0: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
1: Pohodová hodinka.
0: Vaše hudební vzpomínky.

0: Táta na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky. Thank you.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasovém

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungelt, rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Naši dnešní milí a vzácní hosté už sedí na jevišti. Po mé pravici ředitel Centra Paraple David Lukeš.
4: Dobrý den.
3: A po mé levici v Ungeltu už po léta zdomácněli herec, zpěvák, skladatel, textař Igor Orozovič.
5: Dobré dopoledne.
3: Tahle sestava není náhodná, protože my 10. července zahrajeme na letní scéně našeho divadla na Hradčanském Novém světě charitativní představení Brácha s Veronikou Kek-Kubařovou, Markem Němcem a přítomným Igorem Orozovičem. No a výtěžek z tohoto představení poputuje právě na konto Centra Paraple. Paraple slaví 30 let své existence, k 30 nám se fofrem blížíme i my, takže to bude svým způsobem společná oslava. Jak se to vůbec zrodilo, to bratrství Ungeltu a Paraplete? Já jsem o Parapleti hodně četl a slyšel, a tak jsem se rozhodl, že ho chci spatřit na vlastní oči. A tak jsem tam dorazil, přátelé, a to, co jsem spatřil, mě ohromilo. Tolik pozitivní energie, tolik radostných, usměvavých lidí pod jednou střechou jsem dlouho neviděl. Ti vozičkáři hráli ping-pong, bavili se, smáli se, strefovali se do koše, takže hráli i košíkovou. No bylo to opojné pro mě. A řekl jsem si, Ungelce s Parapletem bude kámošit. A tak jsem se seznámil s Davidem Lukešem, opravdu jsme si, myslím, padli do oka. Mimochodem jsme oba bývali boxeři, viď? Takže jsme k sobě měli i respekt. No a tak se zrodil ten nápad na toho 10. července, na ten charitativní večer. Tolik úvodem, Parapleti zatleskejme za to, že vůbec jsou. Nicméně teď pozvu jiného, dalšího vzácného hosta na scénu, protože to Paraple, jak jsem pravil, budu si povídat hlavně s Davidem, ale vzniklo před 30 lety a u toho ještě David Lukeš nebyl. Zakladatelkou a první ředitelkou Paraplete je paní doktorka Alena Kábrtová. Já vás prosím, pojďte mezi nás. Paní doktorko, jak se zrodil ten nápad před 30 lety? Co bylo vaší nebo je vaší profesí a co vás k tomu motivovalo?
6: Ten nápad se zrodil postupně, on se zrodil už vlastně trošičku dřív. My jsme už někdy před rokem 1989, několik let, jako dobrovolníci pomáhali, já jsem klinický psycholog, a s kolegy, s manželem, který je technik na vozíku, a s kolegyní, která je fyzioterapeutka, ergoterapeutka, paní Faltinková, jsme pomáhali tenkrát lidem, kteří začínali na vozíku nebo byli na vozíku třeba už delší dobu po poranění míchy a kteří nechci nevyužili všech možností, které měli. Tenkrát, kdysi dávno, ono je už to strašně moc let, tak tenkrát to bylo trošku jiné v oblasti rehabilitace a spoustu toho, co se týká soběstačnosti, se prostě lidé učili od sebe navzájem. Byla samozřejmě taky rehabilitace pro lidi s poškozením míchy, ale byla na podstatně nižší úrovni, než je dneska, naštěstí. A naštěstí pro dnešek teda. No a tak my jsme nejdřív pomáhali, pak jsme dělali takový týdny, protože jsme všichni pracovali v oboru a jako psycholožka, kolegyně, jako rehabilitační a tak dále. No a potom jsme začali dělat takové týdenní soustředění pod různými hlavičkami a po roce 89 jsme založili organizaci spolu s kamarády na vozíku, organizaci lidí s poškozením míchy. Tenkrát se jmenovala Svaz paraplegiků, dneska po řadě let se přejmenovala na CEPA, Česká asociace paraplegiků. My jsme ji založili v roce 1990, hnedka po revoluci. Taky s naším kamarádem Honzou Kašparem, na toho jsem zapomněla, ten v tom taky figuroval, herec, původně kulisák divadla Járy Cimrmana. Ten nás vlastně přivedl k panu Svěrákovi. No a pak už to běželo do roku 1994, kdy jsme postupně jaksi přidávali na těch aktivitách, až jsme zjistili, že k tomu potřebujeme, kromě toho svazu paraplegiku, prostě místo, adresu, právě, kontakty.
3: Najít prostory, najít finance, najít personál. A to všechno se rodilo ve vaší hlavě.
6: No v našich společných hlavách. Já jsem byla takový tahoun, který posléze z části, ne úplně, ale z části musel odložit psychologii a velmi klopotnou cestou se ze mě stala manažerka a posléze ředitelka centra Paraple. Ale postupně díky, tenkrát byly takové, po roce 89 byly takové doby, kdy vznikala řada takových subjektů, postupně my jsme byli jedni z prvních, a tak jsme postupně na to velmi složitě získávali jak ten prostor, tak ty peníze. Ten prostor jsme získali jednoznačně kvůli Zdeňku Svěrákovi. Protože bez něj tenkrát prostě v konkurenci toho, že v tomhle prostoru bude soukromá prádelna, v tomhle prostoru se bude prodávat, v tomhle prostoru bude tohle. Snažili jsme se 3 roky.
3: A nešlo to a přišel pan Svěrák.
6: Pak jsme poprosili o pomoc právě toho kamaráda Honzu Kašpara. Říkali jsme: Honzo, my máme velký problém, prosím tě, pomoz. Jo. Jeho první vlastně pomoc taková nám byla. My jsme nacvičovali vlastně s lidmi novými po poranění míchy pořád dokola velmi podobné věci. Přesuny z vozíku, přesuny z lůžka na vozík, přesuny z vozíku do auta. A Honza nám jednou říkal: prosím vás, proč to nenatáčíte? Vy to těm lidem můžete nejdřív promítnout a pak to s nima budete trénovat, ale oni už budou vědět, co a jak. Jo, a my jsme říkali tenkrát kamery v roce 1990, to jsme nikdo neměl. A Honza, vlastně to bylo ještě, pardon, v roce 89, tak před revolucí. A Honza tenkrát říkal: no, já vám to natočím, ale nesmíte nikde říkat, kdo to točil, nebo budete v průšvihu. My jsme samozřejmě nevěděli, že to je kamera videožurnálu. Honza nám skutečně přijel na takový týdenní soustředění, tam nám poctivě všechno natáčel, my jsme byli nadšený. A pozval tam Zdeňka Svěráka, aby prostě na 2 dny, že pozve kamaráda, kamarádem byl Zdeněk Svěrák.
3: A to už byl skrytý záměr, jak pomoct parapleti, přidáme k parapleti pana Svěráka. No a jak se stal následně z pana Svěráka přímo prezident?
6: Stalo se to tak, že opět koncem roku 1993, kdy jsme získali, předtím na jaře jsme získali pronájmem nějaké malé prostory, kde jsme chtěli provozovat centrum informací a pomoci pro lidi s poškozením míchy. A v létě jsme si to vlastně vlastními silami a za vlastní peníze soukromí upravili. A na podzim nám řekli, že tam bude prádelna. Že to, co nám slibovali, že bude na dlouhá léta, tak už nebude na dlouhá léta, že tam bude prádelna. My jsme se tenkrát obraceli, kam jsme mohli. A nešlo, nic nevyšlo, tak jsme se dali dohromady zase hlavy s Honzou Kašparem a sezvali jsme společně několik přátel, tenkrát 17. prosince 1993 to bylo. A s těmi jsme se sešli, byla tam, Honza pozval Olgu Havlovou, pozval Zdeňka Svěráka, já jsem pozvala nějaký svý takový přátelé, takový trošku jako co měli jaksi možnost, nebo jsme si mysleli, že by mohli poradit, pomoct. No a tenkrát se ta myšlenka ujala, Olga Havlová nám pomáhala vlastně už několikátým rokem nějak jako drobně, když jsme potřebovali, ale Zdeňkovi ta myšlenka tím, že asi s námi byl na tom týdenním pobytu, ty 2 dny tedy, tak mu asi nějak utkvěla v hlavě a on pak mi volal někdy v lednu, začátkem roku 94 a říkal, že už to má vymyšlený, že uděláme centrum Paraple, že to nazvem Paraple, to naše centrum informací a pomoci, a že prostě se domluví v České televizi, že už to nějak jako začal předjednávat, že požádá, jestli by tenkrát ještě nebyly charitativní pořady, možná byly adventní koncerty, to nevím jistě, ale jinak ne, a že požádá, aby se udělala takový pořad, kterým bude provázet a ke kterým udělá scénář, a ten pořad se bude jmenovat Dobročinná akademie, a požádá prostě lidi o sounáležitost, o podporu lidí s poškozením míchy. A stalo se, skutečně se nám sešel 1 000 000 korun, tenkrát obrovská částka pro nás. A se Zdeňkem Spirákem jsme poctivě obcházeli různé Prahy, Prahu 10, Prahu 9 a tak, až jsme získali nový prostory na pronájem. Za ty peníze jsme je upravili a v roce 1994 v září jsme otevřeli Centrum Paraple.
3: No to je nádherný příběh. Ale paní doktorko, neodpověděla jste mi na dotaz, jak se z pana Spiráka stal prezident. Koho to napadlo, že ho takhle pojmenujete, otitulujete?
6: Tenkrát se to nosilo. Tenkrát kde jaká organizace neměla předsedu, ale měla prezidenta. A tak nám se to zalíbilo. No a vzniklo to tak, že my jsme úplně původně, když jsme prostě věděli, že bude ta dobročinná akademie, tak jsme se obraceli na jednu velkou nejmenovanou agenturu, PR a prostě takovou tenhle typ agentury a radili jsme se s nimi, jak to udělat, že bychom potřebovali založit nějaký konto účelový a oni nám tenkrát řekli, fajn, my založíme nadaci. A tam půjdou ty peníze a my vám je budeme dávat. A my jsme řekli, že respektive já jsem tenkrát jako pípla, protože jsme byli ještě malí, začínající a byli jsme vděční za každou pomoc. Já jsem říkala, no tak jo, ale my to založíme my. A teď najednou vznik rozpor. Tím o nás ta agentura ztratila zájem. A my jsme si řekli, my máme občanské sdružení, nebudeme zakládat nadaci, založíme účelové konto. A to účelové konto mělo správní radu a my jsme do čela té správní rady, tam bylo několik lidí, jako pan Uhlíř, pan Svěrák, pan profesor Pavko a několik takových lidí. A my jsme do čela té správní rady se domluvili a postavili Zdeňka Svěráka a nazvali jsme to hrdě prezident správní rady a on se pak teda stal prezidentem Centra Paraple.
3: No. Za to, že jste nám takhle precizně zpřítomnila minulost a vlastně začátky Centra Paraple, to moc děkujeme. Paní doktorka Alena Kábrtová, děkujeme.
6: Děkuju.
3: Děkujeme. Součástí této rozhlasové hodinky jsou obvykle 3 písně. My tady máme Orozoviče, takže 3x nám zapěje právě Igor. Tady je první song Orozoviče.
4: Mou ruku vedla japonská tuš a v tom se zjevil

co jste, člověče, tvore, šelmo a klíště. Nauč se milovat a třeba příště vezmou tě na archu s dalšími druhy.

0: Tleskáme Igoru Orozovičovi, který je zároveň autorem hudby a textu. Jak se zrodil Holubý muž? Je součástí alba a o tom nám taky pověz.
1: Ano, ano. Tak album se jmenuje Když chlap svléká tmu, což je taky jedna z takových písních titulní pro nás, protože už vlastně 2 roky děláme koncerty s tímhletím podtitulem Když chlap svléká tmu, tak to všecko začalo tady tím jako sloganem. Ale vlastně Holubýho muže jsem napsal přímo pro to album jako takovou otvírací pozitivní písničku, protože ta píseň Když chlap svléká tmu je taková trochu artovější a mohla by leckoho třeba odradit až možná, nebo vystrašit. Tak jsme chtěli takovou veselější, do které jsem si vlastně i zakomponoval takový odkazy na ty písničky, které vlastně tam zazní.
0: To album je důsledně autorské, tam...
1: Kromě tady...
0: Pár textů napsal i někdo.
1: Kromě jiný, písně jo? Deště, kde napsal text pan Halas, tak to jsou moje písničky, no. A tu jsem zhudebnil takovou básničku krásnou, takže a vlastně i na koncertech máme pár dalších básní, které jako jsem zhudebnil.
0: Takže, Igore, děkujeme. Teďka dáme slovo Davidovi. Davide, řekněme všem, že ty jsi vystudovaný právník, také se tomu věnoval profesionálně. Nicméně, promiň, začnu velmi osobní otázkou, jak se odsnul na vozíčku?
2: Tak ještě jednou zdravím teda v poledne a všechny ty, co vaří, nejenom teda ženy, ale i muže, co vaří, nechávají ženy odpočívat.
0: Takových moc není asi, víš?
2: Já myslím, že jich je čím dál tím víc, určitě. Já zrovna vařím třeba, takže, ale moje žena vaří taky. Takže jak jsem se dostal na vozík, tak byl takový krásný letní den. Bylo to 4 dny po narozkách, který mám shodou okolností 10. července, kdy je představení Brácha. Takže kdybyste mi chtěli popřát a já tam budu taky shodou náhodou. Takže jsme to takhle...
0: Které budeš slavit, prozradíš?
2: Budeme 43 a z toho právě 23 let jsem na vozejku. Takže 4 dny po narozkách jsem si skočil do vody, když jsme byli na fotbalu.
0: 20-letý kluk, jo?
2: 20-letý kluk, no, ještě taková skoro tabula.
0: Skákal si do vody, to je nejčastější.
2: Přesně tak. Přijde. Já jsem byl fotbalový turnaj a během toho jsme se šli osvěžit do teda zakázaného místa, protože to je zásobárna pitné vody.
0: Nějaký lom nebo něco, ne?
2: Byl to potok. Potok. Teď jsem tam byl párkrát. Pár lidem jsem to teď ukazoval a říkali, teď tam je vody po kolena, ale přísahám, že tenkrát tam byly 2 metry. Jako. Ale ono té vody je míň a míň. Takže jinak ta voda potom je zásobárna pitné vody pro vlastně celý západní Čechy, protože to teče do Nýrské přehrady. A dokonce občas taky dělám taky básničky, říkám tomu smíchy z Míchy, protože je to taky ten absolutní rým. Tak tam jsem měl básničku při skoku do řeky Uhla. Zlomil jsem se u hlavy.
0: To je na potlesk. To souvisí s tím, co jsem zažil v tom parapleti. Opravdu tolik usměvavých lidí, co se rádi baví a mají dar sebeironie, to bylo mimořádné, takže teď nám to...
2: Já děkuju, protože to je poprvé, co jsem to mohl říct na pódiu. Jako. No, já jich mám jako víc v zásobě, takže...
0: Třeba je uplatníš, prosím
2: tě. No možná, tak
0: prosaď
2: jasně.
0: Se.
2: Lehce no, si říkám, vangaž má tady.
0: Hošík... Jak tenhle hošík na vozíku začal studovat práva?
2: No to byla blbost. To já jsem teď koukal na J.K. Tlusťocha jako malé, jako jestli víte, co to je, takový ten seriál, já mám moc rád psy a on měl takovýho roztomilýho buldoka a mně se líbilo, jak to tam všechno se odehrává. Ještě předtím jsem s Bobičkou koukal na Dallas, kde se mi líbilo, jak vyjíždějí do té kanceláře a jsou ředitelé, což se mi taky splnilo, takže já jsem trošku odkojený seriálama, ale ta právničina, já jsem chtěl být soudce a z pohledu vozejku, i když máme jednoho kolegu na vozejku, co dělá soudce, tak jsem pak poznal, jak je to komplikovaný a hlavně vzhledem k tomu, jak je ten náš systém práva, tak i kdyby ty důkazy prostě nebyly dostateční, tak musíte osvobodit i někoho, o někom bokom prokazatelně víte, že vlastně to udělal. A když tam jsou taky trestné činy, jakože se ubližuje dětem, ženám, starým lidem, tak to bych asi nedal. Takže postupem času přes nějaký komerční prostředí jsem se víc začal věnovat třeba marketingu, tomu, co mě jako baví, focení a tak dále. No a pak jsem se až přes to všechno a díky tomu samozřejmě sám, že sám jsem na vozíku dostal k parapleti.
0: No, mezi tím se David Lukeš oženil, je otcem 13-letého dnes.
2: To jsem stihl dvakrát dokonce.
0: No vidíš, 13-letého syna.
2: To je jenom jeden ten. No.
0: Nevzdává život, je aktivní sportovec a víte, čemu holduje? Rugby na vozíčku. To vůbec existuje? Mě to šokovalo.
2: Existuje.
0: Asi box, ten náš box na vozíčku.
2: Box na vozíku je taky.
0: Prosím tě,
2: no jo, vypadá to trošku směšně, protože se snaží na sebe dosáhnout. Co se takhle jako zakloníte a on nemá šanci, takže to je trošku, ale jako to jako jo. Ale na rugby se řeším taky. A někdo to trošku tak jako... že mu to připomíná autička na autodromu, když do sebe jako narážíme. Ale můžete se na to podívat na YouTube, tam jsou takový ty nejvíc akční záběry a pak, když to někdo vidí v realitě, tak ono třeba není takový, ale je důležitý říct, že vlastně je to jediný kolektivní sport pro lidi, kteří mají stejný handicap jako já, tudíž nemají jenom nohy postižený, když to tak řeknu jednoduše, ale částečně handicapy i v rukou, protože já třeba nehybu prsty, nemám jako inervovaný tricepsy, takže je to prostě šance, jak my můžeme i kolektivně se zapojit do sportu.
0: A obecně vzato, jak David Lukeš vidí kvalitu služeb pro vozičkáře dnes obecně ve společenských prostorech?
2: Celkově si myslím, že se máme, a teď nejenom z pohledu na vozíku v České republice, fakt dobře. Mm-hmm. Jako už jenom to, že si tady svobodně můžeme povídat, je zázrak, protože kdyby to bylo před 89., tak já jsem zavřený někde v ústavu, ty možná taky. A...
0: já pro jinou jinakost, ano. Já jsem to tajil, tu homosexualitu. Když sedíš na vozíku, se utajit
2: to nedá. I když bych před sebe hodil nějakou deku. Ale, no, takže určitě tohle je základ, jinak si myslím, že se to postupně mění k lepšímu. Jsou tady nějaké závazky, vlastně hodně se to tlačí. Pořád jsme samozřejmě hodně bariéroví, jak v našich hlavách, tak v okolí. Stačí jenom, když tady odsaď vyjdete, ať půjdete doleva, doprava, tak všude narazíte na architektonické bariéry. Ale na druhou stranu je tady fakt spousta skvělých lidí, dobrých lidí a já, když třeba cestuju takhle po městě a potřebu pomoc několikrát, tak se mi nikdy nestane, že by mě někdo odmítl. A díky tomu si tak hezky popovídáme a tak, takže je to fajn.
0: A kdo u vás hledá útočiště? Já jsem se tam minule potkal, rádi jsme se viděli s Potměšilem, kolegou hercem. Ten ovšem tam nebyl dlouhodobě, v podstatě jednorázově přišel se léčit. Takže jaká je struktura těch vašich klientů, smím se zeptat, odborně?
2: Je to vlastně různé. Nejčastěji jsou to lidi, kteří se do té situace dostanou nově, to znamená, že buď po tom úrazu nebo po tom poranění míchy jako následkem nemoci jsou úplně v nový situaci, jsou čerstvě, jdou třeba z toho rehabilitačního ústavu. Ale i spousta lidí, kteří právě v průběhu života stejně jako Honza se jim změní situace, že najednou se stane buď úraz po úraze, nebo se životní situace změní, já nevím, zemře vám pečující osoba a tak dále a řeší teď najednou, co dál, prostě je to pro ně taky nová situace, takže my vždycky reagujeme na nějaký nový situace a snažíme se tou službou i preventovat to, aby když se taková nová situace stane, aby na to lidi byli co nejvíc připravení.
0: Možná hloupý dotaz, ale teď mě napadá, ti lidi si platí něco za to, že pobývají v centru Paraple?
2: Platí si to, co my můžeme vlastně i nám umožňuje zákon o sociálních službách, v rámci kterého jsme vázeni, protože ta naše služba je sociální služba, sociální rehabilitace a vychází to na ty 3 týdny, záleží podle toho, jak kdo potřebuje, jaké množství péče, to mezi 12 a 15 tisíci a měl by to pokrýt příspěvek na péči, který ty lidi většinou pobírají.
0: Tak to zní taky povzbudivě. Tak já ti v tuto chvíli děkuji, Davide.
2: Já taky.
0: Igor teď nebude zpívat, Igor je prvotřídní herec, takže on nám zahraje, protože součástí této rozhlasové hodinky je také ukázka z archivu Českého rozhlasu a tam jsme objevili rozhlasovou hru Bezruký František. O té nápak Igor poví.
3: Nemůžu pracovat, když nepracujete vy, to znamená bez světla a topení. Mohl bych si svítit a topit svíčkou, ale to se mi nechce. Napadá mě spousta jiných věcí, který bych tou svíčkou teď rád udělal, ale ubezpečuju vás, že vy nechcete, abych to udělal. Děkuji, nashledanou.
4: Dobrý den, děti. Víte, co to je?
5: To je svíčka.
4: Geniální. Ale tohleto není obyčejná svíčka. Tohleto je kouzelný váleček, ve kterém je ukrytý celý svět. Oheň, bez kterého by neexistovala naše vyspělá civilizace. Vosk od včel, jejichž společenství funguje daleko lépe než to lidské. Včely nikdy nespí. Dokáží vyprodukovat zázračné tekutiny, které vyléčí každou nemoc. A jak to, že vosk sám o sobě nehoří a knot sám o sobě nehoří a dohromady hoří? Jinak svíčkou taky můžeme změřit čas, vytvořit pečeť nebo voskem napustit papír, takže lodička z něj se nepotopí. A dneska se naučíme svíčku vyrábět. Protože důležité není jenom věcem rozumět, ale také je umět a tím pádem umět se o sebe postarat. Kdo s námi vyrábět nechce, nemusí. Ale nebude si s námi večer číst příběh o tom, jak člověk pravěký vynalezl oheň.
6: Dobrý den, já to klidně zkusím.
7: Já taky, jestli to nevadí.
6: Taky,
8: já klidně taky.
4: Tak já taky. Jmenuji se František Bakule. A jsem váš nový učitel. Vítejte v Jedličkově ústavu. Ve vašem novém domově.
0: Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte rozpravy Milana Hajna z divadla Ungelt. Mými hosty jsou David Lukeš a Igor Orozovič. Igor Orozovič teď připomněl rozhlasovou hru Bezruký František, nicméně původně měla divadelní podobu. A ty jsi byl iniciátorem vzniku takové hry, tak povídej.
1: Ano, ano, to je hodně dlouhý povídání.
0: Tak ho zkrač.
1: Právě. No, to vzniklo takovou náhodou, když jsem kdysi s kamarádama seděl v hospodě, tam vzniká většina velkých věcí. A kamarád kamarádky mi vyprávěl, že pochází z vesničky Jamné nad Orlicí, kde končí silnice v horách, takový poetický místo a všichni se tam jmenou Černohous nebo Filip, opravdu, když jsme byli tak tam na hřbitově, jsou opravdu ty náhrobní desky a tam jsou fakt jenom Černohousové a Filipové, i nynější starosté, myslím Filip dokonce, a že o tom tak pochází Bezruký František, a já jsem říkal, jaký Bezruký František, a on mi začal vyprávět tenhle ten příběh kluka, který se narodil bez rukou. A v roce 1900 kolik, asi 13 nebo kolik, a, nebo 3, a vlastně byl potom, byl tak...
0: 1903, to by mu bylo teď přes 120 let, ne?
1: No právě, k tomu se dostanu.
0: Ano.
1: 1903, a tekon měl, my jsme tam byli tekon zrovna v Jamném nad Orlicí, jsme slavili 120 let Bezrukého Františka a poprvé v životě se sešla celá jeho rodina. A díky Honzovi Šepkovi, který s námi taky tak se k nám dostal do té naší party, ten zase mu udělal sochu a dokázal, že se po něm pojmenoval v Jamném nad Orlicí tekonc park Bezrukého Františka.
0: No, to je krásné.
1: Takže ten příběh pokračuje dál a bylo to hrozně krásné setkání, opravdu. A to je vlastně, já jsem ten příběh měl dlouho v hlavě, protože to je takový, my tomu říkáme český Forrest Gump, to byl vlastně jeden z prvních chovanců Jedličkova ústavu právě. A stal se z něj takový úspěšný podnikatel. Dokonce byl v Americe s tím sborem Bakulčata, potřásl si nohou s prezidentem bývalým i současným americkým tehdy teda. Dokonce byl na audienci v Lánech u Tomáše Garrigua Masaryka. Od Henryho Forda dostal Fordku, kterou řídil nohama. Existují z toho videa a právě dělal přednášky o tom, co se dá všechno dokázat vlastní pílí. Oni tam měli v té jedličkárně heslo Chci a proto umím, které vymyslel ten učitel František Bakule, kterého hraje já. A je to prostě strašně krásný příběh, pořád se to hraje. A dokonce...
0: Hraje se to v divadle.
1: Pod Palmovkou.
0: Pod Palmovkou?
1: Ano, ano, ano, ano. V divadle, no, pod Palmovkou.
0: A v rozhlase se ta hra natočila se stejným obsazením?
1: Jo, víceméně. Tak pod Palmovkou tam nehrajou děti, divadlo snese mnohem větší stylizaci, takže tam to všechno hrál Jakub Albrecht. Teď to tam hraje Vojta Filip, Kuba si s tím taky zničil záda trošku, takže plotínky, ale tam v zásadě je to ta samá hra. Hudbu jsme dělali s Ivanem Acherem dohromady a právě dokonce jsme to spojili v tom to představení v divadle pod Palmovkou právě s, zase s Umunem, což je uskupení lidí, malíři malující ústy a nohami. Je to mezinárodní uskupení, vlastně také lidi na vozíčku. Nevím přesně, jak tam je, jaké mají postižení, ale je to prostě mezinárodní organizace a já jsem jim dal přečíst ten životopis, protože Bezruký František o sobě napsal dva životopisy, napsal knížky, jako fakt strašně zajímavá osobnost. A já jsem jim nechal přečíst ten jeho životopis nebo knížku o něm a oni na základě toho namalovali obrazy a ty tam vždycky při tom měli tam výstavu a při tom představení vždycky jsou ve foaje ty obrazy od těchto těch lidí malujících malířů, malujících ústy a nohami.
0: Kolika ti let se dožil?
1: Myslím, že mu bylo nějakých 57 nebo přes 50. Mě se to plete s tím, že myslím, že to bylo v roce 50.
0: Mohl mít potomky?
1: Měl, tak tam byla právě jeho dcera, kterou jsme konečně, já jsem ji tehdy nedohledal, jinak jsme se dohledali ledasco, ale tak tam byl, jo, měl dvě manželky a myslím, že...
0: Jako Lukáš.
1: Myslím, že dokonce tři děti a opravdu fakt...
0: To tě předstih.
1: No ale ještě, že jo, se dá.
8: Není všemnou konec.
1: Ledasco stihnout.
0: No a Igore, teď tě vyspovídám, nebo spíš si připomenu, že Podamu si začal v Ostravě, tam měl Orozovič velkou éru, tři figury mladistvého krasavce ostravské činohry, připomeň.
1: Nějaký ostravský ty, jo.
0: Jaké důležité mi ti Filipa, to jsme hráli spolu mimochodem.
1: Jaké důležité mi ti Filipa, ano.
0: Tu roličeka.
1: Amáde, já jsem tam třeba hrál, ano. To jsem měl rád. Baladu pro banditu, Nikola Šohy. No,
0: všechno titulní role.
1: No, krásný. Donaha, to se ještě, já už tam moc nejezdím, teda Holé dupy, takový muzikál, tak to tak tam taky jsme hráli, až se to hraje do dneška.
0: A pak dostal nabídku do Národního divadla.
1: A vlastně tím to začínalo vlastně ještě.
0: No, další titulní role. Tomu se nedalo odolat, nebo si zvažoval, jestli půjdeš do Národního divadla?
1: Do
0: nebo...
1: Prahy, jako, no, zvažoval, já vždycky všecko hned nejdřív odmítnu, já jsem takový, vždycky vidím na všem spíš ty negativa, ale pak jsem si to rozmyslel a šel jsem rád. Protože jsem si říkal, že když už do Prahy, tak aspoň, že to je hezký návrat a že přece jenom mi to zajistí nějakou jako jistotu, protože člověk nikdy neví, jak v tom hereckém světě uspěje nebo neuspěje. Ale nechtělo se mi, protože jsem tam měl zrovna, že to bylo zrovna v té ostatě takový pěkně rozjetý. Hrál jsem, ani se mi nechtělo je opouštět, protože jsem měl nějakou zodpovědnost za ten repertoár, ale zase takovýhle nabídky se úplně neodmítají. A zároveň jsem viděl, že do té Prahy zpátky chci, protože přece jenom jsem rodilý Pražák a
0: se srbskými kořeny.
1: Ano, částečně jsem Pražák a stýskalo se mi, no, po Praze.
0: Takže Igor dorazil do Národního divadla. Nějaká stěžejní role, která se ti teď...
1: Jo, tam je říká Švanda Dudák, ne, ano.
0: To ale... jsem taky hrál, teda. Taky, no, Orozovič mi kradl role.
1: My máme spoustu stejný repertoár.
0: Ale já v Českém Těšině v Národním divadle.
1: Ale teď mám velikou radost. Hraju Klaudia v Hamletovi, co dělali skutři nynější šéfové. A to mě baví, to je pěkná role, pěkný záporák, zábavný. No.
0: No nicméně do nejširšího povědomí tě samozřejmě uvádí média, televize, film, takže Polda. No tam si překvapivě vycouval, všichni se drží takové šance
1: ale
0: Igor
1: to je pravda,
0: dokázal říct, to stačí.
1: To jsem tehdy měl takový pocit, že už jsem tam si odehrál, co jsem potřeboval a já nemám rád úplně ty natahované seriály, protože prostě mám hodně představení večerních a nemám úplně od Boha baterky, abych nemusel, protože se stává třeba ve 4-5 ráno na ty natáčení a pak se běží napřed. Mě to trošku přestalo dávat smysl jako energeticky, prostě jsem si neužíval ani to natáčení, ani ty představení, tak se mi stačilo.
0: Všestranný umělec potřebuje skládat,
1: no,
0: psát texty,
1: žít trošku, no, já jsem právě vždycky říkal, že jsem v té době neměl ani čas
0: počinu,
1: ani na sex, ano. Právě, jako, že...
0: Na
1: že
0: co bys
1: fakt,
0: neměl
1: že
0: čas?
1: Že jsem neměl tehdy čas ani na sex, jsem vždycky říkal. A to mi přišlo, že to fakt
0: to strádá,
1: to pak strádá jako smysl ten život. život, podle mě. Takže ne, ale právě jsem spíš chtěl dělat projekty, které by mě posouvaly dál, že přišlo mi blbý jenom kvůli slávě a penězům se zakotvit v seriálu, což byla fajn práce, pak jsem se tam i vrátil na posledních 8 dílů teď, ale vlastně díky tomu jsem mohl udělat toho Bezrukýho Frantíka, což byl můj životní projekt, nebo Lazaruse, což je muzikál Davida Bowieho, ten se hraje zase v divadle Komedie a to je taky věc, která mě posunula světelný.
0: A nezapomněl jsi ještě na jedno divadlo?
1: Ano, ano, ale, ano, ale tam bych bral ten vrchol teď až po Poldovi, který úplně skončil, což je představení Brácha, které hrajeme teď a je to moje největší taky divadelní radost, aniž bych ji chtěl nějak jako tady, jak to říct, no, pochlebovat tomu, prosazovat Ungeld vůbec samozřejmě, ale ne, je to opravdu veliká radost, režisér Pavel Ondru.
0: Je to veliké představení,
1: je
0: ano.
1: Je to fakt krásné.
0: Režíroval náš
1: Vilecký šéf. Se dá udělat veliká věc, jako je to takový důkaz s Veronikou Kubařovou, Kek Kubařovou a s Markem Němcem.
0: Igor se ovšem objevil v Bráchovi už ve svém třetím představení v Ungeltu, připomeňme Kurtizánu. To byl tvůj vstup do Ungeltu a pak vlastně náš komorní muzikál Touha jménem Einaudis, Martou Kubišovou, Anetou Langerovou. Tak teď se rozespíval hlavně, máš před sebou turné velké také, že jo?
1: Ano, ano, ano. Jo, tak
0: to nerve se to v tobě, neuvažuješ o tom, že se staneš třeba šanzoniérem a občas si zahraješ, jako zatím?
1: To uvidíme, uvidíme, tak přece jenom to divadlo je moje hlavní práce nebo herectví zatím, ale teď se snažím dělat na 100% oboje, no, takže je to trošku náročný to vecpat do toho života, ale zároveň se to navzájem doplňuje energeticky, že prostě ta hudba člověka nabije, o to více pak těším na představení v divadle, takže já mám trochu výhodu a můžu si to tak jako mixovat, což mi přijde dobrý. Já vždycky říkám, že umění je jenom jedno prostě, takže proč to nedělat všechno dohromady.
0: Tak můžeš si to namixovat i teď, povídal si dost, zase zpívej.

0: Dozněl duet, poznali jste hlasy Igora Orozoviče a Anety Langerové, nicméně tento duet, je to dávno, já znám v jiném podání a mimochodem z rozprav a zpíval si naživo dvakrát, poprvé tuším s Táňou Dykovou a podruhé s Veronikou ke Kubařovou.
1: Ano.
0: Pokaždé to bylo jiné.
1: Tak já cestuju sám takhle po těch akcích a vždycky potřebuji někoho, kdo to se mnou zaspívá, takže vždycky někoho ukecáme a Zvenunka to se mnou ještě zpívá Kubařová ještě jednou v jazzdoku na koncertě a protože Aneta Langerová nemá čas pořád jezdit kvůli jedný písničce se mnou na koncerty, tak to vždycky nějak vyřešíme, no.
0: Igore, co tě čeká v herecké oblasti? Něco, na co se výrazně těšíš? Třeba v Národním divadle nebo nějaký filmový nebo televizní projekt?
1: Jeden televizní projekt teď zvažuju, protože fakt je to časově tak všechno dohromady s těma koncertama náročný a tak jsem si vlastně dal takový necelý půl rok od divadla od zkoušení Voraz, protože kolem toho alba je to fakt strašný fičák a hodně práce, ale příští rok budu dělat v Národním divadle dvě věci, takže tam si zase odskočím zpátky k divadlu. No. Docela jedna věc bude zajímavá na nové scéně, to bude o privatizaci, téma privatizace a devadesátky a tak dále, nebo devadesátky a teda spíš to, co následovalo, tak to bude hodně zajímavý.
0: Současná česká hra.
1: Současná česká hra s mladými režiséry, tak na to se těším, že rád potkávám nový lidi a už mi to trochu chybělo teď potkat někoho nového.
0: Ty nepotřebuješ omlazovat.
1: No, ale je to dobrý, protože se to všechno strašně rychle mění, i ty pohledy na svět, tak je dobrý si to osvěžovat. A potom budeme dělat, a teď si nespomenu na to jméno, ale s významným ruským režisérem, teda který žije teď v Americe, tak budeme dělat představení Tři mušketýři, což je ale teda fúze něčeho ještě 20 000 mil pod mořem, nějaká taková zajímavá věc o fantazii, tak to bude hrozně hezký, to bude rodinný představení, ale ten režisér sám o sobě je dost takový experimentální.
0: Igore, díky. Davide, jaká je současnost Paraplete? S čím se potýkáš, eventuálně co tě hřeje a povzbuzuje, na co se těšíš?
2: Těšíme se na léto, protože i díky panu Svěrákovi jsme spojení s divadlem a letos už máme za sebou dvě charitativní divadla, právě s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana a s Davidským divadlem a těšíme se na vás, na letní scénu a máme jedny shakespeareovské slavnosti. A byl jsem i rád, že jsem tady slyšel, že Alena Kábertová říkala, že už se nikdy v minulosti zvažovala nadace, protože my nad tím přemýšlíme teď podobně, protože jak rosteme, jsme opravdu velký, tak to jsou věci, které nás čekají jako hodně strategie, strategické povídání a z těch akcí, krom těch divadel, tak v létě máme třeba charitativní golf. Na podzim nás čeká právě 30 let, to bude spojený s nějakým kulturním představením a aukcí charitativní.
0: Stardance
2: a bude. Právě v listopadu potom, nebo respektive začne Stardance a v listopadu 23. listopadu
0: celý
2: je
0: jeden večer je vždycky věnován vozičkářům, kde ten vozičkář trénuje. Musíte ho vozit na Kavčí hory nebo přijdou trénovat k vám do centra?
2: No, my máme u nás jako gumu v tělocvičně a na tom ten vozek jezdí hůř, takže oni jsou radši, když jdeme do studia nebo se najde prostor, kde jsou parkety, protože tam ten vozek sviští víc, ale je to tak, že vlastně ten večer předtím, ten šestý, protože my jsme tuším sedmý večer, tak jak to potom je, tak ty lidi přijedou v neděli a vlastně mají týden na to nacvičit to úvodní představení, což jako je fofr, ale myslím, že i pro všechny ty lidi kolem a nejenom ty, co se podílejí, jako ty tanečníci a ty VIP osobnosti, co tam jsou, ale celý ten ansábl lidí kolem, co kmitají, to je neuvěřitelný.
0: No, Davide, a je otorvačka, aby ten vozičkář byl ve Stardance, nebo naopak je musíte přemlouvat?
2: Jak se to vezme? My vybíráme lidi tím způsobem, že vlastně to pošleme do služby a každý se k tomu vyjádří.
0: Jak do služby?
2: Do služby, kterou my jako provozujeme vlastně, takže všem těm odbornostem, který pracují s lidma, ergoterapeuti, fyzioterapeuti a tak dále, aby každý nominoval ty lidi,
0: aha,
2: kteří procházejí
0: u
2: nás.
0: Velká demokracie.
2: Tak se snažíme fungovat my u nás, no. Proto tam návisí na zdi prezident Svěrák.
3: Jako teď už možná by to nebyl takový problém, ale v určitou chvíli.
2: Takže teď s nima pracujeme, s těma lidma, tak jakože právě jsou ty nominovaný a pak samozřejmě i to konzultujeme, aby jsme ty lidi nějak jako nezachytili v nějaký blbý třeba životní situaci, to se může stát. Pak jim zatelefonuju, nechám jim nějaký čas, ať se rozmyslí, ale už na letošek máme 5 lidí vybraných. Ale třeba jeden z těch lidí zrovna mi teď psal předevčírem, že to vypadá, že bude muset na velkou operaci, tak teprve uvidíme, jestli to pro českou televizi je zkousnutelný nebo ne.
0: Já občas hraju, tak ne každý večer Stardance má možnost vidět. Lukáš se objevil jako na vozičku, jako tanečník v tom pořadu?
2: Ne, já jsem tam v jiný roli a si nemyslím, že by to bylo jako v pořádku. Mám rád taky spousty rolí různých, rád dělám spousty věcí, ale je dobrý vědět, kde v tu chvíli je toho člověka místo a nějak rozložit síly. Nicméně jsem začal teď před pár týdny, měsíci tancovat právě s Katkou Bartůněk Hrstkovou, která tancovala s Vávrou Hradílkem. A to jsem vždycky si, mě to vždycky přišlo strašně postižený, jako vidět ten tanec na mozaiku. A teď si jako po těch 7-8 lekcích už to vidím jinak. A jako je to obrovská dřina a říkal jsem, i kdyby z toho bylo jenom to, že získám nějakou kondici, fyzičku navíc, tak to je jedině dobře.
0: Tak Lukáši, do toho. Díky Stardance jsem měl pocit, že peněz máte dost a už žádné nepotřebujete, ale to je asi velký omyl myslet si tohle, že jo?
2: No, myslí si to hodně lidí a my v podstatě to ani nemáme možnost jako komunikovat jinak v tu chvíli, protože zase je pravda, že ta Česká televize tomu věnuje hodně úsilí. Vlastně samotný je to něco stojí a i ten přínos, který ten samotný večer má, a vlastně i Paraplay existuje, nějakým způsobem funguje dlouhodobě díky České televizi, takže sice tu částku, co my tam zveřejňujeme, neznamená, že bychom vybrali ten večer a pak po zbytek roku jsme dovybrali to, co musíme vybrat, protože v průběhu toho večera my komunikujeme částku třeba kolem 25 milionů a aktuálně máme rozpočet 80 milionů, z toho více 40 milionů potřebujeme sehnat od dárců individuálních nebo firemních a je to práce celý rok. Ale to, že můžou vlastně zveřejnit ten šek, tu podporu v rámci Stardance, je takový nějaký poděkování pro ně a samozřejmě, aby oni to mohli pozitivně odkomunikovat.
0: Držíme palce.
2: Děkujeme.

0: a vybral tady ten text, který jsem zhudebnil pro ten večer právě. Ale bylo to v takový pomalejší verzi ještě trošičku a posílali jsme to Táně a tý se to úplně nepozdávalo, nechtěl se jí to do toho zpívat, tak pak zpívala něco jiného, já jsem to hodil do šuplíku, to byla a pak vlastně, když jsem měl kapelu, tak jsem si na to vzpomněl a tady tu písničku, trošku jsme tomu dali to tempo a zase znovu ožila, no.
1: No tak kluci, říkám vám, oběma kluci, začíná léto, jak s ním naložíme. Davide, máš rád léto?
2: Mám rád léto. Záleží na tom, jak moc teplý to léto je, protože lidi s poraněním míchy, obzvlášť ty krční léze, jako jsem já, co znamená, že to poranění je jako v krku, tak mají poruchu termoregulace. To znamená, že jakmile v létě jsou tyhle vedra, tak já se nepotím, což všichni říkají, to máš super, ne? Jako, říkám, no, jako, možná to mám super, že nesmrdím, ale uvařím se zevnitř. Takže jako v tu chvíli se musím jako nějak mechanicky ochlazovat, což ne, že by všechny plovárny byly bezbariérové a dalo by se na ně jednoduše dostávat. Ale jinak obecně mám léto rád, protože tak jako voní od toho jara, prostě už teď je tam ten nástup, voní to. Lidi mi přijde, že mají jako lepší náladu s tím přílivem toho sluníčka. Mám narozeniny. Je Ungelt, letní scéna.
1: Máš rád
2: jako
1: moře?
2: Mám rád se na moře koukat spíš, než se v moři cákat, protože když v lesu, tak nemám rád, jak jsem od té soli, tak jak v obalení.
1: S ženou a s klukem k moři
2: jezdím,
1: ne.
2: Jezdím, jo? Ano, jezdím, ale spíš je to tak, jako, že třeba strávíme nějaký den u moře, aby samozřejmě si to Venda nebo manželka užili, ale potom rád cestuju. Takže spíš poznáváme tu krajinu, poznáváme lidi, poznáváme místní gastronomii a vždycky, když někam jedem, tak spíš třeba autem, ale i vylítáme.
1: Chalupaření, zahrádka, to není tvoje hobby?
2: I tohle může bejt, ale nemám chalupu ani zahrádku.
1: Ale bejt to může, dobře. Igora nepodezírám, že by měl chalupu a zahrádku. Ne, ani to, si tě neumím představit na zahrádce,
0: to
1: Igore.
0: To časem třeba jako za 20 let třeba, jo. Ale,
1: no ale rád cestuješ. Takže jo, léto já hodně rád ve znamení cest.
0: Jo. Já vždycky jsem trošku jako ve stresu vlastně z léta, protože se snažím ten čas, jak ho máme docela málo, jako toho volného času, tak se ho pak snažím tak strašně využít, že jsem z toho celý ve stresu. Takže trošku se dostávám do vlastních pastí.
2: A pak onemocníte, ne?
0: A pak většinou přesně se to všechno úplně stane jinak, ale taky hraju už na letní scéně, taky mám narozeniny v létě, vy máte ty třicátiny, já mám čtyřicátiny letos a chytře jsem si tam dal zrovna hraní bráchy na ten den.
1: Hraješ na svůj takže, narozeninový den bráchu?
0: No, všichni říkají, že jsi úplně zbláznil.
2: A kolikátýho to
0: je? Sedmýho.
1: Já si to napíšu, abych
0: to prostě. No.
1: Já se snad dočkám a v srpnu oslavím kluci 78. To byla, doufám, optimistická tečka. Já jsem moc rád, že jste přišli, že jsi přijel. Takže přijel k nám David Lukeš.
3: Děkuji za pozvání.
1: Říkáš tomu, přijel jsem, přijedu?
2: My říkáme přišel, což spousta lidí se diví, říkáme já přejdu třeba silnici nebo tak, protože pro nás je to jako chůze, ale zase na druhou stranu, když se mě někdo zeptá, vejdete se tam, tak řeknu, jo, projedu. Jako neřeknu projdu, jako, protože by na ně tak jako, jo, jako, takže říkáme obojí a nějak mě to vůbec neuráží.
1: Takže děkuju, že jsi přišel.
2: Tak děkuju.
1: David Lukeš a děkujeme, že přišel, přiběh vlastně přímo Igor Orozovič.
0: Já jsem přijel na skutru. Já jsem přijel na skutru. A ještě jsem si, můžu si udělat reklamu, že vlastně mám v létě koncert, ještě jsem zapomněl, takže to budu mít ještě letní koncert. Takže já
1: no vidíš,
0: ještě
1: když to nevystřihnou, tak to tam bude.
0: Nevystřihávejte to.
1: A nevystřihněte ani to, že se rozloučil Hein. Loučí se principál divadla Ungelt a průvodce této rozhlasové hodinky Milan Hein. Na viděnou, naslyšenou.
3: Naschledanou.
4: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archívu Českého rozhlasu hudební evergreeny i hity vašeho mládí.

Milí přátelé, hezký večer vám přeji z Českého rozhlasu České Budějovice. Je to 6 let, co vyvolalo mediální i odborný zájem na Karlovarském filmovém festivalu uvedení životopisného snímku o slavném pianistovi a baviči Valentínovi Liberáčem. Děj tohoto zvláštního filmu známého tvůrce Stevena Soderbergha, nazvaný Liberáče Behind the Candelabra, začíná létem roku 1977, kdy do bouřlivého života slavného pianisty Liberáčeho v Las Vegas vstoupí mladičký, teprve 16-letý naivní Scott Thorsten, který je najat co by jeho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberáčeho pompézním světem, opulentní vilou i jeho extravagantním stylem a záhy spolu prožijí tajnou milostnou aféru, která se rozvine ve vážný vztah. Film zábavným způsobem sleduje vášnivý, nelehký a bouřlivý vztah obou mužů v době, kdy bylo zcela nemyslitelné přiznat se veřejně k homosexuální orientaci, zvláště pak pro lidi ze showbiznisu. Liberáče chtěl utajit před veřejností se stejnou urputností jako svou sexuální orientaci i nemoc AIDS, které nakonec roku 1987 podlehl. Touto filmovou odbočkou bych chtěl uvést druhou závěrečnou jarní schůzku s kdysi ohromně populárním pianistou polsko-italského původu, kterému by bylo 16. května 100 let. Ostatně popisovaný film zjevně zvýšil zájem o nahrávky Liberáčeho, z nichž některé dnes zaznějí. Dnešní vzpomínku na Liberáčeho otevře slavná písnička Judy Garland z pohádkového filmu Čaroděj ze země Oz, Over the Rainbow, tam za duhou. Jiříka Salván přeje klidný poslech.

Love Letters in the Sand, milostné dopisy psané v písku. Tento super hit zpěváka Peta Boona jsme vám ve vlídných tónech poslali po rozhlasových vlnách jako instrumentálku. Od 50. let uváděl Liberace vlastní televizní show, jejíž popularita lámala divácké rekordy a přejímalo jí 217 domácích i 20 zahraničních stanic. Liberace měl největší zázemí v centru luxusních hotelů a heren v Las Vegas a v tamní popularitě mu nemohl konkurovat ani Elvis Presley. Liberace byl znám jako kontroverzní osobnost a rád se chlubil pohádkovým bohatstvím, avšak nenechával si jej jenom pro sebe. Založil nadaci pro mladé umělce a financoval řadu dobročinných projektů. O tom, že Liberace a Las Vegas patřili k sobě, svědčí skutečnost, že mu tamní městská rada nechala postavit muzeum. Little things mean a lot. Malé věcičky mohou hodně znamenat. Zde Liberace z roku 1960 ve vlídných tónech na Českém rozhlase České Budějovice.

Too Young, příliš mlád, tuto baladu uvedl ve známost po světě především Nat King Cole, ale v Čechách zdomácněla zásluhou zpěváků Karla Gotta i Richarda Adama. Tentokrát jsme vám ji zahráli od pana Liberáčeho, jenž kromě umění bavit lidi a muzikantskými schopnostmi disponoval také unikátní sbírkou vzácných pián. V jeho sbírce údajně figurovaly například nástroje Friderika Chopina, George Gershwina nebo ruského cara Mikuláše II. Poslední koncert Liberáče absolvoval v listopadu roku 1986. O 3 měsíce později tento nepochybně zajímavý muž zemřel ve svém domě v Palm Springs. Na tohoto světoznámého pianistu jsme zavzpomínali u příležitosti jeho nadcházejícího velkého jubilea 100 let od narození. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zazdívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy.

dobrýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 16 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání z archivu Českého rozhlasu.

S chutí do toho a půl je hotovo. Když se mě do něčeho nechtěl, babička mě vždycky říkala, s chutí do toho a půl je hotovo. Ne, že by se mě to nechtělo. Protože to je pro nás štěstí. Dobrý večer, vítáme vás. To je pro nás štěstí, že tedy pro tu naši autorskou trojici, pro papouška Žandu taky zejména a to hlavně, že budeme zase spolu u rádia, které je mnohem lepší než televize. A proč? Protože ke slovu a k hudbě, linoucí se z rádia, si může každý dosadit svoje obrázky. A protože si minulost přikrášlujeme, tak ty námi dosazené obrázky budou určitě velmi krásné. Pravděpodobně budou nejkrásnější, jaké jsme schopni si ve své paměti vybavit. Ono je totiž krásný být dítětem a být

My, děti na vesnici, jsme žili ve střídání ročních dob. Nejdřív, když začali ledaři sekat ledy, táhali velký kry do lednice, která byla na zahradě v hospodě u Jirkovských, tak tam byly takový vodní jezera, takový ty místa, kde už byly ty ledy odstraněný. No a my, když nás velký lidi neviděli, tak jsme vstoupili na ten kus ledu a tím bydlem těch ledařů jsme se odráželi ode dna a tak jsme pluli po rybníku. Žando, slyšíš helikoptéru, to je, viď, to je větší pták, než seš ty. Ta dělá. Ta brnčí. Takhle brnčeli chrousti. Ale do chroustů je ještě daleko. Kde jsem to přestal? Jo, že jsme se vozili na těch ledových krách a jak přišli chlapi z ledárny a viděli, že jezdíme na těch kusech ledu, ty nás hnali, ještě se tady utopíte, prchantí. Takhle na nás byli hrubí. Pacholcí, vy jste nevycválaná, mládež, koukejte z toho dolu. A my jsme stejně měli promáčený boty a zahbli nám nohy. No, to byl ten první zlom zimy, kdy jsme jezdili po ledech, po rybníce. No a potom, jak začaly stát potůčky, ty tekly všude, všude byl sníh, tenkrát byly zimy bílý, plný sněhu, mrzlo, jen praštělo. Ze střech visely rampouchy a my jsme vyřezávali do borových kůr lodičky a ty jsme pouštěli po potůčku a vždycky jsme utíkali, aby nám ta lodička neuplavala do rybníku. A samozřejmě, že tam skoro každá skončila. Ta voda někdy byla tak rychlá, že nám tu lodičku unesla. Že ta lodička s tou rychlou vodou uplavala.

No a pak jsme dělali mlýnky, dřevěné lopatky, které jsme si stavěli do těch tekoucích potůčků a koukali jsme, jak se rychle točí. No a když se tráva hodně zazelenala a byla brčálově zelená, tak tam jsme měli takový dolíček a tam jsme chodili lehat. Tam jsme si vyprávěli, čím by chtěl kdo bejt, a holky si tam hrály vedle nás s panenkama. No a potom někdo zavolal, kdo bude první u hrušky. Připravit raz, dva, tři, teď a běžíme. Bosy jsme byli po té zelené travičce a každý chtěl být prv, to jsme si zkracovali, být první. Já jsem prv, říkal ten, kdo první šahnul na kmen hrušky, která stála na kraji kolských zahrady. Každou chvíli sebou někdo praštil a dělal jakoby mrtvýho a těšil se, že ho holky budou křísit, ale holky už to znali a utíkali dál a vůbec si ho nevšímali. No jo, ale to už třeba Jirka Čára, který měl dlouhý nohy, tak už byl prv a už držel kmen hrušky a objímal ho. My jsme postupně dobíhali, sledovali jsme, jak v zahradách a na polích kravičky nebo koně vláčí pole, který byly rovný jako stoly. A ta zem, ta zářila všema barvama. Takovýma zlatavýma tónama. Tam bylo hodně jílu. Takový růžový zlatavý tóny. No a potom vedle polí, a ani kamínek tam nebyl, všechny kamínky se museli vyzbírat, když se to pole vláčelo a zpřevoralo a ty hromádky těch kamení byly na krajích polí a ty se potom rozvážely a dávaly do dolíků polních cest.

A na té louce v tom dolíčku byly zbytky z kořápek z vajíček, protože Velikonoce už uplynuly. To na Velikonoční pondělí jsme vycházeli na louku vyhazovat vajíčka, když jsme si odbyli koledování, když jsme vyšupali holky. Vyhodili jsme vajíčko do vejšky a ono padlo do té trávy, nakřáplo se a někdo snědl třeba vajíček 5. Musel mít ovšem v kapse v novinách hromádku soli, aby mohl ty vajíčka solit. To nám maminky říkali, nejeste to bez sole, to se špatně tráví, to by vás potom bolelo břicho. Tak ty zbytky těch skořápek, zelený, nejčastěji byly zlatavý takový, protože se barvily vajíčka v těch veslukách cibule.

kameny se sbíraly, meze se srpama vysekávaly, tahaly se bodláky, tahal se pejr. Ta zem naše, kdyby mohla vydat to svědectví o pracovitosti a pokoře lidí, který se prali o tu skývu chleba, jak by se okřídleně řeklo, ta by vyprávěla o mozolech a potu a pokoře, pracovitosti a cíle vědomosti. Kam se to všecko vytratilo?

Žando, to počasí se zbláznilo, on začal padat sníh. Teď jsem úplně stuhnul, fakt, meruňky kvetou. A já jsem myslel, že se rozletěly při tom větru okvětní lístky meruněk. Začal padat sníh. Žando, nevoní pojíst. Je, hele, tamhle na té borovici je veverka. No to, tu jsem tady ještě neviděl, ta je zrzavá. Žando, já tě musím otočit. Podívej se, tamhle je veverka. Skáče z větve na větev. Jaro přišlo zase bez kukačky. Jak dlouho jsme neslyšeli kukačku. Jenom poprvé, když jsme začali vysílat před 4 roky. To tu ještě byla. A její kukání se rozlíhalo na celý Šárecký údolí. Kde pak asi chudinka je? Jestli pak vůbec ještě někdy přiletí?

A teď jsem, jak je mým dobrým zvykem, o čem jsem to chtěl vyprávět? Jo, o těch obrázcích, jak si je dosazujeme. Jak je krásný být mladý, ale daleko krásnější je na to mládí a na dětství vzpomínat. Protože ten blažený stav toho mládí si vlastně nikdo ani neuvědomuje. O dětství ani nemluví. Z mnoha důvodů si to nemůže uvědomit, protože když jsme byli děti nebo mladí, tak jsme měli tolik důležitých starostí. Pořád jako děti jsme se něčemu divili. Třeba proč to čapí hnízdo na komíně starý od stárny tam tak drží? Proč ho ani vítr neschodí? Jak to, že ten sentinel, který přiváží sudy z rakovnického pivováru, tak kouří a tak syčí? Nebo proč to dráteníkovi, který drátoval, letoval a spravoval starý hrnce, proč to tak odsejpá ta práce, proč mu to tak jde od ruky? Když nejtoval hrnce, pod každý nejtek si dal kousek chleba, aby tu dírku víc ucpal, ten nejtek byl hliníkovej a měl takovou, jako takový maličkej kousíček železa na koleni. To byla malá kovadlinka a kladívečko a vždycky cvak. A dírka byla zanejtovaná. Někdy i taky letoval a to strkal rozpálenou letkulmu. V takových kamínkách na dřevěný uhlí rozpálil a nejdřív jí strčil do salmiaku. To byla taková jako bílá, jako tvaroh, taková kostička salmiak. A s cínem se šetřilo, cínu bylo málo. Tam vždycky od té letkulmy se skutálila kulička cínu, která tam tak jako kapka vody v tom salmiaku se pohybovala ze strany na stranu. Některý hrnce se museli letovat. On ji potom tak opatrně musel ten dráteník přenést z toho salmiaku tu kapičku toho cínu na špičičce. To bylo takový kladívko, kterým se letovávalo rozžhaveným na té špičce toho rozžhaveného tý pájky, přesně na to místo v tom hrnci, kde chtěl letovat. A někdy mu ta kapička cínu upadla do trávy a rozprskla se a bylo po cínu. To bylo pořád se čemu divit.

A když potom jako kluci větší jsme byli pořád zamilovaní, jak se nám začaly líbit holky, tak to ten čas tak letěl, když jsme s nima chodili do školy. Jak se nám líbily jejich mašle a jejich punčochový kalhoty, který měli na kolenou vytáhaný. No a najednou, jako když jsme bouchli v našich dětských rukou nafouknutý papírový pytlík, ve kterým jsme z Konzumu přinesli mouku, ozvala se rána a to naše mládí a dětství se rozletělo někam jako hejno prapců.

Jo, ale je na co vzpomínat. Co jsme všecko prožili. Jen když si vzpomenu na školu. S poupatama v tašce byla břidlicová tabulka. To už dneska nikdo neví, co ani je. Nebo na ty školní kabinety, když si vzpomeneme na školní kabinety, na vitríny v rakovníku v Měšťance. No, tam byly vitríny s vycpanýma veverkama, zajícema a králíkama a všelijaký potkaní a hranostaj tam byl a v lahvích byly naložený ještěrky, hadi, žáby a fyzikální pomůcky, elektrický válečky, který kroutili ruce a skleněný kolo polepený. Skleněný koláč kulatej byl polepený proužkama staniolu a když se točilo, tak lítaly jiskry z takových kartáčků. My jsme taky byli pořád jakoby něčím elektrizovaný v tom dětství a v tom mládí.

proč, když jsme přece jen ten nejkrásnější čas, který v životě každého člověka je, jsme prožili ve válce a pak sice přišla krátce po válce takový závan jakéhosi jasu. Ale když jsem přišel v roce 51 do Prahy, to byl čas neúprosně přísnej ve znamení kázně, věrné politickým heslům. Už jsme o tom kolikrát mluvili, ale my jsme přesto dokázali žít šťastně. Taky si dnes říkám, proč tenkrát jsme dokázali žít šťastně. Když to byla doba taková zvláštní, šikanovali se nevinní lidi, se trestali, zavírali do kriminálu, ale co to je za zvláštní sílu toho mládí, které si tak rádo nachází zářivé body a potom je těmi body přitahováno magicky. Přitahováno, to jsou ty body, to jsou majáky ukazující cestu a ty majáky to byli naši kantoři.

Naši kantoři, kteří nás učili kreslení, malování, grafické techniky. A my jsme se naráz ocitli ve světě umění a to jsme se cítili jako v ráji. Chodili jsme jako praštěný pavlačí, na nic jiného jsme nemysleli, než na to, jak našim kantorům uděláme radost. Učili jsme se a zápasili jsme s technikami, malířskými, grafickými. Třeba vodovkama malovat, to bylo těžký, pastelem to bylo lehčí, to jsem měl rád. A na jaře, touhletou dobou, to jsem si bral polní štafle, to byly takový tři klacíky, lehký. A třeba jsem vystoupil cestou z vlaku u Berounky ve vesnici Zbečno, kde se bělel kostel a za kostelem byly stráně z malých políček a na těch vysokých až do nebe se táhnoucích stoupajících strání byly louky oplocený černými ploty kolem zahrádek a já jsem si vyndal to nářadíčko papír. Byl tónovaný, šedozelený a začal jsem kreslit s velkou touhou nakreslit to nádherný jaro u té Berounky dole ve Zbečně, kde Berounka tiše plyne, za ní se bělá kostel a nahoře ty stráně. Zčernalý kmeny stromů ještě nekvetly. No a najednou se strhla taková sněhová vánice, že jsem to musel honem rychle zabalit a utíkat na nádraží a hned prvním vlakem odjet. A už nikdy jsem ten pastel začatej v tom údolí u Berounky ve Zbečně nedodělal.

i to nepříznivý počasí. Mě tenkrát oznamovalo, chlapče, ty to vůbec nebudeš mít lehký v životě. Takhle jak ten vítr porazil ty tvý štafle s tou rozmalovanou krajinou. Takový porivy větru tě budou provázet celý život.

Každej jsme chtěli být prv, vyhrát, všecko hned, první padnout a první dělat mrtvýho a první být kříšenej a první zase vstát a všecky dohnat a možná předehnat a zase jako první prv se dotknout kmene hrušky, potom první zavolat ticho. Kdo uvidí první skřivánka, zvedne ruku. Kdo uvidí první skřivánka, tak zdvihne ruku, jenomže on se tak těžko hledal v tom přesvětleným sluncem, přesvětleným nebi. Jenom podle té písničky, která tak rozkvítala, nebo zase se stišovala, nebo se zauzlovala, nebo byly to takový jenom ševelící tóny, nebo zase padala dolů, nebo stoupala nahoru. Na chvilku se nám objevila, zase zmizel v tom oslnivě bílým mraku. Až těsně předtím, než zapadnul do brázdy, tak jsme ho viděli. No, tak jsme si museli počkat na druhýho, až zletí a začne zpívat. To byly krásné hry.

Díky vzpomínání se vlastně ocitáme v jakémsi druhém mládí, v tom období toho velikého vzestupu, který má budoucnost před sebou. To silné vnímání, dění kolem přecitlivělé vnímání. To byla tak nepopsatelná touha. Vzlétnout a zmocnit se, alespoň z části se naučit přivonět si k tomu tajemnému, nekonečně krásnému umění. Naučit se alespoň z části technice kresby. Kresby tuškou, kresby perem, kresby pastelem, uhlem, rákosem, které jsme si museli sami řezat v rybníce, aby jsme poznali věci od základu, z gruntu, jak nás učil náš milovaný profesor pan Jaroslav Vodrážka. Který, když nás poprvé potkal, tak jsme z něj měli strach, protože on se tvářil tak přísně. Měl vlasy na ježka, chodil rovnej, jako kdyby spolknul pravítko. Se jí nelibě šklebil na nás. On to byl starý kantor, věděl, jak na nás. S profesorem Balašem dlouho učili v Banské Bystrici na Slovensku před válkou. Ten se vepsal do dějin slovenské výtvarné kultury nesmazatelně, pan profesor Vodrážka. Jak se na nás rád mračil. A by jsme z něj měli tak trošku vítr. No jo, ale potom v zápětí, když viděl, že to přehnal, udělal takovej ksicht, že jsme se mohli umlátit smíchy, jak ten se dokázal šklebit. On tak divně nafouknul tváře, začal šilhat očima, ještě prostě jazyk. Co to dělal s jazykem? Nějak ho vyplazoval nebo co? Vlasy se mu jakoby zježily. Udělal takovou masku takovýho kreténa, že v Turánu se celou jeho speciální školou, kolik nás tam bylo, aspoň 15 žáků, my jsme se tak strašně smáli a on s náma. Jak ten rád nás rozesmával, ale na druhou stranu byl na nás o to přísnější. Třeba nejenom, že nás učil, jak řezat rákos, kterým se tak dobře kreslí, pálit si uhle, kterým se tak dobře kreslí, ale on nás učil dělat i ingoust z duběnek, kterýmu se říkalo bistr. Duběnky, to jsou takový malý kuličky, takový malý bobulky, který jsme sbírali vždycky na podzim. Jsme trhali na dubu, na doubku jsem je trhal, kolem kterého jsme v zimě lyžovávali. Ty jsme naložili do vody ty kuličky z toho dubu, ty duběnky, a potom se vylouhovala taková temně zlatá, až úplně jakoby sytý hnědě, skoro až černě. Přecházely tóny toho bystru, ty tuše z pravýho dubu. To jsem naložil třeba do litrový lahve a potom jsem to slejval do lahviček, který jsem nosil po kapsách. Když se blbě zavřela, zašpuntovala, tak byl flek na kalhotech hned a maminka měla co prát. Namáčeli jsme do toho bystru jak péro, tak ten rákos, tak i štětec a kreslili jsme všecko, co jsme viděli kolem sebe.

To byla technika kresby. Pak přišla technika malby. Tu jsme začali výukou akvarelu neboli vodovými barvami. Trošičku jsme se seznamovali i s technikou olejomalby, ale především, protože to byla škola grafická, jsme se učili grafické techniky. A pan profesor Vodrážka měl ve své škole viset zarámovaný tak nádherný lepty Holara, Rembrandta. Vidět mušle nakreslené jehlou a vyleptané od Václava Holara nebo motýly, na to jsme se vydrželi koukat dlouhý hodiny. Jako na zázrak jsme se koukali na Rembrandtův autoportrét. To bylo vděčný téma v baroku. Nahoře v levém rohu je napsáno Rembrandt 1639 a to nám pan profesor Vodrážka vždycky neopomněl říct, co se v té době tenkrát odehrávalo, že probíhala 30letá válka. Že to bylo skoro už 20 let po bitvě na Bílý hoře a že na tom portrétu se Rembrandt van Rijn před zrcadlem, protože to bylo tenkrát vděčný téma být sám sobě modelem, nakreslil tak nádherně, aby jsme si to všechno dobře prohlídli, že na každém ne centimetru čtverečným, ale milimetru čtverečným se odehrává zázrak. Tak jsme těma očima tu grafiku doslova volizovali. 20x16 cm měřila. Hlava 4 cm vysoká. Velejemná kresba jehličkou do asfaltového krytu, kterým se každá měděná deska před leptání musí pokrejt. Do toho krytu se kreslí, potom se to ponoří do kyseliny, která leptá jen ta místa, kde bylo kresleno.

Rembrandt na nás hledí tajemnýma, pichlavejma očima. Panenky těch jeho očí jsou tak miniaturní, měří v průměru necelý 2 mm, ale přesto z očí, které jsou prokresleny těmi nejjemnějšími dotyky jehly, z očí na nás tryská ohromná síla. Vrásky na čele jsou spředeny z vlasových linčiček a bodů, některé jsou jenom tečky, jiné jsou třeba 1, 2, 3 mm dlouhé. Bytost Rembrandt, autor Noční hlídky, autor slavné Anatomie doktora Tulpa, na tom autoportrétu má šikmě nasazený baret, který vrhá na čelo takový měkký stín. Ten baret je očividně sametovej. Vlasy a vousy jsou jehlou nakresleny tak přeludně rozvlněně, že by i dech jimi pohnul. A jak dokázal rozlišit hrubost, jemnost, lesk a sametovost jednotlivých látek na baretu, na kabátci, na krajkovým límci. To je až úplně omračující.

No, tak máte se co učit. Tak, musíme začít od toho, jak se nakrytovává deska. Tady pan odborný učitel Davídek, tam vzadu byly takový kvelby, to vůbec byla legrace. O tom jsem se nezmínil, kam jsme chodili se učit, to bylo na Smíchově, to jsme od paní Novákový jezdívali s Honzou Matějákem trolejbusem po nábřeží tramvají, u Národního jsme přestoupili, jeli jsme až kolem tanku Smíchovskýho a kousek jsme šli pěšky. Grafická škola měla ateliéry v nějakým měšťance. Až úplně v nejposlednějším patře bez výtahu, jak jsme tenkrát hbitě vyběhli těch pět pater, to mě je do dneška záhadou. I pan profesor Vodrážka, ten sice neutíkal jako Michel z volna, ale pořád nezastavoval se. To byly podkrovní místnosti se šikmejma oknama. Některý ty tabulky skel byly čirý, že jsme mohli vidět letící mraky. Ale většina tabulek byla z mlíčního skla, ty byly neprůhledný. A to byla dlouhá místnost, která byla na podlaze, napříč ležely veliký trámy, zřejmě to byly nosné trámy celé budovy. A to bylo ran a to bylo zakopnutí. A i pan profesor kolikrát zakop. A to jsme vždycky museli dělat, jako že se nesmějeme, protože on se zlobil. Pan profesor Vodrážka říkal, nesmáce, darebáci, pracovat. Co to slyším? Ale sám se taky smál. Sobě, jak je nešikovnej. Těch trámů tam bylo v každé místnosti asi 3. Trámu na podlaze. A v té nejposlednější měl pan profesor svoji malou pracovničku. Byl to žák Maxe Švabinského. Tam měl tak krásný dřevoryty a lepty. Ale předtím byla dílnička, kde usměvavý pan odborný učitel Davídek učil všecko to, co se muselo o grafice vědět. A tak vám musím popsat to, čemu se říkalo krytování desky. To byla technika, která se od dob Rembrandtových a od dob Dürerových, tedy od 15. století, vůbec nezměnila. V tom byla ta její krása.

dílničce u pana učitele Davídka tam to vonělo. Lněným olejem, petrolejem, benzínem, líhem. Jako černá moučka byl asfalt rozemletej, asfaltem to tam vonělo. Parafínem, kyselinou, dusičnou, kterou jsme lili do mističek, když jsme potom leptali lept, když jsme měli udělat první lept, tak to nám bouchalo srdce napětím, jak to všecko dopadne. To začalo tím, že jsme si museli uříznout destičku. Ručně. Takovým háčkem, zinkovou destičku, pan učitel Davídek rozkreslil a každý podle pravítka musel háčkem. Rydlo zbroušený do ostrýho háčku se zarejvalo do zinkovýho plíšku. Dělalo hlubší a hlubší rýhu, až ten plíšek, až se ta deska větší rozdělila na desky maličký. My jsme začínali tak malými lepty, který by se vešly ty destičky do dlaně třeba dvě nebo tři. Potom se ta deska musela vyleštit jemným šmirglem, pak mletým vápnem. Potom spilovat fazety, ty hrany, ty destičky, aby až se s tou deskou bude dál, až se bude do ní zatírat barva a dál se brát do ruky, aby jsme se o rohy neřízli, aby ta deska měla ty náběhové hrany, až bude projíždět lisem pod velikým tlakem, aby neprořízla plst. Potom se ta deska musela na plotýnce na plynu nahřát, ne zas moc, jen tak, aby. Když se na ní nanášel kryt z tyčinky, to byl v tyčince ze staniolu zabalený kryt, který pan učitel Davídek sám dělal. Ten kryt to byla směs parafínu a toho rozemletýho, jemně rozemletýho asfaltu. To se udělali takový z té tyčinky, ono to šlo samo, ta teplá destička. Když se k ní přiložila k té teplé destičce ta tyčinka toho asfaltu, tak tam zůstávaly takový tmavý, jakoby bobečky takový toho asfaltu, ale to se muselo zase koženým válečkem zatepla rozválet po té destičce do nejtenčí vrstvičky, aby se ta stříbrná zinková deska stala takovou zlatavou a bylo vidět, že je celá zakrytá. To byl kryt, který nesměla proleptat kyselina dusičná.

A potom se ta teplá destička, to jsme si kolikrát popálili prsty, musela vložit do takový, jak bych to řekl, drátěný klícky. Tak opatrně, aby se ten kryt nepoškrábal, protože v té drátěné klícce se ta destička musela držet ve vztyčené levý ruce, aby pravou rukou jsme ji mohli zakouřit, aby ten zlatavý kryt se stal černým. To pan učitel Davídek nám spojil několik svíček z vánočního stromečku, třeba 5 dohromady. A my jsme zapálili všech 5 knotů najednou. To dalo takový pěkný černý dým a ten černý dým krouživými pohyby zakuřoval ze spoda tu destičku. Ta deska musela být matně černá, ten kryt se nesměl přepálit, protože to by se zase proleptal a udělalo to takovou jako šedavou skvrnu. Když se nám to povedlo, ten kryt byl takový sametově začernalej od těch sazí z té svíčky, to jsme se radovali, protože jsme věděli, že se do toho krytu bude krásně kreslit a ta každá nakreslená linie bude zářit takovým, no jako stříbro toho obnaženého zinku, protože jsme věděli, že jedině tam, kde je kresleno, tam bude moc kyselina leptat. Kde byl ten kryt odstraněný, ten kyselinovzdorný. No, a teď jsme začali kreslit třeba zátiší, rozlousknutý vlašský ořech. To byl náš první úkol, náš první lept. Jehličkou to šlo tak hladce do toho krytu, který sice už byl jakoby stvrdlej, že klidně se na něj mohla opatrně položit ruka. Aniž se cokoliv stalo, nesměl se ovšem zahřát, to by zase změknul.

jsme kreslili, dělali jsme první nesmělý tahy jehlou. Každá čárka zářila tím stříbrným leskem. A my jsme si museli uvědomovat, že to, co teďko je bělostně zářící, že na tisku bude černý, až se to vyleptá a zatře se barva do desky. A tak po vzoru, jak by to asi kreslil Rembrandt nebo Hollar, jsme se snažili kreslit co nejjemněji, dělat i puntíčky, dělat i delší linie, aby až přijde pan profesor Vodrážka, mohl říct tak, a teď už můžeš jít leptat.

Žaninko, posloucháš vůbec, co tady vyprávím? Dovedeš si představit, co to pro nás bylo, když jsme kreslili první lept? V době, kdy úderníci i stachanovci brigády socialistické práce plnili plány na 180, 210, 250%, tak se z nás, díky kantorům, z nás stávali přinejmenším poctiví studenti.

ty prostory, ty podkrovní místnůstky pod střechou, ta pracně opravovaná okna. Někdy tam při dešti i teklo, takže jsme museli dávat pod určitý místa buď umyvadlo, nebo nějaký plechovky, nebo misky, ve kterých jsme leptávali, tak jsme je dali zrovna pod ty okna, který už tak netěsnili moc, ale někdy tam meluzína tak hvízdala a to byl takovej ráj, který jsme milovali. Tam bylo pořád na co se koukat. To jsme nevěděli dřív, co máme kreslit. Tam stál v rohu kostlivec v životní velikosti. Z pravejch kostí tam byla kostra, model, aby jsme věděli, jak vypadá opravdu to základní, ten skelet, na kterém jsou svaly šlachy a měkké části těla. To všecko jsme museli aspoň v kostce znát anatomii lidského těla, když součástí výuky bylo i figurální kreslení. Vedle kostlivce stál ovšem panák, vycpanej taková jakoby krajčovská pana, taky v životní velikosti, který se dali pohejbat údy. Nohy, ruce i hlava se dala zaklánět. A na tom panáku vždycky byla tak krásně nařasená nějaká látka, kostým, draperie, někdy i část vojenského stejnokroje. Na hlavě, která vůbec neměla tvář, byla třeba přilbice dragouna nebo i švejkovská čepice, nebo jiná vojenská brigadýrka, legionářská. A nekonečné množství čepic bylo na policích, všelijaký přilby, helmy, přilby husarů, nebo kanonýrů, nebo důstojníků. A v hliněných džbánech různých barev, tvarů i velikostí byly zaschlí kytky. Nebo pitoreskní větve třeba, strnkových keřů, ze šípkových keřů, bodláky, makovice. Byla tam hromádka i z kamenělin, pozbíraných trilobitů, tak, jak jsme chodívávali kreslit po skalách Barandova. A když někdo něco našel, tak to hned přines nějaký hezký kámen. I vltavín tam byl, tak ho dal na poličku, aby když někdo by měl chuť nakreslit si krásně barevný, pitoreskně lámaný kámen, který měl tisíce hran. To bylo těžký nakreslit kámen, to bylo moc těžký.

Petrolejové lampy, to bylo vděčný téma. Těch tam bylo mnoho druhů. Klasická petrolejka se zrcátkem vzadu. Petrolejka stínidlo ze silnějšího skla nahoře s čepičkou, jak se nosívala, když babička šla přebírat brambory do sklepa. Ta tam taky byla. Karbitka na kolo. Pamatujete si, když ještě kola neměli dynama, tak v takový zvláštním, v takový klipsně, v takovým držáku byla zasazená karbitka, voniklovaná, poctivě udělaná taková laternička se zrcátkem a se všelijakýma příklopkama a klapičkama a s takovou nádobkou, kde se hasil karbit, ze kterého, když unikal plyn, tak procházel se zmírným syčením skrz takový hořáček. To se zapálilo a vydávalo to takový mihotavý světýlko. Železničářská petrolejka tam byla taky úplně zvláštní, s různýma barevnýma sklama podle toho, jak se dala natáčet, mohla svítit zeleně, červeně, žlutě nebo bíle. Starý hornický kahan, prej gotický, ještě z gotický Kutný Hory. Šavle, meče a v magazínu, tam bylo tolik krásy, že kdyby jsme ji všechnu měli nakreslit, celý život bychom měli co dělat. A k tomu náš starý, tak jsme říkali našemu milovanému panu profesorovi Vodrážkovi, který byl tenkrát určitě minimálně o 10 let mladší, než jsem já dnes. Chlap plný síly, jak ten chodil rovně, jak si zakládal na takovým hrdým postoji. Hlavu měl zvrácenou dozadu, vlasy ostřihaný na ježka, hustou štici měl. Brejle měl umístěný obyčejně na čele. Ty používal jenom na dálku, na blízko viděl jako ostříž.

Náš starý nás proháněl, že jsme museli kreslit i do muzeí. Do vojenského muzea, do národopisného muzea kreslit kroje. A když kolem šel, kolem nás, v tichu jsme pracovali, dělali jsme třeba ten první lept. Droboučkej, formátek malinký. Tak říkal si, tak pro sebe, ale aby jsme to všichni slyšeli. Kreslí pomalu. On mluvil neosobně, on to říkal nám všem a jakoby nikomu, jako kdyby sám pro sebe, nikoho nemenoval. Mluvil v takových zvláštních rčeních. Kreslí pomalu, s rozvahou. S rozvahou spřádá to šrafování, ne řídce, ne zas hustě. Protože když je šrafování příliš hustý, co se stane? Kyselina to proleptá a to místo netiskne, to místo netiskne. Když nacpou hodně čar vedle sebe, proleptá se plocha, která netiskne. Když jsou zase čáry příliš řídce vedle sebe, tak to není černé, ale je to šedivé, je to šedivé. Učíme se abecedu. Abeceda, to je abeceda grafických technik. Jako můj kluk se na varhany učil abecedu. V kalhotách, který visely vždycky na jedné kšandě, protože tu druhou vždycky někde ztratil. Jak les po těch kostelních varhanách vždycky někde knoflík upad, tak náš kluk vyštudoval v kalhotách na jedné kšandě. A dnes, říkal hrdě, hraje improvizace na Bachovy motivy, což už jsme stejně my všichni věděli dávno z rádia, kde Jaroslav Vodrážka tak krásně hrál na varhany.

a kráčel hrdě a jako sokol přeskakoval ty trámy na podlaze, ty stupně na podlaze. Náš starej, to byl poklad. Ten měl tak široký rejstřík pedagogických triků, když se na někoho zased, tak do něj dokázal tak rejpat. Neumí kreslit, je srab a on to ví. Není pilný, musí přidat, jinak dopadne bledě.

možná i třetího zavináče, tak jde život. Zavináč. To myslel dítě zavinutý v povijánu. Bude mít zavináče, ale na grafiku by neměla zapomenout. Neměla by na grafiku zapomenout.

Jednou, když šel kolem mě, tak si něčeho všim, co jsem měl u nohou, mě to leželo. Dej to na stůl. Tak najednou na stole leží jazzovej, bílej, krásnej bubínek, který jsem tenkrát sebou psi přivez, protože jsem ten den, neboť byla sobota dopoledne, už odjížděl hrát s naší kapelou na nějaký máje nebo co to bylo. A tak tam ten buben jako corpus delicti ležel, to svědectví toho mýho prohřešku, tak to teda ne, zasyčel skrze zuby pan profesor Vodrážka, zmizel vzadu a přišel s dopisem, to byl dopis mý mamince, to dá doma, svý matce, a přestal se mnou mluvit. Ještě když odcházel, tak akorát bylo slyšet foxtroty, to tak, boogie-woogie, to tak, noční život, šikmá plocha, bary, pití, alkohol, hopsandy, kterým bude hrát, tak to teda ne. To teda ne. Maminka z toho dopisu byla tak překvapená, protože tam bylo tolik varování, jak ten můj život by mohl skončit, kdyby na mě nedala pozor, že to ví, jak to ve velkoměstech chodí.

Nic si nedal pan profesor Vodráška vysvětlit, že hraju po vesnicích, že to je pro mě tak inspirativní. Pane profesore, kdybych mu byl řekl, jenomže to jsem tenkrát nedokázal. Pane profesore, kdybyste věděl, co já všecko za tím bubnem vidím, teď já tam vidím to drama života, jak tancuje mladá dívka ze svým stařičkým dědou, ty kontrasty stáří a mládí, ty kontrasty takový té drsnosti, té hrubosti, toho někdy násilí s takovou tou něžnou dívčí krásou a nad tím vším se vznáší ta naše muzika. To nejsou žádný foxtroty a boogie-woogie, to jsou valčíky a polky, pane profesore. To je ten svět, kterýmu my hrajeme. Ten svět v té hospodě je tak nádherný ze zvuku té naší dechovky. Jenomže já byl tak šokovaný, že tadyhle to se mu nemohl říct. Kdybych mu byl přines a ukázal ty kresby těch muzikantů, co jsem, tak možná, že by bylo všecko jinak. Ale on se tak naštval. Čas od času jsme se potkávali. Když už dávno jsme byli každý jinde, já už jsem byl u Černýho divadla, absolvoval jsem Akademii výtvarných umění právě státní prací na téma vesnické tancovačky a to se profesorovi Vodráškovi tak líbilo, protože to bylo vystavený jako host holara, kde byly tyhle ty taneční páry. A on mi říkal, kluku, já o tebe měl takový strach, že skončíš na šikmý ploše. Chlast a děvky. A teď jsi mě udělal takovou radost. Nezlobíš se, viď, že jsem to tenkrát tvý mamince napsal. A tak jsme se objali a tak jsme se smáli. Pane profesore, jsme věděli, že všecko to děláte z lásky k nám. Ale že jsem vás proháněl, viď? To teda jo, pane profesore. Jaroslave Vodráško, to jste nás proháněl. A víte, že to všechno, co jsem se v grafických technikách naučil, bylo jen díky vám. Grafika je velmi krásná, přeludně krásná.

Řemeslo má zlaté dno. U grafiky je třeba znát hodně řemesla. Hlavně se musí umět kreslit, protože grafika je založená, tam je dominující kresba. A to ti poctiví kantoři všechno věděli. Třeba pan profesor Vodrážka byl žák pana profesora Maxe Švabinského. No, jenomže nestačili jsme probrat další grafické techniky, litografii například, která se kreslí na kámen. Kámen, který má svůj život, Solnhofernský vápenec se jmenuje. Jak Senefelder vymyslel litografii. Tak možná, že jestli budete mít s náma ještě trpělivost, tak se k těm zbylým grafickým technikám vrátíme příště. Pro dnešek se rozloučíme.

Děkujeme vám za vaši přízeň, za trpělivost, za dopisy, za všechnu vaši náklonost a lásku a dobrou noc. Popatrujte se, abychom se zase sešli u naší instruktáže o grafických technikách příště.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky. Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda, písničky
0: a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začínají zlatá 60. na Pohodě.
2: Doufám, že prožíváte příjemné nedělní pozdní odpoledne a že vám k tomu budou zpříjemňovat tu náladu ještě písničky z té dekády, kterou nám ohlásila úvodní znělka. Zkrátka začínají zlatá 60. Já jsem Lukáš Berdý a zdravím vás za celý Český rozhlas Pohoda spolu i s naším hudebním dramaturgem Jiřím Burdou. S ním jsme na úvod dnešního pořadu vybrali nahrávku skupiny Rolling Stones Jumpin' Jack Flash.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Let's go to San Francisco a Flower Pot Man. Jako každý víkend i dnes zlatá 60. otevřeme pohledem do kalendária. 28. červen, tak čím je historicky a hudebně zajímavý? Rok 1968, Aretha Franklin se objevila na obálce časopisu Time pod titulkem The Sound of Soul. Dneska by to asi nikoho nezarazilo, ale tehdy to byla veliká událost. Mimochodem ve stejný den se zase kapela Jefferson Airplane dostala na další titulku, a to časopisu Life. Rok 1968, tohoto dne Pink Floyd vydali své druhé album, nazvané Source Full of Secrets, kde s nimi poprvé hrál David Gilmour. No a v roce 1997 George Harrison z Beatles podstoupil operaci, při které mu byl z krku odstraněn nádor. Bohužel rakoviny se nakonec zcela nezbavil. My si dáme Beatles a písničku z jejich prvního alba, kde měl právě hlavní hlas George Harrison. Ta píseň se jmenuje Chains.

His Light is Flame. V rytmu hitu Boba Diddleyho nám zpíval Elvis Presley. No, Elvis byl na ty hlasy sám, ne, že by to v jeho případě bylo málo, to rozhodně ne, ale teď si dáme kapelu, která zpívala celá a ještě se k tomu sama doprovázela, měla 5 zpěváků, když se pak jeden ze členů otrhl a po čase zase vrátil, tak oni mezi tím přibrali náhradu za něj, ale zase ho nechtěli propustit, takže jich najednou bylo 6. Mluvím o skupině The Association. Někdy je tam těch hlasů možná až skoro maličko moc, ale většinou je to naprosto dokonalé. Oni měli také celou řádku hitů a my si z nich pustíme jeden, který se jmenuje Windy.

I've Told Every Little Star a zpěvačka Linda Scott. The Animals jsou členy rock'n'rollové síně slávy, vydali přes 20 hitových singlů, ovlivnili tisíce hudebníků, jejich kvalitu cenili stejně Beatles jako třeba Rolling Stones. Zkrátka skupina Animals z britského Newcastlu je bezesporu legendou 60. let. No a my si je dnes za chvíli pozveme do příběhu písniček. Ale nejprve tady je Ray Charles nebo Dave D. Dozy, Be Kimmick and Titch.

0: Zlatá na pohodě.
1: Příběhy písniček.
2: Hned první single kapely The Animals, Baby Let Me Take You Home, se v 64. roce chytil, no ale myslím, že ten dech kapela vyrazila až tím druhým singlem, svou předělávkou folkové lidovky House of the Rising Sun. Pak už následoval hit za hitem, no a jedním z nich byl v roce 65. We Gotta Get Out of This Place. Ačkoliv si písničku dnes všichni spojují právě se skupinou Animals, oni nebyli jejími autory. Napsal ji jeden z nejúspěšnějších skladatelských týmů, manželé Berryman a Cynthia Weil. Jejich písničky zpívali třeba Elvis, Crystals, Monkeys, Ray Charles a mnozí další. Přesto ji Animals natočili tak trošku navzdory představě autorů. V 65. tito manželé skladatelé už měli na svém kontě opravdu hodně hitů, ale všechny zpívali jiní interpreti, stejně jako to demo We Gotta Get Out of This Place, které bylo určeno pro Righteous Brothers. Pro ně třeba napsali také trhák You've Lost That Lovin' Feelin'. No ale potom se Berryman rozhodl, že zkusí sám rozjet kariéru i za sebe a že tu písničku spolu s dalšími naspívá sám. Jenomže to už demo snímek mezi tím získal producent Mickey Most a ten ji okamžitě stáhl pro své svěřence, pro skupinu Animals. No a než se Berryman stihl zpamatovat, tak v žebřících všude po světě bodovala právě ta jejich nahrávka. Kapelu tehdy právě opustil jejich pianista Alan Price, založil si svou vlastní skupinu Alan Price Set, no a tak on nahradil nový člen kapely Dave Rowberry, no a právě tento single s ním byl první nahrávkou. Ona ta písnička se pak stala díky tomu textu, v překladu to znamená, měli bychom odsud vypadnout, tak se stala velmi populární mezi americkými vojáky během války ve Vietnamu. Ostatně sám zpěvák Animals Eric Burdon jednou řekl, cituji, s tou písničkou se ztotožnilo hrozně moc různých lidí, protože každý občas chce vypadnout ze situace, ve které zrovna je. No a bubeník Animals John Steele ta slova potvrzoval a na otázku, proč jsou i po letech písničky Animals tak populární, řekl, no protože jsou o životě, není to nějaká popová písnička stylu la la la, tohle jsou písničky o životě a také o té jeho tvrdší stránce. Tak o tom teď zaspívají Animals, We Gotta Get Out of This Place.
1: Zlatá 60. a Lukáš Berný.

Sitting on the Dock of the Bay, Otis Redding. Jedna taková zajímavost se váže k tomu pískání, které jsme slyšeli na konci písničky. Ono tam původně nemělo být, když Otis tu píseň nahrával, neměl ještě hotovou poslední sloku, tedy text té poslední sloky. No a tak tam zkrátka jenom pískal s tím, že potom něco vymyslí a dotočí to k tomu podkladu. Jenomže osud si bohužel zahrál v tomto případě jinak a než k tomu mohlo dojít, Otis Redding tragicky zemřel během leteckého neštěstí. No a tak ta písnička zůstala vlastně nedokončená, ale jejímu producentu potom došlo, že to pískání je tam vlastně skvělé. A šlo to tak ven a tak se to také stalo velikým hitem. A já jsem si jistý, že i kdyby to dopadlo jinak a neměla ta píseň tuhletu vlastně velmi smutnou reklamu, takže by stejně byla hitem. My ale pokračujeme dál s Lulu, The Boat That I Row.

85. narozeniny slaví v těchto dnech herec Oldřich Vlach, dlouholetý člen hereckého souboru Divadla na Vinohradech. Majitel podmanivého hlasu zanechal znatelnou stopu i v archivu Českého rozhlasu. A my si jeho rozhlasové mistrovství připomeneme na Pohodě hned několikrát. V pátek 3. července vás zveme k poslechu mého pořadu Tandem s Janem Rosákem. V sobotu 4. července zařazuje rozhlasovou pohádku Markéty Zinerové nazvanou Čarovné prstýnky a v neděli 5. července si hlas Oldřicha Vlacha užijete i v rozhlasové hře Žila Verna nazvané Tajemný hrad v Karpatech. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Lonely Boy Paul Anka. No a teď skupina Creedence Clearwater Revival. To je dlouhý název, vlastně i takový zvláštní. Revival se používá pro někoho, kdo přiznaně napodobuje nějaký vzor. Proto jsou kapely jako Beatles Revival, Rolling Stones Revival a podobně, ale žádná skupina Creedence Clearwater samozřejmě neexistovala. Oni nikoho nenapodobovali. Dali si to tam prý jako poctu rock'n'rollu, který hráli. Chtěli tím naznačit, že nevymýšlejí žádné progresivní skupiny, že zkrátka chtějí hrát tu poctivou rock'n'rollovou dvanáctku. Creedence byl potom kamarád kapely, kterého měli rádi, no a to Clearwater, pramenitě křišťálová voda, tak to si prý vzali z jedné reklamy na pivo, která zrovna běžela kdesi v televizi snad. No, název pro Čecha tedy možná trošičku jazykolomný, ale muzika rozhodně ne. Tady jsou Creedence, Clearwater Revival a Lodi.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Is Aaron Neville, člen rodinného kvarteta Neville Brothers, také čtyřnásobný držitel platinových alb, zpěvák 20 hitů, to všechno byl afroamerický zpěvák z Louisiany Aaron Neville. Za svůj vzor označil Netta Kinga Cola, no a vždycky toužil zpívat všechny možné hudební žánry. V roce 60. vydal první menší hit Over You, ale jeho kariéru skutečně odstartoval až druhý single z roku 66. No a to byl ten, který jsme slyšeli. Řekni to tak, jak to je, tell it like it is. No a ode mě už je to vše, to byla poslední informace a na další Zlatá 60. s mými komentáři si musíme počkat do příští soboty, ale tu hudební hodinku to klidně můžete poslouchat každý všední den na Pohodě od 17 hodin.
1: Zlatá 60. na Pohodě.
2: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
1: Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 18 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Příběhy ze života známých osobností i obyčejných lidí. Projděte se s námi rozhlasovým archívem. Stříbrný vítr. Jaromír Ostrý si povídá se ženami, které mají duši.

0: Pátek 12. srpna 1983 Helsinky. 1989, 1969, 1972, 1994, 2030 a nakonec 21.05. V tu chvíli se před zraky milionů milovníků atletiky stává mistryní světa ve vrhu koulí. Vůbec první mistryní světa. Helena Fibingerová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jestli pak byste zvládla z paměti jednotlivé hody, no, hodnoty.
1: Ne, já vám,
0: nebo jsem vás překvapil.
1: Já jsem vám za to velmi vděčná. To opravdu jste mi vrátil historicky celý hrůzný průběh toho závodu. Zaprvé, jako to svědčilo o tom, že já jsem házala špatně.
0: Jak to? Mně se to zdají vyrovnané.
1: No, jenže jestliže já jsem měla na výkon 21.05, který po dlouhé soutěží v dlouhotrvajícím dešti, kdy na těchto šampionátech je třeba, tam se tříbí charaktery, hrají se hymny, čekáte, něco se běží. To mistrovství světa bylo v tak obrovském mediálním zájmu, že prostě to svědčí o tom, že jsem ten závod vedla absolutně špatně a ono nutno říct jednu věc, já vůbec jsem pro sebe nikdy nehledala omluvy, ale mě zemřel otec před mistrovstvím světa, když jsem se vrátila, maminka byla velmi statečná a ona mě ani nezavolala domů z vysokohorského soustředění ve Von Rom, protože já, byť vrhačka, já jsem hodně běhala a mě strašně to prostředí dělalo dobře. A když jsem se vrátila, ani mě to tam neřekli, ona to zakázala, tak otec už byl prostě pochovaný. Víte, já jsem to dítě, nebo byla jsem to dítě, které neví, co to je nevycházet z rodiči, nebo já mám takový ten středomořský syndrom. Pro mě jako rodiče byli absolutně nejlepší lidi na světě a vůbec jak šel život, kdo mi dá za pravdu, tak rodiče jsou absolutně nejlepší lidi na světě. Už nikdy to nikdo s váma nebude tak myslet. A lituju každého slova, kdy některé věci, které mi říkali, jsem úplně nepřijímala jako s takovými vlajícími prapory. A to jako mě mrzí. Já si myslím ale, že to je vlastně takový ten souboj těch dětí a rodičů, těch generací.
0: Jak už to tak bývá. Jste říkala hrůzný závod. Jak jste se cítila v tom kotli dnes, když vidíme ty záběry? Skutečně to mělo obrovskou atmosféru, první mistrovství světa v atletice. A vy, když jste hodila ten první hod téměř 20 metrů, tak jste měla pocit, že to je špatně?
1: No, špatně. To bylo špatně. A já, víte, můj problém byl ten, že v podstatě ty velké závody mě všechny propršely.
0: Aha.
1: Je mě líto jediné věci. Já jsem člověk prostý, absolutní závisti, že mě by strašně vyhovovala doba, v které žiju. A děkuji Bohu každý den, že jsem se jí dožila, kdy ten tlak té společnosti, která byla, byl obrovský. Vlastně z těch výsledků našich nebo mých dost žil ten vrcholový sport, to středisko, kde já jsem byla příslušná, a mě by spíš vyhovovala takový ten benevolentnější, prostě tak, jak je to dneska,
0: režim. Kdy
1: samozřejmě sportovci tomu dají vše. Nicméně oni nejsou tak tlačeni. A já jsem od narození vůbec celý život člověk, který je neskutečně zodpovědný, a mě, přestože jsem byla nejlepší třeba na světě, to svazovala ruce. Ale v roce 83 už mě bylo kolik 33 let a už já říkám, že 34, ale vrhač má dlouhověkost, já jsem pak ještě vyhrála mistrovství Evropy řadu a tak dále, a já prostě jsem cítila, že je to moje obrovská šance. Já jsem strašně chtěla, ano, ale když vy sám jste mi přečetl tu sérii, úplně se mě dodatečně udělalo z toho zle, jak jsem byla hloupá, tak já jsem tak strašně chtěla. A určitě tu zkušenost vy a i ti třeba, co mě poslouchají. Když strašně něco chcete, jako chcete.
0: Tak to nejde.
1: No nejde, to chce kapičku jako v tom vypětí a v tom, co k tomu výkonu potřebujete, tak to chce trošičku nadhledu.
0: A co jste si říkala před tím posledním hodem?
1: No to jako už, já dokonce vám řeknu, že během toho závodu se udála taková historka,
0: ano.
1: Kdy oni ty koulařky, já jsem s něma výborně vycházela, ze všema. A ta Kubánka Seriová ke mně přišla, tak do mě jako dloubla, říkala, co jako se to děje. Co jako, a že jo, já jsem měla největší soupeřky Němky, západní Němky, východní Němky, Rusky. A já před tím posledním pokusem jsem si říkala, no, to vážně tady ze sebe jako opravdu v mým věku už nechám dělat takové trdlo, že prostě se nechám tady tak oškubat, protože já jsem věděla, že jsem dokonale připravená, ale věděla jsem, že vlastně prší a ta moje technika, kdy já jsem úplně nedávala tu levou nohu jako k tomu břevnu, tak jsem věděla, že mi to bude dělat zle. Na olympiádě v Montrealu jsem si dokonce přes tu botu dala ponožku. Ale zřejmě ten pán Bůh atletický a vůbec už teda toho taky měl dost, protože mě propršel Montreal, mistrovství Evropy v Praze a nutno říct, že to nebylo jako teď. Jednou za 4 roky byla olympiáda, tohle bylo první mistrovství světa, byly haly, které se milovala, kde bylo vždycky dobrý, jako dejme tomu teda počasí, protože tam to bylo zakryté a jinak jako my jsme žádné závody neměli. A tak jsem si říkal, no toto opravdu tak nějak, to víte, během toho závodu vám projde hlavou film.
0: Jo.
1: Několikrát to málem zdáte. Jo, ale viděla jsem, že jsou v úžasné formě. To jsem věděla. No a tak potom jako já jsem dělala jednu chybu. Jak jsem mi vymenoval ty pokusy, úplně mi fakt zle z toho, že já jsem strašně rychle tu kouli chtěla odhodit a ono všechno chce své. To je v relativně krátkém pohybu, musí dojít z klidu k obrovské
0: explozi.
1: A já mám na to i povahu. Jo? A já jsem se zvedala, protože jsem brzy tu kouli chtěla odhodit a ona mě v podstatě upadávala na 20 metrech. Jo? Strašné. A teďka víte, co je mi ještě strašně líto? A chtěla bych to říct, že to, co je dneska dovoleno, že závodník přijde k hrazení a tam má trenér a tam se s ním během závodu radí, tak to tehdy bylo zakázáno. Takže ve chvíli, kdy tam lilo jako z konve a ještě to bylo umocněno tím, že tam, kde seděl můj trenér, manžel, tak lidé roztáhli deštníky a tím pádem byl konec. A i kdyby mě co někdo ukazoval, tak nevidíte vůbec nic.
0: Ale takže přišel poslední pokus.
1: Přišel poslední pokus.
0: A pak?
1: No a pak já jsem jako opravdu, najednou já jsem to jako pochopila. Víte, vítězství v té chvíli, vítězství nejsou úplně přesně popisována. Vítězství je emoce, kdy v té chvíli je to úleva, že jste to vyhrál. Ale a máte radost, jako prostě jste úplně, protože ten závod jako je takový, každý, je tam řada konkurentů, každý jako chce vyhrát. A to je jenom jedna stránka té věci. Pak je pár dnů před závodem, den a pár hodin. To jsou, tam se tvrdí charaktery, svolavatel na příchod na ten stadion a tak. Ale v té chvíli, jako mě se tak ulevilo, že jsem pochopila, že celá ta moje kariéra, která jako měla zlaté medaile a to, že tohle to je první medaile z mistrovství světa, a tak to máte hroznou radost. Tak jsem tam skákala, psali noviny finské, že jsem si získala srdce Finska. Když jsem se vracela, piloti mě dali v letadle bomboniéru, pozvali mě tam k sobě a tak. Ale ty nádherné dny, kdy si uvědomíte pocit svého vítězství, přichází až potom. Kdy jdete ráno do jídelny a všichni se smějí a na vás mávají a vám blahopřejí, když se vrátíte domů. Jo? A pak teprve přichází ten nádherný čas toho vítězství.
0: Užívání.
1: Užívání. Tohleto je jenom radostná emoce.
0: A ta hymna, když jste stála?
1: Hymna, ano, ale pršelo. Jo. Já, když se dneska vidím, jak tam tak stojím schoulená, tak jsem brečela. Já měla úplně zmoklé vlasy. Já jsem vždycky, jako to bylo dobré, já jsem šla vždycky k holičce a začal závada, začalo pršet, kdy já jsem v momentě připomínala strašidla a vodníka.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Helenu Fübingerovou. Vy jste se narodila jako dcera mlynáře a druhý den po vašem narození slavil někde v Plzni mladík jménem Karel Gott svoje 10. narozeniny. Už jste zmínila tatínka a maminku. Jaký byl tatínek?
1: Tak ono, tatínek pocházel, to tady je poměrně všechno blízko z Bučovic. A maminka, tam já jsem se narodila ve Víceměřicích okres Prostějov, do dneška nám jsou bezvadní lidé, jezdím tam. A potom mém narození rodiče, otec byl mlynář, jako mlynářský dělník, ne, že by vlastnil mlyn. I když ta odnož té bohaté rodiny Fübingerů, což byla velmi vzdálená příseň, vlastnila ty mlyny, ale otec byl z 11 dětí a byli chudí jako stelní myši, tak on vlastně nastoupil do toho mlýna v Ostrohu jako mlynář. A tam prostě pracoval, tam já jsem vyrůstala, bylo to velmi romantické, tam jako vlastně dneska už to je všechno pryč, to je zasypané, ty mrtvé ramena. A určitě, jako, když jsem zdaleka neměla všechno a vyrůstala jsem v hrozně skromných podmínkách, tak si myslím, že to bylo hezké dětství.
0: Byli rodiče přísní na svoji dcerunku?
1: Tak určitě, jako, u nás nebylo na nějaké rozhazování, museli jsme pracovat, měl tehdy každý, měl pole, měl hospodářství a jako ale matka, rodiče, určitě to byli milující rodiče, kteří pro nás v tehdejších podmínkách dělali, co mohli.
0: Po kom jste dostala tu výbušnost?
1: No, můj otec byl spíš takový jako klidný člověk, ale zas měl na rozdíl od maminky rád sport a maminka byla neskutečně ctižádostivá. Ona měla vystudovanou tu krejčovskou školu u Rolného a byla léta vedoucí, to se jmenovalo Vkus, a potom byla, bych řekla, velmi úspěšná vedoucí prodejny z oděvy tam v tom Ostrohu. A matka byla taková jako rázná a prostě asi i tou ctižádostí po ní. Řekla bych, že otec nebyl tak ctižádostivý, ale o to byl větší fanoušek, že mamince, když já jsem začala dělat atletiku, tak ona teda nebyla z toho jako Bůh ví, jak nadšená.
0: A koho to vůbec napadlo, když se podíval na Helenku, že by to byla atletika?
1: No, tak já jsem má vysoká štíhlonka holka. Já jsem hrála ale českou házenou. Aha. A na školních závodech tedy jsme měli v Ostrohu, ta škola měla báječného učitele, učil občaskou výchovu a tělesnou výchovu, Vladimír Přírezky, já do dneška jako na něho vzpomínám, tak on na tom pedagogovi hodně záleží, kdy on nám vyprávěl o těch slavných sportovcích, o tom, jak, co proto dělali, jak se mu, jako čeho všeho třeba, co museli tomu dát, aby z nich byli ti sportovci. A víte, umocněno tím, že vyrůstáte v prostředí, které je velmi skromné, tak pokud jako jste ctižádostiví, tak aspoň já, je to moje, tak začnete snít a toužit o tom, že třeba se vypracujete nějak v něčem tak, že prostě jednou všem taky ukážete. A teďka je otázka, nakolik je v tom talentu vůle. Já nemám ráda slovo oběť, to jako, když něco děláte...
0: A u vás to bylo jak talent, vůle, v jakém poměru?
1: Tak já jsem byla báječně, to vidíte do dneška. Dneska bych potřebovala zase k té postavě jenom vyměnit hlavu, protože jsem zestárla. Já jsem, když natáhnu ruku, já mám dlouhé páky, určitě jako dokonalé dispozice a strašnou vůli, to vy určitě jako víte. Potom já jsem člověk, který dokáže prostě potlačit třeba jako touhy nebo po něčem jiném, co by ho odvádělo od toho, co chce. To prostě já i do dneška mám určitý režim a všichni, můj věk je bohužel veřejné tajemství, kdy já tak pracuju, ale já to mám tak všechno jako poskládané a s podivem na tehdejší dobu, kdy vlastně takové věci se moc nenosily, tak já jsem na školních závodech začala dělat tu atletiku, i jsem běhala, dostala jsem kouli do ruky a prostě protože jsem jezdila po těch školních závodech a porazila mě tam taková malá dívka, tak jsem jednou se vrátila domů a říkám, tam nebyl v Ostrhu stadion, nic, žádný. Říkám, ty tati, prostě kupně tu kouli, já to zkusím. A tak jako úplně sama, úplně laicky, víte, jsem se naučila.
0: A kde jste to házela? Někde?
1: Házela jsem doma na dvoře a potom jsem různě. Víte, atletika vlastně je nenáročná, pokud nejste skokan. Nebo jako sprintera tak atletika jako příroda je nejlepší tělocvična. Stačí vám kousek asfaltové cesty nebo betonového chodníku a volný prostor a v tomto já jsem taková, ale já jsem to pak všichni věděli, já jsem byla taková, já prostě dokážu si z mála vytvořit prostě pro to, co jsem potřebovala, tak takové podmínky, no ale to víte, to bylo zatím jako někde taková periferie toho vůbec, co by mě mohlo čekat. No a já jsem pak začala studovat na gymnáziu ve Veselí, tehdy 12-letka, tak zase jsem, dneska si člověk říká taky, jak to všechno mohl vydržet. Jsem šla prakticky 2 kilometry na nádraží, vrátila jsem se 2 ze školy, musela jsem něco udělat, jít na trávu a. Mm-hmm. A pak jsem já každý den ty 2 hodiny trénovala, nebo 3, už na tehdejší dobu, místo svačin jsem si kupovala časopis Atletika, kde se člověk lecos dočetl a já jsem tam jsem si dala základ, za který jsem byla do dneška vděčná a myslím si, že ničím, já jsem překonala tu dobu tím, že já jsem třeba běhala 10 kilometrů, pak jsem si vyčetla, že musím sprinty běhat. Měla jsem poleno, našla jsem si kus železa, s tím jsem házela a to už je o tom člověkovi samotném, nakolik dokáže prostě sám se sebe vzdělat v tom, aby prostě jako mohl dělat to, po čem touží. Ani jsem nepřemýšlela, jenom jsem toužila se někam dostat, nakonec potom v tom vyniknout, to já jsem byla posedlá tou touhou, to už se pak vědělo i na těch okresních závodech, tam si mě všimli ze Zlína, tak zase já jsem si musela vydělat na tu cestu do těch Otrokovicích, do těch Otrokovic, a abych dojela do Zlína. Nikdo tam taky s otevřenou náročí na mě nečekal a tam byl trenér mládeže, myslím si, že my umíme rychle zapomínat. Jmenoval se shodou okolností jako náš nejlepší koulař jeden Jarda Brabec, který strašně moc pro tu dorosteneckou atletiku ve Zlíně a vůbec pro ten ligový základ udělal. Já jsem mu vděčná, no a začala jsem jezdit po závodech a v podstatě ten můj režim denní byl škola, doma něco udělat, trénink a já jsem se každý den učila do 1 v noci, do půlnoci, protože už mě v té době pak zvali na ty soustředění reprezentační a žákovské a já jsem musela mít dobré známky.

0: Stříbrný vítr, Jaromír Ostrý si pozval Helenu Fibingerovou. Skvělá kariéra, jedna možná kaňka v ní, nebo velká káně, nevím. Olympijské hry v Los Angeles, pro vás to mohlo být vyvrcholení kariéry. Jak jste to nesla tehdy?
1: To víte, nakonec já dneska jsem ráda za to, že mám olympijskou medaili z Montrealu, protože ji mám, že bez olympijské medaile, jedna věc jsou světové rekordy a všechny medaile. Víte, ta situace k tomu zrála. A já jsem měla ohromně našlápnuto před tou olympiádou, po tom vítězství na mistrovství světa. Najednou, jako já jsem vůbec neměla žádné zábrany a přistupovala jsem k tomu tak, jak jsem hovořila ze začátku, jak je k tomu třeba přistupovat. A jsem se strašně na tu olympiádu těšila. A musím říct, že už někdy na jaře, na halových závodech, mě jeden vysoce postavený důstojník z ministerstva říkal, neupínej se tak na tu olympiádu, protože já ti to říkám, že věděli, že se mnou jako je řeč. Může se stát, že prostě se to bude bojkotovat. Víš, že Američané bojkotovali Moskvu. A já ale vám jsem to nechtěla nějak slyšet. To tehdejší, oni, ti sportovci, víte, oni neříkají tak úplně pravdu. Ta doba byla taková, jaká byla a my jsme v ní žili. A nemohl jste si moc vybírat, jo? A určitě já nebyla jsem ten typ, že bych ze sebe dělala nějakého takového jako agilního šaška. Nicméně, jako jste měl několik služebních pasů a ať dneska někdo říká, co chce, stačilo málo. Například jednou, když jsme neodevzdali peníze z Berlína a už mě nepustili do Číny, ať si to ti lidi nemalujou. A určitě já jsem díky televizní radě několikrát lustrovaná, určitě jako jsem nikdy, jako se nějak nezaprodala. Nicméně, vrátím se k té olympiádě, ty podmínky, ty soustředění a to všechno běželo. Takže potom, když někdo cestně říkal, že já jsem rozhodla, že nepojedu na olympiádu, já jsem se držela za hlavu, nebo že si poslechli, protože mě vybrali, abych k tomu řekla slova. A zase jsem strašně ocenila, jako tehdy to byla Frekvence 1 a pak myslím, že to bylo i v Českém rozhlase. Oni vytáhli celý ten můj záznam, pustili ho a řekli, ani po 20 letech se tomu nedá nic vytknout. Já jsem oplakávala to, že nepojedeme na olympiádu, ale že v kontextu válek a to. Jako, no a tehdy tam okamžitě jako na mě vystartoval jeden člen ústředního výboru KSČ a řekl, že to je příliš sentimentální. Mm-hmm. No a já, protože jsem dneska stejná a tehdy jsem byla, tak jsem řekla, já to už jinak neřeknu. A tak to zůstalo. Ale víte, vždycky se někomu to hodí. Bylo to těžké, my jsme odjeli na soustředění do Font Romé, do vysokohorského prostředí a tam v podstatě já jsem se dívala na kouli žen z Los Angeles. Jo? Tehdy jsem koupila flašku whisky, seděli tam trenéři a jako opravdu to nebylo jednoduché.
0: Bolavé místo do dneška.
1: Ano, a tady ten východní blok, aby pravda jako nás nějak odškodnil, tak a tam já jsem s mnohými sportovci nesouhlasila. Tak udělá to, že uspořádali takzvanou Spartakiádu národů, to taky ti sportovci. Muži to měli v Moskvě a ženy v Praze. Chci říct, že atmosféra ohromná, ty závody tehdy, to tam se podílel na tom Aleš Frapša, to on uměl ze Slávie. A výsledek byl ten, já jsem tam získala stříbrnou medaili, porazila mě Ruska Lisovská. Já si myslím, že pokud byla tady olympijská vítězka Lošová, kterou jsem podařila, všechny ty, co byly na té olympiádě, to zase bylo jako gesto, že přinesli tu kůži na trh, ale myslím si, že Natálie Lisovská by v Los Angeles mě neporazila. Takový výkon určitě by nepodala.

0: Helena Fibingerová přišla do Stříbrného větru za Jaromírem Ostrým. Vaše kariéra je složena ze samých úspěchů, občas pád, ale v životě jste zažila řadu situací, které úplně jednoduché nebyly. Vys asi ta nejméně šťastná, to když váš muž měl autonehodu. Jak jste to vnímala? Protože se veřejnost obracela víceméně na vás po celou dobu.
1: Ano, já vám děkuju za to, že jste se na to zeptal. Já jsem za to vděčná, protože musím říct, že to bylo nejhorší období mého života, když pominu úmrtí rodičů. A v podstatě zaprvé, jako já jsem byla velmi naivní. A já musím říct, že mě to je strašně líto, co se stalo. A já jsem z toho skoro zemřela, to by vám řekla moje hospodyně, lidé kolem mě, kdy říkali, prosím tě, jako nám to je taky líto, ale nemůžeš to tak brát. Já jsem s tím přece neměla nic společného. Mm-hmm. A v podstatě bych se obvinila jenom za to, že mimo to, že je mi to strašně líto, že k tomu došlo, tak já musím říct, že jsem ten byte člověk, jak jdou léta, tak pořád si myslíte, a určitě se to stává i vám, že už vás nic nemůže překvapit. A nakonec já jsem nikdy nic neměla společného s policií, ze soudy. A teď já jsem viděla, že ta nehoda je manipulovaná, mm-hmm. že prostě soud, jak může říct soudce, že ten člověk měl reflexní oblečení, když on byl celý v černém. Státní zástupce, tam byly střepy, prostě ty střepy vůbec nepatřily. Prostě nebudu to tady rozvádět. Bylo to, mě to je líto, bylo to těžké období, ale nejstrašnější je, že jsem si zvolila tak špatně to právní zastoupení, kdy ten člověk mě ujišťoval, jak všecko jako umí, a pak jsem zjistila, že sám byl trestně stíhaný, předal to svému kamarádovi. Už já na tom nezměním nic, já jenom můžu říct, že prostě to tak nebylo. A pokud, ať si každý z toho vybere, co chce, pokud je v pořádku, že někdo celý v černém je na prostředku silnice, ale manžel si zasloužil trest, ale to není pravda, že se napil vína, to vymyslel jeho právník, on jel ze sklepa, on má inzuliny, měl alkohol, za to si zaslouží trest. To prosím vás, já jsem nekompromisní, ale ten vůbec nebyl příčinou té nehody. A byla rozbitá a to už každému bude stačit. Jel metr a půl od kraje a byla rozbitá pouze levá strana auta. Mm-hmm. A tomu střetu došlo na středové čáře. On jako, aby právník jeho řekl, ať nejde k soudu, už to nevrátím, spíš mě to, co jste řekl, velmi hezky překvapil, že ta nehoda byla o mně, o útoku na mě, ale já jsem s tím přece neměla vůbec nic společného. Jo, ani já jsem se nevyjadřovala, dneska nevím, jestli to byla chyba nebo nechyba. Prostě a já jsem byla úplně, dál jsem dělala svoji práci manažerky, dál jsem bojovala v pekárně a musím říct, že jako tehdy, jako opravdu stačilo málo, kdy já jsem jako řekla, já už fakt nemůžu dál, ale lidé, jeden z nich jste i vy, lidé kolem mě, lidé, kteří mě znají, kteří věděli, že to tak nebylo a říkali, to, ten útok na tebe, to jenom nás utvrzuje v tom, že to tak prostě nebylo. Ale prostě jako skončilo to, vyřešilo se to, nakonec ještě jako šli po pekárně. Musím říct, že víte, mě na celé věci a za to vám teď strašně znovu děkuju, vadila jedna věc. Pan Polách zemřelý nebohý. Měl takovou nehodu v roce, nevím, před x lety, kdy zabil 14-letého chlapce Tomáška Schindlera a vlastně jeho matka už se nemohla na to dívat, co nám dělají, protože Poláchovi jako neměli zájem to řešit. Vůbec, jak se chovali. A je zajímavé, jak ta justice funguje. On zabil toho chlapce jejich a v podstatě neměl ani soud a dostal nějakou jenom, nevím, podmínku a pokutu. Tak já nevím, jestli tohleto je v té justici v pořádku. A A abych vám řekla pravdu, já jsem se ani neuměla nějak bránit. Já jsem byla tak zdrcená, kdy prostě pak už ti lidé, jako moji z toho okruhu, kteří se mnou pracují, celá atletika, prostě toho jako měli dost, protože v podstatě já jsem vůbec nic neudělala. A to bylo o mně. Takže tak to bylo. Ono, víte, jak se to říká, musíte se přesto přenést a pokud jako jste osobnost, tak i když je to tragédie a soucítíte vůbec, ale vidíte, že i ta pravda se dá prezentovat různě a vlastně, když jsem já to řekla, že vlastně on měl ten pán takovou nehodu, tak prostě ani nebyl zájem to napsat. Takže tady nebylo něco v pořádku. Ale říkám, já, je mi to líto, vzpomenu si na to, můžu vám říct často. Já jsem ale s tím neměla nic společného.

0: Stříbrný vítr, Helena Fibingerová, hostem Jaromíra Ostrého. Už jste to tady zmínila několikrát, máte pekárnu.
1: Ano.
0: Upekla jste v ní někdy něco vlastníma rukama?
1: No, víte, tu pekárnu založil můj manžel, který už nechtěl pak dělat trenéra. V podstatě my jsme museli poměrně jako složitě řešit několik věcí, jako každý. Já jsem toužila žít v Praze a ve chvíli, kdy končila moje kariéra, tak já jsem chtěla prostě být v Praze a dělat tady. Vlastně se pak změnila doba, byl rok 89 a musím říct, že já jsem byla na dlažbě. Víte, ale to už taky se zapomnělo. Prostě všechny místa skončily. Já jsem byla nějakou dobu na systemizovaném místě a pak v tom vrcholovém sportu řídila jsem trénink, ten vedoucí jsem byla pro tréninkový proces a v Ostravě jsem zažila báječná léta s atletikou, ale já jsem vždycky milovala Prahu. Dům byl postavený v Ostrohu, manžel už to dělat nechtěl. Manžel začal podnikat, nejdřív měl nějakou restauraci a potom začal s nějakými společníky tady tu pekárnu. A já jsem vlastně začala si od toho roku 90 šlapat ten takový, řekněme, společensko-marketingový politicko-chodník v Praze a vybrala jsem si z toho úplně to nejhorší. A protože ani na tom atletickém svazu tehdy nikdo nemával prapory, prostě byla taková doba. Takže budu dělat ten marketing, tak já jsem prostě musela si najít nějaký zdroj financování, to jako všichni, že? Mm-hmm. Tak jsem začala prostě podnikat, měla jsem obchod, svým způsobem i kvůli pekárně, jedna věc je věci upéct a jedna věc, vy se smějete prodat. Mm-hmm. A potom vlastně jsem ale už byla větší část týdne v Praze a manžel byl v té pekárně, ale to víte, euforie, teď užiju, doufám, správné výrazy, euforie počátečních společností SRO v očekávání velkých finančních efektů, říkám to správně, jako se nenaplní v tom drobném podnikání. Ti společníci z té pekárny odešli, ten manžel tam zůstal sám a protože já jsem ten týpek, co teda a bohužel teda za to mě pokárejte, já do dneška neumím prohrávat ničem, tak jsem jako do toho vstoupila a ten život se začal odvíjet tím, že já odjedu, a to je tak do dneška, já odjedu v pondělí večer nebo v úterý do Prahy a jsem do pátku v Praze, nebo jak je potřeba, jsem dost často služebně v zahraničí a přes víkend se věnuju té pekárně. Dneska, kdy už manželovi je přes 80, tak je tam švagr a neteř. No a já to jako jistím, řekněme, jako finančně a taky se ještě starám o odbyt.

0: Heleno Fibingerová, jste šťastná?
1: Já bych řekla, že víte, že to je otázka, když jsem jela za váma, protože ty vaše, jako tento váš pořad je plný vždycky takového, abych tam řekla, v tom je duše, tak já jsem si položila tu otázku několikrát a zrovna i dneska. A já bych řekla, že jako přes všelijaké ty, jako které dostanete šťouchance od toho života, tak já bych řekla, že jsem velmi šťastný člověk, že já přesně dělám to, co jsem chtěla, přesně žiju tak, jak jsem chtěla. No a to víte, že když přijdu do pekárny, tak tam jako třeba nadávám nebo ale zas dál bojuju, protože to drobné podnikání já se všemi je strašně náročné a já bych nepřežila, kdyby ta malá firmička jako měla zkrachovat. A takže já bych řekla, že pokud mi Bůh dá zdraví, já jako bych neměla vůbec důvod si stěžovat, ale zrovna tak mě překvapí, že někdo mi řekne, víte, vy jste vždycky v životě měla štěstí a vám se jako to dařila. A já jako už dneska se nevstekám. Já normálně jako jsem se jako úplně byla nepříčetná. I třeba při

0: a oni mají pocit, že prostě jako člověk je známý a já a jako já nevím, jestli, já jsem ještě jednu otázku si kladu, já jsem dost nápadná, jednak jako bych řekla, že mám výstřední šatník na svůj věk, ale a jako ti lidé mě poznávají a třeba mě tahají za ruka a úplně, čili já už dneska trpím takovou schýzou, že pokud jako já nejdu běhat, tak já absolutně nevyrazím, abych nebyla jako upravená, učesaná.
1: Ano.
0: Víte, že bych jen tak jako odplotný a tak, ale já si myslím, že i to je hezké a to svědčí o tom, a Bůh to vidí, že snad jsem ten život neproflákla.
1: Helena Fibingerová byla hostem Stříbrného větru a Jaromíra Ostrého. Děkujeme za návštěvu. Ať se vám daří.
0: Děkuju pěkně, nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
1: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 19 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.
2: Příjemnou a klidnou půlhodinku ve společnosti dechové muziky přeje všem posluchačům Českého rozhlasu 2 Praha Karel Hegner. Opět vás vítám při poslechu pořadu Trubte nám trumpety, který dnes věnujeme našemu krásnému hudebnímu mládí. Tak si při následujících tónech zavzpomínejte na to svoje.

Láďa Pfeffer, tvoja krása, Antonín Perniška pro tebe. Hráli Ištvánci, zpívali Markéta Luskačová, Míša Grmolcová, Petr Čumba, Lukáš Grmolec. Další písničku Na vojnu od Jošky Konečného nám zahrála veselá muzika Ratiškovice a mladistvým hlasem zpívali Patrik Silák, Miroslav Toman. Jak jsem již v úvodu naznačil, dnes nám vyhrávají ti nejmladší. Inspirovali mě k tomu mládežnické festivaly, kterých jsem se minulých týdnech zúčastnil. Ve Znoukách hráli žáci Zuš z Hulína, Přerova, z Veselí nad Moravou, také domácí orchestr. 17. ročník Čermákova Vysokého Mýta, mimochodem skvěle připravená akce Josefem Mlíkou. Tam hráli orchestry Zuš, Opatovice, Jevíčko, Zdonky, Ivančice a Ořechov, Humpolec, Bystřice nad Pernštejnem, Chlumec nad Cidlinou. No a jdeme dál. 32. ročník Pravečkova Lančkrouna. Zuš Letovice, Letohrad, Prostějov a Vertyni v Podkrkonoší jsem slyšel orchestr Zuš z Čáslavy pod vedením Zdeňka Lauterbacha. Vždy si uvědomím, jak při poslechu tohoto mládí si člověk zavzpomíná na ty své chvilky strávené v hudební škole. A dnes, kdy je člověk v pozici pedagoga, tak si teprve uvědomí, kolik energie a trpělivosti nám věnovali ti naši dávní učitelé. No a protože se blíží doba prázdnin, tak mi dovolte poděkovat veřejně všem těm, kteří se o to hudební mládí starají. Nemohu jmenovat všechny, nebo jejich opravdu mnoho, ale myslím, že si to určitě zaslouží, protože jsou to právě oni, kteří ukazují a přibližují krásu hudby a jistého estetického názoru té dnešní mladé generaci. Ještě nám zahraje veselá muzika Ratiškovice, dvě písničky, první od Josefa Figlase a Marie Figlasové, nebo i Tessa Maměnko. A pak lidovou Ej hájek hájek zpívají Nikol Kordulová, Dana Němcová, Lucie Paulíčková. A veselou muziku z Ratiškovic vystřídá dechový orchestr Zuš Veselý nad Moravou, který řídí Jiří Štica. Nejprve to bude písnička od Ládi Salčáka Pasačka a pak Mám srdéčko toulavé od Karla Kolety a Josefa Václava Sládka. Tu píseň zaspívají Petra Poláchová a Jakub Kotal.

Doufám, že ti přísnější posluchači tomu hudebnímu mládí, které nám dnes hraje, odpustí i ty některé nedokonalé tóny. A než si poslechneme mladé muzikanty z hluku, tak ještě jedna moudrost od pana Pythagora. Účelem veškeré výchovy je probudit génia v člověku. Já myslím, že těch géniů zase nemusí být tak mnoho, že bohatě bude stačit, když se ti mladí budou alespoň trochu radovat z krásy paní hudby. Dvě lidové, kdyby byla Morava a až my do tých hor půjdeme, zahraje Kosenka z hluku, řídí Stanislav Vavřínek, zaspívají Veronika Čechová, Kamila Jurčová. Závěr bude patřit Legrutům, orchestrální skladba Antonín Orsák u nás na Slovácku. Hezký zbytek večera a sladké vzpomínkové sny na mládí vám přeje Karel Hegner z Brna.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Četba na pokračování.
1: To je jeden z nejstarších rozhlasových žánrů, který se u vás těší stále velké oblibě.
0: Komedie, detektivky i zamilované příběhy známých autorů vám zpříjemní den nebo budou nejlepším společníkem na dobrou noc.
1: Četba na pokračování. Přední herci a herečky i samotní autoři vám předčítají každý všední den v pravé poledne nebo večer po 21. hodině.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Meteor. Populárně vědecký magazín.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vítáme vás u prvního z prázdninových meteorů.
1: Meteorů, které vás zavedou...
0: Ale vy jste nedočkaví. Pojďme nejprve popřát pěkný poslech.
1: Máte pravdu. Takže tedy jako každý týden vám příjemné chvíle s meteorem přejí Kateřina Březinová.
0: A autor pořadu Petr Sobotka. No, vidíte, že to jde. Velké putování po jeskyních.
1: Dnes do jeskyně na Špičáku.
0: Podoba života ve vesmíru.
1: Objevy alchymistů.
0: Vodní kanály indiánů zachraňují Peru.
1: Tajemství ledových měsíců Jupiteru.

0: Dětem začaly prázdniny, rodičům dovolené, doba odpočinku, letních radovánek, doba horka, koupání, zmrzliny a vůbec všeho, co k tomu patří, je tu.
1: Doba, kdy většina lidí cestuje. Turistická sezona je v plném proudu, lidé se vydávají na nejrůznější místa, ať už v zahraničí nebo tady u nás doma.
0: A přesně to bude dělat i Meteor. Zavedeme vás na místa, kde nesvítí slunce, kde je vlhko, zima a kde byste sami zabloudili.
1: Přesto věříme, že se tam s námi budete vydávat rádi. Budeme putovat po jeskyních. Každou sobotu navštívíme jednu. Objedeme celou republiku.
0: Nebudeme si hrát na žádnou VIP návštěvu. Půjdeme pěkně s vámi, běžnými návštěvníky, kteří ten den do jeskyně zavítají. V každé jeskyni nás bude čekat jiný průvodce, ten, který má v uvedenou hodinu službu.
1: Naší výpravu do jeskyně bude navíc komentovat geolog a speleolog dr. Jaroslav Hromas, ředitel správy jeskyní České republiky. Pěkně si to rozdělíme. Já budu vyprávět o jeskyni a vy, Kateřino, se můžete ptát Jaroslava Hromase.
0: Dobře, a kde začneme? Na severu v Jeseníkách, asi 10 kilometrů od města Jeseník a 1 kilometr severně od obce Písečná. 10 kilometrů od hranice s Polskem je jeskyně na Špičáku.
1: Po příjezdu si jako první všimnete krásně opraveného domu, kde je pokladna. A mám štěstí, sotva jsem vystoupil z auta.
2: Dobrý den, právě začíná prohlídka, jestli chcete jít do jeskyně.
1: Už mě nahání, abych nezmeškal prohlídku, která právě začíná. Za domem je les a u lesa samotný vchod do jeskyně. A tam už na nás čeká náš mladý průvodce.
3: Takže dobrý den, já vás vítám v jeskyni na Špičáku, o kterou pečují pracovníci správy jeskyní České republiky. Jeskyně i její okolí patří k přírodnímu a kulturnímu bohatství naší země a je proto přísně chráněná. Z toho pro její návštěvy vyplývají některá omezení. Zejména není dovoleno jeskyni jakkoliv poškozovat nebo znečišťovat. Prosím vás, abyste se nedotýkali něčeho jiného, kromě zábradlí. Během prohlídky nekouřili ani nekonzumovali potraviny. V zájmu vlastní bezpečnosti se během prohlídky nevzdalujte od výpravy. Jeskyně je komplikovaná, chodby tvoří malý labyrint a místy jsou vedle chodníků i dosti hluboké propástky. Děkuji vám za to, že se budete držet těmito pravidly a přeji vám, abyste si z naší jeskyně odnesli jen ty nejlepší zážitky.
0: Podobný úvod můžeme jistě slyšet při vstupu do každé jeskyně. Pane Hromasi, vy máte přehled o všech jeskyních. Zlobí vás návštěvníci?
4: Čas od času se takový zlobivý návštěvník najde, ale vždycky se s tím dokážeme nějak vypořádat, protože to je člověk třeba, který jenom je nedočkavý nebo je příliš zvědavý. Co ale mě velmi těší za posledních několik roků, že se změnil vztah návštěvníků k jeskyním, že více návštěvníci vnímají potřebu ochrany jeskyní a vnímají význam jeskyní, jaký pro nás mají. A to dřív nebývalo.
1: Přesouváme se po schodech dolů, průvodce odemyká dveře a jsme uvnitř.
3: Jeskyně na Špičáku je poněkud odlišného charakteru od ostatních jeskyní, které jste možná již navštívili v jiných krasových oblastech. Vznikla totiž masívu světle šedého krystalického vápence, který se usazoval na dně Devonského moře, které přibližně před 350 až 380 miliony lety zaplavovalo od severu na jih Slezsko a Moravu. Během dalších geologických vývojů byly spolu tyto okolní horniny, tvořící tuto část Rychlebských hor a Žulovské pahorkatiny, intenzivně rozlámány, zvrásněny a tepelně i tlakově metamorfovány za vydatného přispění vyvřelých hornin, zejména žul, na právě tyto krystalické vápence. Když se oblast stala souší, začaly do puklin a trhlin v chemicky čistých vápencích pronikat povrchové vody. Vápence rozpouštěly, pukliny zvětšovaly i mechanicky vymílaly. Po miliony let tak postupně vznikaly jeskyně. Na konci třetího rýž jeskyně prostupovaly kuželovité kopce mramorů, takzvaného tropického krasu. V následujících dobách ledových glaciálech starších čtvrtohor pleistocénu pokrýval celou severní Evropu kontinentální ledovec. Poměrně agresivní vody, které z něj vytékaly, dotvářely tvar jeskyní do dnešních podob.
4: Tak jak jsme slyšeli, jeskyně na Špičáku dlouhou dobu vznikala jako všechny ostatní krasové jeskyně. To znamená, že voda, která prosakovala do země, rozpouštěla zdejší mramory podle puklin zlomů, v podzemí vytvářela první kanály, cesty, první volné prostory. Ale k zásadní změně oproti jiným jeskyním došlo, když předposlední době ledové, říkáme jí sánské, dorazil až k našim hraničním horám od severu kontinentální ledovec. A právě voda, která vytékala z kontinentálního ledovce, je voda výrazně agresivnější a ta už v těch prvních podzemních prostorách vytvářela jezera. Jezera, která po velmi dlouhou dobu měla svoji hladinu v jedné konstantní úrovně a tak došlo k tomu, že právě při hladinách těch podzemních jezer se vytvořily římsy na stěnách, celá ta jeskyně má v podstatě jeden horizontální průběh.
1: A to je při návštěvě vidět, kdy byla asi jeskyně objevena.
3: Jeskyně na Špičáku patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. Uvádí se, že první písemnou zmínku publikoval již roku 1430 představitel krakovských dolů Antonius Valé v jedné z takzvaných vlašských knih, to byly průvodce určené pro hledače zlata a stříbra. Původcem informace o naší jeskyni je jistý Prokopius Hoberg, který je v knize jmenován a který se zmiňuje o podzemním toku naší jeskyně, chodbách a symbolech na stěnách. Archeologové a historici zmapovali na našich stěnách více jak 4000 nápisů, symbolů a letopočtů.
0: Pane jo, z toho je jasné, že se o jeskyni vědělo už hodně dávno.
4: Právě množství nápisů a kreseb na stěnách jeskyně na Špičáku přilákali historiky a archeology. A dá se říct, že doslova detektivním způsobem oni vyhledávají na stěnách všechny nápisy, takže dneska už nemůžeme jednoznačně potvrdit, že rok 1430 je zaručený letopočet první písemné zprávy o jeskyni. Ukázalo se totiž, že ty zmíněné Valého spisky pro horníky a prospektory, že byly sestaveny poněkud později a to pravděpodobně až v letech 1470 až 1480, takže z toho vyplývá, že naše zpráva o jeskyni bude patrně o několik roků mladší.
1: Kdo chce vidět v jeskyni nápisy, musí se posunout asi 30 metrů dál do takzvané Kalvárie.
3: Takže my se nyní nacházíme na křižovatce zvané Kalvárie. Je to historicky nejzajímavější, ale také nejzáhadnější místo naší jeskyně. Právě kvůli četným nápisům a symbolům na našich stěnách. Já bych zmínil tady tyto dva symboly, slunce a půlměsíce. Jsou to staré prospektorské symboly značící přítomnost drahých kovů v jeskyni. Slunce zlato a půlměsíc stříbro. Avšak ani zlato, ani stříbro nikdy v naší jeskyni nebyly nalezeny ani dobývány a naše jeskyně byla tehdy mylně považována za staré důlní dílo. Nad těmito symboly můžete vidět mladší letopočet 1583. Samotné symboly pocházejí snad již z 15. století a jsou to druhé nejstarší jeskyní malby hned po Býčí skále v Moravském Krasu na území České republiky.
0: To mě zajímá, proč tehdy lidé zanechávali v jeskyních symboly a nápisy? Bylo to takové to ahoj, byl jsem tady?
4: No, nejste daleko od pravdy, ale těch důvodů je víc. Samozřejmě nejčastěji náhodní návštěvníci jeskyní dělali značky v místech, kde bylo rozcestí nebo kde začali pochybovat o tom a potřebovali mít jistotu, že se dobře vrátí z jeskyně, že najdou cestu zpátky. Také prý začátkem 19. století kostru jednoho takového zbloudilce v jeskyně na Špičáku opravdu našli. No a pak je řada jiných důvodů, které neznáme. My máme na stěně srdcové chodby letopočet, který byl objeven teprve před několika lety, je vyťukán a je na něm rok 1519, to je nejstarší letopočet, jaký známe vůbec z jeskyň v naší republice. K tomu letopočtu je taky vyťukán takový znak, je to kolčí štít, na něm je stylizován Adam s Evou pod stromem poznání a je to symbol, který si zatím těžko dovedeme vysvětlit.
1: Dívám se na něj, má bílou barvu. Ano, dvě postavy tu vidím, i ten strom mezi nimi. Jestli to jsou Adam a Eva, to ponechám na rozhodnutí znalcům. A tohle už bude proslulá srdcová chodba.
3: Za mnou už se nachází puklinovité chodby. Obě tyto chodby jsou výrazného srdcovitého profilu, který vznikl intenzivnější korozí při hladině vody, která tehdy naší jeskyni dlouhodobě zaplavovala. Právě v této úrovni byla voda nejagresivnější. Postupně, jak tok opadal, chodby se zúžovaly a dole se usazoval vápenec, který vytvořil takovou ostrou kamennou přepážku. My jsme jediná jeskyně na světě, která má zpřístupněné srdcovité chodby. Ještě jedna se nalézá v Kanadě, ale ta není přístupná veřejnosti, protože je na dně propasti. Za chvíli touto chodbou projdeme. Ještě bych chtěl ale upozornit, jak budete procházet. Po pravé straně budete mít nasvícený jícen naší nejdelší 8-metrové propástky. Jak projdete touto chodbou, ocitnete se na nerezovém mostě. Pod vámi bude další 5-metrová propástka. Přejdete most, vydáte se vpravo a projdete naší první uměle raženou chodbou, která byla ražena v roce 1954 do prvního domu naší jeskyně.
0: Složitá cesta, snad Petr nezabloudí. Srdcovité chodby mě velmi zaujaly. Průvodce říkal, že jinde na světě nejsou k vidění. Proč jsou tak vzácné?
4: V málo které jeskyni dojde k tak dlouhému období, aby agresivní voda stála v podzemí v jedné konstantní úrovni, můžeme říct možná po tisíce let. Takže došlo k tomu, že na úrovni hladiny byly ty jeskyně rozšířeny a to je právě ta nejširší část každé té srdcové chodby. No a ještě k tomu srovnání s Kanadou. V roce 1973, kdy byl v Olomouci 6. mezinárodní spelologický kongres, tak do jeskyně zavítala skupina specialistů, karstologů takzvaných, vedená profesorem Fordem právě z Kanady. No a profesor Ford potvrdil, že v Kanadě je jeskyně podobného typu, ale oproti jeskyni na Špičáku poněkud menší. A tak, když karsologové sepisovali typologii krasových tvarů, tak tenhle ten typ modelace uvedli do světové odborné literatury právě na příkladu jeskyně na Špičáku.
0: Máme se čím chlubit?
1: My jsme se mezi tím přesunuli do velkého domu. Vidím, že tu nejsou klasické krápníky, ale přeci jen je tu něco zajímavého.
3: Na stěnách i stropech se nám zde usazuje ještě poměrně vzácná forma vápence, takzvaný nickamínek, je toto bílé. Lidé ve střední Evropě kdysi věřili, že má léčivé schopnosti. Vařili si z něj různé léky a lektvary. Ale bylo dokázáno, že žádné léčivé schopnosti nemá, je to pouze vydatný zdroj vápníku. Jinak tam za vámi, jak jste přišli, hned můžete se tam jít ještě podívat, máme celou stěnu právě pokrytou tady tím nickamínkem, tak jestli chcete, můžete se vrátit. Jinak hlavně se ho nedotýkejte, on je ještě plastický, je měkký, takže sebemenší dotyk tam zanechá otisk.
4: Já bych tomu doplnil, že nickamínek, který je taky označován jako bílé nic, nebo latinsky se označoval jako nihilum album, je kašovitá modifikace sintru. Ve světě je pro něj také rozšířený název Montmilch, čili horské mléko, a na Slovensku se mu jednoduše říká plastický sinter. Je poměrně vzácný, v jeskyni se vytváří za zcela specifických podmínek, a to za účasti organických látek, převážně bakterií, které zabraňují zpevňování a krystalizaci toho kalcitu a udrží jej stále v kašovitém stavu. A i když vyschnete nickamínek, tak nikdy neskamení, zůstane z něj převážně bílá, lehce zpevněná, práškovitá hmota. A my máme radost, že zrovna v jeskyni na Špičáku se nic kamínek nejen vytvářel, ale tvoří dosud a dokonce máme pocit, že ho utěšeně přibývá.
1: Neodvažují se na něj sáhnout, ale opravdu vypadá křehčeji.
0: A teď se dozvíme, proč některým lidem kape na karbit.
3: V roce 1884 a 1885 nechal sudetský horský spolek naší jeskyni primitivně zpřístupnit. V té době již návštěvníci vstupovali do jeskyně v doprovodu průvodce a s těmito karbidovými lampami. Ta funguje na tom principu, že dolů se umístil ten karbid. Nahoru voda, ta na něj kapala a uvolňoval se plyn, který se zapálil a hořel. Vzniklo z toho takové přísloví kapeti na karbid, protože plyn, který se uvolňoval, byl jedovatý a lidé po něm byli omámení. Na pravé straně si ještě můžete všimnout červeného kříže ze 17. století. Takovýchto znaků můžete v naší jeskyni nalézt více. Lidé si tak kdysi značili cestu ven z jeskyního labirintu. My se nyní posuneme do druhého domu.
0: Kapeti na karbit. To se dochovalo až do dnešních dnů?
1: Přesouváme se do druhého domu jeskyně, takzvané zadní síně. A i tady vidím řadu nápisů.
3: Lidé kdysi tyto nápisy vytvářeli v leže nebo v kleče. Není to z toho důvodu, že by zde bydleli obři. Je to z toho důvodu, že zde bývaly o 150 až 200 cm vyšší podlahy. Teprve, když byla naše jeskyně znovu zpřístupňována, v roce 1954 a 1955 byly sníženy i tyto podlahy. Při snižování byla objevena i tato boční chodba, kterou archeologové nazvali chodba marné naděje. Je asi 30 metrů dlouhá a končí na bloku silně zvětralé žuly a ruly. Takže naděje na pokračování jeskyně za touto chodbou již není.
1: A teď už jenom rozloučení průvodce a hurá na světlo.
3: Takže já bych vám chtěl na závěr moc poděkovat za návštěvu naší jeskyně i za pozornost, kterou jste věnovali mému výkladu. Doufám, že za těch milion let, co už budeme zase slavná krápníková jeskyně, si na nás uděláte čas a přijdete nás opět navštívit. Nashledanou.
0: Tak, to byla jeskyně na Špičáku. Kdybyste měl, pane Hromasi, pozvat posluchače k návštěvě, co je na této jeskyni z vašeho pohledu nejzajímavější?
4: Jeskyně na Špičáku patří sice k našim nejmenším zpřístupněným jeskyním. Její prohlídka trvá něco málo přes 30 minut, ale mohu potvrdit, že svým významem je zcela mimořádná. Jenom si shrňme, co jsme slyšeli. Popsali jsme její mimořádný vznik a vývoj v předpolí kontinentálního ledovce. Neznáme další takové jeskyně. Je naší nejstarší písemně doloženou jeskyní a tím také patří k nejstarším známým jeskyním v Evropě. Oplývá mimořádným množstvím epigrafických záznamů, to jest nápisů, obrazců na stěnách, které jsou v současné době předmětem soustavného vědeckého výzkumu. Letopočet 1519, o kterém jsme hovořili, je nejstarším letopočtem nalezeným na stěně našich jeskyní. No a v neposlední řadě nástěnná malba adorace kříže je zcela mimořádnou památkou z 16. století a ta vůbec nemá v našich jeskyních obdoby. A musím dodat, že také poprvé v historii našich jeskyní byla v uplynulém roce předmětem odborné restaurace. Takže na závěr nemohu jinak, než že jeskyně na Špičáku určitě stojí za návštěvu.
1: A to mohu potvrdit.
0: Takže to byla jeskyně na Špičáku. Příště se s komentářem ředitele správy jeskyní České republiky Jaroslava Hromase vydáme do Moravského Krasu, do jeskyně Balcarka.
1: Samozřejmě úplně nejlepší je prohlédnout si jeskyně na vlastní oči. Ten zážitek, ta atmosféra, která tam na člověka dýchne, to ani rozhlas, dokonce ani televize nedokáží zprostředkovat.
0: Máte pravdu, Petře. Zažít to na vlastní kůži, To stojí za to.
1: V České republice máme 14 jeskyní zpřístupněných veřejnosti a abychom vás motivovali k jejich návštěvě, vyhlašujeme soutěž.
0: Odměna stojí za to. Budete moci ve speciální exkurzi navštívit největší jeskyni České republiky, která není přístupná veřejnosti, amatérskou jeskyni. Co musíte udělat, abyste se do ní dostali?
1: Musíte prokázat, že máte o jeskyně zájem. Navštivte jich co nejvíce, máte na to čas do konce srpna. Požádejte při vstupu u pokladny o speciální razítko meteoru a pokladní vám ho dá na vstupenku.
0: O razítkované vstupenky ze všech jeskyní, které navštívíte, sbírejte a pošlete je pak najednou nejpozději 31. srpna poštou na adresu Meteor, Český rozhlas, Vinohradská 12, 120 99, Praha 2.
1: Nezáleží na tom, jestli jdete do jeskyně sami nebo s celou rodinou. Z každé jeskyně bude uznána jenom jedna vstupenka. Kdo pošle nejvíce orazítkovaných vstupenek, tedy z nejvíce jeskyní, dostane se do finále.
0: Nečekáme, že někdo objede všech 14 jeskyní, to se snad ani nedá. Na vítězství tak bude stačit třeba jen 5 nebo 6 jeskyní.
1: Uvidíme. Zkuste to. Jeskyně jsou nádherným světem.
0: 15 finalistů v doprovodu odborníka a také nás, moderátorů Meteoru, navštíví v sobotu 12. září amatérskou jeskyni.
1: Amatérská jeskyně se nachází v Moravském Krasu. Je nejdelší jeskyní soustavou v České republice. Délka prozkoumaných prostor už přesahuje 40 kilometrů.
0: Má bohatou krápníkovou výzdobu. Není a nebude přístupná veřejnosti. Je průzkumným a výzkumným pracovištěm jeskyňářů.
1: Určitě stojí za to zúčastnit se naší soutěže a navštívit jeskyni. My jsme tam s Kateřinou také nebyli a rádi se tam s vámi vydáme.
0: Podrobnosti k soutěži najdete na webu Meteoru meteor.rozhlas.cz a najdete tam také fotografie ze všech jeskyň, které v průběhu léta navštívíme.
1: Takže jeskyním zdar!

0: Co to máte v ruce, Petře?
1: Písně kosmické Jana Nerudy. Neruda byl astronom amatér a ve své slavné sbírce básní nemá jedinou chybu.
0: Samozřejmě z pohledu doby vzniku, tedy roku 1878.
1: Ano, vychází z tehdejších poznatků, ale mnoho myšlenek zůstalo nadčasových, například báseň Seděly žáby v kaluži. Hledání života ve vesmíru nás fascinuje dodnes a dodnes jsme také žádný nenašli.
0: Ukažte, to je tady krásná báseň, já ji mám moc ráda. Počkejte, kde to tam přesně je? Tady. Jen bychom rádi věděli, vrch hlavy poulí zraky, jsou-li tam tvoři jako my, jsou-li tam žáby taky. No a jsou tam žáby. Jaký život ve vesmíru máme hledat?
1: Víte co, zkusíme si na to odpovědět. Zašel jsem pro názory hned tří vědců.
0: Výborně. Vydejme se po stopách života ve vesmíru.
1: Víme, že život na Zemi je neobyčejně pestrý. Jaké formy by mohly žít na jiných planetách? Co vlastně máme ve vesmíru hledat, když ani nemáme pořádnou definici pozemského života?
2: Je docela dobře možné z jedné strany, že vzniká život na hodně jiných principech, než je ten současný život. Vždyť víme, že existují bakterie, které žijí bez přítomnosti kyslíku, existují bakterie, které vydrží teplotu přehřáté páry víc než 100 stupňů a pomnožují se tam. Dokonce některé bakterie rostou ve zmrzlých půdách pod minus 20 stupňů Celsia. Takže je vidět, že ta diverzita života je velká a to je všechno na Zemi. Není vyloučeno, že v jiných podmínkách ve vesmíru ten život se bude vyvíjet v ještě podstatně rozdílnějších podmínkách.
1: Myslí si biochemik profesor Václav Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd. O člověku se říká, že jsme uhlíkové bytosti a to platí o celé přírodě. Poslední dobou se spekuluje o tom, že by mohl existovat život založený na jiném prvku, třeba na křemíku. Připomíná biofyzik Vladimír Kopecký z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
3: Teoreticky samozřejmě ano, ale za velmi exotických podmínek. A ty podmínky jsou většinou spojené třeba s vysokým tlakem, s vysokou teplotou, nebo naopak s nízkou teplotou a s nepřítomností vody, protože křemík bude reagovat s kyslíkem a to zase z něj bude vytvářet příliš inertní sloučeninu. Ale zkrátka a dobře, ty podmínky jsou velmi exotické. A taková prostředí, kde bychom je nalezli, tak ne, že by neexistovala, ale jsou třeba příliš turbulentní. Jsou taková, že si nedovedeme představit, že by tam, tak říkajíc, živé, v úvozovkách živé bytosti mohly nějakým způsobem existovat.
1: Proč ale hledat život na jiné bázi? Je asi pravděpodobnější, že i jinde je život založen na uhlíku. V takovém případě bude zapotřebí, aby tam byla voda.
3: Voda má spoustu podivuhodných vlastností jako polární rozpouštědlo a funguje de facto jako takové rozhodovací médium. Když se třeba podíváme na to, jak vypadají bílkoviny, tak ty využívají vodu jako, řekněme, skoro matematický nástroj, protože postaví tu svoji strukturu na základě jednoduchého rozhodnutí. Mám rád vodu, nemám rád vodu a podle toho se poskládají, zjednodušeně řečeno. A takovéhle vlastnosti se těžko hledají. Ne, že by ty molekuly jiné neměly, ale pak třeba narazíme na to, že jsou kapalné ve velice malém rozsahu. Nejčastěji se tedy hovoří o amoniaku. A amoniak, ten by nám velmi dobře vyhovoval. Ne úplně dokonale, on je prostě větší než voda a jestliže víme, že voda vytváří takové klícky, tak tohle s amoniakem úplně dobře nejde. Ale spíše problém, že amoniaku je sice hodně, ale vždycky se míchá s tou vodou nakonec. Takže si řeknete, jako proč byste měli hledat amoniak, když vám stačí hledat tu vodu. Takže je to velmi racionální a řekněme takový základní fyzikálně chemický pohled na věc.
1: Voda má zkrátka přesně ty vlastnosti, které život potřebuje. Ono to vůbec vypadá, že život pro svou existenci potřebuje řadu podmínek, které jsou jenom na Zemi. Takže to vyvolává otázku, jestli to nesnižuje pravděpodobnost, že je život i jinde ve vesmíru.
2: Já myslím, že ano, dokonce slavný molekulární biolog, jeden z otců by se dalo říct, molekulární biolog je Jacques Monod, přirovnává vznik života k tomu takzvanému frozen accidentu, k tomu, kdy ta pravděpodobnost vzniku něčeho tak komplexního, jako je i ta nejjednodušší forma života, ta pravděpodobnost je tak malá, že možná jsme ve vesmíru sami, že to tady vzniklo za tak malé pravděpodobnosti, že už nikde jinde ve vesmíru to vzniknout nemůže. Jestli ovšem je to tak nebo ne, nikdo neví.
1: A tak se znovu dostáváme k otázce, co potřebuje život k tomu, aby žil.
3: Záleží na tom, jaký druh života máme na mysli.
1: Zamýšlí se biolog Tomáš Petrásek z Fyzikálního ústavu Akademie věd.
3: Když se soustředíme na život, který se z chemického hlediska podobá tomu pozemskému, pak jsou to základní prvky, jako je třeba uhlík, vodík, kyslík a dusík. Dále je to zdroj energie, který život potřebuje k vykonávání svých životních procesů. A nějaké kapalné médium, v našem případě je to voda, ve kterém právě ty chemické procesy mohou probíhat. Konkrétní formy života pak mají své specifické podmínky, které jim vyhovují, ale pro život jako celek jsou tohle asi ty úplně nejdůležitější předpoklady.
1: Pro člověka je kyslík naprostou samozřejmostí. Možná vás překvapí, že při hledání života jinde nezbytnou podmínkou není.
3: Protože existuje mnoho forem života, zejména tedy jednoduššího života, které jsou schopny se bez kyslíku obejít. Na druhé straně nás kyslík zajímá, a to proto, že jeho přítomnost je poměrně dobrým indikátorem života. Pokud na planetě najdeme kyslík, je to docela dobrý důvod si myslet, že by tam mohly být rostliny, když samozřejmě kyslík může vznikat i jinými procesy. A je to tedy svědectví o tom, že by tam mohla být biosféra podobná naší. Takže rozhodně kyslík není nezbytnou podmínkou pro existenci života, ale může být jeho projevem.
1: Stále tedy platí, že se vědci snaží hledat stopy, které by zanechal život, řekněme, pozemského typu, ale jsou si dobře vědomi, že život jinde ve vesmíru může mít podobu dost odlišnou.
0: Zdá se, že určité odlišnosti mimozemského života od pozemského vědci připouštějí, ale ne až tak veliké.
1: Ano, ono je to těžké, když známe život jenom na naší planetě a toho ještě nemáme prozkoumaný do všech podrobností.
0: Nezbývá, než hledat někde ve vesmíru.
1: Planet u jiných hvězd už známe mnoho. O tom vám ale s dovolením řeknu až za týden.
0: Klidně, my tady totiž teď máme citát ze sbírky pana doktora Grigara.
4: Myslím, že jméno dánského fyzika Nielse Bohra je dostatečně známé. Byl to jeden z největších fyziků 20. století. Dá se říci, že po Albertu Einsteinovi rozhodně nejvýznamnější. A to zejména proto, že je to zakladatel kvantové mechaniky, nebo jeden z těch hlavních zakladatelů kvantové mechaniky. Dostal Nobelovu cenu už v roce 1922. A ten prohlásil tohle. Co je to vlastně specialista? To je velice dobré vědět. Specialista je ten, kdo zná některé obvyklé chyby v dané oblasti a umí se jim vyhnout.
0: To je velmi trefné.
1: A platí to ve všech oborech.
5: Český rozhlas Pohoda.
0: V Meteoru jsme v květnu a červnu prováděli řadu chemických pokusů.
1: Máme od vás, našich posluchačů, ohlasy, že se vám pokusy líbily. Možná vás zaujme i následující výprava do dob, kdy chemie jako věda ještě neexistovala.
0: Byla jen alchymie. Možná se dnes na alchymisty díváme trochu skrz prsty, ale právě oni při svých četných pokusech nevědomky položili základy chemie či fyziky.
1: Jak alchymisté bádali a s jakými problémy se na cestě za svými výtvory museli potýkat, potom pátrala naše spolupracovnice Naďa Reviláková. Ta připravila společně s historikem alchymie a chemie, profesorem Vladimírem Karpenkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy celý seriál.
0: Dnes budeme sledovat, jak alchymisté objevovali zlato.
6: Vyrábíme zlato ze švestek.
7: Ale to nerozšiřujte.
6: To ještě nikomu nenapadlo dělat zlato ze švestek.
8: Ve filmu Císařův pekař, pekařův císař, uvěřil Rudolf II. V podání Jana Wericha, že je zlato možné vyrobit z lehce dostupného ovoce. Skuteční alchymisté však postupovali docela jinak, jak vysvětluje profesor Vladimír Karpenko.
9: Alchymisté předpokládali výrobu zlata z méně ušlechtilých kovů, což znamená olovo, měď, cín, železo, rtuť. A techniky, které měli k dispozici, to byly techniky chemické, to znamená skutečně v chemické laboratoři zahřívat to v nějakých nádobách, případně metalurgické tavit to.
8: Dnes už víme, že ať se alchymisté snažili sebe víc, vyrobit zlato v jejich silách nebylo. To však ještě neznamená, že to skutečně není možné.
9: To, co bychom nazvali dnes transmutací, tedy proměnou jednoho kovu v druhý, to je možné uskutečnit, ale jadernou reakcí.
8: Umělé zlato, tedy sen všech alchymistů, se tak podařilo vytvořit až v polovině 20. století. I přesto by žádní alchymisté ani jejich mecenáši na takové transmutaci nezbohatli.
9: Bylo to zhruba tak, že se podařilo připravit řádově 10 000 gramů zlata z rtuti, přičemž náklady se pohybovaly v desítkách tisíc dolarů.
8: Alchymistům se tedy zlato vyrobit nepodařilo, ostatně ani nemohlo. Byli tedy alchymisté podvodníci nebo pouzí snílkové? Nejspíš obojí.
9: Skutečně je možné v historických pramenech najít alchymisty, kteří byli naprosto pevně přesvědčeni o tom, že je možné uměle vyrobit zlato, je možné dosáhnout nesmrtelnosti, ale současně se nacházeli tací, kteří poměrně záhy zjistili, že tudy cesta nevede, a tudíž slibovali, že to zlato vyrobí, uvědomí toho, že ho vyrobit nedokáží.
8: K jejich štěstí existovalo dost takových, kteří byli ochotni podobné pokusy financovat v naději na závratné bohatství. Šlechtičtí mecenáši však nebyli až tak naivní, jak by se mohlo zdát. Uzavírali dokonce smlouvy o dílo.
9: Skutečně se zachovaly konkrétní smlouvy s daným šlechtickým zaměstnavatelem, co se očekává od alchymisty, co se očekává od toho šlechtického zaměstnavatele, a vesměs byly ovšem samozřejmě koncipovány, takže byly proto alchymistu nevýhodné.
8: U takového výběrového řízení na domácího alchymistu navíc nestačilo jen něco slíbit, ale také předvést, že slovo dodrží. Na to už měli alchymisté své metody. Používali je i ti z nich, kteří pevně věřili, že zlato vyrobit dokáží. Nejdřív k tomu totiž potřebovali dostatečné finanční zázemí, takže se jaksi museli uchýlit k podvodu.
9: Jeden přístup spočíval skutečně v naprosto nejprimitivnější eskamotáži. To znamená, že měli třeba tavicí kelímek s dvojitým dnem. V dvojitém dně bylo ukryto zlato nebo stříbro a nahoru se nasypalo cokoliv tedy neškodného, všechno se tavilo a ve vhodném okamžiku mistr tyčinkou prorazil to dvojité dno a samozřejmě na konci pokusu bylo zlato.
8: Některé metody naproti tomu vyžadovaly už zcela vědecké postupy.
9: Druhá technika spočívala v tom, že se připravil třeba předmět ze slitiny, která vypadala jako jiný kov, třeba jako stříbro, a ponořila se do něčeho, stačila kyselina dusičná. A všechny kovy se rozpustí, zlato se v kyselině dusičné nerozpouští. Takže jakoby zezlátnul ten předmět. Takže to už vyžadovalo nemalé chemické znalosti.
8: I přes podobné demonstrace se větší množství zlata nikomu vyrobit nepodařilo. Proč tedy nekončili všichni alchymisté v hladomornách nebo na popravišti? Měli jednoho velmi mocného ochránce.
9: Tam pořád byla zadní dvířka v tom směru, že alchymie byla označována za dar boží. Takže za prvé, daru božího se dostává jenom vyvoleným, což znamená, že daný alchymista musel být vyvolený. Druhá věc je, že vyšší moc, která je neovlivnitelná, rozhoduje o průběhu toho experimentu. Tudíž, když se dnes podařilo vyrobit zlato, neznamená to, že se to podaří zopakovat ještě zítra.
10: Snad géniové zodiakální, snad 58. vyšší inteligence spikli se proti ubohému starci.
9: Druhá zadní dvířka, která měli alchymisté, tak to byl vliv planet.
10: Možná, že zmýlil jsem se v planetární klasifikaci, považuje drchničku a zazichu za rostlinu Saturnovu, kterou je bezesporu Fenik.
9: Hovořilo se o tom, že je potřeba, aby bylo určité vhodné postavení planet, ale bohužel ty prameny různé písemné se lišily v názorech, jaké to postavení má být. Což znamená, když se pokus nepovedl, alchymista mohl říct, že to postavení planet nebylo zrovna šťastné a nezbývá než pokus opakovat. A teď záleželo na tom mecenáši, zda měl tedy trpělivost to i nadále financovat.
6: A kolik času ještě budeš potřebovat?
10: Snad týden. Snad den. Snad 8 let.
0: Jak jsme slyšeli, jednou z nezbytných vlastností alchymistů i jejich mecenášů musela být trpělivost. To ostatně pochopil i Rudolf II. Ve filmu Císařův pekař a pekařův císař.
1: Platilo to jak v případě přípravy zlata, tak u elixíru nesmrtelnosti, o kterém si s profesorem Vladimírem Karpenkem a Naděou Revilákovou povíme za týden.

0: koncem června skončila naše četba z knihy hydrogeologa Zbyňka Hrkala o lidech a vodě.
1: Četba se vám líbila a zájem posluchačů Zbyňka Hrkala potěšil. Pozornost vzbudila i doprovodná soutěž o knihu, o čemž svědčí stovky odpovědí.
0: Dlužíme vám správnou odpověď na poslední soutěžní otázku. Před týdnem jsme se ptali.
1: Ačkoliv denně hovoříme o globálním oteplování, neuvědomujeme si, že žijeme v nejchladnějším období vývoje naší planety. Kdy, respektive před kolika lety, byla průměrná teplota na Zemi tak nízká, jako je v současnosti?
2: Žijeme skutečně v nejchladnějším období vývoje naší planety. Naposledy na Zemi byla stejně nízká teplota na přelomu karbonu a permu, tedy zhruba před 280 miliony let. Druhé, stejně chladné období, pak vládlo na konci ordoviku, přibližně před 450 miliony let. Zajímavé je, že obsah kysličníku uhličitého, který obvinujeme z oteplování klimatu, byl v tehdejší chladné době téměř desetinásobně vyšší, než máme dnes. Za oteplování tedy nemůže.
0: A kdo nám napsal správné údaje o tom, kdy bylo na Zemi stejně chladné období, jako máme teď?
1: Ze správných odpovědí vybíráme Milana Chrousta z Prahy 10.
0: Blahopřejeme a zasíláme knihu Zbyňka Hrkala o lidech a vodě i s věnováním autora.
1: A pokud by se vám náhodou stýskalo po vodě, máme tu jednu novinku právě na toto téma.
0: Přichází s ní Vlado Ríša, šéfredaktor sci-fi a fantasy časopisu XB1.
3: Peruánská metropole Lima žízní. Řeky stékající z okolních hor mají v období sucha tak málo vody, že se 9 milionů obyvatel Limy ocitá doslova na suchu. Hydrologové, projektanti, stavaři hledali nejschudnější řešení a nakonec zjistili, že budou muset přizvat ještě historiky. Ukázalo se totiž, že velmi dobrý systém zásobování vodou měli už původní obyvatelé Limy, byli to indiáni z kultury Vary, která na tomto území vzkvétala mezi roky 500 a 1000 našeho letopočtu, tedy celá staletí před nástupem mnohem slavnějších Inků. Variové zbudovali rozsáhlý systém kanálů vydlážděných kamením, kterým dnešní Peruánci říkají Amunas. Tyto kanály zadržovaly vodu v období dešťů a odváděly ji na místa, kde vystupovala na zemský povrch porézní hornina a tam ji nechávali vsáknout. Voda putovala pod zemím a nakonec prosákla ke svahům v údolí, kde pak tryskala ve vydatných pramenech. Ty neslábly ani v období sucha a napájely vodní toky. Vodní kanály Variů se rozpadly a dávno už neslouží svému účelu. Kdyby se je podařilo vyspravit, získalo by Peru významný zdroj vody pro nejkritičtější období roku. Místní vodárenská společnost se rozhodla, že v příštích 5 letech investuje do obnovy varijských kanálů 1% tržeb za vodu. Celkem spolkne projekt 23 milionů dolarů. Je to ale jen setina částky, na jakou by se vyšplhalo zásobování města pitnou vodou vyráběnou odsolováním mořské vody. Projekt by mohl zabít hned několik much jednou ranou. Tím, že zachytí vysoko v horách vodu ze srážek, sníží zároveň rizika záplav a sesuvů půdy, které v období dešťů, Limu a okolí často sužují. Zavlaží se také výše položené svahy a je naděje na obnovu lesů, které v důsledku postupujícího sucha zmizely. Limský problém s vodou se tak významně zmírní, ale zcela vyřešený určitě nebude. Odhaduje se, že varijské kanály pokryjí vodní manko Limy tak maximálně ze 60%.
1: To je ale překvapení z Limy. Přes 1000 let staré rozvody vody teď pomohou současným obyvatelům.
0: Některá díla našich předků jsou skutečně hodna velikého obdivu.

0: Máme červenec, předpokládám, že nás ani letos neminou letní vedra.
1: Alespoň se můžete těšit na zmrzlinu nebo ledovou sprchu.
0: Co kdybychom se schladili hned teď, preventivně jaksi, do zásoby?
1: A jak to uděláme?
0: Zaletíme si k Jupiteru. Toho obíhají ledové měsíce, navíc plné překvapení.
1: To je pravda. Už Galileo Galilei objevil roku 1610 hned 4 měsíce Jupiteru. Dostali jména Io, Europa, Ganymedes a Kalisto. Dnes se spekuluje, že se pod povrchem skrývají velké oceány vody.
0: Je to tak. Jupiterovými měsíci se teď při přípravě kosmické sondy intenzivně zabývá profesor Hauke Husmann z Německého střediska pro letectví a kosmonautiku.
1: Jaké jsou důkazy o podpovrchových oceánech?
2: There's lots of evidence from theoretical models.
3: Vychází to tak z teoretických modelů nitra měsíců. Ukazuje se, že nitro měsíců je natolik teplé, že dokáže rozpustit led na tekutou vodu. Kromě teorií máme i výsledky měření sondy Galileo, která byla u Jupiteru v letech 1995 až 2003. Její magnetometr zjistil, že v měsících se indukuje magnetické pole. To svědčí o přítomnosti pohybujících se jontů solí pod povrchem. Ty jako nositelé elektrického náboje vytvářejí magnetické pole a reagují pak na ohromné magnetické pole Jupiteru. Samozřejmě, tento důkaz existence vody je nepřímý, ale jiné vysvětlení nemáme.
0: Říkáte teplé nitro měsíců. Kde se to teplo bere?
3: Horniny v nitru měsíců jsou podobně jako na Zemi radioaktivní. Rozpadem těžkých prvků, jako jsou uran nebo thorium, se uvolňuje teplo, které ohřívá led a mění ho na vodu. Je to stabilní zdroj, poločasy rozpadu jsou miliardy let. U největšího Jupiterova měsíce Ganymedes víme, že je z 50% tvořen horninami, má tedy z čeho energii brát.
1: Led dokáží vytvořit i jiné látky než voda.
0: Ano, jde na měsících Jupiteru skutečně o vodní led?
2: Yes, that's for sure. So water ice is abundant material in the outer solar system.
3: Ano, to víme jistě. Ve větších vzdálenostech od slunce je vodní led běžnou záležitostí. Obsahují ho všechny měsíce nejen Jupiteru, ale i Saturnu, Uranu a Neptunu. I komety jsou z vodního ledu. Voda je tam už od vzniku sluneční soustavy. Molekula H2O je ostatně jednou z nejběžnějších molekul ve vesmíru. Vodní led můžeme hledat za takzvanou sněžnou čarou. Ta leží mezi Marsem a Jupiterem. Za ní jde o zmrzlý svět. Že jde o vodní led, víme naprosto jistě ze spektr povrchů měsíců Ganymedes, Europa i Kalisto.
0: Dobře, ale když se podíváme na fotografie povrchu těchto měsíců, tak jsou velmi tmavé.
1: Led přitom odráží hodně světla. Není to v rozporu?
2: That's a good point. Yeah, if you look at the images, you wouldn't guess that this is really water ice what we see
3: because to je dobrá poznámka. Ano, když se podíváte na fotografie povrchu, neřekli byste, že jde o vodní led, protože je tmavý. Především měsíc Kalisto má hodně tmavý povrch. Vysvětlení je ale jednoduché. Ledový povrch měsíců je zaprášen. Led na povrchu je bombardován částicemi z vesmíru a sublimuje, tedy se rozpadá na vodík a kyslík a opouští povrch, protože nízká gravitace měsíce plyn neudrží. Poměr množství prachu ku ledu se tak neustále zvyšuje, protože prach z povrchu měsíce nikam nemizí.
1: Abychom si udělali představu, kolik vody je skryto pod povrchem měsíců.
2: I don't know the exact numbers, but inside each moon, for example, if we take Ganymede.
3: Nevím z hlavy úplně přesná čísla, ale z výpočtu, které jsme dělali, nám vychází, že jde o veliké množství. Musíme si uvědomit, že na měsících tvoří voda vrstvu silnou desítky kilometrů. Když jsme to počítali pro měsíc Ganymedes, zjistili jsme, že je pod jeho povrchem víc vody než ve všech oceánech na Zemi.
0: Máme vodu, máme oceány, jsou v nich ryby?
2: Okay, that's difficult if there's only microbial life or if there's.
3: Je moc těžké říct, jestli je tam alespoň nějaký život na úrovni mikrobů nebo vůbec žádný. Voda sama o sobě k podpoře života nestačí. Je potřeba energie, která by spouštěla chemické reakce, jsou potřeba určité chemické prvky jako síra, fosfor, uhlík. Dále je potřeba mít pro vytvoření a udržení života stabilní podmínky. Dnes pod povrchem měsíců oceán je, ale jak dlouho? Miliony let nebo miliardy?
1: Oceány jsou podpovrchové, tam musí být úplná tma?
2: That's right. These oceans are dark. Yeah. Especially in case of Ganymede, the ice shell.
3: Ano, ty oceány jsou temné. U měsíce Ganymedes odhadujeme tloušťku povrchového ledu na 70 až 100 kilometrů. Tím samozřejmě nepronikne vůbec žádné světlo. Navíc je potřeba si uvědomit, že Jupiter je od Slunce pětkrát dál než Země, dostává tedy 25krát méně sluneční energie. Pokud je v podpovrchových oceánech život, potřebuje jiný zdroj energie než je Slunce. I u nás na Zemi, hluboko ve tmavých oceánech, existuje život. Díky sopečné aktivitě, a ten je také nezávislý na Slunci.
0: Když bychom se vydali do podpovrchových oceánů Jupiterových měsíců, čím bychom pluli?
1: Pod povrchem je to led. A na dně je co? Vařící se voda ohřívaná nitrem měsíce?
3: Ne, pravděpodobně i na dně je dost nízká teplota. Máte pravdu, že povrch měsíce je velmi chladný, je tam asi minus 170 stupňů Celsia. Aby mohl být oceán tekutý, musí být ohřát aspoň na 0 stupňů. To ale platí pro čistou vodu a pro podmínky na povrchu Země. Pod povrchem Jupiterových měsíců jsou jiné podmínky, jiné příměsi ve vodě a vyšší tlak. Na měsících Jupiteru předpokládáme chladný oceán, několik stupňů pod nulou i na dně. Představte si to jako obří klidnou nádrž. Vše je tam díky nízké teplotě zpomalené, žádné silné proudy, žádné rychlé chemické reakce. Kdyby se tam přeci jen zrodil život, vyvíjel by se nesmírně pomalu a potřeboval by dlouhou dobu stabilní podmínky. Jsou to ale všechno jen hypotézy. Chybí nám údaje.
0: To se snad brzy změní. No, brzy. Staví se evropská sonda JUICE, která by měla startovat speciálně k měsícům Jupiteru roku 2022.
1: Hauke Husmann se podílí na vývoji přístrojů pro mapování měsíců, takže má velkou výhodu. Na nejasné otázky si bude moci odpovědět sám, někdy kolem roku 2030, kdy sonda k Jupiteru doletí.
0: Píšu si do diáře a za 15 let se ho tady na to zeptáme.
1: Domluveno. Do té doby bude odvysílána ještě řada dalších meteorů.
0: Ten nejbližší už za týden. Naslyšenou se těší Kateřina Březinová
1: i autor meteoru Petr Sobotka.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda. Digitální rádio.
1: Nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové, moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech

0: bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová hra.
2: Metaforická komorní hra o zodpovědnosti člověka za každou fázi svého života, o návratu člověka k sobě samému a k prapůvodním zdrojům pravého štěstí. Tak se ve své době psalo o rozhlasové hře Jindřicha Feiraisla Balada o čekání v podzimní trávě. Přejeme pěkný poslech.
3: Sičáku!
4: Kramoliš pocítil prudkou bolest, vzpřímil se, dlouze se zahleděl a špičkou jazyka pak pozvedl odtržený cípek kůže na dlani. Opatrně ho zkousl mezi řezáky, které ještě zbyly poslední proti sobě.
3: Takhle dokázat rafnout v mých letech.
4: Kůže byla neuvěřitelně měkká. Připadal si jako lidojet a tomu se už skoro zasmál.
3: Sičák.
4: V zápětí ale zvážnil, protože díra v dlani nic veselého není. Vysokým obloukem prsknul ten cípek k Alanovi.
5: Sežer pána hovado.
4: Alanova netečnost však ani teď Kramoliše nepopudila. Zvykl už.
3: Jestli pak si pes něco myslí.
4: Rankou prosakovala krev, takže ji vysál a uvědomil si, že měl štěstí. Hrod hřebu pronikl kůží sotva 3 centimetry od zápěstí, tak blízko tepny.
3: No ba, už se mohl mít pokoj.
4: Chtěl tu myšlenku odehnat, ale vnucovala se silně.
3: Jaký pak pokoj? Rozhodli 3 centimetry, koho by napadlo, že o člověku třeba rozhodnou i 3 centimetry. A hřeb krovák. Bůh ví, jak dlouho zarostlej v drnu. Trefit tak tepnu vystříkla krev a... A co?
4: Sklouzl očima ke stavení a dvůr mu připadl spustlý. Ovšemže věděl své o spustlém dvoru, ale nemohl se zatěžovat dvorem. Měl tu věc.
3: Věc. Věc. Věc.
4: Nikdy neřekl studna, prostě nikdy. Samu sebou v tom byla pověrčivost, že nikdy neřekl studna, aby snad neuhranul nebo nezakřiknul. Zkrátka věc.
3: Vystříknout krev? Koho bych se dovolal?
4: V pohledu ke dveřím chalupy překážela rozložitá švestka s množstvím ojíněných plodů. A houština strmivých vlků a pařáty odumřelých černých větví zase vypálily výčitku.
3: No jo, no jo. Prořezávka se dělá v zimě, to ví každej. Koho bych se dovolal na téhle samotě?
4: Znovu za ty 3 centimetry pocítil vděk. A i hned úžasl, že je možné za něco vděčit i hřebu. Jenže vždycky může být ještě hůř. A to věděl Kramoliš přesně.
3: Fuj.
4: Měl štěstí. Měl skutečně štěstí.
6: Jíst nebudeš?
4: Matka se zastavila na zápraží v předklonu, jaký Kramoliš vydával u běžců středních tratí, když ještě mýval čas na ničemné vysedávání. Tak stála a vůbec ne na startu v televizi. A jako každé ráno jí bylo určitě lhostejné, zda syn bude jíst. Byla to všechno jen hra. Výstup první všedního dne. Zvolání, odpověď, jakože se sešli agenti jedné branže. I o tom kdysi čítal v románech. Když ještě čítal.
3: Nebudu.
4: Zabručil to pro sebe. A na dálku zakýval v tom smyslu, protože byla hluchá. Zaskřehotala k zemi.
6: Jíst se má.
3: Pořád něco.
4: Vykřikl a zahrozil. A třeba není docela v pořádku hrozit na vlastní matku, která je v takovém předklonu a nemůže jinak. Ale jak to říct až k chalupě?
6: Doplatíš na to.
4: Zmizela jako stopař sledující vlastní šlépě. A Kramoliš pochopil, že malý nápor v steku způsobila ta díra v dlani. Pálila. A byla velmi hluboká. A navíc zrovna v místě, kde sevření konce násady musí být nejpevnější. A on zase musel dolů k růženě a Kamilovi. Tedy musel. Chtěl.
3: Čapnu to dneska fest.
4: Od Šíbrelova kopce pronikalo vycházející slunce řidinou břízek a modřínů. A jazyky stínů v zahradě zvolna kreslily neroztálou jinovatkou siluety stromů protažené do neskutečných rozměrů. Mezi haluzemi keřů jiskřilo množství orosených pavučin a Kramoliš opět mimoděčně pochválil havěť za píly tak dokonale utajenou, že jen časně z rána se zableskne člověku, který řádně vstává a také tím pádem dál doskáče.
3: O skákání by nebylo. Lemple tupej. Je potřeba vědět, kam se skáče.
4: Čuvač Alan líně zamrkal krvavými bělmi, pohnul ohonem, olízl se a jinak nic.
3: Prej psí život. Tak bych se chtěl pomnit po smrti.
4: Když nebylo zbytí, říkal Kramoliš ta věc, ale smrt neříkal nikdy. A teď až ustrnul nad samozřejmostí, s níž mu to slovo vylétlo. A jistě, že i na smrt myslel, ale měl takový názor, že každý tu má ke splnění svůj úkol a dokud není hotovo, i kmotra je krátká. A jeho úkol byl, jak se patří, vážný. Už 9. rok. Dlouze vzdychnul.
3: Proč jenom ty seš tak blbej, Alane?
4: Zjámičněli 4 pahýly neopracovaných kmenů a pažení po obvodu se ztrácelo ve tmě. Sehnul se pro sochor a potěžkalo.
3: Tak mažem k ostatním, Frantíku.
4: A rozmlouval se psem i s předměty. I těm dal jména. Sochor Franta, lopata Růžena, krumpáč Václav. Skutečně se necítil tak sám. Někdy Kramoliše samota notně skličovala. Ba někdy pocítil i beznaděj a úkol mu připadal nezměrný. Jakoby kopal díru naskrz celým světem, tak se někdy jevilo těch 15-20 metrů, jakoby naskrz. A tenhle Alan Kramoliše řádně zklamal. Alan předtím měl mnohem správnější povahu.
3: Jo. Akorát trouba neznalej, řekne čuvač jako čuvač. Je to mailka strašlivá. Věz tomu, pse. Když se ani nedá říct, člověk jako člověk. I se zvěří panují veliký rozdíly.
4: Ten první Alan i zabručel na protest, anebo kývnul. Měl zkrátka v každém ohledu znamenité vlastnosti pro užitečnou spoluúčast při té věci. Postával pozorně nahoře nad Kramolišovou hlavou a projevoval neobyčejný zájem. Zíral soustředěně do hloubky a skoro se těšil, když na plošinkách přibývaly porce z lopat. Jenže zašel na křeče. Spíše na starobu. A tenhle druhý Alan už zkrátka nebyl to. Samo sebou Kramoliš rozpoznal už dávno předtím, že Lenora nebo chuť do díla vyzařují z každého stvoření. To podle nátury a jak koho vedou od mládí. Ale z druhého Alana ta jeho strašlivá lhostejnost až zrovna čpěla.
3: Hnal bych tě svinským krokem. Ničemu neužilej. Ale co kdyby? Viď?
4: Stát se mohlo lecos. Teď už byl Kramoliš na 17 metrech. To stačí kamínek jako slepičí vejce? A takový kamínek může vyklouznout spod pažení raz dva. A hlavu by prorazil, aby neprorazil. Proto Alan. Snad by se probral.
3: Probral by ses? Dlamo.
4: Popravdě Kramoliš neměl valné mínění o tom, co očekávat od Alana za podobných vážných okolností. A raději své představy dokonce nedomýšlel. Ostatně byly jen 2 možnosti. Naprostá opuštěnost dole v díře? A nebo vědomí, že nahoře polehává pes úplně netečný, ale aspoň někdo?
3: Klika, že seš druhej. Jediná klika.
4: Snad i v tom byla přízeň osudu, že první Alan nebyl druhý a naopak. Vždyť zpočátku Kramoliš potřeboval pochopení mnohem silněji. Neměl žádnou zkušenost. A od 5 metrů nahnáno k mrákotám. Ale teď už se obstojně vyznal. Cítil v sobě zvláštní vyrovnanost. A aby se nevyznal, když tahle díra naskrz, tahle podivná věc, byla už za těch 9 let třetí.
3: Parchante zrzavej.
4: Sevřel hřeb a štítivě ho přehodil přes plot, přendal sochor do pravičky, pohlédl krance v dlani a zpátky k drnu. Bůh ví, proč mu prve překážel. Ještě do drnu kopnul patou a zapřel se v pokleku o vyčnívající kmen, aby konečně slezl dolů.
3: Blázne stará, co pohazuješ hřeby?
4: Za plotem stanul hajný rožek. Držel tu zrezivělou žížalu, tvářil se spíše vyčítavě než vstekle, a okázale ukázal k psu bojarovi po svém boku.
3: No, no, já jsem ti ho schromil? Skučí celou noc.
4: Hajný zasunul hřeb do kapsy, vytáhl cigaretu a opět pokýval ke svému psu. Zapálil si.
3: Jestli sebereš sílu, povídala máma v noci, tak mu to trápení sakra ukrať. Jo, sebral jsem sílu, Kramoliši. Už jsem kránu ve chlívě i namířil. Jenomže dočista vyskočil a šmajchloval se.
7: Vyskočil? Bojar? Ten?
3: No, už jo.
7: A co teda?
4: Rožek povadl a pokrčil rameny.
3: Je to přísně zakázaný pohazovat hřeby.
4: V kloubu pravého předního bojarova běhu nabobtnala ošklivá boule. Pajdal už od jara, kdy střeštěně vletěl do díry po vývratu a někde mu luplo. A také měl Kramoliš dojem, že rožek mohl dát cvičenému psovi lepší opatření, aby se vylízal.
7: Ale ten Alan zase se ani nepohnul. Ať cizáci očumujou direkt za plotem. Lempl.
3: Doktor to povídal už z jara. Utratit.
7: Doktoři toho věděj, když běhal.
3: Běhal, běhal. A co ty? Už máš vodu?
4: Jak dobře Rožek věděl, že Kramoliš nemá vodu. Jak dobře to věděl. Protože chvíle, kdy Kramoliš bude mít vodu, nebude chvílí na klábosy. Snad celé tohle údolí by se chvělo. A planeta Země by ronila kamennou cévkou chladivou blaženost do necek i na kafé, na hašení vápna i do vědra k ošplíchnutí. Jak dobře to Rožek věděl. A Dloubanec si neodpustil.
3: Divím se ti, člověče bláhovej. Kdo ti o to stojí?
4: Bojar se třásl a stále tlumeně skučel.
7: Uvažuji, Rožku, a koukám. Hony máš na spadnutí a psí učenost se taky nerodí z fleku a zadarmo. Rozumím ti. Máš nervy.
3: Mě vynech, dětku. Já si svoje potřeby dostavení dotáhnu. Je nás tam jako brabenců. Ale pro koho to děláš ty? No pro koho?
4: Jaká zlostnost je v lidech. Pomyslel Kramoliš, s jakým gustem přikládají lupínky z cizího neštěstí na hojení vlastních bolístek. A lupínku samo sebou nikdy není dost. A jestli tamhle překryjí, jinde zas odkryjí. Má takový je svět, že jitro celé nepřebývá.
7: Budu mít vodu. Budu.
3: Jo, to známe. Na chlastání douděru užiješ, ale s proutkama je srabovej, když to řeknu zpříma.
7: Douděra?
3: Ten. není lepšího na tou děru.
7: Nejsem tvoje máma, abys naměřoval. To se ví, na Dvořáka taky nebylo. Na Zláhoru taky nebylo. A jak pak zdopad? Zahradu máš přerytou jak od divokých prasat a vody ani krapet. Povídám ti po sousedsku, že se na to nevyflákneš, seš starý dědek.
3: A ty seš zlej dědek. Rošku.
4: Kramoliš pustil sochor a jedním trhnutím urval výhonek z keře, na němž byla oranžová jádra v podobě biskupských čepiček, pevně sevřel pružinu s čepičkami prsty obou rukou a stanul u plotu.
3: Takhle mi dal to vrbový proutí podržet. Douděra, takhle. Sám jsem pocitoval, jak tam vaří strašná síla. A to nejsem přes proutky forst. Natož douděra. Točil jsem ho jak vrtule. Na svoje oči jsem to viděl. Na tomhle fleku máš vodu v 16 metrech, povídal. A že bych ho nechal jen tak prolítnout kolem stavení? Když už kopu po třetí? Pomyslíš?
7: Žádám tě znova, abys neřval.
3: Máš vůbec tušení, co to je za hrůzu zalejzat 9. rok do díry?
7: Právě, že mám, chasníku. A tobě z 65 už žádnej neubere.
3: 64.
7: Na rok seš háklivej, panici.
4: Hajný se zašklebil. Pokývnul k jámě a zatvářil se vybouřeně.
7: Tak v 16 metrech povídáš. A kolik máš?
4: Kramoliš poklesl, odvrátil se od plotu. A biskupské čepičky popadaly do trávy.
7: No?
3: 17.
7: Máš recht. Není nad douděru.
4: Bojar opět zaskučel. Možná skučel i předtím, ale takové ticho nebylo.
3: Budu mít vodu.
4: Nad Šíbralovým kopcem už vyklouzlo slunce z kostnatých prstů obrovské borovice soušky. K níž Kramoliš za letních bouří upřeně civěl z okna u pece a čekal s úzkostí, že padne. Bylo naprosto nepochopitelné, že dosud nepadla. A když se vichr zvedl v noci, probouzil se s tísnivou lítostí, že ten zánik borovice nespatří. Jako by tolik stál o zkázu. Nevyznal se v tomhle svém pocitu a teď postřehl, že je pokročilá doba a slunce už olízlo pažení v jámě. I v pocitech kolem věcí se někdy nevyznal.
3: Budu mít vodu.
7: Dej mi pak vědět.
3: Je to ukrutně silný pramen. Metr se metr tam.
7: Tak je možný uhnout.
3: Takovýmu pramenu není možný uhnout. Prvně jsem uhnul, to dneska vím. Ale teď?
7: 20? Prvně?
3: Jo. A po druhý 23. Krvavý metry. Ale jak seš přemíru chtivej, uhneš. Tak je to. Je potřeba i uvážlivost.
7: Nahnat je škrholi do chlíva a tam je těma jejich všivejma proutkama zmrskat. Do jednoho.
3: A budu mít vodu.
4: Hajný pečlivě zadusil oharek cigarety o kámen a bylo zřejmé, že s další cestou otálí. Vytáhl z kapsy dvě patrony a pohlédl k bojarovi, který zmlknul.
3: Tady střílet nebudeš.
7: Neřvi pořád, sakra. I vola bys umořil.
3: Tak pomalu, Rošku. Tohle ne. Já mám svědomí čistý.
7: Co zas meleš, jaký svědomí?
3: Jen se nedělej. Nikoho nemořím. Nikdy jsem nikoho nemořil.
7: Takhle ty to bereš.
3: Jo, takhle já to beru.
7: Přejím lehkou hlínu, blázne stará.
4: Kramoliš nakopl biskupské čepičky. Na vstekaně se sehnul a sevřel fandu. I hned ho pustil. A zdáli pocítil bolest v dlani a úplně zblízka pocítil bolest v duši.
3: Nikdy jsem o tom s nikým nemluvil, Rošku.
7: Mlč i teď.
3: S kým taky mluvit, viď? Stavení pustý a matka hluchá.
7: Už musíme jít.
3: Ne! Chci, abys věděl pravdu. Nikoho jsem nemořil, slyšíš? To byla všecko zloba lidská. Pomluvit.
8: Tak jo, nikoho si nemořil. Drž se zpátky, klepne tě Pepina, beru to. Zkrátka nikoho si nemořil.
3: Uvaž, která ženská nepustí v krámě slinu, když její chlap sebou doma plácne se slunce západem? Která? Která nekřivdí? Ale já to chtěl pro ní. Ona přece vláčela ty okovy až tamhle dolů ke studánce. Já je nevláčel. Já tou dobou dělal forotu v lomu. Rekordy. A mlela skrz to pantem celý život. Co pro jiný ženský, jak se jim vaří a pere. A která má roury i ke králíkům natažený celý život. Mlela. Samo sebou, že v chalupě něco muselo stranou. Vždycky musí něco stranou, když je něco jiného toho hlavní. A medaile v lomu se mi vlastně taky líbily. Tenkrát. Za rekordy.
4: Tenkrát. S první věcí uvízl Kramoliš na 20 metrech. A proutkař Dvořák původně slíbil 14. Stačil já mu ještě zaházet před příchodem sněhu. A příkoří vnímal silně až k zalknutí, ale tenkrát už byl sám. Naštěstí.
8: Každej přece věděl, že Láďa byl odmala slabý na plíce.
3: Najednou. Najednou pamatuješ i ty, Rošku? Já ti něco řeknu. Já mám svou vinu. Protože všecko má jen jeden pravý čas, slyšíš? Jen jeden. Pro vždycky. A běda, když ten moment přehlídneš. Nebo ti ho někdo druhej zachuntá. Ty ho nerozpoznáš a pak se spozdíš. A nedoženeš už nic, to mi věř. Akorát potom platíš. Někdy strašně platíš. Jo, byl slabý na plíce ten můj vejškrabek drahý. Ale zrovna na to jsem měl pomýšlet v pravý čas. Na slabý plíce svého jediného syna. Aby nemusel lítat v liáku, prokrapet vody na politku do té dálky. Aby neprostydlul.
8: Ba, Rošku, tam jsem se spozdil. Jednou pro vždycky. Že tou dobou bylo vykopáno teprv 10 metrů. Když Láďa byla šil ke studánce. A pak jsem taky z fleku strašně zaplatil. Když mi umřel. Zbytečně to připomínáš, Kramoliši. Je to všecko smutný.
3: A Terezie si zkrátka dala vinu. Ne, nesáhla si na život, jak mleli drbny po všech vsích. Jsou takový případy, Rošku, že si člověk nesáhne na život, ale sáhne si na duši. Věříš tomu? Nechtěla už žít. Usnula. Týden po Láďově funusu úplně obyčejně usnula.
8: A ty jsi pořád neměl teátru dost.
3: Co, jaký pak teátr? Já jsem byl přece kameník. Žádný hogo-fogo. Co vám bych mohl držet dva hroby? A dával jsem k sobě svý vlastní lidi. Do toho se mi nikdo cizej montovat nebude. Že je zakázaný otvírat čerstvý hrob. Právě, že čerstvý.
8: Šli potom řeči, že se vzpominul.
3: Skrz co? Že jsem nakonec sám udělal Terezí plac? Skrz to mě držet za cvoka?
8: No dovol v noci kopat na Krchově.
3: Časně z rána, Rošku, časně z rána. Cvoci byli jenom na úřadech. Jak je čeli? To je pro mě ani cvaj vykopat hrob. Znám horší kopání.
4: Kramoliš si zvolna pokývl a přistoupil zase těsně k plaňkám plotu, pohlédl Hajnému zblízka do očí a usmál se.
3: Ulevilo se mi.
8: Nevím z čeho.
3: Povídal jsi, že je zbytečný připomínat smutný příhody. Ne, Hajnej,
7: Není to zbytečný. Hlavně smutný příhody je potřeba připomínat. Aby se ulevilo, víš? Když mlčíš, máš v sobě tíhu. A nikam před ní neutečeš. Pravda chce ven. Pravda má správnej plac akorát na světle. I když je třeba nemilá.
4: Bojar znovu zaskučel. A Hajný netrpělivě přešlápl.
7: Počkej. Ještě něco. Když jsem se tak rozjel. Svěřím ti něco úplně hroznýho.
8: Nechci.
7: Dvořák tehda přikázal 14 metrů. Já jsem skončil na 20. Poslouchej dobře. Byl jsem rád, že to neviděli.
8: Kdo?
7: Terezie a chlapec.
8: Cože? Byl se rád, že jsou po funusu?
7: Že to neviděli, Rošku. Když jsem zahazoval jámu.
8: No. No, tak jdeme, bojare. A ty, Kramoliši, ne, že nejsi. Jsi, cvok.
7: Stoj! Dvořák řek 14 metrů. Ale člověk má v sobě už od 10 úžasnou horkost. A s každým třísknutím krumpáče věříš, že teď. A nic. Ráno znova palice a klíny. Třese se všecko a věříš, že teď. Nic. Zase je večer. Už tebou pajtluje slabost a karbitka je na chcípnutí. Dobrá, poslední zapáčení s ochorem a věříš, že teď. A nic. Sušina. Vlezlej prach všude a vody ani kapička. Akorát pálivej pod tebe leje. Rveš se ty díře. A nic. Týdny, měsíce, roky. Nic. Myslíš na svýho syna a na ženu. Na všecko možný myslíš. Představuješ si samý krásný věci, až voda poteče. Tu úlevu. To štěstí. A potom je 14, 18, 20. A jasný už je jenom to, že jsi minul pramen. Třeba o pár dlaní, ale minul. Prorval se do hloubky, ale najednou vidíš, že ta hloubka je jalová. Že všecko strádání bylo k ničemu. Je ti hnusně. Je ti bůh ví, proč i hamba. Vylezeš na luft, třeští ti hlava. A jednou z rána začneš házet fortu zpátky. Tu horu. A házíš tam dolů i svou naději. Je pomlácená, mrská se tam mezi šutrama, až začne střískaná vařit a houlí se zpátky. Je z ní mlha a ty ji vdechuješ až k srdci. A srdce tvrdne a tvrdne. Chceš v jednu chvíli i brečet, že jsi myslel na syna. A už nemáš nikoho. Jenže srdce zatím zatvrdlo dočista. A tehda, Rošku, nahlídneš, jak je dobře, že to tvoje ponížení nikdo blízkej nevidí. A taky se v tobě usadí divná posedlost, že tvoje pochybení může srovnat akorát poctivý konec. Že se už zkrátka nemůžeš vzdát. Že nesmíš.
8: Všechno má svoje meze, Kramoliši.
7: Podívejme. A kdo pak ti ty meze nalinýruje? Chlape, buď soudnej. Meze si přece každý dělá sám. Meze. Ale jo,
3: Mně se tam zrovna záhora zapasoval šikovněk mojí mezi jezdrevníků, co byla i Terezie rodem. Připadal mi jako z přízně. Proutků měl tenkrát z jara celý snůpek, štrádoval zahradu jako oář a spisoval to svoje měření, až do soumraku spisoval. A potom zastavil tamhle u ořechu. Poněvadž jsem chtěl, aby to bylo ke stavení co nejblíž. 5 mužských kroků od ořechu a povídá takovým úplně slavnostním hlasem: tady kopej, Kramoliši, a pánbu s tebou. Máš tam voděnku v 18 metrech. Víš, to se mně úžasně zalíbilo, že záhora nikda neřekne voda. Záhora vždycky říkává voděnka. Tak se s ní jako hladí po domácku.
8: No jo.
3: Rožku, takovej člověk nemůže být zlej, který říká voděnka.
8: No jasně, mně přece stačí mrknout na tu paseku kolem. U tebe si zkrátka vrzli samý dobráčci. Ten tě teda pohladil. Fest, záhora, voděnka. Ten jo, prej po domácku. Musím se smát.
3: Neuvážil ořech.
8: A tak to bylo.
3: Já jsem neuvážil ořech.
8: Ještě lepší.
3: Kopal jsem mu do kořenu, rozumíš? Tady je pískovec místama i do 6 metrů. 6 metrů tady můžeš pojmout jako sokol na cvičení. Ale nesmíš tam mít ty pařáty zaťatý. Řekne se papírák, jo. Taky mailka, tvrdota, šílená. A je to i nemilej pocit sekat furt do živýho. Ba, zrovna skrz to mě ořech dostal na lopatky, že jsem zas uhnul.
8: Já už to nemůžu poslouchat.
3: Za tu svou bolest mě položil.
8: Krucinál, chlape. Dětku. Dali ti v 55 penzi a věděli proč. Máš tohle zapotřebí. Vyznamenávanej celý léta medailí kopec. Neumíš teď něco veselejšího? Divíš se, že se lidi týhle samotě vyhejbají, že tě v celém kraji držej za blázna, divíš se? 9. rok.
3: Dál už je šutr, po 6 metrech pískovce žula. Ale já svoje řemeslo umím. Znám fajnový grify.
8: 9. rok.
3: Nemyslí, taky jsem to jeden moment skoro vzdal. Když zas bylo potřeba popravdě zvážit, i já mu u ořechu, to mě bylo zatraceně šoufl. Záhora vsadil na 18 a já byl na 23. Proklel jsem tenkrát sebe a celý svět a všechny pevniny a vodstvo. To jo. Ale pak jsem zas k podzimu i tu druhou věc zaházel. A už jsem neskučel. Možná mám nabranou tvrdotu zrovna z těch kořenů.
8: Hergot, pro koho, Kramuliši? Tohle jedinými spravedlivě řekni, pro koho?
3: Teď už jenom pro sebe. Do toho nikdo druhej nemůže správně vidět. Ale ber to, jak to povídám. Pro sebe to potřebuju.
8: Jiní lidi by s těma medailema...
3: Ležej někde tam na půdě v krabici od cukru. Matka je tam přede mnou schovala.
8: Jsou tvoje. Jsou zasloužený.
3: Chtěl jsem je hodit do jámy hned po Ládíkově funusu.
8: A proč?
3: Hele, Rožku, to je příšerně složitý. Takhle nakouknutí třeba připadnou i pěkný. Emajl se parádně blejská, jsou barevný. Sám tomu na nějakou chvíli i podlehneš, že jsou ty medaile pěkný. To může potrefit i člověka jinak soudnýho. Takovej jedinec může mít nakonec i dojem, že za ně i akurátně zaplatil. Svoje si přestal. No, na druhou stranu se medaile nerozdávají na potkání, něco za něco. Jo, může být v celku milý kouknutí, teda než se přestane svítit.
8: Nerozumím ti.
3: Když vypnou lustry a sežere se uhoštění, Rožku, už se neblejská vůbec nic. To je takovej můj poznatek. Zbyde jen ten emajl. A naraz je v tom příšeří dočista šedivej. A když potom na noc zaleze i slunce, srovnáš si při té tmě všecko v hlavě a nahlídneš, co bylo pro život doopravdy důležitý,
7: a co byly jen cetky z poutě. Nahlídneš pravdu. I o té ceně, kterou si platil, že nebyla vždycky akurátní. Že některý placení bylo i řádně nestydatý.
4: Kramoliš uhnul očima. K nelibosti pohlédl přímo k bojarovi a okamžitě postřehl rozmrzení, které v té chvíli k němu přeskočilo přes plot ještě navíc. Zřejmě to rozmrzení hnízdilo v bojarově bouli. Ten pes Kramoliše zajímal. Přestože párkrát po něm hodil i kámen, ne, aby zasáhl, jenom pro pořádek, když vypozoroval, že bojar chodí soustavně kadit na tarásek před vrátky a matka už kolikrát šeredně uklouzla.
7: Je to nakonec taky živý stvoření.
8: Tak jdeme. Seš palice. Je to tvoje věc.
7: Jo. Je to opravdu moje věc. Je to můj život.
4: Hajný se vzpřímil. Zasunul patrony do opasku a soustředěně se zahleděl k bojarovi.
7: Co s ním uděláš?
8: Povídám. Vyjel celou noc.
7: A Hajná?
8: Brečí v sednici.
7: Takže si sílu zase sebral?
8: Ale jo, sebral. Co naděláš z bouly? Dám mu tamhle u suchý borovice a port. A mordě. Půjčíš mi krumpáč?
7: Zakopeš ho?
8: A co jinýho, krucinál? Byl to dobrý pes. A služby nadělal za dva. Trefím ho v momentě, aby mu připadalo, že je pořád platnej a vyplňuje rozkaz. Ani mu nedojde, co se doopravdy děje, tomu dopřeju.
4: Kramoliš podal přes plot krumpáč a bylo mu všelijak.
8: Jo, zrovna tomu dopřeju. Zdechne šťastnej.
7: Snaž se trefit první ránou. Zaslouží si to.
8: Hergot, to samý povídám. Posloucháš jak pařes.
7: Ne. Václava už do jámy nevemu.
4: Bylo ovšem prostoduché předpokládat, že psím hrobařením se na krumpáč navždycky napatlá cosi odpudivého. Kramoliše napadlo, že měl snad raději podat stupeného Karla, jenže ten polehával na dně. Zejména mu však utkvělo Rožkovo zdechne šťastnej. To krajně nevhodné spojení dvou tak protivných slov.
7: Zdechne šťastnej. Úplná blbost, nemožná. Nesmysl. Prej, zdechne šťastnej.
4: Nemohl se toho zbavit.
8: Tak ať už máš vodu, až půjdu zpátky. Zastavím se.
4: Hajný se zašklebil a otočil ke kopci. Zmizeli ve stráni nad cestou v mladém porostu a po pavoučích sítích nebylo stopy. Chvíli ještě doznívalo bojarovo skučení a praskot větví.
7: Zdechne šťastný, troubo. To tak.
4: Ne, na uši si Kramoliš stěžovat nemohl, v rodě to nebylo, že matka ohluchla. Co jiného také čekat v osmdesátce, když ten život tak splašeně začal, že porodila v 16 a bez veselky a bez muže. Ta střádaná tíha let se dala do zátylku a tlačila trup zpátky k zemi, až jí nadělení skroutilo kosti docela a šla tak světem, věčně nachystaná k pádu.
7: Jo, sedřená ženská to sedí. To jsou slova správný a přesný. Slyšíš, sedřená ženská a je v tom všecko. Ale zdechne šťastnej? No vidíš, Alane, jste tady akorát dva a pod kytky půjde zas ten lepší.
4: Nebylo zrovna příjemné, že v posledních týdnech musel Kramoliš tak často sbírat vůli postaru a na pomoc přivolávat do své mysli celých těch 9 let, jenže chápal to tak, že cíl je už blízko a z toho vzniká rozechvění. Konečně přiklekl k jámě a byl rozechvěn.
7: Tak. Hlídej, tlamo.
4: Obratně smíkl nohama, stanul na první plošince a zmizel Alanovým lhostejným očím. Plošinek bylo 5 a mezi nimi vždy 3 metry. Vzhledem ke dnu v 17 metrech to byl naprosto správný počet i vzdálenost.
3: Plošinky, takovej neznalej Bláha pomyslí, že na věc je nejvíc potřebná síla praštit a zabejčit pest. Ale co počneš s forotou, Rošku?
4: Zavolal nahoru k Alanovi bez vážného úmyslu.
3: Kdyby jsi byl tupec, běhal bys jak bůvol dokola. A já bych měl půl starosti.
4: Představa statného psa tahajícího zeminu vzhůru i s kamením byla sice velmi povznášející, ale současně i ničemná. Zážitek z jakéhosi dávného filmu se ovšem Kramolišovi vracel i do snů. Až předloni se takového řešení po příkladu bůvolů konečně vzdal. Protože zápas s vrozenou tupostí je jeden z nejmarnějších. A tak zbyly plošinky.
3: Jo, frajer. Každej šutříček a každou píť ze mě beru teď na lopatu 6krát. Rozumíš tomu? 6krát! A vercajk s pokrácenýma násadama, to se sakra točíš. Dělám snad haluznu k sandrbálům? Ani by pes nakonec nemusel běhat dokola. Stačily by něčí ruce u rumpálu. Ba. Ale kde se jich nadít? Takových rukou.
4: V určitých místech mezi pevnými krajinami pažení měl Kramoliš vyšlapané prohlubně. Do nich opatrně vkládal špičky bot a sestupoval tak téměř rozkročmo. Na 4. plošině ve 12. metru zarazil, otřel si čelo a pocítil slabost. Bylo to překvapující. Slabost zpravidla vnímal na 2. plošině zhora, a to při návratu. Za 9 let přivykl neměnnosti činů a neměnnost se týkala i pocitů. A najednou slabost na 4. plošině?
3: Proč je mi k sakru ouvej na 4. plošině?
4: Zavolal vzhůru. Se zakloněnou hlavou. Zase jen pro pořádek, ale teď už také s malým vstekem, protože prázdnotu dlaní postřehl až při otírání čela.
3: Hoď mi sem, Frantu. Co pak neuzdvihneš sochor?
4: Alan s dlouhými bílými chlupy vážil jistě 70 kilogramů. Při troše dobré vůle mohl se sochorem i zamávat. Ale v síle vůle skutečně není všechno, může-li rozhodnout výlučně rozum.
3: To sedí. Rozum je k užitku. Teda, když je.
7: Vystřelil?
4: Kramoliš pevně věřil, že vrachocení na dně téhle zlověstné vteřině unikne, proto tak spěchal, až přehlédl Frantu. Ale teď už bylo pozdě.
7: Vystřelil.
4: Třeba, že se potkává se smrtí tak často a byla to smrt lidí. Znovu Kramoliše ohromila ta strohost vteřiny, před níž je všecko a po níž jen tma. Tak obyčejná a samozřejmá tma bez osudovosti, tak všední tma jako mrknutí víčka. Zadržel dech a opět mu připadlo. Zdechne šťastnej k znechucení.
7: Jestli pak ten jeden šus stačil.
4: Na čele mu zase vyrazil pot. A byl teď už skoro zmatený. A nevěděl, zda už tu s ním pobývá i Bojarova psí duše a chce Kramoliše trápit za to odhánění od tarásku. Nebo mu na 4. plošině vydává sama země účet za krtčí pachtění s ním šne a nepřestat. Nebo jej rozechvívá ta klačně tušená blízkost pramene. Těch nebo bylo 1000 a neměl na ně chuť, natož čas. Znovu otřel čelo rukávem, spustil se níž a chtěl už myslet jen na tu věc.
7: Jeden šus stačil. Aspoň to.
4: Když stanul docela na dně a pohlédl k nářadí, oblažila jeho mysl věrnost páky Liduny i klínů Matěje a Kamila a lopaty Božky i palice Růženy a krumpáče Karla. Bylo až chlácholivé, jak oddaně tu v osamělosti přečkali noc. Sotva však Karla pevně sevřel, Proniklo jeho tělem tak bolestivé tnutí, až se zapotácel. Pohlédl krance pohřebu a užasil, jakého zvětšení je ještě schopna mohutná kamenická ruka. A právě při tom bezdechem zalknutí uslyšel šumot.
9: Co je tohle?
4: Záleděl se vzhůru. Snad k němu neletí bláznivá masařka. A kdyby letěla, byla by bláznivá bezpříkladně. Vždyť i v parných dnech do chladné jámy nikdo nelétal. Nic pohyblivého Kramoliš ani teď nespatřil. Jen ty hvězdy úplně nahoře. A ty zase byly jako vždycky docela stojaté.
9: Zdá se mi to.
4: Kdysi mu vadilo, že každým sestupem se tak naprosto odpoutává od živočišstva na povrchu a občas jeho mysl ta odloučenost i skličovala. Ani vyhládlý komár k němu nenašel cestu.
9: Ten šumot.
4: Čím hlouběji však postupoval, tím určitěji chápal, že tato věc je střet mezi ním a zemí, jejíž je nutno vybojovat o samotě soustředěně a s pokorou. Vrcholně jej vzrušovalo, že se zavrtal přímo do planety a rve do ní žilku, o níž třeba nestála. Dotýká se tkání, které měly zůstat skryty a nedotčeny. Uvědomoval si v lehkém omámení, že nebýt jeho vůle, nebyla by zrozena žádná věc. Až pochopil, že je to závrať tvoření, pro níž se noří do jámy a vnímá svůj úděl i poslání. A teď ten šumot. Víčka mu znovu zalil pot, ale ještě předtím odhadl, že slunce je už jistě vzdáleno dobré dvě výšky borovice nad jejími kostnatými větvemi. A to byl čas nestydatě pokročilý na to, že dosud ani nekopnul. A slunci navzdory bylo v jámě přítmí.
9: Něco se děje. Co se to děje?
4: Oči promnul pravičkou, ale ani potom nemohl znetvořenou dlaň levé paže řádně prohlédnout. A co horšího? Šumot neustával.
9: Ne, žádná masařka. To je...
4: Neodvážil se dále o tom přemýšlet. Chtěl myslet jen o jistotě a jistotu neměl. Násilím přinutil myšlenky k návratu na kopec, kde hajný rožek zřejmě právě vzal bojarovi míru a začal Václavem odkrývat drn. Ale na drn připadl zrovna k zlosti. Přivolal drnem i hřeb a zase tu ruku a myšlenky byly rázem zpátky v díře a v ruce nevýslovně cukalo.
9: Třeba jde ten šumot z ruky a probublává až do hlavy. Je to všivej šumot.
4: Vylekal se.
9: Zdá se mi to!
4: Kramoliš se zapotácel a jako by chtěl zvracet. Ale neměl co, když skrze tu věc odvykl i snídat.
9: Já už fantazíruju, pane Bože.
4: Na dně kamenné skumavky začínalo nesnesitelné vedro. A Kramoliš si v záblesku soudnosti připustil, že se tu možná na něho šklebí i nějaké nebezpečí. Okamžitě však váhavost překonal.
9: Devátej podzim čekám. Dočkám se.
4: A pocítil, že tento šumot je konečně ten správný.
6: Máš tady kafe?
4: Matčin hlas zazněl z hůry dunivým dozněním velmi nepřirozeně a Kramoliš se zapřel o dosud nezapaženou stěnu. Šťastnou náhodou mu vystoupli na balvanu schladila zátylek, ale úlevu z obkladu vnímal stejně silně jako plašivé připomenutí, že už je tak pozdě.
9: Už donesla kafe s chlebem, no jo? Teď si nenalámu. Až potom. Kdy potom?
4: Byl to výstup druhý všedního dne. Spíše časomíra než nezbytnost. Věděl, že matka odešla, sotva vzkřikla a nevadila mu tolik jako... Tahle zatracená zahálka.
10: Budu mít vodu.
4: Zavolal to sobě k posile, ne komukoliv na vědomost. A ještě jednou.
10: Budu mít vodu.
4: Horkost jej pohltila. Odstrčil se zády od stěny a šumot se proměnil v dunění. Sehnul se a zaťal dásně. Pozvedl Karla, jenže s touto bolestí počítal a nebolela tolik, jako bolívá bolest zákeřně náhlá. Napřáhl a udeřil. A ještě jednou napřáhl. A po třetí kráně zařval zuřící obrs jediným okem uprostřed čela, ten symbol sopečných jícnů. Ovšemže kyklop s očima zalitýma potem, bez očí docela, za to s jedinou paží, do jejich svalů se vtavila veškerá vůle a zbytek všech sil, tak mocně a vzpůrně zaburácel a udeřil po páté. A voda vytryskla chtivá volnosti, až nad ní úžasl. Surově vrazila do jeho nepevných nohou a on podajně klesl na kolena, omámen náporem tak nezměrného dobra. Vnořil se do gejzíru. Dunění přerostlo v bouři. Hladil ty krůpěje a stále jim nebyl dost blízko. A plakal šťastné slzy. Bylo už k poledni, když u plotu zastavil hajný rožek. A připadlo mu nevhodné jen tak přehodit Václava a ani se nezmínit. A z tak čerstvého přátelského zabijáctví mu také bylo všelijak. Chtělo se mu i promluvit. Jenže u jámy ležel Alan a Kramoliš ne.
8: Jdu to říct mámě. Slyšíš? Máš tady vercajk.
4: Ještě chvíli otálel. A potom ohleduplně spustil krumpáč za plaňky.
8: Nemůžu tady vystávat jak gipsovej, slyšíš? Zdechnul šťastnej, Kramoliši. Moc o to stojím, abys to věděl, zrovna ty. Tak slyšíš? Ozvi se.
4: Bylo ticho. A v tom tichu se Alan konečně pohnul, otočil se a zamžoural do vysokého slunce. Líně zvedl své mohutné tělo a protáhl se. A potom úplně nečekaně máchnul prudce ohonem a povalil hrnek, který se rozkřápnul na hraně jednoho z žulových odštěpků.
8: Ty spotřeboval za mlada pořádně řezat.
4: A jiný si směrem k Alanovi ještě i odplivnul. Sáhl do kapsy a na široký nosný kůl plotu opatrně položil zrezivělý hřeb.
8: A krovák máš na kůle, Kramoliši, že už ti nedlužím nic. Zdar dílu a dej mi vědět, určitě. Slyšíš?
4: A šel. Zlehka se ohlédl ke kostnaté borovici, která se odtud jevila dosti vzdáleně, a tak už v duchu popřál bojarovi v celku bez trpkosti. A voda v jámě v tomto čase tiše stoupala. A s ní i usmířený kameník Kramoliš, jenž čestně a poctivě skončil svůj střet po způsobu těch, kdo s posedlostí hodnou tak vznešeného poslání prorážejí cesty k podzemním pramenům a potom umírají zahlceni rozpoutanou svěžestí a na otravu krve po nicotném hřebu s nímž prostě nepočítali. Jenže pes Alan předtím vstal a neléhal. Nýbrž došel až k okraji studny, pohlédl dolů a Chundila tou tlapou uvolnil k pádu hrst drobných kamínků a jakkoliv byl tupý, zaujalo jej, že nebyl okřiknut. Vrátil se tedy k hrnku a začal chtivě chlemtat zbělé kafe ze střepu. A tato nečekaná rozkoš oblažila je

0: zkrátka si počkat, než se konečně snad rozpadne v prach. Ještě aspoň jednu příležitost. A čeká.
1: Komorní rozhlasovou hru Jindřicha Feirajzla Balada o čekání v podzimní trávě natočil v roce 1988 režisér Jiří Horčička. Osoby a obsazení: Kramoliš Lubor Tokoš, Hajný Rudolf Hrušínský, hlas Pavel Soukup a matka Marie Rosůlková.
2: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda pro vás každý den vybírá to nejlepší z rozhlasového archivu.
1: A přece máme ještě něco navíc. Pořady, které nezestárly, a zvukové záznamy, které vás provázely celým životem.
0: Střihové dokumenty, publicistika, rozhlasová zábava, koláže a dokumentární pásma. To všechno na Pohodě nabízíme v samostatné programové řadě
1: ve čtvrtek v 7 hodin ráno
0: a ve 14 hodin odpoledne.
1: Vraťte se s námi v čase
0: a vybírejte z bohatství rozhlasového archivu.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky. Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě teď vybíráme z archivu

Milí přátelé, hezký večer vám přeji z Českého rozhlasu České Budějovice. Je to 6 let, co vyvolalo mediální i odborný zájem na Karlovarském filmovém festivalu uvedení životopisného snímku o slavném pianistovi a baviči Valentínovi Liberáčem. Děj tohoto zvláštního filmu známého tvůrce Stevena Soderbergha, nazvaný Liberáče Behind the Candelabra, začíná létem roku 1977, kdy do bouřlivého života slavného pianisty Liberáčeho v Las Vegas vstoupí mladičký, teprve 16-letý naivní Scott Thorsten, který je najat co by jeho osobní řidič. Scott je okouzlen Liberáčeho pompézním světem, opulentní vilou i jeho extravagantním stylem a záhy spolu prožijí tajnou milostnou aféru, která se rozvine ve vážný vztah. Film zábavným způsobem sleduje vášnivý, nelehký a bouřlivý vztah obou mužů v době, kdy bylo zcela nemyslitelné přiznat se veřejně k homosexuální orientaci, zvláště pak pro lidi ze showbiznisu. Liberáče chtěl utajit před veřejností se stejnou urputností jako svou sexuální orientaci i nemoc AIDS, které nakonec roku 1987 podlehl. Touto filmovou odbočkou bych chtěl uvést druhou závěrečnou jarní schůzku s kdysi ohromně populárním pianistou polsko-italského původu, kterému by bylo 16. května 100 let. Ostatně popisovaný film zjevně zvýšil zájem o nahrávky Liberáčeho, z nichž některé dnes zaznějí. Dnešní vzpomínku na Liberáčeho otevře slavná písnička Judy Garland z pohádkového filmu Čaroděj ze země Oz Over the Rainbow, tam za duhou. Jiříka Sal vám přeje klidný poslech.

Love Letters in the Sand, milostné dopisy psané v písku. Tento superhit zpěváka Peta Boona jsme vám ve vlídných tónech poslali po rozhlasových vlnách jako instrumentálku. Od 50. let uváděl Liberace vlastní televizní show, jejíž popularita lámala divácké rekordy a přejímalo jí 217 domácích i 20 zahraničních stanic. Liberace měl největší zázemí v centru luxusních hotelů a heren v Las Vegas a v tamní popularitě mu nemohl konkurovat ani Elvis Presley. Liberace byl znám jako kontroverzní osobnost a rád se chlubil pohádkovým bohatstvím, avšak nenechával si jej jenom pro sebe. Založil nadaci pro mladé umělce a financoval řadu dobročinných projektů. O tom, že Liberace a Las Vegas patřili k sobě, svědčí skutečnost, že mu tamní městská rada nechala postavit muzeum. Little things mean a lot. Malé věcičky mohou hodně znamenat. Zde Liberace z roku 1960 ve vlídných tónech na Českém rozhlase České Budějovice.

Too Young, příliš mlád, tuto baladu uvedl ve známost po světě především Nat King Cole, ale v Čechách zdomácněla zásluhou zpěváků Karla Gotta i Richarda Adama. Tentokrát jsme vám ji zahráli od pana Liberáčeho, jenž kromě umění bavit lidi a muzikantskými schopnostmi disponoval také unikátní sbírkou vzácných pián. V jeho sbírce údajně figurovaly například nástroje Friderika Chopina, George Gershwina nebo ruského cara Mikuláše II. Poslední koncert Liberáče absolvoval v listopadu roku 1986. O 3 měsíce později tento nepochybně zajímavý muž zemřel ve svém domě v Palm Springs. Na tohoto světoznámého pianistu jsme zavzpomínali u příležitosti jeho nadcházejícího velkého jubilea 100 let od narození. Jiří Kasal vám, přátelé, děkuje za zájem a přeje též za mistra zvuku Michala Koláře mnoho lásky a radosti.

0: Hudební archiv Českého rozhlasu otevíráme každý den.
1: Vraťte se i příště do časů svého mládí a poslouchejte největší hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: kde chytré otázky probouzejí leckdy nečekané, ale pokaždé upřímné odpovědi.
1: Rozhovory jako zajímavá šachová nebo tenisová partie, v níž nikdo nechce vyhrát, ale všichni rádi oceníme dlouhé slovní výměny i rychlé smeče.
0: To všechno nabízí imaginární rozhlasová kavárna Bohemia. Místo, kde se nad kávou a čajem mluví o životě, lidech, věcech a událostech, inu právě jako v kavárně.
1: Ota Nuc,
0: Jiří Vejvoda
1: a její hosté.
0: Každou středu v 10 dopoledne
1: a ve 20 hodin večer.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a vzpomínky.

už je to fuk, že ty a ta, ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což

Že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což

0: Nesmí mi do toho podat. Já tě varuju, protože dobře si představit, co ona bude dělat, když ty jsi pořád na zájezd. Teď to je naprosto nesmysl, aby si přibral, protože kdyby...
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.

krásnou pozdní neděli a pokud je u vás stejně jako tady, pak i velmi teplou, skoro tropickou noc přeje Jarka Barboříková. Možná máte otevřené okno, posloucháte cvrčky, nemůžete usnout, jaké je teplo, anebo si jenom užíváte klidu, který noc přináší. Ať už jste doma, na zahradě, na cestách nebo právě v práci, jsem moc ráda, že dnešní linku trávíte spolu s námi. Dnes si budeme povídat o setkáních na cestách, o lidech, které nám život poslal do cesty, třeba jenom na malou chvíli, ale přesto v nás zanechali něco, na co dodnes vzpomínáme. Někdy stačí pár slov, nečekaná pomoc, nějaký obyčejný lidský zájem a člověk si uvědomí, že i náhodná setkání mohou změnit náš pohled na svět. Vzpomenete si

0: A někoho, koho jste potkali úplnou náhodou, třeba po cestě na dovolenou a nikdy na něj nezapomněli? Kdo vám pomohl, inspiroval vás nebo vás nasměřoval ve správnou chvíli? Budu moc ráda, když se podělíte o svůj příběh. Volat můžete do zlínského studia z celého Česka na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo své příběhy přidávejte na stránky rozhlas.cz/linka. Tak ještě jednou přeji příjemnou noc a těším se na naše povídání. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezky zpíval Richard Miller, co říkáte. My ho rádi hrajeme, doufám, že vy ho rádi posloucháte. Pojďme dál, je 6 minut po 23. hodině a než si pustíme Michala Tučného, tak přivítám návštěvu. Krásnou noc přejeme. Halo, halo, už jste v éteru, už jste ve vysílání, vítejte.
1: No tak halejte, tak já to začnu už od mládí.
0: Dobře, pan Miloslav Kalaš z Uhlířských Janovic, povídejte.
1: Halejte, já jsem nastoupil do Kežmaroku na vojnu, to jsou Vysoké Tatry. A hrozně jsem se díval, říkám, hergodik, já jdu snad ze všech nejdál, když to není možný. Tam co byla podůstojnická škola na půl roku a rok a půl jsem potom strávil v Písku. Že jo, to jsou zase jižní Čechy. No ale na ten Kežmarok, které nezapomenu, to byl hroznej, my jsme tam dostali takový záklus, že když jsem přišel do Písku, tak jsem myslel, že jsem přišel na dovolenou, jo. Jaký to byl rozdíl? Protože my jsme tam měli takovýho, jak se říká, blázna, že prostě ten hned první den nám prostě řekl, že nebere vojnu jako vojnu, ale že má vojnu jako koníček. A vy budete, on to byl Slovák, jo, a vy budete běžet anebo ležet. A když budete ležet, tak se budete zahrabávat, jo. A tam to bylo doslova, jo. To jsem teda v životě nezažil, takový režim, jo. Mm-hmm. To bylo věčně pokrusem a to, no, hruze a děs.
0: Dobře. Pane Miloslave, a nějaká setkání třeba po cestě na dovolenou? Nemyslíme tady třeba setkání, které bylo v práci nebo ve škole, ale takové, které přišlo z ničeho nic, kdy jste se někam vydal a najednou jste potkal někoho, kdo vám převrátil život. To se možná trošku nadnesla, ale kdo vám dal takový opravdu jako velký impuls?
1: No hlejte, a já když jsem přišel do toho Písku, tak jsme chodili na vycházky, že jo. A to už jsem za nějaký čas už jsem měl i svobodníčka, tak jsem šel na procházku, říkám, no Písek, že jo, tam je ten druhý nejstarší, nebo první nejstarší ten most kamenej, jo, to je Karlův most a potom je ten druhý nejstarší v Písku, že jo. Tak jsem říkal, no musím se tam podívat, jak to tam vypadá, tam jsou ty soky, že jo, krásný. A jak takhle koukám a jdu, a, no tak říkám, no dobrý, tak podívám se tady do toho města, jak to tady vůbec vypadá. A takhle vám jdu a najednou potkám jednu takovou známou osobu a říkám, no sakra, kdo tohle to může být? Tak pořád na tu ženu koukám a najednou si říkám, Ježíši, když to je snad spolužačka, tak jsem se tak povotočil a křičím na ní, jo, a najednou ona se otočí a tak po mně taky kouká a říká, co ten voják asi mi chce, že jo. Tak já jsem ji oslovil jako jménem a říkám, Ilono, seš Ilona, ne? A ona mi říká, no jo, ale jak mě znáš? A já říkám, hele, když my jsme spolu byli ve škole přeci, v Uhlířských Janovicích, Ježíš, to není možný. Jo, teď ona si vzpomněla, povídá, a co tady děláš, prosím tě? Já, Pamno, to bys neuhádla, ale já jsem tady na vojně. No, tady jsou vojáci, já, Pamno, vidíš, no. Tak hned mě tahla domů, ale že pojď si pojď, kde tady bydlím. A já říkám, a prosím tě, v Uhlířských Janovicích, jak jsi se dostala takovou dálku až do Písku. No, říká, ale pojď, já ti to budu vypravovat, no. Tak mi to vypravovala, no. To byla taky taková náhoda hrozná, jo. Takže jsem říkal, člověk přijde na vojnu takovou dálku a najednou tam má spolužečku, jo. No, to jsem opravdu koukal, no.
0: Dobře. Pane Miloslave, a máte ve svém životě nějaký příběh, kdy stačil krátký rozhovor s nějakým neznámým člověkem k tomu, abyste si z něj odnesl něco důležitého?
1: No co
0: třeba jste stál v obchodě, třeba u lékaře, třeba právě na té dovolené. My to směřujeme právě k tomu tématu setkání na cestách, kde vás někdo oslovil.
1: No helejte, já vám řeknu, já když jezdím takhle třeba po lékařích nebo takhle, si někam vyjedu s manželkou, no tak já říkám svoje básničky, že jo? A lidi se strašně diví, ježiš, teda vy máte krásný básničky, vždycky říká, já vám, no vidíte, no. No, takže já ohromuju s těma básničkama většinou lidi. No pro svého doktora jsem taky složil básničku a pro všecky, že jo? Různý, hlavně pro Karla Gotta, 8 jsem jich složila.
0: Dobře. Tak vy vlastně lidem dáváte něco, co se jenom tak často nevidí, chvilku zastavení, pár veršů od srdce. Máte i pro nás nějaké?
1: Mám tady taky básničku, samozřejmě.
0: Tak se tím můžeme rozloučit, povídejte.
1: Tak, bez vody tu nelze žít, s ní je život, v duši klid, tak si vodu opatrujme, úctu k ní tu všichni mějme. Tenhle zázrak přírody nás tu v žití udrží. Starejme se o ní dobře, ať se nikdy neskazí. To by pak byl s námi konec, ať tu život nezmizí. Buďme rádi, že žijeme s tou přírodou v souladu, že tu nikdo, když je voda, nemusí žít ohladu. Tak přírodu mějte rádi, chrajte si lidičky, ať tu všichni žijeme šťastně na té zemi maličký. Radujme se z toho žití, dokud nám to slunce svítí. Vždyť je krásný ten svět, stačí se mu přivonět. Každému to štěstí dává, všem nám patří stejná sláva. Proto hrajte lidem všem, ať si štěstí užijem.
0: Přeji vám, ať vás inspirace neopouští, pane Miloslave, ať vám slova dál přinášejí radost. Děkuji za zavolání. Krásné léto přejeme.
1: Přeji všem krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Máte v paměti nějaké výjimečné setkání s člověkem, kterého jste potkali úplnou náhodou a který vám ovlivnil život? Ať už šlo o spolucestujícího ve vlaku, člověka z dovolené nebo někoho neznámého na ulici. Někdy právě taková setkání zůstávají v člověku dlouho, vidíte?

0: Děkujeme, že jste s námi. Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Noční linku, ve které se dnes povídáme o nádherných setkáních na cestách. Co vám dali? Jak vás změnili nebo inspirovali? Možná vám někdo pomohl v těžké situaci, ukázal nový pohled, možná vám ukázal cestu nejenom na mapě, ale i v životě. Zkrátka, že vás dobře nasměroval. Dnešní téma zní setkání na cestách. Co k němu máte? Krásnou noc přejeme. Slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady Robert Olomouc.
0: Roberta, povídejte.
1: V první řadě vám musím poděkovat, to je slušnost, že jste mě vzala, protože do několika dní jsem se nedovolal, takže moc děkuju, tím začnu. No a teďka trošku slumím rádio, dobrý. A hodně mě pomohla paní Rejksenová, už teda 4 roky nežije, vždycky jezdila k nám tam, tak se mi zprávovala kolo, moc prima paní. Moc si vážím. A potom si vážím pana Stavila, znám ještě na Hané, to už není 2 roky.
0: Roberte, kdybychom jenom správně pojali to téma setkání na cestách, kdy jste se někam vydal, ať už to byla cesta do práce, cesta na dovolenou, a potkal jste někoho, kdo vás nějak poznamenal, kdo ve vás nechal nějakou vzpomínku, na kterou jste dlouho potom myslel. Tak bylo to téma myšleno. Setkání na cestách, tak se to jmenuje.
1: Jo, takže já to teď trošičku napravím, vzpomínám si na pána, kterýho teda neznám. A stalo se mě taková věc, že jsem, bylo to předloni za této rukavice na kole. No a zkrátka jsem zabloudil. No a dojel jsem do Medlova, vůbec jsem nevěděl, kde jsou. Už jsem 4 hodiny bloudil, tak už jsem aj plakal. A potkal jsem tam cizího pána a říkal, můžete mě poradit, jak se dostanu do Lukavice. A mě to vysvětlil, já jsem mu poděkoval, dal jsem na jeho radu a dorazil jsem do města Cíla. A už jsem byl zoufal, já jsem fakt nevěděl, kde jsou. Jako, to byla malá hruze, jako. To bylo dost nepříjemný teda.
0: Takže tam byl někdo ve správný čas na správné místě.
1: Jo, vůbec to neznám, toho pánu, ale pomohlo mě.
0: Dobře, tak Roberte, děkujeme, že jste s námi tu chvíli.
1: Jo, ještě na závěr.
0: Ano?
1: Jenom krátce, chtěl bych pozdravit paní Ludmilu z Brna, potom včelaře, vlastičku z Krnova a všechny linkaře a přejím, ať se dovolají. A to je všecko.
0: Prima.
1: A moc vám teda děkuji, že jste mě vzala, to je slušnost. Naschledanou.
0: Pojďme zvednout ještě jeden telefonát, co vy na to, to bylo kratší, tak kdo nám volá, kdo je s námi? Halo, ještě jednou, Ludmila. Prosím, představte se.
2: Ludmila, Křemže.
0: Paní Ludmilko, vítejte, téma znáte?
2: Prosím?
0: Setkání na cestách, téma i pro vás, povídejte.
2: Jela jsem do práce autobusem, nebylo mi ani 18 let. Seděla vedle mě jedna známá paní, asi o 20 let starší, a řekla mi, Viduško, chceš chodit do školy? Tak jsem kývla a ona mi dala přihlášku do ekonomické školy. Já jsem ji teda celou udělala s maturitou a změnilo to můj život. Haló?
0: No, to jste to vzala hezky rychle, ale jak se to tak stalo?
2: To... No, seděli jsme na sebe v autobuse, znali jsme se. Ona měla blankety do školy, nevím pro koho ještě. No a tak mi tu řekla mi prostě, nebylo mi ani 18. A řekla mi, Liduško, chceš chodit do školy? A dala mi přihlášku nevyplněnou, já jsem ji vyplnila. A tím pádem se úplně udělala jsem školu s maturitou v pořádku.
0: No a jak si to vysvětlujete, že zrovna vás oslovila, nebo tak to podávala ty přihlášky ostatním dívkám nějak?
2: Ne, my jsme se znali, my jsme vlastně spolupracovali. Ona byla taková hodná a měla víc těch přihlášek a takhle mě oslovila. A tím pádem to tak dopadlo.
0: Tak tomu rozumím, že to je setkání, na které se nezapomene, protože to vám skutečně ovlivní celý život.
2: Ano.
0: A byli jste dále v kontaktu?
2: Tak. Prosím? No, byli jsme v kontaktu, byli, ale dneska mi 84 a to mi nebylo ani 18. A takže ani nevím potom za nějaký rok o té paní už nic. A takže to opravdu byla taková náhoda. Ale stačilo.
0: A nebo to nebyla náhoda? Ono to nezní jako náhoda. Milko, to tak mělo být, to byl osud, protože to je skutečně velký, to je velká věc. No, myslíte, že vy jste takto potkal někdy někoho, koho jste tak
2: Já jsem někomu ovlivnila. Takhle náhodou no. pomohla.
0: Neměla jste někdy pocit, že to musíte oplatit?
2: To si vůbec nevzpomínám. To ne, tak takovouhle věc jsem asi neudělala nikdy. A opravdu to byla velká náhoda a s tím maturitním vysvědčením jsem vystačila do důchodu na živnosťáky. Tak na to vzpomínám pořád, že jak by se asi ubíral můj život, kdyby mi tu přihlášku nedala. No.
0: To vidíte, to tak jste pro ně byla důležitá a ona vlastně potom pro vás nakonec taky. Z takového drobného setkání vzniklo něco tak úžasného jako vaše škola a možná člověk potom cítí takovou vděčnost, už tedy, jak jste říkala, že vám nebylo ani 18, tak už jste dostala do vínku tak krásný dárek a
2: hezky se to poslouchala. A do dneška se tomu divím. Do dneška se tomu divím. Jak to tak náhodou vyšlo.
0: Děkuju, tak. Děkuju, že jste nám o tom pověděla. Mějte se hezky a zase někdy v noční lince naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý z nás má v paměti člověka, kterého potkal jenom jednou a přesto na něj nikdy nezapomněl. Pojďte nám o tom vyprávět.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer přejeme. Dnešní téma patří náhodám, které se proměnily v nezapomenutelná setkání. Vítám vás u noční linky, paní Boženko. Jsem ráda, že jste s námi, že posloucháte i že se zapojujete. Zdravíme ze Zlína do Hradce Králové.
1: Zdravím a chci vám říct takový příběh. My jsme jezdili na dovolenou na Slovensko, kde prostě Trevizi, kde odkud pocházel můj manžel a pocházel z takového lazu, kde bylo asi 9 čísel. A protože to bylo v horách, tak jsme mohli jenom do doliny, tam jsme nechali auto a šli jsme pěšky nahoru. A povolený vjezd jsme měli pouze my, chalupáři. A my jsme tam jednou jeli, měli jsme 2 vnoučata malí a před závorou stálo auto, Pražáci, a tak manžel otevřel tu závoru, že a my jsme museli přejet takový potok a potkali jsme tam 2 manžele. A říkáme, co tady děláte, Pražáci? A oni říkali, co pak my, ale kam vy tady jedete, Hradečáci, že jo? A tak jsme se dali do hovoru a my jsme říkali, že tam máme jako chalupu nahoře a oni říkali, jestli by nemohli jít s námi. A tak jsme šli, děti se jich chytli a hned jsme jako šli nahoru na tu chalupu a oni nám říkali, no my bychom nikdy nevěřili, že tady nějaký las může být, že sem jako ještě někdo jezdí a stojí tady vůbec nějaký chalupy. No tak nám ještě pomohli vzít nějaké věci a došli jsme na chalupu. Tam jsme si vzali sebou plynový vařič, manžel došel pro vodu do studánky a dali jsme se do hovoru. Paní byla zdravotní sestra, říkala, a pán spravoval výtahy. A říkala, že jsou u Trevizi nadovolený a že manžel dlouho do noci čte a ta jejich parta, že brzo vyjíždí na zájezdí a že oni s nima nemůžou jako nikam jet. Tak jsme povídali a oni říkali, že tam jsou ještě do soboty, jestli by mohli za námi přijít. Manžel šel s nima dolů do ty doliny a my jsme jako se domluvili na ten čtvrtek, no ale on pak začalo pršet, takže jsme se už pak s nimi nesetkali. Ale bylo nám to docela líto, protože byli příjemní a docela jsme si popovídali. A v životě jsme už pak je neviděli.
0: A nebyla to škoda, že jste se na sebe nepředali kontakt?
1: No byla, jenže oni byli z Prahy, že jo, a my z Hradce, a tak už já nevím, jestli už asi nepřijeli, nebo na tu dovolenou tam k té Trevizi, tak no prostě už ne. My jsme si mysleli, že si ještě jako dáme adresy, že přijdou ten čtvrtek, no jenže bohužel už to počasí bylo špatný a už jsme se nesetkali, ale bylo to milý poznání takový. No,
0: přemýšlím,
1: to je asi tak.
0: Jestli by pak ještě šlo, abyste se někde potkali náhodou, ale to už by asi nešlo, to už by byla hodně velká náhoda. Tehdy, když tak někdo s někým ztratil nebo přerušil kontakt, tak to nebylo tak jednoduché jako dnes, že byste si ho někde našli na internetu a to
1: no, tak
0: spojení.
1: To už je paní Jaruškom dlouho, tak to už prostě to bylo, my jsme pak ty chalupy začali opravovat a vraceli se tam děti těch domorodců a teprve pak se to dávalo všechno dohromady. No, takže my jsme jezdili se 2 vnukama, pak se 4, pak se 6 a ještě kamarády a sebou měli děti a tak nás jich, pak jsme museli si vzít karavan, aby jsme se tam všichni dopravili.
0: A Boženko, věříte na osudová setkání, nebo jsou podle vás všechna setkání jenom dílem náhody?
1: Jarko, já si tohle nemůžu tak nějak vysvětlit. Většinou to byly, bych řekla, že to jsou náhody. Protože jednou jsme byli v Kováčoví, no jeli přes Kováčovou do Krupiny se známýma, protože za námi jezdili kamarádi odsud z Hradce na tu chalupu a prostě stavili jsme se na tom koupališti v Kováčoví a my jsme kousek šli a potkali jsme sousedy z ulice, se kterýma jsme se tady nikdy ani tak znali jsme se, nebo věděli jsme o sobě, ale tak nějak, abychom se tady potkali, to ne, ale na ty Kováčovi jsme je potkali.
0: Boženko, děkujeme, že jste s námi dnes strávila čas tady v éteru, že jste se podělila o svůj příběh. Bylo to milé, lidské a krásně to zapadlo do dnešního vysílání.
1: Dobře to dopadlo. Děkuju vám moc a všem přeju dobrou noc.
0: Někdy je to krátká cesta nebo pár slov a vznikne vzpomínka na celý život. Jako o tom mluvila třeba paní Boženka. Pojďte přidat i to vaše setkání na cestách. To je téma dnešní Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: pan Luboš ze Slovenska volá noční linku Českého rozhlasu. Já jsem za to moc ráda, vítejte v našem éteru.
1: No, mám taky příběh z mojeho setkání. Byl jsem na návštěvě se zimou v Ústí, v Tábora, u mojí rodiny a...
0: Dobře, připomeneme téma, tedy setkání na cestách, takže teď jsme v Ústí nad Labem, ano?
1: Ne, se zimově Ústí.
0: Aha, dobře.
1: Je u Tábora.
0: Aha, výborně, tak pokračujte.
1: A byl jsem se podívat tam na vilu a hrobku prezident Beneš a tam bydlela paní Hana Benešová, jeho manželka, když teda umřel a nastarala se tam o to a tak jsem se tam procházel, to bylo volně přístupný, než si to zavřel, štrougal pro sebe, tak mohli lidé chodit a procházet se i kolem lužnice. No a nějak mě to nedalo, měl jsem jít na oběd k rodině a nějak mě to nedalo a musel jsem jít do kopců, nahoru do lesů a asi 2 kilometry ještě takovou jako procházku, ale nějak by mi tam něco volalo. No a došel jsem k takové zřícenině postatku a byl ocený a na bráně byl řetěz a byl odemčený a zámek byl s klíčem na tom. A to bylo divný, žádný dělníci, tak jsem, já jsem měl 16 roků, já jsem měl strach, budu mít problém, když tam půjdu, ale furt mě tam něco tahlo, tak jsem šel dovnitř a do té zříceniny, šel po schodech, také staré dřevěné schody, šel jsem tam nikde ani človíčka, ticho, jsem zavolal halo a ozvalo se pomoc a říkám, to bude nějaká léčka, nebo někdo mi tady dá, tak jsem pomáhal tam. Chce pomoc, tady jsem. A úplně vzadu v také opuštěnosti na štrozoku ze sena ležel pán a svíjel se bolestka. A já jsem tam nahlížel dovnitř, čekal jsem, kdy na mě vylítne. A on že prosím vás, pomožte mi, já mám záchvat asi ručníkový, strašné křeče mám a potřebuji rychle sanitku, můžete mi zavolat sanitku. Já říkám, no to musím zpátky, to je jako daleko, tak musíte počkat. Tak jsem utíkal zpátky z kopce do Sezimova Ústí, tam do hospody, k telefonu, říkám, potřebuji rychle volat sanitku. Leží, tam je nahoře nějaký statek a leží tam pár v pečích a... Tak jo, si zavolíte, tak jsem zavolil nemocnice, nebo co to bylo, jo, jeden, tak já jsem to vysvětlil, je to nějakém nahoře na kopci, ale nevím, jak se tam dostanete, já jsem musel přejít lávku přes lužnici a tam cesta žádná nevede. Nevím, jak se tam dostane cestu sanitku. A jo, to nějak uděláme. A tak jsem utíkal zase zpátky a řekl jsem, už jsem zavolil sanitku, musíte počkat, oni že vědí, že kde to asi je. A on mě požádal, že on dojel z Prahy Krče, z hodou okolností já jsem byl kusy kotat, takže jsme se setkali dva Pražáci tam a on mě požádal, jestli bych mohl změřit studnu, že on došel změřit studnu a dal mi takový pásmo, tam byla píšťalka, že až to zapíská, tak se podívejte, kolik metrů je ta studna, potom tam hrneček mi dal, nalejte tam vodu, zmačněte stopky, až uslyšíte, že ta voda dopadne, tak zmačněte stopky, já si počítám přesnou vzdálenost vody. No já jsem z toho byl úplně vykulený, 16 letech takovýho technikálie tam mám dělat, tak jsem něco s tím vyvedl a utíkal jsem zpátky a sanitka furt nikde, tak jsem mu to tam dal a říkám, jo, tady to je a já nevím, já budu ještě jednou tam utíkat, ta sanitka nejde, to už bylo, to mám půl hodinu z nás vyjel v bolestech a tak jsem utíkal znovu zpátky do té hospody, zase jsem volal, oni mi řekli, no my jsme si mysleli, že si děláte srandu, protože tam se nedá sanitku dostat, to se musí v oběd 50 kilometrů na Bechyň a z Bechyně tam je taková polní lesní cesta. No, já říkám, to je vaše vize, že tam dostanete, ale ten pán je na tom špatně. Jo, tak jedeme tam. No tak nakonec teda dojeli, já jsem tam došel, pomohl jsem mu, ten se svíl, oni ho odnesli do sanitky, já jsem mu dal ještě stopky, co jsem měl u sebe, a on mě poděkoval, že jsem mu zachránil život, zamknul jsem bránu, dal jsem mu klíč a rozloučil se a odjeli pryč a už jsem ho vlastně od té doby neviděl, akorát jeden čas vycházeli květy, takovýhle příběhy o setkání a tak. Tak jsem to začal do květů a vybral si to cestovatel Arno Štvašíček z Ostravy, televize Nova, a dojel za mnou, jako nabídnul mi, že to natočí s celým štábem a do tábora, tam spali v hotelu Palca a tam mě vyzvedli a já říkám, no ale to musíte jít okolo na Bechyň, protože se tam nedá tady vůbec, tak jsme jeli 50 kilometrů a sami to nemohli ani najít, no dojeli jsme tam a já jsem jí ukázal, tady u té studny to bylo, tam přestavěný palác, luxusní, a bylo tam napsáno rekreační objekt pro prokuraturu a soudy. A říkám, no to bude veselý tady, tak jsme šli na recepci a tam byl zákaz vstupu a pro civilisty a on na mě ukázal, no tak jim to povězte. A on byl ale známý režisér, Arno Štvašíček, on natáčel v Americe a všade všichni filmy o vesmíru a všelico a oni ho neznali, a tak já se jim to povedal, musel jsem zpátit člověku a tady pan režisér to šel natočit a jestli bychom mohli. Ne, já musím volat do Prahy, ta paní říká, volala do Prahy a v žádném případě zákaz. Pan Arno Švaříček se naštval, oni byli jako na poobědě a on říká, já natočím, jak si tady žerete za naše peníze a ještě nám budete zakazovat tady natáčet, jdeme natáčet, pojďme. A šli jsme natáčet tady bez souhlasu a normálně jsme to natočili u té studně a všechno v pohodě a odjeli jsme pryč, no a no, potom on mi poslal nějaký peníze, jako za to, že jsem teda to pro ně točila. A to byl celý ten svět. Pak to šlo v televizi, ale třikrát. Já jsem v práci, mě pušil o televizi, prodával se lístky na večeři a podívali a říkali, a co tam chceš?
0: Jejde, teď ten signál se ztrácí, je to horší a horší, Luboši.
1: No? Není slyšet?
0: Ano, teď jsme neslyšeli možná posledních pár sekund, ale já myslím, že to hlavní jste řekl, že jsme to pochopili, že jste byl teda hlavní hvězda záchranné mise a potom taky televizní.
1: Ano.
0: No.
1: Že to tak dopadlo.
0: Mm-hmm. No já bych se ještě doptávala, ale teď jsme teda velmi výrazně přesáhli čas, takže my se budeme muset rozloučit. Ale teda ano, rozumím tomu, že tohle bylo přímo k tématu. Já děkuju, že jste zavolal, protože to my máme rádi, když se toho někdo opravdu drží. A tento příběh sem patřil a vy taky. Jsme rádi.
1: Díky.
0: Mějte tak se no. Co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná si člověk často ani neuvědomuje, kolik osudových setkání nám ten život vlastně přinese úplně nenápadně. Dobrý večer vám všem. Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy nám do života vstoupil někdo úplně cizí a už nikdy nezůstal jen cizím. Volejte noční linku, čeká vás Jarka.

0: Marcel Zmožek. Za 10 minut bude půlnoc a přivádíme milou návštěvu. Je to paní Eliška, která volá z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, Jaruško, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače.
0: Připomenu téma setkání na cestách. Někdy právě náhoda přinese ta nejdůležitější setkání v životě. Tak nám o nich pojďte vyprávět.
1: No, stalo se mi, už je to mnoho let, to jsem měla tu nejmladší dcerku, měla 4 roky a v té době jsme bydleli ve Štenberku. A já jsem jela s ní sem do Olomouce, manžel tady na nás čekal, že pojďme něco nakoupit. No a přijela jsem na tu nádraží, dcerku jsem vedla za ruku a proti mně šel člověk, kterýho já jsem znala ve svých 17 letech, to už bylo hodně moc roku a byla to moje první láska. Mm-hmm. A já jsem šla proti němu a automaticky jsem ho poznala, ale jsem se tomu divila, že za tolik let se vlastně ani nezměnil. On v Brně studoval stavební průmyslovku a mě bylo 17 roku, on byl asi tak o 2 roky starší. No a já jsem mezi tím odjela do Karlových Varů na studie, na zdravotní, takže on ani, já jsem se s ním nerozloučila a on pořád se po mně ptal, a potkal jednu moju příbuznou, ona mu teda pověděla, že jsou v Karlových Varech. No a od té doby jsme se teda o sobě nic nevěděli. No a tak já jsem totiž úplně zastoupila cestu, protože v tom vestibulu jsme se potkali, on šel do protivky a podíval se na mě a říkal, ježiš, Eliška. No a tak já jsem mu říkala ano a tak jsme se teda pozdravili a říkala jsem mu, že bydlím ve Štenberku. On jako student vždycky mě vodil na takový všelijaký mosty a to bylo před výstavištěm ten nájezd a říkal, až doštuduju, tak toto budu stavět. No a tak já jsem si to pamatovala a on a říkám, že bydlím ve Štenberku a on se smál a říkal, a kde tam? Já povím, no na Komenské, to je tady na začátku. Za Komenskou ten nadjezd jsem teď stavím. A já jsem se tomu musela smát. Že jsme se nepotkali ve Štenberku. Tak takhle taková náhoda to byla, že stavěl ten nadjezd nějaký v tom Štenberku a musíme se potkat v Olomouci, aby jsme se pozdravili. Tak mě řekl, že je ženatý, že má lékařku a že by bych kromě říli. Takže tak za tolik let jsme se potkali a byla to velké překvapení. No, tak, takový jsem já měla ze Štenberka, když jsem bydlela v Olomouci překvapení.
0: Milé, určitě dojemné.
1: Milé, bylo to milé, protože mě bylo tenkrát 17 roku a on byl 2 roky starší, byl na těch studiích. No tak já jsem mezi tím odjela do těch Karlových Varů a tam jsem byla delší dobu, že? No a pak jsem se vdala a tak jsme se neměli ani možnost nikde potkat. To byla skutečně náhoda, tak já si právě tady na ty náhody ráda vzpomínám, že to byla moje první láska. My se za tolik roku jsme se poznali.
0: No, vy už držíte 4letou dcerku.
1: Že on se nezměnil, ale já jsem si myslím, že jsem se taky nezměnil. A paní okamžitě poznal.
0: A no, tak, paní Eliško, pomohl vám někdy úplně neznámý člověk ve chvíli, kdy jste to potřebovala?
1: No, tak
0: určitě. Vy jste tady teď mluvila o setkání s někým, koho už jste znala. A někdo úplně cizí.
1: No tak určitě se taky stalo, to víte, že panče, já jsem jezdila už jako vdaná i svobodná, takže já jsem byla takový cestovatel, takže to víte, že jo, určitě. Já jsem šla na tu zdravku a nakonec jsem ji nedělala a šla jsem tam pracovat do porcelánky. A tam mě pomohli, jen jsem tam nastoupila, tak prakticky jsem byla bezdomovec, když jsem tam přijela. Akorát jsem jednu noc spala na hotelu a když jsem chtěla jít do té

0: že by mě pomohl to, finančně to zabezpečit. No tak jsem musela jít pracovat, protože toužila jsem si tu zraku, já to bylo na porodní asistenci, takže mě to mrzelo celý život, no ale nedalo se nic dělat, musela si jít pracovat, no. Takže a tam mě pomohli teda taky, že jsem byla 14 dní u té sekretářky.
1: Paní Aleška, takže děkujeme moc za vaše vyprávění. Máme vás rádi, bylo... jsme rádi, když se zapojujete.
0: No, děkuji moc, Kadejavško, a mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju. A už ať to slunko máme za sebou, nebo se tady doma jenom počím.
1: No, Eliško, je 28. června, teprve začínáme. Já myslím, že si to přejete moc brzy, aby nás to sluníčko trošku méně hřálo.
0: A trochu, aby se to ochladilo. Já mám ráda teplo. Ale když už nemáte kam utíct, takže jinak já chodím denně na procházky a dnes to mě dcera zakázala jít vůbec ven. Mami, nechoďte, tam bude strašně horko a důchodci kože to, tak jsem si netroufala jít dnes ven. Takže už čekám, když vyrazím taky na svůj pochod.
1: Děkujeme, opatrujte
0: já se. Já taky děkuju, mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka a všeho nejlepšího vám přeju. Děkuji, Jaruško, a nashledanou, dobrou noc.
1: Ano, všichni buďte opatrní, protože ty vysoké teploty jsou něco, co nám nemusí udělat dobře, takže dělejte si doma pohodlí, poslouchejte Český rozhlas a užívejte našich písniček a našich pořadů. Teď je tady pořad, který se jmenuje Noční linka a téma dnešní noci jsou lidé, kteří se objevili náhodou v našem životě, ale zanechali velkou stopu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po půlnoci a vstupujeme do 2. hodiny noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří setkáním na cestách. Příběhům o lidech, které jsme potkali úplnou náhodou a přesto v nás zanechali něco, na co se nezapomíná. Někdy to byla pomoc v pravou chvíli, jindy pár milých slov, nebo jenom krátký rozhovor, který změnil náš pohled na svět, třeba po cestě na dovolenou. Budeme rádi, když se i teď v noci podělíte o své vzpomínky. Zavolat můžete do zlínského studia na 731 800 900, psát můžete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo se zapojit přes náš web rozhlas.cz/linka. Jsme tu s vámi, nasloucháme vašim příběhům a těšíme se na další setkání v éteru. Jarka Barboříková.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pěkný večer vám všem, kteří jste s námi v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní noc patří příběhům o lidech, kteří nám vstoupili do života ve chvíli, kdy jsme to nejméně čekali. Je s námi paní Emma, která volá. Vy jste říkala Javorníky nebo Jeseníky?
1: Javorník u Jeseníku.
0: Aha, dobře, tak povídejte.
1: No tak já vás srdečně zdravím, konečně jsem se taky k vám dovolala, kliknu jenom rádio, protože takové téma, co byly tento týden, jsou úžasné. Bez vás bych nemohla usnout večer s pejskem v náruči. Mm-hmm. No a dnešní téma, já vám řeknu tak, nebudeme chodit daleko. Já jsem se přestěhovala ze Zlatých hor do Mikulovic, otázka 10 kilometrů. Uh-huh. Rozvedená s dvouma dětma a potkala jsem se tam s poštačkou, příjemná, úplně superová ženská, a tak jsme se tak bavili, kamarádili a to, a jak říkám, ty neznáš jako automechanika, mi se pokazilo auto, a ona mi říká, pátek můj manžel přijde z Německa, má autodílnu, tak já ti dám vědět, a on se ti na to mrkne. No tak mi v pátek zavolala, ne v pátek, pardon, v sobotu, že její manžel už je doma a to, a že se sejdeme tam v jedné hospodce. Já říkám, ty prosím tě, já jsem hospodská, já mám hospod za celou šichtu, plné zuby, tu práci dělám od 18 let. No a říkám, ty, a synové mi říkali, mamko, chodíš do práce, jsi doma, star se o nás, tak běž mezi lidi. Tak jsem tam teda šla, otázka 2 kilometry, no a ta poštačka Jaruška mi představila manžela, představila mi svého tatínka a už jsme 20 let spolu. Úplně superové.
0: Tak to teda je něco. Vidíte to, jakou náhodou to k vám přijde, člověk ani neví jak, a najednou je to tady. Takže vy jste získala manžela, pak taky dceru.
1: Dceru, a já mám 2 syny, tak mám i dceru, která mi říká, že manžel byl vdovec. Na nemoc mu umřela manželka, 10 let se staral o děti, sám pomohl mi vychovat moje kluky. Já jsem získala dceru, získala jsem, už mám i 3 pravnoučata. Vnoučata mi říkají normálně babičko, Jaruška mi říká normálně maminko, všechno to úplně superové, fakt.
0: To je milé.
1: Jste tam?
0: Ano. Řekněte mi, jestli jste si někdy povídali s mužem, jestli to byl osud, jestli to byla náhoda, nebo jestli to třeba nebyl postranní úmysl už té dcery, jestli třeba to nebylo už takové účelové. Nepřiznala jsem vám ona pak, že to si třeba jakoby už hned na to pomyslela, že by mohla přeskočit jiskra?
1: No tak to máte pravdu, protože já jí to několikrát jako tak slušně, krásně. Říkám, Jaruško, poslouchej. Ty jsi se nechtěla už starat do tatínka, tak jsi mi ho předhodila. Ona se tomu hrozně vždycky směje a říká, já jsem vůbec netušila, že vy dva, když se uvidíte, že to prostě klapne. Protože zhodou okolností v té restauraci, kde jsme se potkali, tak od mého manžela obsluhovala sestřenice, takže bohužel taky nahoře s mým tatínkem tam v nebi. A Blanička vždycky říkala, Emo, vidíš vy dva, ty a František jste si podali ruku a dali jste si pusu na tykání, já jsem viděla, že je to tutovka.
0: A co tak vás na něm jak tehdy zaujalo jako první?
1: No, říkala, tak toto je tutovka, jako to už není o čem bavit se, no. No už jsme 15 let manžele a 5 let jsme spolu žili, tak jenom jako jak se říká. Na vsi knižku, jak se u nás říká tady na Moravě.
0: Krásný příběh, romantický.
1: No, nemuseli jsme nikam jezdit do zahraničí, já jsem pošla o 2 kilometry dál od bytu, kde jsem bydlela, a úplně paráda. A jsem spokojená. Myslím, jako je pravda, manžel už má věk, je nemocný a to, ale tak to není, že? V dnešní době. No a jinak vám chci říct, že jako vaše rádio, to je úplně úžasné. Já se nemůžu představit, že bych večer šla spát a nepustila si vaši stanici.
0: To je dobře, třeba od toho téma, jsme tady.
1: Bylo třeba téma, jestli teda ještě můžu, já vím, že čas vás tlačí, partneři, anebo to. Já když jsem zašla s Františkem chodit, tak jsem byla v Jeseníku na nákup a teď jsem ho viděla jít takovou malou, prsatou, tlustou. Já mám možná 45 kilo.
0: Paní Emo, paní, držíme se stále tématu, nebo jsme někam přeskočili?
1: Držíme se tématu, no.
0: Dobře.
1: A on přišel ke mně, já jsem byla teda uražená, naštvaná, všechno to. A on mi říká, co ti je, a já mu říkám, no, jako, já jsem tě dneska v Jeseníku viděla s takovou malou, tlustou, ožralou ženskou a bylo mi na zvracení. A on začal smát a říká, jo, miláčku, tak to je moje jedno bude ještě dvojče. A pak nás seznámil, jo, takže je úplně superové. A právě byste měli téma takové to setkání a to, a já jsem se k vám nemohla za Boha dovolat, chtěla jsem tady tu zkušenost nebo tu srandu říct prostě.
0: Děkujeme.
1: Opravdu, jedno buněčně dvojče.
0: Tak jsme rádi, že jste teda přidala i k tomuto tématu svou historku a budeme se těšit, že budeme v setkání pokračovat příště
1: no
0: i tady na vlnách Noční linky Českého rozhlasu.
1: Děkuji hodně posluchačů. Jo, jen tak mimochodem třeba bylo téma teplota, to jsem se taky nevolala. Jo, já jsem
0: ale to už bychom zase zabrousili někam jinam. Paní Emo, je čas se rozloučit. Ať se vám daří.
1: Dobře, přeji vám hodně pracovních úspěchů. Já jdu ráno taky točit pivo, takže ještě půjdu s pejskevem, přes den se nedá tam horku, ona nechce Dianka chodit moc.
0: Ano.
1: Ještě půjdu vyvenčit miláčka a půjdu si lehnout a doposlechnu vás. A potom běžím
0: to
1: ráno do práce.
0: Rádi. Tak mějte se co nejlépe. Dnes se společně vracíme k setkáním, která přišla náhodou, ale zůstala v nás na pořád. Volejte Noční linku Českého rozhlasu, čeká na vás Jarka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu vítá dalšího volajícího. Ozvěte se prosím, pozdravte nás. Vysvětlete ostatním posluchačům teda, jak to myslíte, když přicházíte inkognito s příběhem s tajnou přezdívkou, nebo jak to mám říct, Jiřinka.
1: Ano. Asi před 3 roky jsem nastoupil do svozové sanitky, a nechal se dovést do Brna na oční operaci. Na oční operaci mě nevzali, tak jsem musel čekat. A čekala tam taky jedna paní, tak jsem mu pozval, aby si ke mně sedla. Paní si sedla, velice jsme si rozuměli. A dneska už 9 měsíců Jiřinka spává se mnou. Krásný příběh a krásný sešlost. Děkuji vám.
0: No, my vám taky děkujeme, ale ještě neodcházejte. Aha, tak. No, to bylo až příliš krátké. Klidně jste ještě mohl počkat a určitě bychom našli cestu, kterou bychom to mohli rozvinout, ale v pořádku. Tak pojďme přivítat dalšího z vás. Tady je Jarka, studio Český rozhlas.
2: Dobrý den, u telefonu Martin.
0: Martine, vy jste na cestách.
2: Já jedu opět kamionem jako minulý týden.
0: Tak budu doufat, že teda spojení vydrží, že nám signál bude přát. A vítejte, povídejte, co máte k tématu setkání na cestách. Vy teda doslova do písmene voláte z cest, tak jsme zvědaví.
2: Tak, jako já bych to docela zkrátil, ono na cestách toho děje strašně moc, ale vlastně vůbec nic, jo. Ale jednou jsem vez Coca-Colu, jo, 24 tun Coca-Coli. A vez jsem to tamhle za Plzeň do jednoho skladu. Na papírech bylo prostě napsáno nějaká dodací adresa, tam jsem dojel, pak jsem zjistil, že je to jako úplně jinde, takže zase jsem se musel vracet. Ale nevěděl jsem, že tam do toho skladu vede pouze jedna cesta. Takže jsem jezdil furt okolo, já nevím, třeba jako 1-2 km, jsem furt jezdil okolo a nemohl jsem to najít. Tak jsem byl úplně zoufalý, jako to jeden posluchač už to taky říkal, že už se málem rozbrečel a pak mu někdo pomohl, že mu řekl tu cestu, tak tohle to mě se stalo taky. Ale s tím kamionem je to prostě velice, jako ještě podle mě horší, než když se ztratíte, já nevím, na kole nebo osobákem, jako jo.
0: No určitě.
2: Jo, tak to mě strašně pomohl, prostě všichni jezdí, já nevím, prostě, že jo, 9 aut projede, všichni čumí na vás, ještě si ťukají na hlavu, co tam děláte mezi prostě barákama, jenomže nejhorší, když kouknete na tu navigaci a teďka ono, vy jste vlastně pod tím, vy na to koukáte, jenomže cesta je tam jenom jedna a bylo to přes nějaký ještě jako staveniště, ale dalo se tam projet, jenomže to já samozřejmě se nemohl vědět, že jo.
0: Martine, no vy teda, když jste tak často na cestách, tak musíte mít spoustu zážitků. Potkal jste někde nějakého člověka třeba z jiné země, kultury, který vás nějak obohatil, když jste se někde zastavil?
2: No. To jsem takhle jednou jel jako, už jako v Itálii, už na cestě domů a ono je problém zaparkovat, to je hrůza, prostě tou velkou, když to řeknu krávou, prostě fakt není pomalu kde. No a já jedu, měl jsem vyhlídnutou nějaký prostě odpočívadlo, jenomže oni mi ho zavřeli. Jako mi ho zavřeli, no, tak já jsem ho musel jet dál. No a přetáhl jsem prostě jízdu, což to je na pokutu docela velkou, dejme tomu. Takže já už jsem prostě našel na mapě letecký snímek, nějaký plat, říkám, buď mě někdo vyhodí, nebo ne. A tam přijedu, tam stáli nějaký chlapy, tak jestli tam budu spát, říkám, budu, tak oni, že třeba 5 €, ale že mi nedají lístek. Říkám, to nemůžu, to mi šéf neproplatí. Tak jsem to s Italama usmlouval na pivo, tak jsem jim dal pivo. No a pak jsem zjistil, že tam je takový svoz, který vás doveze do těch outletů, to je to město, kde prostě jsou ty obchody. No a tam jsem se držel jednoho řidiče kamionu a zjistil jsem, že to byl, myslím, Maďar asi, který žil asi už 20 let v Itálii a uměl rusky, německy trošku, no italsky, že jo, a jezdil i někdy do Čech. Já moc neumím jazyky, ale tak jsme si povídali trochu německy, anglicky vlastně, trochu rusky, někdy na překladači, no prostě strašná bariéra, ale dozvěděl jsem se o něm prostě nějaký jeho životní situace, on zase o mně, měli jsme italskou večeři, prostě víno, jedno jídlo, další jídlo do kamionu, no prostě na tohle to já nikdy nezapomenu. To je prostě tak jako krásná věc, která se prostě stala opravdu náhodou, že jsem se rozhodl zastavit zrovna tam.
0: Tak to nebyla náhoda. Věříte na osud nebo spíš na náhodu?
2: No já jako někdy si říkám, že osud asi je a pak si říkám, že je to pěkná blbost. No, že to prostě nemůže být.
0: To by bylo téma k zamyšlení, tak možná ho někdy nasadíme do vysílání. Teď vám moc poděkuju, popřeju bezpečnou jízdu, poslouchejte dál Český rozhlas a dál tedy ukládejte naše telefonní číslo, abyste se mohlo příště ozvat a zapojit se. My jsme za to rádi. Martine, loučíme se.
2: Taky se s váma loučím. Mějte se a pěknou dobrou noc.
0: Pěknou teplou noc, ještě bychom mohli dodat. Nevím, kolik máte vystupňů u sebe, my doma 33,5, představte si to. Teď cesty lásek, taky tematické k dnešnímu tématu, setkání na cestách a Marcela Holanová.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Jsou chvíle, kdy se cizí lidé potkají jenom na okamžik a přesto se něco stane. Paní Anna Zavířová je s námi, přichází si povídat k tématu setkání na cestách. Krásnou noc.
1: Dobrý den, paní Jarko. Chtěla jsem říct svůj příběh. V té době jsme bydleli ve Frenštátě a kluci měli tak asi 2 a 3 roky. No a jeli jsme na výlet prostě autobusem do Kopřivnice. Tam jsme si všechno prohlédli. No a já jsem si potřebovala ještě před cestou zpátky jako odskočit. No a manžel si nechal teda kluky a protože tenkrát nebyly prostě plenky na jedno použití, tak prostě jako jsem měla trochu větší tašku. A manžel mi řekl, abych tu tašku jako sebou nebrala, že mi ji prostě pohlídá. Tak já jsem se šla odskočit do nějaké restaurace, no a pak jsem přišla na místo, kde jsme se měli potkat, jenomže manžel tam s klukama nebyl. Já jsem byla bez koruny už, asi tak asi 25 kilometrů od Frenštátu. A jak se dostat domů? No a tak mě napadla spásná myšlenka, protože jsem viděla, že z Kopřivnice jezdí vlak, ale že je to s přestupem, no a neměla jsem peníze jako na lístek, na jízdenku, no ale shodou okolností můj bratr dělal na železnici, ale tam kousek v jiném městě, tak jsem došla k pokladně a řekla jsem té, co prodávala lístky v pracovnici, že prostě mám takový problém, že bych se potřeba dostat do Frenštátu, ale že nemám peníze, ale že brácha dělá prostě na dráze, jmenuje se tak a tak, no, že jestli by mi ten jako lístek jako prodala. Ta paní se jako začala jako smát, no a lístek mi jako prodala, jako dala mi ho jako, no a pak asi volala bratrovi a pak jsme k bratrovi za nějaký čas přijeli a bratr řekl, no, musel jsem za tebe, i když jsem mladší, musel jsem za tebe platit a ještě mi to stálo kafe. No samozřejmě, že jsem to bratrovi jako všechno vrátila, no ale tak mě vlastně cizí paní zachránila od toho, abych vlastně z Kopřivnice do Frenštátu šla pěšky, což bylo asi tak, já jen víc jak 10 kilometrů asi určitě.
0: To je dobře, že ještě takový laskaví lidé jsou mezi námi a vy na to vzpomínáte po kolika letech?
1: No to bylo začátkem 90. let, tak asi 91.
0: To je neuvěřitelné. Ono se v podstatě asi nejednalo o velkou částku, ale jdo,
1: ne, šlo tam zkrátka
0: dobrý skutek.
1: Zenky jako, ale prostě vůbec se z té Kopřivnice do toho Frenštátu jako dostat. Protože to bylo odpoledne a manžel potom měl jít jako na noční a on vlastně musel už 8 hodin jet, protože jsme byli ve Frenštátě a on jezdil do Frýčku a vždycky musel na tu noční už těch 8 hodin prostě jít z toho domu. Takže já jsem, a to už byly 4 hodiny odpoledne, takže já jsem viděla, že za ty 4 hodiny prostě se nějak musím dostat, aby vlastně měla jako, abych mohla být jako s dětma.
0: Tak to vás někdo mile překvapil svou laskavostí a řekněte mi, máte zkušenost s tím, že vám nějaké náhodné setkání přerostlo v přátelství nebo nějaký vztah?
1: Vztahne, ale přátelství ano. Musím začít trošku ze široka. Tchyně měla přítele. A prostě manžel tam ještě jako kluk, prostě jako jezdil prostě někde, oni bydleli prostě u Zlína a prostě oni jezdili s tím přítelem, tam jezdili prostě do Jeseníku jako, ne do města, ale prostě jako do toho pohoří. No a pak on umřel ten pán a ta rodina prostě, ten syn se oženil, měl svoje děti, no a v roce 92 my jsme Manžel byl na léčení v Karlové Studánce, já jsem tam za ním s klukama přijela a protože byly ty květnové dny a procedury jako nebyly toho prvního a tenkrát vlastně, já nevím, jestli to bylo 8. už tenkrát nebo 9. no zkrátka jako ty květnové svátky, tak procedury nebyly a manžel říkal, no my jsme tu jezdili, ale nevím přesně do které vesnice, tak to zkusme projít. No čas jsme se zvezli jako autobusem, pak jsme dojeli do jedné vesnice a tak jsme jako šli to vesnici a naraz manžel říká, to je asi ten kopeček, tam byl potom les, tam byla chalupa, tam byl zatím les, to by mohlo být ono. My jsme jako přesnou adresu jsme jako neměli, akorát jsme věděli příjmení jako toho syna od toho přítele jako Pepříně. No a došli jsme tam, tam byl pán, manžel ho oslovil, no samozřejmě byl to on jako, no tak jsme se jako dali bavit, no tak vlastně řekl, že vlastně manželka je na přísaze tomu staršímu synovi, mladší syn pak proto potom přišel, no my jsme tu, manžel chtěl tu jako tu manželku vjet od toho pána, tak vlastně jako jsme se domluvili prostě za pár dnů, že vlastně měla být neděle, procedury zase nebyly, takže jako volný den, takže jako přijedeme, tak jsme jeli už tenkrát na jistotu, no a od té doby vlastně se s něma vlastně jako ani ne tak scházíme, ale spíš si telefonujeme, ten pán už jako umřel a ten jeden syn, ale s tou paní, s tou Helou si prostě jako voláme a prostě víme o sobě jako.
0: Taky pěkné. No, máte na to štěstí, Aničko, na ty dobré lidi kolem vás a na takové malé zázraky, bych řekla. Hlavně tedy ta první historka byla milá. Kéž by bylo víc takových ohleduplných lidí kolem nás, vidíte. Měla jste někdy vy pocit, že byste to mohla oplatit a někdy jste taky tak někomu poskytla nezištně nějakou pomoc?
1: Tak já jsem jako dělala celý život v obchodě, takže já jsem se snažila být na lidi příjemná a milá. A prostě třeba, když to byly starší paní, tak prostě třeba byli rádi, že jim člověk třeba uložil nákup jako do tašky a prostě jako, že to, že vlastně měli nějakou pomoc.
0: To jste hodná. Děkuju za vaši účast v dnešní noční lince. Aničko, přeju vám krásnou noc, krásný celý nový týden, ať vás potká něco milého.
1: Děkuji a vám hlavně hodně zdraví k vašemu středečnímu svátku, paní Jaruško.
0: Ano, mám svátek, myslíte? Já si to nemyslím. Kdo má svátek ve středu?
1: Vy jste Jaroslava, nebo?
0: Já jsem Jarmila, ale popřát mi můžete. To určitě.
1: Aha. Takže Jarmila někdy v únoru, myslím, že?
0: Ano, 4. února.
1: No, já myslela, že jste jako Jaroslava, jako, no tak se omlouvám.
0: Ne, naopak, je to moc milé. Děkuju, že jste si všimla. Mějte se dobře a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Blíží se 3:15, tady je noční linka Českého rozhlasu a přivádím další milou návštěvu. Krásnou noc přeji.
1: Dobrý den.
0: Krásnou noc, kdo volá?
1: Jo, já se jmenuji Honza.
0: Honzo, je někdo, koho jste potkal jenom jednou, ale dodnes na to vzpomínáte a chtěl byste ho vidět znovu? Setkání na cestách, téma i pro vás.
1: Jo, no my jsme se potkali dvakrát a já jsem pracoval s kolegou v Praze, tady v hotelu a pak jsem, to bylo v 89., tak jsem odjel jako na druhý konec světa do Ameriky zkusit štěstí takhle v zahraničí. A teď, když jsem tam dorazil první den, já jsem tam byl vlastně tak jako napůl legálně, v podstatě jako ilegálně, jenom jsem měl to vízum, tak tam jdu po ulici se tak jako rozkoukat, jako co to, a teď jako jdu na ulici a jako proti mě jde kluk, který vypadá úplně jako můj kolega z práce, Zdeněk. Tak jsem si říkal, to je tam nějaký jednovaječný dvojče nebo něco takového. Kdyby to nebylo tady, tak jsem si říkal, to je on. A on teda jako, čau, on co tady děláš a to, tak jsem si říkal, pane bože, to snad není možný. Tak mě tam jako uved nějak a on teda zrovna odjížděl, takže jako mi pomohl tam se nějak jako trochu uvést a prostě sehnal mi tam práci a prostě udělal mi tady tyhle ty jako věci, takže jako strašně mi tam pomohl. A víceméně, kdybych ho tam asi nepotkal, tak jako se budu muset prostě nějak vrátit, nebo prostě skončilo by to neúspěchem. No, tak to bylo takový docela zajímavý, že jsem si říkal, že no, to možná stojí za to, jako říct, že jste opravdu, jako, nevím, jestli to byla náhoda, nebo to nebyla náhoda, ale jako pravděpodobnost byla 1 k 1 000 000, že prostě jako někoho takhle potkám a že mi jako pomůže, a docela významně mi pomůže. No. Takže ta moje mise je taková, tak to byla úspěšná jako díky němu, no, tak.
0: Tomu rozumíme, ano, významné to bylo. A myslíte, že vy jste někde někomu takto významně pomohl?
1: No, já jsem asi neměl zatím tu možnost, jako, tak jako snažím se být klidem, jako vstřícnej, milý, nebo tak něco, ale asi takhle významně jsem nikomu nepomohl, no, to asi ne.
0: Mm-hmm. A vzpomínáte si na místo, kde se vám stalo nejdůležitější setkání vašeho života? Je to trošku záludná otázka, musíte dlouho přemýšlet.
1: Jo, určitě, jo. To je zase druhá věc, já jsem potkal jednu holčinu, to mi bylo 16 let, a takže teď je mi 58. No a v podstatě jako celý život jako mě to drží. Ona má rodinu a všechno, takže jako tam nic nebylo. No, nicméně to bylo takový asi nejvýznamnější jako v mém životě, co bylo. No, ale nedopadlo to, ní to dopadlo dobře, no se mnou to dopadlo špatně, no. Takže
0: Honzo, ale vy jste řekl, že máte kolik let?
1: 58.
0: To vám vůbec nevěřím podle toho hlasu. To už vám někdo řekl, že máte mladistvý hlas?
1: No možná jo, no, jako ono to taky není nic moc dobrýho, protože
0: tak teď by mě zajímalo, jak jste to myslel, ale nebudu vás trápit. Máte někdy chuť oslovit cizího člověka jenom tak? Že třeba jedete vlakem, jedete autobusem, jste u lékaře, máte chuť se dát vždycky do řeči s někým, kdo je blízko vás?
1: Takže asi spíš ne, no.
0: Spíš ne, no tak to doufám, že mě nepotkáte, protože já vedle koho si sednu. Teď jsem jezdila rok do Prahy skoro každý pátek a vždycky jsem si sedla do nějakého kupé a tam jsem se tak snažila očima navázat první kontakt a když se někdo chytil, tak už jsme si povídali s jednou paní, to byla rekord 4 hodiny, 10 minut, převlak měl zpoždění. Ale s námi se vám doufám povídá dobře.
1: Jo, určitě. No tak ať se teda nepotkáme, no, když si to tak myslíte.
0: Ale kdybyste někdy jel tady do Zlína, tak se zastavte u nás a já vás provedu vilou Jana Antonína Bati, protože
1: já to plánuju určitě, no, někdy tam zajít.
0: Výborně, tak se budeme těšit na vás tady na návštěvě ve studiu a nebo v noční lince naslyšenou.
2: Noční linka Čas pro vaše příběhy.

0: V noční lince Českého rozhlasu jsme si dnes od 23. hodiny povídali o lidech, kteří se v našem životě objevili úplnou náhodou, ale evidentně ve správný čas. Setkání na cestách, téma i pro pana Olina. Jako poslední přichází. Zdravíme vás.
1: Já vás taky zdravím, dobrý večer, nebo skoro dobré ráno už. No, takže k tomuto tématu na cestách. Já bych to otevřel tím, že v září 69 jsem nastoupil do prvního ročníku střední průmyslové školy vakové elektrotechniky v Rožnově pod Radoštěm. Byla to jediná škola v tohoto typu v republice, takže nás se tam sešlo ve dvou třídách asi 60, skoro 70 človíčků z celé republiky. Od Aše přes Prahu a tak dál, tak dál. Mimo těchto, teda ve třídě jsme byli sami kluci skoro, a dvě děvčata. Takže toto setkání bylo pro mě osudové, protože s tou jednou dívkou jsem už 51 let ženatý. Takže já zastávám jeden názor. Nic se na světě neděje náhodou, všechno je nějakým způsobem řízeno. Nevím kým, nevím jak, ale prostě je to tak. Dokonce mám v ruce nebo v ruce knížečku, která má název Žádná setkání nejsou náhodná. Napsal to nějaký Kej Polak. A ten uvádí v té knížce, že každý člověk, se kterým se potkáme, nám něco přináší. Záleží na tom, jestli se s ním zastavíme, jestli se s ním dáme do řeči nebo promluvíme s ním a podobně. Takový uvedu příklad. Chodíte po městě a potkáte nějakého známého. Nazdar, jak se máš? Dobře a tak dál. Jdete, za dvě hodiny ho potkáte znovu. A to se každý řekne, co si dlužíme, nebo co to. A jdete dál. A pak potkáte po třetí. A on řekl, brzmí, co se stalo? Vy jste řekli, ale prosím tě, mám rozdělanou koupelnu a chybí mi čtyři kachličky. Modré. Erika, značky Erika. On řekl, já to mám doma. Já jsem obkladal, taky já nějaký mi tam zůstali. Takže to je takový jako naivní příklad, jakoby, jo? Ale prostě každý člověk, se kterým se potkáme, je nějakým naším učitelem, se říká. Jeden další příklad. Včelařím, jel jsem kdysi ke svému vozu kočovnému, teda kočovnému, to bylo stanoviště pevné, přijel jsem tam a při otvírání dveří jsem se otočil tak divně, že

0: ale o to by nešlo. Byl jsem už u něj evidovaný a po minulém roce jsem měl veliké problémy s krční páteří. On díky své erudici, svému vzdělání zjistil, že mám nějaký výrůstek do míchy a podle rentgenu tam chybělo 4-3 mm, aby ten výrůstek, kdyby rostl dál, tak by mě to míchu v krční páteři předsvakl jakoby. A to znamená od vrchu až dolů nepohyblivý. Uh-huh. Takže i toto setkání pro mě osudové a vděčím mu za to opravdu strašně moc, že takový člověk existuje a když jsem potom byl na operaci a tak dále, tak dále, když mi brali někteří další lékaři a vyšetřovali mě nebo připravovali mě na přijetí do nemocnice, jak on na to přišel? Já říkám, mě se neptejte, prostě oni nemohli pochopit, protože většinou ty výrůstky jsou z páteře ven a utlačují nějaké nervy, takže vám brní ruce a tak dále, pořád se mě ptali, jestli mě brní ruce, prostě nic takového se nedělo. Takže tyto dvě setkání, střední průmyslová škola, manželka 51 roku a pan primář, kterému jsem vděčen za, on možná opravdu chci říct za život. Takže to je můj náhled na to vaše téma.
1: Oline, díky za to. Mějte se dobře a naslyšenou.
0: Já vám děkuji, mějte se krásně, přeji vám dobrou noc.
1: Jarka Barvoříková, děkuji za pozornost. Těším se na vás příští pondělí v Noční lince. Do té doby vám přeji mnoho krásných setkání, nejen na cestách.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byla jedna hodina. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Války českou minulostí.
1: Dobrý den. Po 308. odstartovala vám již důvěrně známá znělka s procítěně proneseným titulkem Cestu proti proudu času do naší historie. Po 439 letech vlády Přemyslovců, po 127 letém panování Lucemburku, po zanedbatelné epizodě Korutanské a také po letech správcování a posléze i králování Poděbradském, jakož i po necelém půlstoletí Jagellonců, usedla na pražský stolec několikrát i habsburská pozadí. Bylo to víceméně na jednu sezónu, což platí o Rudolfovi prvním i o Albrechtovi. Pouze Ladislav Pohrobek nám vydržel 4 léta. Roku 1526. se potomci rodu z Habichtsburského hradu, nacházejícího se v dnešním Švýcarsku, v království českém usadili. Říkali, že natrvalo. A trvalo to 392 léta.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý vás budou provázet během celé dnešní schůzky nazvané křestními jmény protagonistů
2: Ferdinand a Anna.
1: Kromě nich je třeba vzpomenout jméno rozhlasové stanice, na jejichž vlnách je tento seriál šířen,

0: říká se jí Český rozhlas 2. Další jméno patří autoru knihy Toulky českou minulostí Petru Horovi Hořejšovi. A v neposlední řadě je nutno připomenout i zásluh muže, který na půdě, i když ve skutečnosti v přízemí budovy Českého rozhlasu Brno, tento pořad režíruje.
1: Jaromír Ostrý.
2: Že král český a uherský Vladislav, těžkou nemocí sklíčený sa, na počátku roku 1506. pomýšlel na blízkou smrt svou. Toho důkazem jest tajné vyjednávání s císařem Maximiliánem, jež pak vedlo k úmluvám přízně co možná nejužší a nejúplnější. 20. března toho roku ve vídeňském Novém městě zasnuboval císař vnuka svého s královou dcerou Annou a vnučku svou Marii se synem královým, bude-li mu který narozen, jak se očekávalo. Vladislav i Anna stvrdili to zápisy svými danými v Budíně 27. března. Na zítří pak jmenoval král císaře poručníkem dítek svých, kdyby sám sejíti měl smrti před časem. Není se čemu diviti, že Maximilián snažil se pojistiti domu svému právo dědické, kterého nabyl smírem prešpurským z roku 1491. Jakou myslí však Vladislav a manželka jeho dávali se do tajných smluv těchto, bude teprve tehdáž možné posouditi spravedlivě, až okolnosti časové nabudou hojnějšího a nestranného světla.
0: No, zdá se, že okolnosti časové již v skutku nabyly hojnějšího a nestranného světla a my si můžeme říct, která k tomu došlo, že jsme se ocitli pod Habsburky.
2: Války ať vedou jiní. Ty, šťastné Rakousko, se zasnubují.
3: Tak právě tímto heslem se řídil císař Maximilián rodem Habsburg.
4: Zatímco ve svém štítě měl jinou ušlechtilou myšlenku.
2: Přes všechny zkoušky.
3: Nejraději to však zkoušel skrze sňatkovou politiku.
4: V tom vídeňském Novém městě, o kterém tu už byla řeč, uzavřel s králem Vladislavem tajnou dohodu.
3: Podle níž si mladičká princezna Anna Jagellonská...
0: Slůvko mladičká jest v skutku na místě, neboť jí tehdy bylo asi 2,5 roku.
3: Že si toto děvčátko vezme v budoucnu za muže císařova vnuka.
4: Budoucímu ženichovi byli v té době 3 roky.
3: Ovšem tímto přísně utajené ujednání nekončilo.
0: Ne? A co v něm ještě bylo?
3: Potvrzovalo se v něm, že když se Vladislavově manželce v té době těhotné narodí syn, dostane za manželku Ferdinandovu sestru Marii.
0: Tak to je skutečnost, kterou bychom marně hledali v Guinnessově knize rekordů, i když tam bezesporu patří. Chudáček Ludvíček měl nevěstu, sám přitom ještě nenarozen, nalézaje se momentálně v mámině děloze.
4: Po téhleté první úmluvě následovali další.
3: On, císař Maximilián, vůbec rád pořád něco sepisoval, mimo jiné několik autobiografických knih.
2: Kdože se v životě do paměti nezapíše, nebude mít ani po smrti paměť žádnou. A člověk ten bude se zvonu úderem zapomenut.
0: Napsal vlastnoručně a bez pochyby byl o tom přesvědčen.
4: V dalších smlouvách a dohodách byly prvotní úmysly upřesněny a prohloubeny.
3: Roku 1511. bylo mimo jiné usneseno, že v případě Ludvíkovy smrti bude Anna uznána za Vladislavovu dědičku.
0: Maximiliánovi to myslelo hodně dopředu. Jak mohl tušit, že Ludvík zahyne jako 20letý v bitvě u Moháče?
3: Císař trpělivě, pečlivě a přesně připravoval budoucí životní dráhu všem svým potomkům.
4: 22. července 1515 dosáhl svého. V domu svatého Štěpána ve Vídni se odehrávala velice podivná slavnost.
2: V neděli na den svaté Máří Magdaleny
0: psal v dopise pan Zdeněk Lev z Rožmitálu svému šlechtickému kolegovi Petrovi z Rožmberka.
2: Císař ráčil u přítomnosti nás některých z několikera království vstaviti korunu na hlavu dcery pána našeho a za královou ji ohlásiti.
0: Aničce Jagellonské bylo tehdy 12 let.
2: Ta potom s tou korunou jela do kostela svatého Štěpána ke mši svaté a hned za ní císař i králové. A císař připravil se v majestát císařský a tu po mši svaté učinili slib císař i královna, dcera pána našeho, k manželství na ten způsob, jestliže by žádný jeho vnuk nepojal, že císař má ji konečně sám pojmouti v roce a ve třech měsících a již má její milost zůstati ve Vídni.
0: Moment, obávám se, že téhle té pasáži z korespondence pana Lva porozumí jenom málo kdo.
3: Ale to je přece náramně jednoduché.
0: Jak pro koho?
3: Prostě v tom okamžiku, kdy se Anička vdávala, tak zkrátka nevěděla, koho si vlastně bere.
0: Jednodušeji to říci v skutku nelze.
3: V tom svatoštěpánském domě ve Vídni byla oddána s římsko-německým císařem Maximiliánem Habsburským.
4: Který tu však pouze zastupoval svého vnuka.
0: Kterého?
3: Správná otázka. Ferdinanda. A nebo možná Karla.
0: Aha. To má bezesporu svou logiku.
3: Takové sňatky per procurationem,
4: neboli na dálku, v zastoupení,
3: byly mezi královskými dětmi vcelku běžnou záležitostí.
0: A že chuderka nevěsta nevěděla, jakže se její ženich vlastně jmenuje, to taky bylo vcelku běžné?
3: No, tak to popravdě nebylo.
0: Aspoň, že tak.
3: Ono bylo jaksi drobec zvláštní, že se mělo teprve časem rozhodnout, jestli bude Aniným manželem Karel,
4: neboli pozdější římský císař a španělský král,
3: a nebo jeho mladší bratr, Ferdinand.
0: A co poznámka, že když by ji žádný z vnuků nepojal, pojme ji sám císař?
3: Ale to jsme si už vysvětlovali minule. Císař Maximilián prostě ručil svým slovem, že si Andulka někoho z Habsburků vezme. I kdyby to měl být on sám.
0: Již si vzpomínám, připadlo mi to jaksi, je nemravné to pravé slovo?
3: Já bych použil raději výraz pragmatický.
4: Leč Aninou svatbou s jedním z možných dvou či tří ženichů to ve Vídni zdaleka neskončilo.
2: Také oddán tu byl k manželství král Ludvík s vnučkou císařovou Marií.
0: Marušku nezastupovala babička?
3: Marie byla osobně přítomna, jakož i Ludvík.
0: Připomeňme si ještě jednou, kolik bylo tomuto ženichovi a této nevěstě.
4: 9 a 10.
0: No, nejvyšší čas, že si pospíšili. Ludvík byl ten...
4: ten mladší.
2: Císař i tři králové.
0: Kromě císaře Maximiliána to byli přítomní král Vladislav a jeho syn král Ludvík, jakož i polský král Zikmund.
2: Císař i tři králové tu v tom kostele pro poctivost takových přátelství pasováni byli. Pro veliký lidu dav přihodilo se mnohému, když klekal, aby byl pasován, že ho jiní dorazili, až upadl.
0: Povšiml si v dopise pan Zdeněk Lev z Rožmitálu, ale už nedodává, po kolikátém korbelu jejich veličenstva při pasování padala.
2: Další dnové stráveni byly v rozmanitých kratochvílích, tancích, turnajích, hrách a hostinách, výměnách darů, spisování a prohlašování smluv, etc.
0: Zvlášť známý psavec Maximilián si zřejmě přišel na své.
3: Mohl být v skutku spokojen. Dosáhl všeho, čeho dosáhnout chtěl.
4: V historických spisech je tato dvojnásobná svatba označována za počátek mnohonárodnostní habsburské monarchie.
3: Ano. Tam to všecko začalo už v tom 15. roce, ne až o 11 let později.
4: Maximilián zajistil sňatkem nástupnická práva po Jagellonské dynastii v Čechách i v Uhrách a tím napomohl jejich spojení s rakouskými zeměmi.
0: Ale abychom v tom svatebním mumraji nestratili nevěstu bez ženicha, Aničku Jagellonskou.
3: Po slavnostech se už nevrátila do rodných Uher, ale když krátce pobyla ve Vídni, rozjela se do tyrolského Innsbrucku.
4: To bylo Maximiliánovo oblíbené sídlo.
3: Tady císař o budoucí manželku některého ze svých vnuků a možná, že i o svou vlastní budoucí manželku pečoval a dbal na to, aby se připravovala na svůj budoucí úkol choti a panovnice.
4: Nebyla v tom městě na řece Inu sama. Společnost jí dělala i její nová švagrová Marie.
3: Zatímco bratr Ludvík se vrátil s těžce nemocným otcem do Budína a brzy na to se po jeho smrti ujal vlády nad českými i uherskými zeměmi.
2: Císař Maximilián I. skonal dne 12. ledna roku 1519. ve Velsu. Již předtím jmenoval krále Ludvíka Jagellonského svým náměstkem v říši a sliboval přičiniti se u kurfiřtů, aby časem zvolen byl také za jeho nástupce v říši.
5: Ale sliby chyby.
2: To však nejenže nestalo se, ale Maximilián nedlouho před svou smrtí na sněmu říšském v Augsburku měl s kurfiřty jednání o volbě vnuka svého Karla, krále španělského, na místo své a jen odpor některých byl příčinou, že úmysl ten byl zatím neproveden. A i druhý hlavní článek smluv z roku 1515. o zasnoubení Anny, dcery Vladislavovi, stal se pochybným, ještě žádný ze zasnoubených neměl se k svatbě s ní.
4: V skrytu své dušičky Anna doufala, že to bude Karel, kdo si ji vezme.
3: Bylo jasné, že jako prvorozený má před sebou skvělou budoucnost.
4: Jenomže když se po nečekané smrti svého otce stal Karel španělským králem...
3: A v zápětí na tomu úmrtí dědečka Maximiliána otevřelo cestu i na císařský trůn?
5: No tak pro něho přestala být Anička atraktivní, nemám pravdu?
3: Je to tak. A aniž mohla do toho nevěsta říct jediné slovo, bylo rozhodnuto, že se jejím manželem stane arcivévoda Ferdinand.
4: Starší bratr mu postoupil rakouské země a svěřil mu hodnost místodržícího v zemi.
5: To muselo být pro Annu ponižující.
3: Že rozhodli o ní bez ní? Na to byly královské dcerky zvyklé.
4: Horší to bylo se společenským postavením ženichovým.
3: Španělský král a nastávající císař na jedné straně.
4: A pouhý arcivévoda a místodržící v Rakousích na straně druhé.
3: Anna, Ludvík a uherská šlechta to nesla dost těžce.
4: Ale jak se nakonec ukázalo, z lidského hlediska na tom Anna vydělala.
5: Jak to?
4: Svým vzhledem Ferdinand sice nikterak neoslnil.
3: Už jsme si říkali, jak vypadal. Mám to opakovat?
5: Není třeba.
4: Zatímco jeho starší bratr Karel byl uzavřený, nedůvěřivý, bigotní a velmi sobecký.
3: Působil Ferdinand opačným dojmem. Dokázal být šarmantní, vtipný, ohleduplný a v mnoha ohledech značně vzdělaný.
4: A ještě jeden detail. Stal se z něj přímo vzorný manžel, kterému byla milostná dobrodružství jak před svatbou, tak i po ní cizí.
3: Na rozdíl od Karla, který měl dvě nemanželské děti.
4: Skutečná svatba,
3: už nikoli v zastoupení,
4: se konala roku 1521 v Linci. Oba sourozenci se do svých partnerů, i když jim byli vybráni, aniž se kdo ptal na jejich mínění, upřímně zamilovali.
5: To znamená Ludvík do Marie a Anna do Ferdinanda.
3: Marie nebyla podle mínění současníků zrovna kráska.
4: A popravdě ani o svůj zevnějšek příliš nedbala.
3: Vysloužila si proto hanlivé označení mužatka.
5: Dnes by mohla reprezentovat úspěšně ku příkladu na tenisových kurtech.
4: Tenkrát sice tenis už existoval.
5: A něco podobného se hrálo již ve starém Římě a ve středověké Francii mu říkali jeu de pomme, tedy hra s míčem.
4: Ale Marie se stejně dobře uplatnila ku příkladu v jízdě na koni, v tanci, střelbě a také v honbě.
3: Její švagrová Anna byla mnohem jemnější.
4: A nesporně hezčí.
5: Ano, o tom svědčí i dvojportrét Ferdinanda a Anny z rukopisu Norimberského. Podle něhož by si novomanželka svým půvabem nezadala s leckterou královnou krásy.
3: A co se týká tělesné zdatnosti, ani v ní nezůstala za manželkou svého bratra příliš pozadu.
4: Jeden z reliéfů janovského malíře Paula della Stella na pražském Belvedéru ji představuje spolu s Ferdinandem v lese nad zabitým kancem.
3: Zdá se, že i ona ráda honila a že to byla obratná jestkyně.
4: Ostatně na koni ji vidíme i při známém slavnostním aktu, který zahajoval habsburskou vládu v českých zemích. Při Ferdinandově přísaze na české hranici u Jihlavy.
3: To bylo 30. ledna roku 1527.
4: Půl roku předtím padl Anin bratr Ludvík v bitvě u Moháče.
3: A český trůn byl náhle volný.
5: Pro koho?
3: Několikeré úmluvy hovořily o nástupnictví jasně. Na trůn měla nastoupit Anna.
4: Jenže ještě než mohl na český trůn usednout, musel budoucí český král do hlavního města své nové země přijet.
3: Předtím však musel přejet české hranice.
4: Právě tady, na hraničním pomezí, měl být slavnostně uvítán.
3: Pedantický, k sobě i k jiným náročný muž, zdravou energií, byl na místě včas.
4: Musel tady však řadu hodin nervózně čekat.
5: Proč?
3: Vítací ceremoniál nějak pořád nezačínal a nezačínal.
5: Co pak se stalo?
3: Ale no tak vcelku nic. Čeští páni.
5: Co s nimi bylo?
3: Rozčileně se hádali o to, do jakého pořadí se rozestaví v královském průvodu.
5: To bylo důležité.
3: Skoro tak jako sestavení stínové vlády.
5: Chápu. Podařilo se?
3: Podařilo. Ale trvalo to.
4: Teprve když se věci urovnaly, mohl král složit příslušnou přísahu.
5: Zřejmě náležitě naštvaný.
4: A pak se jelo dál.
5: Trapná epizoda.
4: Velice trapná.
3: Ani by zvláštního povšimnutí nezasluhovala, kdyby se v ní jako v čočce nesoustředovaly tři typické vlastnosti českého panstva.
5: Jaké to byly vlastnosti?
3: Samolibost.
4: Malost.
3: Neschopnost jednotného postupu.
5: No, mohl bych klást paralely se současnou politikou, ale ovládnu se.
4: Bylo to skoro symbolické. Banální třenicí mezi sebou vítali čeští stavové státníka, o jehož formátu, programu a úkolech si zatím neuměli udělat přiměřenou představu.
3: Byl tu však ještě jeden zádrhel, kvůli kterému to neměl od začátku Ferdinand v Čechách lehké.
2: V Čechách stavovská obec sice uznávala dědická práva princezny Anny k české koruně, avšak s podmínkou, že Annu otec neprovdá bez vědomí a souhlasu stavů.
5: Čteme v knize historika docenta doktora Eduarda Maura.
2: Tuto podmínku Vladislav v případě vídeňských sňatků roku 1515. nedodržel. Čeští stavové však roku 1526. při svém odporu proti Ferdinandovým nárokům argumentovali spíše tím, že podle listiny Karla IV. O nástupnictví v českém státě královské dcery zůstávají dědičkami trůnu jen do chvíle, než jsou vdány a vybity.
5: Než jsou vybity, to znamená, než jsou zaopatřeny věnem.
3: Ferdinand musel na stanovisko českých stavů přistoupit a ucházet se o český trůn jako jeden z kandidátů volby.
4: Čeští stavové jej nakonec tak jako tak zvolili, ovšem za podmínek, které podstatně omezovaly jeho pravomoc.
3: Dopustili se přitom velké chyby.
5: Tím, že kladli podmínky?
3: Tím ani ne, ono se vždycky muselo vyjednávat.
5: Tak čím?
4: Tím, že Ferdinanda zvolili jenom Češi.
3: I když proto žádné přijatelné právní důvody nebyly, tak čeští páni prostě svoje kolegy z Moravy, Slezska a Lužice nepřizvali.
4: Do toho starého ohýnku kompetenčních i osobních sporů se přiložilo nové polínko.
5: Přezíravost českých pánů.
4: Ta plynula z falešného pocitu nadřazenosti nad stavy ostatních zemí.
3: My jsme přece pány království. Nebudeme se ptát na názor nějaké Moravy, nějakého Slezska, než kvůli Lužice.
5: Co to vyvolalo?
4: Pohoršení, pobouření, hořkost.
3: A zapsalo se to do paměti.
4: A stalo se to podnětem k demonstrativnímu gestu. Stavové na Moravě, potom v Horní a Dolní Lužici a nakonec i ve Slezsku prohlásili pražskou volbu pro sebe za nezávaznou.
5: Takže Habsburka nepřijali?
4: Ale přijali. Nikoli ovšem volbou, nýbrž z titulu jeho dědičných práv.
5: A mezi tím byl nějaký rozdíl?
4: Byl.
5: Jaký?
4: Na Moravě, v Lužici a ve Slezsku uznali právě ten princip, proti kterému se české panstvo při volební kampani tak nesmlouvavě stavělo.
3: Jestli Praha po perném diplomatickém boji prosadila samostatné právo svobodné volby krále,
4: Tak stavy ostatních zemí koruny se vlastně vyprovokovány...
5: Na truc.
4: ...opřeli ve svém stanovisku o protikladný argument.
3: Složili hold Habsburkovi proto, že byl manželem Anny, co by dědičky Jagiellonského trůnu.
5: Já bych hrozně nerad ty či ony historické okolnosti podceňoval, ale nešlo o záležitost přece jenom podružného významu.
4: Tenkrát ne.
3: Ferdinand si dobře všiml, jak je špička českého státu nejednotná, jak dokonce před očima svého krále svou nesoudržnost ještě demonstruje.
4: Habsburg si toho nejenom všiml, on to taky brzy využil.
3: Nebyla to ani tak jeho zásluha?
4: Byla to vina českých politiků.
2: Ferdinand dobře věděl, že stavové, soudce napříště příliš vázáni a osamoceni, se nechopí proti němu zbraně.
5: Napsal Francouz Ernst Denis, profesor na pařížské Sorboně a vynikající znalec české historie.
2: Když přibyl do Prahy s manželkou na počátku roku 1527, ohlásil svoje námitky. Stavové chtějí, aby ve věcech českých užíval rad jen domácích. Jsou však otázky, ve kterých účast mají různé země, kterým vládne, a bude s prospěchem, aby ve svém okolí měl muže všeobecné situace znalé. Dále, král nemá odmítat úřad nejvyšším hodnostářům, ale zda neznamená to osvobodit je od zákonů a pudit je k tyranství. A jestliže zneužijí svých úřadů k útisku země a její záhubě, jakou zbraň bude mít proti nim? A proč zakazovat králi, aby nedal korunovat syna za svého života? Svoboda sněmu se tím nijak neumenší. Stavové křičeli, hašteřili se a posléze se nevrle poddali. Takto v prvním utkání král zvítězil plně. Od počátku si vytkl dráhu, kterou se chtěl ubírat. V jeho rukou královská autorita nedozná újmy, nedopustí, aby byla změněna v moc volební a jen podle jména, ale vynasnaží se, aby jí byla vrácena síla, které pozbyla za vlády slabých Jagiellonců, a zároveň bude pracovat na těsnějším zblížení různých zemí, které mu osud vydal, aby byly podrobeny společné správě.
3: Byla to tradice. Každý panovník při nástupu skládal přísahu nebo slib a podepisoval takzvanou volební kapitulaci.
5: Což nebyla žádná prohra, žádné podrobení se, ale souhrn podmínek přijatelných pro obě strany, jakýsi, můžeme říct, vládní program zajišťující trvání starých zákonů a privilegií, kontinuitu řízení státu a zároveň náčrt politické koncepce pro následující léta. Říkám to dobře?
3: Přesně tak.
5: Podepsal Ferdinand tu volební kapitulaci?
3: Podepsal.
4: Podmínky, domluvené po složitých a dlouhých debatách, vypadaly na první pohled jako skutečná kapitulace.
3: Ale on si Habsburg o nich stejně myslel svoje.
4: Většina z nich se skutečnosti nikdy stejně nestala.
2: Toho léta 1527. 24. dne měsíce března v neděli okolo 17. hodiny Ferdinand, arcikníže rakouské, od Stanislava, biskupa olomouckého, na hradě pražském, slavně na království české korunován, maje let věku svého 27. Na druhý den pak, totiž v pondělí po svatém Matěji, Anna, krále Ferdinanda manželka, krále Vladislava II. Dcera a Ludvíkova sestra, na české království rovněž korunována. Byla tehdáž stáří let 23, měsíců 7 a dní 5.
5: Kronikář Marek Bidžovský z Florentína byl muž na svém místě, tak trochu cifršpion.
3: Ani trochu se nezmiňuje o jásotu, se kterým Praha vítala svého nového krále.
4: Ani slovo o všech těch slavnostních řečech, stejně medových jako neupřímných.
3: Tiše, nenápadně, ale přece jenom znatelně u nás zavládla nejistota.
5: Jaká nejistota? Z čeho?
3: Z toho, že nikdo ze zdejších hodnostářů ještě nedávno všemocných si nyní nebyl jist svými perspektivami.
4: Všecka ta noblesní panská roucha skrývala úzkost před budoucností.
3: Když měl Ferdinand českou korunu pevně na své hlavě, tak dlouho v Praze nepobyl.
4: Spěchal do vedlejších zemí koruny, aby přijal jejich hold.
5: Na nic víc nebyl čas?
3: Nebyl. 4 století dlouhá habsburská éra našich dějin byla oficiálně zahájena.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

kolik jasu žádná hvězda nemývá, kolik jeho v tobě, Kristýnko. Tobě snad i v noci světla přebývá, věnuj mi ho trochu.

0: Kolotoč, to je magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
1: Více než 50 let je Kolotoč tradičním rozhlasovým magazínem.
0: Český rozhlas Pohoda ho zařazuje každý všední den vždy hodinu předpolednem a o víkendu od 14 hodin.
1: Čekají vás užitečné rady pro každý den,
0: recepty z kuchařek našich babiček,
1: výlety na zajímavá místa nebo tipy pro zdravý životní styl a pohodový život.
0: Český rozhlas Pohoda,
1: písničky a

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

Vi ska sja dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

počasí, však dodnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Časové znamení nám oznámilo přesný čas.

0: Milé posluchačky, milí posluchači, začíná nostalgické muzeum zábavy. Přijměte prosím pozvání do malé hospůdky na Kokořínsku, kam přijížděli a dodnes přijíždějí zajímaví a hlavně vtipní hosté. Posloucháte Český rozhlas 2 Praha a příjemný poslech vám všem přeje Ondřej Suchý.
1: Já vás vítám, dámy a pánové, v nostalgickém muzeu zábavy a vítám dneska dva milé hosty, dvojici hereckou, dvojici manželskou, Evu Hruškovou a Jana Přeučila.
2: Ondro, ty jsi to řekl tak krásně.
3: Nostalgicky.
2: Nostalgicky, jemně, příjemně, že až se nám s Evičkou zachvělo srdce. A protože jsem tady v klobouku, v této krásné, příjemné, nostalgické místnosti, dovolte mi, dámy a pánové, abych před vámi svůj oblíbený klobouk smeknul a popřál vám s mojí Evičkou krásný dobrý den.
3: Jak je vidět, to je tiskový mluvčí naší rodiny.
1: Teď je zas na mě, abych já řekl, že Jan Přeučil tak krásně teď promluvil, že mě to až vehnalo málem slzy do očí. Hele, víte co, necháme komplimentů už. Já jsem přemýšlel o první otázce, kterou vám položím, a pak mě napadla taková, já jsem říkal, sakra, ty seš chytrý, ty kluku, čověče.